0: vyčtat palestu, to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
1: Dobrý večer! Dobrý večer!
0: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavazenou hlavu. No, spat na žiletky, no.
2: Je vasekop!
3: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
2: Ahojte, přátelé, pěkného, dostali pod skomeček.
0: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Dražďanech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné. To je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
4: Správný čas na správném místě?
5: Já!
4: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
5: Já!
2: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
5: Já!
0: A už přichází asistentka, přináší kámen, lůžky a papír klocování s typickým německým humorem, kde se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
6: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, dvoje ochrana.

0: A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a Oliver Tanzen.
1: Na já, das war damals in Marienbad, wir waren wir zusammen mit Maria.
2: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
0: S pivcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije. No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tato...
2: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
3: Dámy a pánové, a nakonec se naučíme hezkou písničku.
4: A naučíme se nasazovat si masky.
3: Tak, máte všichni svoji masku?
4: Taková maska se nám totiž může hodit.
3: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: Už troubějí. Na horách jelení.
1: Hned! Ne, to bude hned!
2: No to je dost.
1: Dobrý den.
2: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vyplšení limitu a musel jsem to hlásit.
1: Přijete
2: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
1: Přijete si.
2: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
1: Zde.
2: A kde máte být?
1: Zde.
2: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli. No. Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
1: Musel jsem vám jít otevřít teplomezím.
2: A co předtím, pane, co předtím?
1: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
2: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
1: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
2: Prášky?
1: Ano.
2: Jaké prášky, smím-li se ptát?
1: Superpirin.
2: Superpirin. Na spaní.
1: Na pocení.
2: Na pocení. A to si podívej. Zajisté vám je předepsal lékař, že jméno,
1: ne,
2: adresu...
1: Ne, předepsal jsem si je sám.
2: Sám?
3: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznaný, ne? Jinak bysme asi neměli to potěšení.
2: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
3: Taky nejste nemocnej.
2: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
3: Máte smůlu, nemám teploměr.
2: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. A žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
3: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
2: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
1: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
2: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
1: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
2: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
1: Ani chřipka?
2: Chřipka, to je nějaká nemoc.
1: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
2: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
1: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
2: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
1: A kdo kontroluje vás?
2: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
1: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
2: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor, chybělo vám 15 vteřin, ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spotky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho a čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
3: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel, já se omlouvám.
2: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A vy tak jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
1: Jste fenomén.
2: Co?
1: Matematický genius.
2: Myslíte? No. No tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Aha. Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů. Pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory, nepodvádí, pane, jako někdo.
3: Tak berte schody pod vohou.
2: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
1: Jste přece imunní.
2: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod, uvnitř a vím kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk méně nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
1: Přece nejste hypochondr.
2: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
1: Co?
2: Že mám 3 šedivý vlasy.
1: Stárnu?
2: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
1: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
2: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
1: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
2: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
1: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
2: Nikdo?
1: Zůstanete sám se svou chorobou.
2: Tak, tak.
1: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
2: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
1: Víte, nám. Abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
2: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto, kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
1: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
2: Sladká iluze, pane. Smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
1: Nepovinujte.
2: No jo, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesník.
1: Paráda,
2: čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci?
1: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče, zvěstuj Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázali nám.
2: Jo.
1: Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
2: Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no a byl po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
1: Nevypadáte dobře.
2: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
1: Neměl bych vám udělat culifindu?
2: Ne, hlejte, takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
1: Na průjem, ne.
2: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
1: Hrdle.
2: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. Hrle. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
1: Můžu.
2: Tak co říkáte?
1: No jo, teda.
2: To je co?
1: Poslyšte teda to.
2: No.
1: Nic neslyším.
2: Co?
1: Tiká jako hodinky. Tik.
2: Srdce jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky.
1: Stopky.
2: Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
1: Teda.
2: To je.
1: Já vám řeknu. To jsou teda pecky. No. To je buch, no, buch. No,

0: Kovová kovadlina.
1: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky. Vidíte
0: to jsou pinzetky no, přímo teda to.
1: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, to, a to jsou celý uzle.
0: Železniční.
1: No, takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
0: A dolů.
1: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
0: Bopnaj.
1: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně,
0: ale a co
1: vážně.
0: Takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
1: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
2: Ale prosím vás, ale jděte.
1: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, ty jsou to všecko šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromě. Jo? Mezi náma, já študuju po večerech, soukromě, dálkově takhle, medicínu. No jo. Já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt. Pravou kostru, kostlivce, víte. To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
0: Kolik?
1: 222 naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte. Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
0: Ale to teda
1: úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte. Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
0: Zkuste stát na hlavě.
1: Tady, na mé hlavě?
0: Ano.
1: Jo.
0: Odkrivíte si nohy.
1: Jo, a vomdlím.
0: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
1: S kým to?
0: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
1: Jo, pozor, ne. Joj. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
0: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
1: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pest, hotová doga.
0: Yoga chce právě pravidelnou soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
1: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
0: Ano.
1: Podívejte se, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
0: Moje řeč. No. Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
1: Hned?
0: Chce to svůj čas.
1: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
0: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
1: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
0: Já bych vás nahodil, vy jste.
1: Já sám. Když se zakousnu, to já...
0: Já vím, doga.
1: Hej. Op.
0: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
1: Tak já už raději půjdu.
0: Vy odcházíte?
1: Musím, pane. No vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
0: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
1: Tak to byste byl moc laskav.
0: Pozor. Dobrý?
1: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
0: Odcházíte?
1: Musím, pane, povinnost volá.
0: Nechoďte ještě.
1: Musím.
0: Zůstaňte.
1: Nemohu.
0: Příteli.
1: Co? Vy jste řekl příteli?
0: Zlobíte se proto?
1: Ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
0: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lávinku.
1: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
0: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to, ale hloupej, mám lásvěte.
1: Nejste naopak. překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
0: Ano, yoga.
1: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
0: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
1: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema já na lida, co snarazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
0: Já vím, doga.
1: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
0: Ano, prosím, je několik druhů jog. Karma yoga.
1: Karma, ano.
0: Radža yoga. Bhakti yoga. Bhakti yoga. A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
1: Já se nestačím divit, co vy víte.
0: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
1: Asi zde.
0: Ano.
1: Pardon.
0: Žaludek je tady v tom malém obloučku.
1: Asi zde?
0: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
1: Tady asi. Ano.
0: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo. Napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
1: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
0: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
1: Jo.
0: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
1: Jo.
0: Sice nevím jak, ale zachránilo.
1: Rád bych si to šéma obkreslil, mohl byste mi půjčit tu příručku?
0: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
1: Skutečně?
0: Určitě ho seženu.
1: Skutku?
0: V skutku určitě.
1: Velice laskav.
0: V skutku určitě seženu.
1: No.
0: Zůstaňte, příteli.
1: Zůstan.
0: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
1: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
0: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
1: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
0: Já vám věřím.
1: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
0: Věřím vám.
1: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už zase půjdu.
0: Já vám věřím.
1: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku, jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne, tak to ne. Pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
2: Otevřete, příteli.
1: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
2: Jedno.
1: Ne, neměl byste raději sám.
0: Já ti věřím, no, věřím ti.
1: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí, 20 let bez maléru. Listák, dobrý den.
3: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
1: Dobrý den. Přejete si...
3: No, mám pro vás rekomando.
1: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
3: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
1: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
3: Vy neumíte psát.
1: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
3: No, tak to vám nedám nic.
1: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
3: Přítele?
1: No, a zpívá si tam.
3: Vy tu žijete dva chlapy.
1: Ano.
3: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
1: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
3: No jste doma, ne?
1: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
3: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
1: Ne.
3: Ale rekomando. No. Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý. Zatraceně složitý.
1: Složitý.
3: Já jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
1: Škoda mluvit. Tak, že bych to podepsal?
3: Tady to podepište.
1: Tady, prosím, no.
3: Tady máte dopis.
1: Děkuji.
0: Tak, už se to nese. No, Melta došla, tak jsem udělal šipkový čaj. Dáte se také?
3: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramech.
0: Jo.
3: Když má všech 3 děti, to se musí otáčet, aby viděl nějakou kačku. Trojčata.
1: Dokonce.
3: Jako schůdky.
1: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
0: Od koho?
1: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
3: Tak se tu mějte.
0: Naschledanou.
3: Ať vám to klape, hoši.
4: Ten neskutečný. Jedině nedaj pokoj ani o přestávce těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
5: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
4: Herečkou.
5: Řekl
4: jste mistře?
5: Ale...
4: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
4: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě, furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
6: Vy jste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
4: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač, takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
7: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
4: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic. Ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš? A ti to zakazuju. Ho, bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? Ho, a šel bych. Jako Jánošík tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
8: Tady je ta žena.
4: Ano?
8: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
4: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
8: Jsem od Tisku.
4: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
8: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
4: Na tohle?
8: Máte snad jiný?
4: Ne.
8: Škoda.
4: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
8: Jak jste se dostal k divadlu?
4: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, dítě, ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
9: Co si myslíte o vlastním herectví?
4: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám že ano, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
9: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
4: To je takové, mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
9: To jsem viděla.
4: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
9: Ne.
4: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. furt lepší než nic. Slepice naproti, tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
9: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
4: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
9: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
4: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálnovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
9: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
4: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
9: Mildo, chtěl byste být krasavec?
4: Chcete tím říct, že nejsem?
9: Zapomeňme na to, ano?
4: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak na první to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka, protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte, já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte, jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydají na to hnůj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Malomněšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, tak jde to smil, kamarádi, ať vemu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáta. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice plustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví, moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Má tedy dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejít. Pořádku milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom oklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš! Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takový zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli.

A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila: Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám: Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě: To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal: Hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi, jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: Podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: Krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: padesátka se mi nelíbí.
1: No tak já taky radši vidím stovku.
0: No to vy... To totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
1: To je ošklivá představa.
0: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
1: Že jsem tak smělej z který strany?
0: Nechte si to.
1: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta padesátka znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariety.
0: To je.
1: Ale to je, co?
0: Co?
1: No,
0: jako
1: že to,
0: 50.
1: No, že to je hodně, co? Ne?
0: Hodně.
1: A představte si, že těch 49 televariete vidělo zhruba 300 milionů diváků.
0: Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
1: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
0: Uh-huh.
1: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
0: No tak to ví i naše mlíkařka.
1: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
0: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
1: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
0: A to já se zase dovídám z novin.
1: Jak?
0: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
1: Mm-hmm. A proč?
0: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
1: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
0: Ale řeknu vám stejně mi... Stejně mi to nejde do hlavy.
1: Co?
0: 50. televariete a nic.
1: No. To nic, podívejte, plný divadlo.
0: No tady... tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
1: takhle,
0: není.
1: No, ale to všechno bude.
0: Bude?
1: To je slíbený, na tuty, na beton, je to slíbený, ovšem až při 200.
0: Ano, tak to nevadí, že jo, aspoň se máme na co těšit, no.
1: To je pravda, nakonec... Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád. A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
0: No jo, no tak. Hejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
1: Pardon, trafikant jste říkala.
0: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starorůžový obklady,
1: já to vidím,
0: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
1: Tak to 3.
0: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
1: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
0: Jo.
1: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
0: Samý takový pomíjivý věci.
1: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
0: Jo.
1: Čím dál tím víc. Člověk přijde domů, dělá stojku.
0: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun?
1: Je.
0: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun? Emile. Přiznej se, ty máš milenku.
1: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
0: To je těžký.
1: No já vím, že
0: to už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Tepak, jeho zajímaly stavit kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom si ani nevšiml, jak daleko je k moři.
1: A to já myslím... Že ho podceňujete, já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk, já si ho přímo představu, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu a říká, Hrgo, tady je daleko k moři, chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
0: No, a A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
1: No, ty jasali. No.
0: Ale... ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
1: Tak, tak, to jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
2: Já mám kamaráda, který poměrně dost kouří, jo. Já vím, že tady vás kouří třeba polovička, jo. Možná doma i vás kouří ještě víc, jo. Ale třeba i 50%, jo. Ale on kouřil kromě cigaret hlavně ty Mariánku, jo, jointy. Jo, a stala se mu taková zvláštní věc, vy se smějete, vy to taky nějak, jako co? No, vy znáte, ne, z fotbalu? Mám pocit, že kvůli vám tady potom, ne, Plzeň hrála 17 zápasů venku. Nejste to zrovna vy dvě, co tady spustili, ne? Dobrý. Tak ten hodně kouří, jo, kouří jointy. A stala se mu právě taková věc, jel svým stařičkým favoritem jednou pěkně na výlet, jel se projet a dostal chuť na toho jointa, že jo, normální situace, no, vytáhnul si jointa, zapálil, že jo, a povídá, hele, jedu. Dvakrát zatáhnu, prosím tě, jo, projedu zatáčku a staví mě policajti, jo, říkám, tak jsem toho jointa takhle rychle típnul, že jo, o rifle, jo, tak jsem to schoval, vyvětral jsem okýnka, jsem otevřel všechno, co se dalo, přijedu k tím policajtům, začal se hrabat takhle v té přístrojové desce, tam otevřel ty dvířka, tam hledal ty doklady a ten policajt povídal, ne, v pořádku, pane, nevzrušujte se, my vás nechceme kontrolovat, nic nehledejte. Nám se stala taková drobnost tady, taková prkotina, chtěli bychom vás požádat spíš o takovou službičku, kdybyste byl tak laskav. Nám se totiž tady rozbila služební oktávka. A on za 2 hodiny začíná v televizi fotbal. My bychom to tady s kamarádem rádi viděli, protože už máme po službě, ale naši servisáci se sem dostanou až za 3 hodinky. Jo. A tak prostě my tu nechceme tvrdnout, tak jestli byste byl tý dobroty a odtáhnul nás k nám na služebnu. Ten kousek, on je to kousek, ono to je, já nevím, 5-6 kilometrů. On říká, no jasně, než to tam zahákněte, že jo, to já vás klidně odtáhnu. No tak oni se mu tam zahákli na to tažní zařízení, co měl na tom favoritu, jo. On s nima jako opatrně vyjel, aby to s klukama moc nedrbalo v tom autě, tak jako se pěkně rozjeli, no jemu otrnulo, že jo, kámoši, ne, policajti, tak vytáhnul toho jointa, zapálil, že jo. No a normálně ho dojel v klídečku, jel s nima opatrně, lážu plážu, měl na to času dost. No a dokouřil ho a povídá, čověče, už se mi tak jako hodně zvedla nálada. No, už se mi fakt pěkně jelo, když se podívám do zrcadla a ty vole, jdou po mně, jo, rozumíš, tak podřadil a teď rval toho favorita prostě, co se do toho, co z toho vymáč, že jo. On říkal, hele, já jel jako blázen, 80, 90, 100, oni za mnou jak přibitý, jo. Teď, ono to tam je takhle z kopce, to znamená, ona ta rychlost mu šla čím dál tím, on říká, já už jel 120, teď oni nevěděli co, oni na něj blikali, jenže byli tak blízko, takže on to vůbec nezaznamenal, že jo, tak pustili maják, jo, že mu dali potvrzení, že na něj skutečně mají spadíno, že po něm opravdu jdou, že jo. No mu povídá, hele, já už nevěděl co, tak to rvu prostě toho favorita, co to jde. Znáš to tam, ne, tu křižovatku, je to tam takhle z kopce, tečko, křižovatka, můžeš doprava nebo doleva, jo. Hele, povídá, dorval jsem to do té křižovatky, rozumíš, a teďko jak to znám z těch filmů, že jo, dal jsem blinker doleva, jo, lehce jsem přibrzdil a prásknul jsem to doprava, jo, na to oni samozřejmě vůbec nemohli reagovat, že jo, v té oktávce, takže to vzali skrz, takhle projeli to rovně tam do nějakého pole nebo co, jo, jenže na to reagovalo to lano, jo, to, ono se sice přitrhlo, ale ten drobnej škup stačil na to, aby toho favorita takhle otočil mírně doprava, jo, a on to poslal přímo rovnou do příkopu, jo, tak tam spadnul, auto se mu rozbilo, ty policajti, tím se naštěstí nestalo nic, ty vyjeli někam nějakou louku, tak se zvedli ty policajti, doběhli za ním, otevřeli mu dveře a on říká, já to neřídil. Já jsem strašně rád, kluci, že jste mě zachránili, já vůbec toho řidiče neznám, já jsem si ho tamhle nahoře na kopci stopnul, teď on jel jako blázen, já jsem hrozně rád, že jste nás zastavili, on mě chtěl tady zabít, jo. A ten jeden policajt říká tomu druhému, hele, to je fakt, ale člověče, ten, co nás nabíral, ten neměl takhle krvavý triko. No, ale tak zase jako prozradilo ho nakonec to, že seděl připoutaný na místě řidiče, jo. Takže nečekejte žádnej zvláštní happy end, no, nedopadlo to nějak slavně. No, sebrali mu papíry a dostal obrovskou pokutu, ale jedno poučení pro vás všechny tady i doma bych v tom viděl. Nikdy nepodceňujte policii České republiky. A to ani v případě, že ji máte zrovna na háku. Díky.
3: James.
4: Prosím, pane.
3: Už přišel doktor Killer s mojimi liekmi?
4: Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január.
3: James, ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor.
4: Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté.
3: Snehom?
4: Skvelý postreh, pane. Snehom.
3: A to už je január? Kedy bol december?
4: Minulý rok, pane, na Silvestra.
3: Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom.
4: Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo.
3: Nešťastná náhoda. Však, James.
4: No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili?
3: No, Fusakelka začala zjapať. Nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať. Ach joj, ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu.
4: Áno, pane, potom už nezjapala.
3: Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný?
4: Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené oko, pane. A na druhé nikdy nevidel.
3: Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom.
4: Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky.
3: Stále otravoval, že nemá dosť zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na Ivriste bola väčšia stranda však.
4: Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zaťali do snehu namiesto krompáča.
3: James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James.
4: Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou išiel okolo generál Nobilet, ten Talian.
3: Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku.
4: Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu.
3: To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu?
4: Doktor Killer tvrdí, že Parkinsonovu.
3: Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu?
4: Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu.
3: No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. A kde je to Parkinson? Okamžite ho dám zmrasiť.
4: Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky.
3: No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj.
4: Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť.
3: James! Ty bratislavský pučista! po vás sama dotknout.
4: Nerozčilujte se, paně, a dajte si dolů nohavice.
3: No, no čo si to povedal? Já, že si mám vyzlíjet svoje kvetované elastáky.
4: Máte pravdu, pane, pokojně si jich nechajte. Aspoň se nebudem smiat. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky.
3: Opováž sa, James! James! No, James!
4: Pane, no,
3: odlož tu striekačku, lebo... Au!
4: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
5: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce, a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a ony hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen dvakrát do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí. Budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat, tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch, u macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí, on medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory, 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz, i dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěhoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Ježíš, nazdar, Lůňo. Těpíc, tak co, stará vojno? Co děláš?
1: No ne, zrovna jsem bez práce, již tak jdu pro podporu.
0: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
1: Ono tak vyžiju, tak nějak to již, no tak. Dělat někdy ongo fogo to nemůžu.
0: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový hogo fogo.
1: A co děláš ty? Porád semaforu ještě?
0: To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím.
1: A na nějaký školy?
0: Na akademii, v Hrnořezích.
1: No, pokud mě paměť neklamej, tak v Hrnořezích Dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl.
0: Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava nehlava, čověče.
1: Já jsem si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu.
0: Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, opač. Podle nich poznám, kde mám ohybat ruce. Jo. Nebo tohle, víš, co je tohle?
1: Tohle? Není to čirou náhodou pendrich?
0: No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říká? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky?
1: No tak to nevím.
0: Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe teda, figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou?
1: No a beru ještě?
0: Když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknou tě, dají ti návleky, polomotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až černáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojedem to odčíhnout, co ty na to?
1: A co je to za auto, lidi je širší než delší?
0: No protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se jen si k šandu, nekuř, nemluv, zajít s řidičem a radši se jeden podívat, ať tam nejsou fronty.

0: Hele, tak jsme tady, těch lidí tady. Pánové, vítám vás u přijímacího pohovoru. Mé jméno je kapitán Sobota. Mým asistentem bude nadstrážmistr Zhorný. A vzhledem k tomu, že požadavky na vás jsou velké, jo, budete podrobeni nejdříve přijímacím testu, jo. Budu vám klást otázky složité a záludné, proto se soustřeďte, jo. První otázka zní, jo, co vás k nám přivádí? Třeba vy tadyhle, jak se jmenujete, cože?
1: No, já jsem Demeter.
0: No a co vás k nám přivádí?
1: No, já nemám kde bydlet.
0: Dobře, dostanete byt, jo? Co vy?
1: Já chci být policajt.
0: No dobře, jak se jmenujete?
1: Já to nevím.
0: Ježíš, a kdo to má vědět?
2: Já to náhodou vím, inženýr Prouza jméno mé. To je Alois Maňas, bratra mé babičky zeď v podnájmu.
0: Co to kecáte, čověče, jak může být zeď v podnájmu?
2: Samozřejmě pouze přechodně.
0: Cože? Vy se mi snad zdáte, čověče. Co vy máte za školy?
2: Po absolvování základní školy a průmyslovky jsem vystudoval 5 let vysoké školy elektrotechnické, potom 2 roky postgraduální studium a poté ještě 3letá aspirantura na univerzitě. A jelikož nám zrušili výzkumák, tak jsem tady.
0: Jak vás tak poslouchám, vy musíte mě pěkně blbý, Prouza. Když vám nestačí 8 tříd základky. Jo, mimochodem, já vám řeknu vtip, jo. Víte, jak se baví blbej s hluchým, Prouza?
2: Ne, to skutečně nevím.
0: Cože?
2: Že to opravdu nevím.
0: Cože? To je celý.
2: Ach tak, haha.
0: Prouza, deserte mi. Já s váma, mě se zdá, zatočím. Ale já z vás, policajta, udělám, to si pište.
2: Já si již od začátku dělám poznámky.
0: Ježíši Kriste, to je materiál. Na vás má i ten Maňas navrch, čověče, a ten je blbej, jak tenhle ten dubovej stůl. Co je Maňas?
1: Panu kapitáne, někdo klepá.
0: No nazdar, Zhorný, pojďte sem, odveďte je. Odveďte ty 2 individu. Vidu a ty hovada vedle na psychotesty. Koukejte, tady máte prkénko s výřezama a tady máte kolečko, trojuhelník a čtvereček. Vaším úkolem je pokusit se v co nejkratší době umístit tyto předměty do patřičních otvorů. Prosím.
2: Já už to mám hotové.
1: No, taky.
0: Tak jak dopad psychotest, Zhorný?
3: Ano, tak zatímco Prouza projevil nadprůměrnou inteligenci, tak Maňas projevil nadprůměrnou sílu.
0: No, tak to je dobrý. Jeden chytrej, druhej blbej, teda silnej. Uděláme z nich výjezdovku, jo? Herbert Maňas, nerejpejte se porá v nose, aspoň když s váma mluvím. Takže teď pozor, jo? Každý dostanete 1 kontrolní otázku. Demeter, otázka pro vás. Kdo postavil Karlův most? Opakuji, kdo postavil Karlův most?
1: Ne, já nevím.
0: Tak si to rozmyslete, Zhorný, vemte si ho vedle, ať už tady nevyrušuje. A teď otázka pro vás. Jak se jmenujete?
1: Tože já jsem Drahoš.
0: No, Drahoš, vy teď budete mít velice specifický úkol, jo? Musíte vyplnit protokol. To budete dělat celý život, čověče. Takže představte si situaci, že najdete před gymnáziem mrtvou holku. Pište.
1: Poslouchej, nevíš, jaké se píše i ve slově gymnázium?
2: To nevím a nerušte.
0: Co tam kecáte, Drahoš, už to máte napsaný.
1: Tože já nevím, jaké se píše ve slově gymnázium i.
0: Čověče, vy jste bezradný v takovýhle jednoduchých situacích, jaký by se tam vzalo asi, jaký, no, přehlasovat, počkej to asi, no, když nevím, jo, tak vemu holku a otáhnu jí před poštu, ne? Co je Zhorný?
3: Tak už se mi přiznal, ten Karlův most postavil von a jeho 2 bráchové.
0: Dobře, Zhorný, dobrá práce. No, a teď se zeptám tamhle těch 2, tak... Pojďte vy 2 vedle, jeden počká tady, druhý půjde se mnou. Pojďte se mnou třeba, jak se jmenete?
4: Já jsem Tibor Mesány.
0: Dobře, tak, kontrolní otázka. Nosí se to na nohách, jo. Má to různou barvu, třeba černý nebo hnědý, jo. A má to tkaničky, co je to?
4: Kebyže mi hlavu odrežete, tak nevím.
0: No, jsou to polobotky, tak jděte ven a zavolejte dalšího.
4: Daj si bacha, odpověď si u poltopánky.
0: Tak se posaďte, člověče, já vám dám kontrolní otázku. Je to na zdi, dělá to ti kťak, jo, ukazuje to, kolik je hodin. I někdy z toho vyletí kukačka, co je to?
4: A má to kaničky?
0: Ne, nemá.
4: No tak to by mohly být sandály.
0: Ježíš, takovýhle řízky jsem tady ještě neměl. Ale policajty z vás udělám teda, to jo. Vážení přátelé, je podezření, že se v poslední době u nás v Praze kumulují kumuly a jiné kriminální živly. I když tudíž, jelikož avšak nýbrž protože některé kumuly z Perlovky jsou pěkné a není vyloučeno z jejich strany možné nabízení kumulace s našimi příslušníky. Co se smějete, Demeter? No nic. Ale proč to říkám? Minulý týden jsem byl přepaden. Tmavá ulička, nikde ani noha. Nikde ani ruka, teda nikde ani živáčka, náhle vidím mrtváčka. Jo, úplně. Vedle něj stal chlap, ruce od krve, krvavý oči, vytáh na mě holcman, co se smějej zase. Ještě nevíš, co na mě vytáh. Bouchačku, jo. Celý jsem se třás, ale opatrně, aby si toho on nevšim. Vytáhnu zbraň, natáhnu kohoutek, kikiri. Zmačknu, cvak, rána nevyšla. A já jsem se posral. Co si to tam šukáte? Šuškáte, prouza, když mluvím já.
2: V takové situaci, to se ani nedivím, že hoši, to by snad každý z nás...
0: No ne, já jsem se posral teď. Dneska to bylo zahřívací kolo, ale zítra to bude jiný kafe, jo? Dobře se vyspěte, protože zítra ráno půjdete poprvé do služby, jo? Takže rozchod, no, už jsou pryč, zaplať pánu.

0: Dobré ráno. Pozor, vyrovnat. Kde je Demeter?
1: Ne, tady jsem, pane veliteli. Já jsem nemohl přijít dřív.
0: A co jste měl za malér teda? Zase Demeter, cože?
1: Ne, já bydlím v 10. patře a ve výtahu je napsaný, že proči o sobě. Tak jsem doteďka čekal na další dva.
0: No, to je teda vážně malér, no. Tomu rozumím, takže příště vyrazte dřív, nebo se s těma dvěma domluvte, že budete jezdit každý ráno spolu, jo. Mě taky vozí do práce tadyhle nad strážmistr s horným autem. No, ale teď do práce. Pánové, dneska, jo, vyrážíme poprvé do ulic, takže utvořte dvojice, tak jak vás přečtu. První dvojice Drahoš Mesány, druhá dvojice Demeter s horným, třetí dvojice já a Holcman, čtvrtá dvojice inženýr Prouza a Maňas. Maňas vyndá tu ruku z rypáku. Čověče, vy si ten frňák tak vytaháte, že za týden budete moc šňupat rodinný domky, čověče. Takže na ulici se nestrkáme, chováme se slušně, přecházíme na zeleného panáčka, v každé situaci jsme příkladem, nemáme furt jednu ruku v chobotu, že Maňas? A všemožně se snažíme pomáhat ostatním lidem. V poledne se sejdeme, podáme hlášení, jo. Vyhodnotíme všechny události za dopoledne a vyrazíme znova. Tak se snažte, ať potěšíte pana majora. Něco nejasného? Ne? Tak rozchod. Jo, ještě máte všichni s sebou nějaký jídlo?
2: Máme!
0: Drahoš, co se to hodil do koše za balíček, cože?
1: Tuž chlip si sádlim, já sádlo nedat.
0: No dobře, tak běžte. Oni odešli. Ježiši Maria.
3: Olíček řekl, tak běžte.
0: Já vím, ale už vidím ty průsery teďko. Ježiš, pojď radši zalezem někam do hospody. Dobrý den, nebojte se, to není šťára, jo. Dejte nám jenom dvě sodovky a kafe. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no, já bych ti mohl vyprávět, čověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo, jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, čověče, nedělej to, takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, čověče, měl vpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od trabalu na Kubu střílet krokodýly. A já říkám, čověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani nevíš. No, přiletěl na letiště, pochopitelně, jo. Francouzský holec, dřevěnou nohu a říká, měl si recht. Lůďo, šláp jsem na něj vylít, ukous mi haxnu, ale nevadí. Už jsem si zaplatil od široku zájezd do Himalájí na nějakou tu 8000 a já říkám, hele, Klapka. Nejde o ty vejšky, ale takový orel skalní, jo. Ten, když se spustí střemhlav, ten ti vyklovne v oko, ani nemrkneš. No a přijel zdovolený, takhle šlic přes hubu, jo, skleněný v oko. A já říkám, cože, orel? A on, ne, lezu nahoru, čověče. Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do oka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, čověče, nemám takovej cit. Takže takovýhle já jsem tady měl experty.
3: No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sábři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíldi, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono, jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvíldi. A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam opravdu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. zmlátili mě a starou, tu znásilnili, tak ti sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic, tak říkám, tak co, podovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce.
0: Člověče, normálně včera, jo, kluk přines ze školy, nebuďte na souseda, jo, pětku ze zeměpisu, to by mě zajímalo, člověče, opravdu nemohl najít Vietnam na mapě, jo. Pane vrchní, nemáte tady plán Prahy, cože? No, ukažte, já jsem v tom trošku pohrabu. Počkej, Vršovice, Košíře, Černý most, Vietnam tady nevidím. Ale to je divný, já bydlím vedle ČKD a tam jezdí do Kolbenky do práce na kole, takže to nemůže být moc daleko.
3: O člověče, ty ženský vůbec nemyslí, ještě se možný. Já včera se byl u sousedů a ta paní povídá, hlej ty, nebyl bys tě tak hodný, potřebuji vykoupat dítě. Tak ho chytím takhle za nohu, máchám ho v té vodě a dítě řve jak protržený. A ona přilítla a říká, člověče, jsi tak blbej, to nevíte, jak se koupí dítě. Tak jsem jí to samo sebou nevysvětlil. A vojná, no milá paní, přeci se neupařím.
0: No, je, hele, koukej, už je tady maňas. A vede tučňáka. Prokrinda pána.
1: Na čelníku, já jsem našel tučňáka. Co mám dělat?
0: Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
1: Někde nad Václavákem.
0: Ježíši, že jsem je pouštěl. Ten inža je schopný odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, hele, tamhle, už se, on se baví s nějakým chlapečkem.
2: Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
4: Já hledám soudruha Lenina.
2: Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
4: Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
2: No jo, ale tady jsi vžitný.
0: Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo? Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme. Ještě zavolám toho druhého hňupa. Zhorný, Zhorný, sobota.
5: Tady Zhorný, Zhorný, je pondělí.
0: Blbče, blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
5: Zadržel jsem s Demeterem auto.
0: A proč?
5: Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
0: To se přece smí, ne?
5: Jenže ten pes řídil.
0: Jak může pes řídit?
5: No docela dobře.
0: A co ten chlap?
5: Tvrdí, že ho stopnul.
0: Tak to je v pořádku, ale pusťte ho, chytněte Demetera a vraťte se na základnu. Člověče, pojď, musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, koukej, už je vidím, hele. Pánové, flakáme se, flakáme.
1: Tož to ne, včil provádíme kontrolu totožnosti.
0: No, tak se ukažte. Počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
1: Už chlip si sádlím, já sádlu nerad.
0: Dobře, Mesány, jedem.
6: Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Ano, od obi dvoch. Občianský preukaz, občianský preuk. Vy jste bratia?
0: Dobře, Mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
3: Myslíš Holmes?
0: Ne, Holmes, ten francouzský.
3: Francouzský? Myslíš ten Degret?
0: No, jistě, to je ono. Co je, Drahoš?
1: To já jdu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
0: No, samo sebou, jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejen, že se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho tučňáka. Vždyť jsem říkal, člověče, jděte s ním do zoo.
1: Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
0: Ježíši chlape, mě z vás klepne šlak myokardu úplně. Zhorný, odvezte tučňáka do zoo, jo. Já odvezu tuhle zběř k nám na akademii. Jako švýcarský hodinky, co?

0: motyl, závod 73, přepadení, čerpadláře, paragetické.
1: Jedu tam. Tak jsem to z něj dostal. Máš akvárko doma? Cože?
0: Umoraný člověk v parku.
1: Nestíhám. Maňa, svindej tu ruku z rybá.

0: vlaďte se vzadu v tom autě.
1: On si začal.
0: Jako malý Jarda.
2: Přátelé, Cimršantán, jako ostatně každý kabaret, byl určen širokým vrstvám obyvatelstva. Intelektuálů bylo tehdy na přelomu století mezi vídeňskými krajany po skrovnu. A tak Cimrman musel chtě nechtě s laťkou náročnosti u některých čísel programu hodně dolů, aby tak vyhověl požadavkům lidové zábavy. Dodejme, že tak činil s velkým sebezapřením. Na rozdíl od většiny současných bavičů, kteří tak činí s velkým nasazením, bez zábran. Tehdy, na přelomu století, byla ovšem jiná situace. Zábavní průmysl byl ještě manufakturou a zdaleka nevynášel tolik, co dnes. Proto se domnívám, že nijak nesnížíme význam a zásluhy Cimrmanova kabaretu, když vás v této exkurzi seznámíme i s takovými výstupy, které bychom dnes mohli označit za humor lascivní, podbízivý či pivní. Ostatně, proč ne? Pivo je přece náš chléb. A čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Ale neprskej přitom drobty, dodával žertem Cimrman. A tak prosím kolegu Bartonička, aby se to snažil dodržet v následující ukázce.
3: Přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, nad tím prvním patrem potom je druhý patro, tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru, no tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně, a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle. Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo a dole to mělo dno taky to akvárium, dole, víte. Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba by se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako, klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte, a pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Pane, ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária, a tu rybičku, kdybych dal do té klece.
4: Tady já má.
5: Ty už se vracíš, miláčku?
4: Jak to už? No snad akorát, ne?
5: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
4: Už zase začínáš, už zase začínáš.
5: Ne, pokračuju.
4: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
5: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
4: No prosím, tajím. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím.
5: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
4: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
5: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
4: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
5: Stálo to vůbec za to?
4: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
5: Se to jmenovalo?
4: Ale ne, jestli já mohu.
5: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
4: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
5: Sama, veď, no.
4: Sama.
5: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
4: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: Vaťko, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Zda to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku, jo. Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí jakéhosi města a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový džlem, džlem, džlem.
0: Jo, to by si nehráli, v rozhlase to znám, no. Pokluba to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, já se narodila až v 47.
0: Ono, jestli si neubírala,
1: víš? Prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, víš, povídá. No. Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata, co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, na břehu pobíhají děti, jo. Mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
0: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
1: Ano, přesně tak, jenže obrácení.
0: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
1: No počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
0: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
0: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
1: Nic. Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
0: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
1: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
0: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
1: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
0: No a to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
1: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
0: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
1: Dobře.
0: Já jsem je pozdravil a to stačí.
1: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
0: To je u tebe srdečnost.
1: Ano.
0: To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
1: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
0: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
1: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
0: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
1: O čem asi?
0: O intelektuálních záležitostech.
1: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
2: Času je?
0: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
1: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
0: Sprosťáku. Tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
1: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
0: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
1: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
0: Buď tak hodnej.
1: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
0: Kanalizace, slyšíte ho, paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
1: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
0: No, ale já jsem to neviděl.
1: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak
0: no,
1: ho.
0: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
1: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
0: Říkám, že jsem to neviděl, potřebu intelektuální téma.
1: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
0: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
1: No tam zas nechodím já?
0: Proto se s filozofy málo vídáš.
1: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
0: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
1: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
0: Máš na to svědka?
1: No mám, filozofa, pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
0: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
1: OK.

0: Slunko vstane, svrbiama obe dlaně. Domeček sa dotmíhalí.
1: Odporně, prosím, náš obrátek.

0: i mojím polenom. Ach, juj, ty mojím polenom. Carmen!
1: Bravo, gracias, bravo,
0: gracias,
1: bravo,
0: gracias, bravo, gracias, bravo, gracias.
2: Pocet. To peníze, tak teď si už něco vyděláváte taky, že jo?
3: Jo.
2: Hospodaříte si s tím sám?
3: No, tak dá se říct, že pár lidí mi nad tím jako hledí, ale já ani nějak moc je nevyužívám ty peníze.
2: Jak to?
3: Protože nemám proč. Bydlím doma, že jo.
2: Živí vás rodinu, tak byste to měl dávat rodičům.
3: Tak akorát si kupuju trošku větší dárky, třeba k Vánocu nebo to, no, ale zatím nic jako nevyžadujou, tak nějak přispívat.
2: A co za dárky si jako kupujete?
3: Já sobě?
2: No.
3: Já si nekupuju dárky.
2: Ne, tak vy kupujete jako rodině dárky.
3: No samozřejmě.
2: Aha, čili ty peníze si schováte a na Vánoce obdarujete takhle?
3: Tak já nevím, tak zatím jsem zažil jenom jedny takovýhle Vánoce.
2: Aha. Tak jedny to jde takhle.
3: No.
2: No, a co jste koupil za dárky?
3: Já už si nepamatuju.
2: Jo, tak to nebyly moc velký, ale... No tak, že to jsou velký dárky, hele.
3: No.
2: Tak mamince třeba?
3: Mamince, myslím nějakou, ona má ráda takový keramický věci, jak jsem jí koupil něco takového, nebo má ráda starožitnosti, jak asi nějakou sošku, co
2: asi
3: ona
2: nějakou zbírá. Sošku.
3: Já už jako, si fakt nepamatuju.
2: Jako jistý to není, jo?
3: Jistý to není, no, já nevím, fakt aha. Si nepamatuju.
2: A tátovi?
3: A nějaký holení, nebo...
2: Holiny, jo.
3: Holení.
2: Jo, holení.
3: No.
2: Jo. No a další velký dárek?
3: Já nevím, co vy pokládáte za velký dárek, ale pro mě
2: tak
3: jako
2: to je
3: skromního
2: jedno.
3: Kluka...
2: Já teď vím, co vy pokládáte za velký dárek.
3: Já jsem to hlavně dával z lásky, rozumíte?
2: Ne. Že byste dal holení z nenávisti, si nemyslím. Ale... Jste říkal, že když tak ty peníze použijete také na Vánoce, že dáte větší dárky. Čili máme holení u maminky. U maminky nevíte, ale bylo to vlastně něco keramického. No a sourozence máte?
3: Mám 20-letýho bráchu Honzu a pak mladšího Pavlíka.
2: No, tak co Pavlíkovi jste koupil?
3: Já jsem mu koupil míč fotbalový.
2: Míč.
3: Ale
2: novej? Novej?
3: Dobrej a novej.
2: A druhýmu bráchovi?
3: Druhým bráchovi, víte, že si nepamatuju, já jsem snad jsem mu přispěl na mobil nebo něco takového, už jako nevím, no. On je taky skromný jako já.
4: Dobrý den, dovolíte?
5: Už je po úředních hodinách.
4: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
5: Ano, a vy?
4: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
5: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
4: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím, zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel, necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
5: Jistě, no a dál?
4: No, dál. Rozvedu se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
5: Aha, už rozumím. No a?
4: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrábnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
5: To rozhodne soud. Ne já.
4: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
5: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
4: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
5: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
4: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
5: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
4: Konkrétně, kolik?
5: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
4: Samozřejmě, tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
5: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
4: Co, už teď? Proč?
5: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
4: Protokol? O čem?
5: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, jaksi tedy, k čemu jste se mi tady přiznal.
4: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
5: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
4: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
1: Poklonka, no, učím vás.
6: Zdrav, to jsem rád, že vás vidím.
1: Gratuluji. Ale tě, a k čemu?
6: No k čemu? Ještě se ptejte.
1: No tyka se taky ptám.
6: Vy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
1: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
6: Jo, nestojí za řeč, no, jste dobrý. Vždy jste vyhrál, kolik?
1: No.
6: 30?
1: Nepak, 40, pane.
6: 40,
1: no jo, 40,
6: prosím, 40. To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
1: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
6: jo.
1: Ano, a budu poslouchat Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
6: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
1: No.
6: Tedy jak sázíte?
1: Aha.
6: Jistě máte na to svou určitou metodu,
1: no,
6: ne?
1: No to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
6: Helejte. Já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám stálo. Je to pravda?
1: Jo, ale musí se opatrně, víte?
6: Jo, jo.
1: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
6: Jo.
1: Srážky, jo?
6: Ano, ano.
1: Tak jsem vsadil horskou službu.
6: Jo?
1: No jo, ale nevyšla, poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
6: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
1: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
6: Ne, děkuji.
1: Přijměte místo.
6: No, děkuji. No.
1: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
6: Jo.
1: Tak to je 2,40.
6: Aha.
1: Turistika.
6: Aha.
1: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
6: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
1: Prosím.
6: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
1: Aha. Tak to je česká hazena.
6: Čili čtyřka, jo? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
1: Tak to je spírání.
6: Stojím frontu na brambory.
1: Košíková.
6: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
6: Jo.
1: Tak to jsou saně.
6: Podívejte se,
1: no.
6: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
6: Jo. No, pohlíte.
1: Nahledím. No, dáme.
6: Nebo co když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění.
6: No.
1: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
6: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože do dneška nevím, co to je.
6: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 tisíc.
1: Ježišmarja, jaký 40 tisíc, pane? To jsi se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
6: Co?
1: No.
6: 40 korun?
1: No jo.
6: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
6: Sakra. Ale metodu máte na 40 tisíc, tedy nejmí.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
7: Tři malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, Karlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den Jarmil Hňáca a říká: zootechniku, je zle, já to zkusil, chcípaj klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, hoň je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněný, víc než ty slepice, nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání, jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchranně skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval a plaval, najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček povídá, u nás v Oplavicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého ventilšlauška. Já říkám, ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

0: kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říká: Miláčku, Miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká: Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě mám milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.
1: Já, když jdu po ulici a potkám krásnou mladou dívku, tak mě vždycky zajímá, kolik je jí let. Bohužel nejsem krásná mladá dívka, ale i některé lidi zajímá, kolik je let mě. Já vám to klidně můžu prozradit, protože u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 75 a starce v 18. Já jsem se narodil v Táboře roku 1900. Zvět. Takže dneska mi vlastně napoví zvět. No a z toho nejhorší jsem vlastně venku. Že teď takhle před vama s tím, to je vlastně otázka úplně náhody. Já jsem chtěl být původně úplně něčím jiným. Jako malý kluk jsem chtěl být kominíkem. Mně se hrozně líbily ty bílé čepičky, nosili štěstí, chodili nahoře po střechách, spouštěli si koule do komína, zase je vytahovali. Já to myslel pracovně. Potom oni mohli být špinaví, oni to měli v náplni práce. Nám za to maminka vždycky nafackovala. Když jsem byl o něco větší, tak v tom klukovi už se ozývá takovej tulák. On to ještě netuší, ale už to v něm je. Už ho lákají ty dálky, ten horizont. Tak to jsem chtěl být tím pánem, co stavuje šranky. On tam vždycky stál, ten praporek pod paždím, ruku na čepici salutoval, mašinfíra taky salutoval, lidi mu mávali. A ten vlak jel daleko až někam za obzor. Jenom ty kouřový písmenka zůstaly na té modré obloze. To vlastně začíná prvními krůčky. To vypadne z těch dveří, schody, pěšinka, zahrada, plot. První roztrhnutý kahoty na kšandu, louka, rybník, hřbitov. Když jsem byl ještě v něco větší, tak to se přiznávám, to byl ode mě zjištěný důvod, to jsem chodil do první třídy, vstřebával jsem do sebe první informace. Tenkrát jsme se učili podle Poupat. To byla krásná čítanka od paní Kvěchové. A tam jsem se dočetl takové ty první poznatky o životě, třeba tam bylo napsáno. Emma má mísu. I my máme mísu. Emma má maso. I my máme maso. Tak to jsem chtěl být řezníkem. To jsem nosil takový krátký kalhotky, k tomu takový ty bavlněný punčocháče s tím hrozně vytlačeným kolenem. To byl spíš takový rodinný baráček i se sklepem. Taky ta maminka skovala jablíčko. Na hlavě jsem nosil takový ten maminčin bombónek s tou anténou. A naproti té škole bylo takové řeznictví. Tam byl takový urostlý pán řezník, jmenoval se pán Pessinger. Já mu říkal strejdo, měl tak asi 2 metry na výšku. Já tak vždycky pod ním zbožně stál. Díval jsem se z toho podhledu na ten nadhled. Já byl strašně zarputilý malý dítě. Tady takový to jojo u nosu. A v duchu jsem si vždycky říkal, až budu velký, tak budu velký, jako stojí na Pessinger. Jak mi to nevyšlo. A on mě dával ty patičky v ocelámu s tím špagátkem na konci. Jak za to ten selám tak krásně visí na tom háčku v tom řeznictví. To je stejně zvláštní. Tenkrát to ty řeznici odkrajovali. Dneska nám to kraje s tím špagátkem. Tak jsem říkal, chlapče, budeš řezníkem, ty patky si budeš krájet ty sám. A záleží jenom na tobě, jak ta patka bude velká. Tak jsem říkal, od půlky jedna, od druhé půlky druhá. Pak jsem dospěl do takového stádia, já mám proto svůj vlastní termín, já tomu říkám cynicko-něžná puberta. To je krásný věk, takovej požehnaný. To ten kluk má pocit, že už je hotový chlapák, ale v tom věku přímo pučí. My jsme tenkrát všichni hlavně pučili tadyhle. Jsem vždycky stál v táboře na tom korze. Ono to spíš vypadalo, že klečím. Teď jsme všichni žvýkali. Tenkrát ještě nebyla žvýkačka. Tak jsme většinou žvýkali svíčku. A teď šla kolem taková krásná 18letá, nadechnutá. Nám už se líbilo. My tam stáli. 15letý odborníci. Jenom tak světácky koutkem úst jsme dělali. A ona zmizela v dálce jak letní vánek. Já tenkrát, abych si dodal zdán, že jsem frajer, že jsem jednička, že jsem ranař, že jsem king, jsem mluvil i hlubokým hlasem. Dobrý den. Tady v té zadní kapse jsem nosil tu občanku s tím hřebenem. Já jsem dokonce mluvil i cynicky pravým koutkem úst. To nebyla mluva, to bylo spíš takový žužlání. Já si připadal ten Batman v těch hororech, jak je skloněn na tou krásnou blondýnou, kterou zachránil z rukou padouchů. Ty padouši jsou takhle v pozadí. Mají ruce na prsouch, na svých. A on má tady u úst takovou tu velkou bublinu, namalovanou. Tam má napsáno takový to poslání, co vzkazuje lidstvu. Třeba jdi domů. Tak já taky vždycky, tady vyběhla. Ta bylo kam jdeš. Že přišel kamarád a říká, jdeš rád fotbal. Jsi kasáře, tady on čel plavat, to mě nerozuměl. Chodil jsem do gymnázia, tam byl takový výborný pán profesor na matematiku, on spíše vypadal jako pavouk sekáč, než profesor matematiky, ale mluvil k nám v krásných metaforách. On mě říkal Ičku, nevím, proč ta něžná zdrobnělinka, říkal mi vždycky Ičku, Ičku, pamatuj si, že žádný pták si do svýho hnízda nekálí. Jedině dudek, to je blbec. On mě vlastně narušil mé celé dospívání. Já kudy jsem chodil, tudy jsem přemýšlel, proč mě to vlastně říká. Dudek jsem se nemenoval. Tak moc blbej jsem taky nebyl. A hnízdo jsem měl absolutně v pořádku. Ale to je všechno tak strašně dávno, jak praví básník. A kde ty loňské sněhy jsou?
2: No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spreje, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spreje od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit. A já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo. Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se. Ty jsi hajzel, Franto, jo? A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle. Jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel, já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl, nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý, běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je, jo? To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoicky klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo a ten přišel taky a slyšel, já tady umělám, podívej se klíčovou dírkou, tak tam strčil, podívej se očičkem, to očičko, se tam podíval takhle, ozvalo se, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak Barbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřel, já se podívám.
1: Otevřel dveře a viděl, on si Brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku. Oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten se vám podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víte, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víte.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to, takový to obilí.
2: Myslíte silo, jo? No to silo, no.
1: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško.
0: A on byl strašně spokojený, že má pravdu.
1: S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma, ten náměstek, jo, 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
1: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
1: Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forse rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendi chiaro questo oltraggio, quando ce lo si,
0: Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku.
1: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bej.
0: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se.
1: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel.
1: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
1: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávií a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když

Čili oni se vraceli z toho koupání takový, takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká, poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni zde jde, že jo, ona, Američanka, kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf a Američanka? No, na ty pláži, že jo? Tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo, no tak co? No tak se tam do sebe zakosli, no tak o co jde, že by... to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do hlavy. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště. A to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme vás, okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytahat za ouško. No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomínu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru. A přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a... Mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká, ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole. Říká, no to je možný, no a co? Jako? No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu. Říkám, proč? Hopni do rigolu. Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tiché noci se ho zeptal, jak se ti šlo? Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal, baf, to jsi zlikl, co? Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, až by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten Strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. Jo? To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na výkon.

0: Víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakém divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlema to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takovej patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, to, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takové život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, s těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
1: Jo, jo. Pořád se něco děje.
0: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat.
2: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovici. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů, zmínit co o literatuře, pohovořit o zemědělství, o průmyslu, recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by ráčil v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
3: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
2: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
3: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě asi sedí, že? Ani se nehne.
2: Je to kratší verš, co si vybral.
3: Kratší.
2: Úvod to má delší.
3: Úvod to má delší.
2: Tak to zkrať.
3: Tak to zkrať.
2: Neopakuj všechno po mně.
3: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
2: Co je zase?
3: Teďka koukám, že se nebudu moct uklonit.
2: Proč by si se nemohl uklonit?
3: Kdybych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
2: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
3: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
2: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
3: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
2: No.
3: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
2: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
3: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. A, že ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis.
2: Je to možný. To je zoufalec.
3: Sedí zoufale.
2: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
3: To by to říkal se vláze,
2: no,
3: nebo
2: asi
3: co?
2: Asi jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždět města. Bude, ti jim tam stačí.
3: To víš, že jo, nevím, byl sympatický až po.
2: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
3: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Zabývat s ním.
2: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
3: Sedí banda.
2: No, už je to tady, to povídám.
3: Já jsem půl hrobný kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, že jsou na věci. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
2: Opravdu teda, to se máš tím chlubit. To jste odstavili živým, že vůbec ti pátka. To jsi se vycajchnoval. Já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
3: To bych já mám.
2: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
3: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší. Ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desátý. Ježíš Maria, to začínu. To měl na jazyk. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
2: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme je objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nárož. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Cit. Klid. To je nějaký cancel. Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. On to má žrádlo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, se si přišel.
1: Já mi vidím. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, dělej.
2: Mám začít, no. Dbát lásky se si zjistila, protože sama zmatku, když nám přišli se zavřu ve třistinách. Ještě jednou. Dbát lásky se si zjistila, protože jak sama zmatku, když nám přišli se zavřu ve třistinách, odčekli stýmy za nic.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky.
1: Dbát lásky.
2: Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, skrývá prasklou duši.
1: Vy skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Hokavá. Tam je promluv duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promluv duši, já řekl prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklíž duší?
2: Ne. Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka tuší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to chaos, sama chaos. Matka tuší? Chaos, chaos, chaos!
2: Duši nedáme si
1: duš
2: šípe.
1: Nemáme.
2: Ne, duši jako hola, hola, hola.
1: Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola, hola.
2: Dasí.
1: Hasí.
2: Dasí.
1: Hoří.
2: Dasí.
1: Dasí.
2: Set meči.
1: Set meči.
2: Moment.
1: Moment! Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest!
1: Čest!
2: Cože?
1: A to je jedno!
2: To je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny!
2: Když nám
1: již
2: mizí
1: láska
2: Ksimenina?
1: Co to?
2: Ksimenina! Ksimenina!
1: To se čte Ksimenina!
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je při sexy jako šraňky!
1: Já bych!
2: To šraňky.
1: Ne, o to by nejde, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, to je Don Juan, Don Juan! Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče!
2: Kocholou se nečte k soksolou! Já se držím textu!
1: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše!
2: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na koho? Na mě? Na zaměstnance?
1: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Na všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj Slavidov se kamal žel. Můj Slavidov se kamal žel. Tedy ne můj slavý duch, svůj slavý duch, ale já to nechci říkat, protože duch, můj slavý duch se kamažel.
1: Můj slavý duch
2: se
1: kamažel. Můj slavý duch se kamažel.
2: Můj slavý duch se kamažel. Řekni to těm lidem!
1: Nebo travoj. Tvůj slabý duch se klamá. Tupec je nepotrhlej. Suflér povatenej.
2: Víc než nemil jsi se vazal.
1: Já vím. Víc než ty milece. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
2: Ať jsem žalostí. Ať jsem žalostí.
1: Já si budu dělat.
2: Protivníkem.
1: Odevzdám čistou. Mlč,
2: říkám. Odevzdám čistou krev, jak jsem ho udržel. Jak jsem ho udržel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč, proto lík nebalostí. Pset. Ty hraješ.
1: No tak co mi to bereš?
2: Pomstě!
1: Pomstě!
2: Bez milosti!
1: Bez milosti! Na jej!

0: Herr Schustermeister Kajetán. Voska nicht dir sie machen.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poléno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého sprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, Češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Hej, ans, Herr Schustermeister Kajetán, Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím holt trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Mají recht, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vater, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. To je tedy du basetl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává dvě zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte tři zlatky?
1: No, já bych to viděl takhle. Jammerweil dává dvě zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou tři zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: Tři zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za dvě zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: Tři zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžký. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli trufnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za tři zlatky je určitě lepší, než zboží za dvě zlatky. To dá rozum. O té původní jedné zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže tři zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, tři zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslej.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet, spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: Tři zlatky.
1: Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak sbohem, pane Mareš.
1: Sbohem, herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, Herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir drei Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur zwei Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf! Du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
3: Du Krüppel, Fahnenspuler.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben vier Gulden und Schluss damit.
4: Ale to jsou k nám hosti, herr Jammerweil. Gäste bringen.
5: Jak je to dál?
1: Gäste bringen Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
5: Tak, co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil? Aber warten Sie, ich sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
6: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
5: Tak co pak, co pak? Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkohl.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singe die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloubního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
5: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Pidi?
6: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
6: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
6: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
6: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
6: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
6: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
5: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, gehe za ní a dám to do ovnu. Auch Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
3: Na ja, ich gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš. Vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Copak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No dejme to.
1: On ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
5: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
5: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy
7: a oženil se s vaší Gertrudou.
5: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
5: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
7: To se spolehněte.
5: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
7: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
5: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
8: Josef.
1: Gertrudo.
8: Brzy.
7: Co? Co bude brzy?
8: Jazyk.
7: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
8: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
9: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
8: Být, býty, kobila, být.

0: Liberty.
1: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
2: Já.
1: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
2: Já.
1: Víš, on netuší, že jsem to já.
2: Já.
1: Ano, já.
2: Já.
1: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
2: Jdu?
1: Ano, seberu se a jdu.
2: Jdu?
1: Jdu.
2: Ich?
1: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
3: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Voni jeden starý kozel, oni se nešémujou. Voni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne jeden koukaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
4: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
5: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
4: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte.
5: Mělo asi být. Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerwald dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro úplně.
4: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
5: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem, čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
4: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
5: Platí. Tak ukážou, co mají.
4: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
5: Mohli by být trochu konkrétnější.
4: Já konkrétnější?
5: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
4: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
5: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
4: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
5: To v Puhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
4: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
5: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Maneš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.

0: Yes. Es ist zu schnell. Es ist zu schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
1: Fein und langsam. So etwas?
0: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
1: Naja, wie Sie wünschen.
0: Also, grüß Gott, Maresch.
1: Grüß Gott, ja, Marwaj. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
2: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to bene, aby se kvůli tomu učil německy.
1: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
3: Gertrudo! Gertrudo!
4: Josef!
3: Gertrudo!
4: Že!
3: Ne!
4: Že!
3: Ne!
4: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
3: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
4: Was sagst du?
3: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
4: Josef, ich verstehe nicht.
3: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
1: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
3: Pane Mareš, já si nezasloužím. Ona má takovej talent.
1: Talent? Na co má talent?
3: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře.
4: Ře.
3: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
4: Ře.
1: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
3: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
1: Ne, tak už to nechal. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představují. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. To budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. Takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině nejá pochopit a německy on neumí.
3: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
1: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
4: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
3: Cože?
4: Einkaufen gehen lassen müssen.
3: Aha.
4: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
3: Ano,
4: aber nur keine Angst. Mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
2: Aha. A když se zase uvidíme?
4: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
2: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
4: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
2: Fajn, tak v úterý.
4: Auf Wiedersehen, Liebling.
2: Naschledanou, miláčku.
5: Nazdar, pane Mare.

0: Heim, wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchej, v němčině mají. Wo ist mein Heim, jo? Wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchej v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist
1: mein... Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.
0: Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
2: Vidíte, mně se taky líbí.
1: Hned s tím letím k našim a hned se to budem učit.
2: Já už to umím.
1: Už vidím, jak všichni ševci báčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
3: Nápravnostilek, Hermus Mareš.
0: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen. Wälder schäumen auf den Felsen. Frühlingsflora im Park. Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen. Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
3: Das ist wunderschön.
0: Nicht wahr?
3: Können Sie mir noch die Melodie singen?
2: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
3: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
1: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s
0: Gertrudou? Už je to tu zas.
1: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
0: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
1: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
0: No dobře, jak chtěl. A kdy on by... chtěl s tím učením začít.
1: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
0: Myslí třeba už zítra?
1: Ne, dneska, tady, hned teď.
0: Je to na mě trochu kách. Ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
1: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
0: To je blbost. Co takhle... způsobová slovesa.
1: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
0: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
1: Kdo?
0: On.
1: Tatík?
0: Ten, kdo se chce učit německy.
1: Takže třeba já?
0: Jo.
1: Proč to neřeknete hned?
0: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahuje.

0: vztahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen, dürfen, dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
1: Dürfen.
0: Dürfen.
1: Dürfen.
0: Dürfen.
1: Dürfen.
0: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeči našich nepřátel. Slyším dobře?
1: Ano, otče. Učím se německy.
0: Učím se německy. Správnýmu Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
2: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mírnik, zdírnik je vlastně německé. Mír, nichts, dír, nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
0: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který nevíčí je, vy obojetníku.
2: Nezaměnil obojetnictví s univerzálností. Prosím.
1: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
0: Nikdy.
1: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
0: Nikdy.
2: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžu vidět, že se mu to hodí.
0: Nikdy.
3: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
0: Nikdy.
2: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
0: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky. Dobře, ale vezmu si Gertrudu. Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Následující ukázky jsou z představení Cimrman v říši hudby.
1: Vlastně písně určené pro paní Rózu nazval Cimrman snad pod vlivem svého oblíbeného autora Jindřicha Šimona Bára pěkně znějícím titulem Pro vdovičku. Uveďme alespoň ty nejzdařilejší. Píseň s názvem Dvojice si můžeme dokonce zaspívat, protože se nám dochoval hudební part. Prosím.

0: Daří.
1: U dalších písní se bohužel dochoval pouze text bez hudebního doprovodu.
2: Krása bez závoje. Když jde má milá po ulici, ať ráno je či poledne, k oknům se hrnou nájemníci, každý se za ní ohlédne. Muži si mlsně kroutí vousy, volají v duchu, hahou, hahou. V představě vilné ruce mnou si, tuhle tak vidět nahou. Kdyby jen věděli, jaká si kostnatá, však by nám přestali bušiti na vrata. Vzácný kámen. Proč máš, milá, na svém líčku ochlupenou bradavičku? Je to tvá pyha na kráse, že odstranit ti nedá se? Dám ti k svátku vzácný kámen. S výrůstkem hned bude ámen. Líčko tvé bude bezvadné, bradavka zčerná a odpadne. Jak ty jsi účinný lápisy.
3: Co tu vidíme? Ruská ruleta. Poslala nám to Františka Halamková z Nejedlého 20 Brno Lesná. Tady ukážu na kameru. A to já snad ani nemůžu přečíst. Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
6: Já nepřečtu teda, to přečtěte.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na ještě dělat.
4: Tak takže nakonec je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No,
3: tak dvě minuty vaší přípravy běží teď.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypracím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, no. No, říkám, je to vstek, všecko takové. Tak nazdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je.
8: Co?
6: No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte. No,
6: já pojďte. Jsem... A tomu nevěřím.
8: Stajte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zpokusím, ale marný. Je to marný. Ježišmarja.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte. Klidu.
6: No. Zkusím ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vedete pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný.
8: Ne. Tak.
6: Nechte mě v klidu, můžeme
8: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? Tak jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano. Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o těch akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit.
0: Peklo.
6: Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak dejte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
0: Já nesmysl.
9: Tak co?
6: Nic. Maličko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Hmm. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte, to povolí všechno, to všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. No.
0: Jo,
9: ne? Tak. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete.

0: Sestři, vidíte ho? Kam zmizel ten pacient?
1: Nevím, pane doktore.
2: No jo, ale podívejte na to.
0: No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
3: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Kam jsem? A máš jeho fotografii? No mám, ty ukáže tu fotku. Jsi pitomá, je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že ta paní kojí, jaký je to takový menší, tak ji prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hamatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak shrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, tak jo. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? Říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak, vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, prosím vás, mladý muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. A se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná pod prusenko, to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, on to, u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, taky to ukáže, že jo? A ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč si přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. On říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nechce, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde. Vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manželka doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a blatma, tak by mě někdo neznásilnil. Říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? On říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. On říká, s kým? Já nevím, já se nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený k doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? Říká, mám. Ona takhle, chramst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak jása, běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý, jde tam, zase se mu zjeví ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Že? Takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že, a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemíří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu, tak Bůh, první fakan mrtvej, že, tak už mi řekneš, kde máš manželku, neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu, Bůh, druhý dítě mrtvý, že, tak už mi řekneš, že máš manželku, neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě, neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že, no tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. A mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma. Tak

0: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
1: Takový problém. Spíš problémeček.
0: Nějaká nemoc v rodině?
1: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
0: Pane Marca.
1: No s rodinou, samozřejmě.
0: Já vím.
1: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
0: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
1: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. Pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
0: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
1: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
0: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
1: No, tak to šoufne. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
0: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
1: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
0: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
2: Tady tu máte nějaký nadrhel, soudružka Drábková.
0: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
2: Podejte mi tašku.
0: Co to?
2: Kladivo. No
0: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
2: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
0: Už mi to slibujete rok?
2: No, není materiál, víte?
0: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
2: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
0: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
2: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
0: Co takhle? Tenhle pátek, no.
2: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
0: Nedalo se to odločit na pondělí.
2: Helgo, to je materiál tohle.
0: Malá pozornost za vaši ochotu.
2: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
0: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
2: Jo.
0: Ještě jednou vám moc děkuju.
2: Ergo, to je materiál to.
3: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
2: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
3: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
2: No, já jsem to měl připravený na pátek.
4: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
2: No, já vím, že je to důležitý.
4: No?
2: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
3: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
2: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
4: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
2: No, tak jsem šel fasovat materiál do skladu. Jde o pár hodin.
4: Ne.
2: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne.
4: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
2: No tak ne, no.
4: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
2: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
4: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
5: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
4: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jaksi, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
5: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
4: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
5: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
4: Ale chraň. Soudruhu řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
5: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
4: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny a tak taková malá... Jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně.
5: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
4: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
5: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
4: Ano.
5: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
4: Zajiste, soudru, řediteli, zajiste.
3: Někam vyrazíme, soudruhu řediteli.
5: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
1: A do Prčic.
5: Ne, do Plzně.
1: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
5: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
6: To je snad sen.
7: To je škoda, že Sovák o sobě nevypráví. My jsme spolu byli dvakrát na vojně, jednou jako prezenčáci, že jo, potom jako na cvičení po roce nebo po dvou. Ovšem to se těžko dá vyprávět, protože to je trestní ještě dneska.
8: Já si vzpomínám, že jsem sloužil v Auzu. Armádní umělecký soubor a k nám byl tam tenkrát připařen loutkový odbor, Kopecký a jeho synové. No a tak jsme jezdili, my jsme hráli pro dospělí, oni hráli dopoledne pro děti a já v takový vlastenecký křeči jsem si šel jednou sednout mezi ty děti, abych viděl prostě kašpárka a tak si zaspomínal na svoje dětství. A teď jsem zjistil, že tam mluví úplný blbosti, že jak si to představení je svým způsobem, jak se říká, odflinknutý, že tam říkají třeba, kolik máš zubů, říká 2,30 a kde si na to vzal peníze a takovýhle blbosti. Prostě vůbec neměli přehled, co povídají, protože to mě rozlobilo a tuhle zlobu jako vlastenec jsem sobě nosil asi 4 dny a potom přišlo na řadu tohle víno, ne tohle, ale nějaký jiný. A tak nějak prostě se pilo a ve mně uzrál takovej zvláštní plán. Nechal jsem si ohřát v kuchyni takovej kyblik klihu. A to už mě zjistil horníček a ještě několik kolegů, co tam sloužili se mnou, zjistili, že mi ohřejvají klih. Tak mě sledovali, jak jsem se potom dozvěděl. Já jsem ho legálně vynes nahoru, kde ten Kopecký, ten táta, spal, on měl fousy strašně dlouhý. A tam na těch schodech mě chytli, těsně u toho, u těch dveří, kdy už jsem se chystal, tam vyniknul. Já jsem jim to vysvětlil, pán, neblázněte, kluci, nic se nemůže stát, jsme právnicky naprosto krytí. Já tam přijdu, naklíhujeme mu fousy, do špičky sežmolíme, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce probudíme. Jak se posadí, tak se probodne.
9: Jak se jim daří, pane Tausík?
10: Jak by se mi asi mělo dařit?
9: A co žena v pořádku?
10: A proč by neměla být?
9: A dětičky zdravé?
10: Měly by snad stonat?
9: Řekněte mi, pane Tausík, proč vy Židi na všechno odpovídáte otázkou?
10: A proč bychom neměli odpovídat otázkou?
9: Sedí dva přátelé v kavárně a čtou noviny.
10: Tady čtu, že Etna už zase soptí.
9: No a?
10: No a? Je to pro nás Židi dobré nebo špatné?
9: Povídá Jankl Jireličkovi. Odkud, že jste z Belců? Strašné město. Není tam jediný slušný člověk.
10: A to říkají oni mě. Mohu jim obratem ruky vyjmenovat nejmín tucet slušných lidí.
9: No, prosím, já poslouchám.
10: No tak například, to máme, jak on se jmenuje? Nebo ten... Poslouchej, musí to být Ausgere hned někdo z Belců.
9: Poslyš, Jojne. Slyšel jsem, že tě Sářin muž sfackoval.
10: Jo,
9: Ty jsi na to vůbec nereagoval?
10: No dovol. Reagoval.
9: A jak?
10: To jak? Otekl jsem.
9: Leda tak. Sedí dva na lavičce a mlčí. Konečně si jeden dlouze a těžce povzdychne. Jo. Mně to budou povídat, přisvědčí druhý.
10: Tak jsem slyšel, že mají nové zaměstnání.
9: No, ono jde spíš o angažmá.
10: Až tak. A kdo jich angažoval?
9: Cirkus Sarasány.
10: Nevěděl jsem, že Ausgerechnet, oni mají takové sklony. A
9: pracují v manéži.
10: Ne.
9: No, no, no. S lopatkou a smetáčkem. Když se nějaký kůň v lebloutči slon zachová, jak nemá, jdu a uklidím to.
10: A to jich uspokojuje? Kolik jim za to vlastně platí?
9: Není to pravda zrovna balík, ale to vědí, jak jednou člověk přičichne k umění.
10: Učený rabín ze Lvova má v Izraeli syna. Jak se mu vede, ptá se ho známý, co píše. Nemá to tam chlapec vůbec lehké, pronásleduje ho samá smůla. Jeho žena, matka tří dětí mu vloni zemřela. Syn těžce onemocněl a pořád není z nejhoršího venku. Krám mu vykradli a obchody jdou špatně. Ale řeknu vám, jak on píše krásně hebrejsky, to je radost číst.
9: Fiedler se zamiloval do křesťanské dívky. Chce se ženit. Farář ale trvá na tom, že před svatbou musí chodit na katechismus.
10: A nemohli bychom to vzít zkráceně, pane faráři, nějakou moderní metodou?
9: Farář nechce dělat potíže, tak přinese do první hodiny barevnou reprodukci obrazu svaté rodiny.
10: Proč jsou všichni ve stáji? Ptá se Fiedler.
9: Protože byli velmi chudí a nemohli si pronajmout pokoj.
10: A proč to dítě leží v krmítku pro dobytek?
9: Protože neměli na postýlku.
10: A co tam dělají ta zvířata?
9: Dýchají na Ježíška, aby mu nebylo zima.
10: Echt gojím. Na činži nemají, na postel nemají, ale dají se vymalovat od Tintoretta.
9: Velkoobchodník Rosenfeld má syna a ten se rozhodl, že bude malířem. Ale otec pozoruje z bolesti, že mu to moc nejde. Je mu 38 a sláva nikde. Přijde za ním do ateliéru a povídá Egonku. Neměl bys toho malování nechat. Když si pomyslím, co dokázal ve tvém věku Rafael, a to už byl dokonce přes rok mrtev.
10: Vídeňský novinář Grossman navštíví při pobytu New Yorku čínskou čtvrť. Poprvé je překvapen, když tu objeví košer restauraci. Po druhé, když zjistí, že ji provozuje souvěrec z Grinzingu. Po třetí a nejvíc, když s ním obsluhující číšník promluví jidiš. Gemitlich, zrovna jako ve Vídni, kde jste se naučil mamelošn.
9: Od šéfa. Ale ty cores hru zapovídat.
10: Neuvěřitelné. Tak by se dokázal sehnat Číňana, který je ochoten učit se jidiš. No tohle.
9: Pst, čiš. On si myslí, že je to angličtina.

0: Pan Kadrnoška se vypravil v neděli odpoledne na dostihy. Když šel přes park, zahlédl, jak rabínovi uletěl ve větru klobouk a Rebe se ho teď marně snaží chytit. Kadrnoškovi se to podařilo a podal mu jej.
1: Rabín poděkoval a po židovsku mu požehnal.
0: Když pak Kadrnoška vybíral koně, na kterého by mohl vsadit, padlo mu do oka jméno Sombrero. To je znamení. Vzpomněl si na rabínovo požehnání a vsadil na něj. Sombrero mělo kurz 1:10, ale vyhrál. Ve druhém dostihu vsadil pan Kadrnoška na Stetsona. Ten měl kurz dokonce 1:20 a zase vyhrál. Když se vrátil domů, vypráví to ženě.
1: A kde jsou peníze, ptá se žena dychtivě.
2: Ale já jsem je zase prohrál. Ve třetím dostihu jsem vsadil všechno na koně, který se jmenoval Šato, jako klobouk, víš, no, a ten prohrál.
1: Ty hlupáku, zlobí se, že na Šato je francouzský zámek. Klobouk se řekne Šapo. A kdo ten dostih vůbec vyhrál?
2: Jedna klisna s takovým divným jménem Jarmulka.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte.
0: Vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a jo, kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dové?
1: No prosím vás, dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pokud by ne, samozřejmě, jo. No jo. Teď já mám doma sám dva psy, mám a jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. Ty jako já taky.
1: Taky jo, no jo. No jo.
0: A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Ano. Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, ano. Počkejte. Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No jo. Já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo.
0: Taky, no jo.
1: Živýho, jo.
0: No přece nechcíplýho.
1: No jo, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo, já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než lije kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: No jo.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohli...
0: No ovšem.
1: Aha,
0: no. No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chcete.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
0: Pro Krista pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška?
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No, ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc?
0: No všem.
1: Papoušek,
0: no.
1: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně.
0: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady ano. Má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
1: Tučňák patagonský?
0: Jo.
1: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
0: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
1: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
0: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
1: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
0: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
1: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
0: No tak aspoň to.
1: Ano. No tak zajíc například Ten je zase nejlepší na smetaně.
0: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, ne? Jako, že zajíc je hlodavec, ano. Že je divoký a tak, víte?
1: Jo, zajíc,
0: no,
1: jo.
0: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
1: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
0: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
1: A nebo zaječí hony, no, protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
0: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
1: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
0: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
1: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
0: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
1: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
0: No tak to ani nevím.
1: No jo.
0: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
1: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
0: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
1: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
0: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
1: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Tak to si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
1: O velbloudech něco zajímavého?
0: Jo.
1: No tak to vím například bezpečně. To je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatý. To je zajímavý.
0: No tak to vím. To
1: ano,
0: vím.
1: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
0: ano.
1: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
0: No
1: víte?
0: Dobře, každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
1: No jo, no to se nemusí, že? Ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
0: A co takový velbloud náhodou žere, to nevíte?
1: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, no jo. A když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tam.
0: Takže je to takový jako všežravec.
1: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žere i věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
0: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
1: Co jestli je?
0: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
1: Jestli to někomu přežvíkává?
0: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
1: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
0: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
1: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
0: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
1: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme z huby, že jo. To přece nedělá.
0: Šlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
1: No jak by to dopadlo, víte, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
0: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
1: No to se tomu tak diví, tedy ten můj už taky třikrát prolí, tak
0: no naschledanou.
2: Prosím být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
3: Ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
2: Děkuji, velmi laskav, pane doktore.
3: Tak co vás ke mně přivádí, pane...
2: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano, ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
3: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
2: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíle jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
3: Zajisté, pane...
2: Ale Moravec, já
3: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
2: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
3: To vynechme. Já.
2: Prosím.
3: Adrien.
2: Prosím?
3: Adrien. K věci.
2: Ach tak.
3: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
2: Ano, tedy abych začal up ovo.
3: Prosím?
2: Tedy od začátku jaksi.
3: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
2: Ano.
3: Nejlépe je začít od začátku.
2: Ano.
3: No pokračujte, prosím.
2: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
3: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
2: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
3: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
2: Je, to jsem...
3: A zdárně.
2: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
3: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
2: Prosím.
3: Mohl byste mi prosím říci konkrétně, o co vlastně jde?
2: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
3: No.
2: Já miluji.
3: Prosím?
2: Pane doktore, já miluji.
3: No to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.
2: Ano.
3: No dobře, ale jak si dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
3: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
3: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
3: No to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže. Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost. No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
2: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
3: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
3: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její manžel jí dělá totiž strašlivé vetrené.
3: Co já?
2: Vetrené.
3: Vetrené?
2: Ano.
3: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
3: Aha. Je italsky?
2: Ne, francouzsky.
3: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
3: Patrně něco tuší.
2: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
3: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
3: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné.
3: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
3: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
3: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, Oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo něco, co si koupili.
2: Ano.
3: To trapné, to velmi, velmi
2: No to je velice trapné. Trapné.
3: Vždycky je to velmi trapné. Dobře. No ale dovolte mi otázku, pane, no, pane...
2: Moravé.
3: Pane Moravče.
2: Ano.
3: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne?
2: No,
3: co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma
3: ano.
2: Má totiž doma peklo, ano. rozumíte?
3: Ano.
2: A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
3: No, to
2: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že?
3: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
2: No, jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné,
3: ano?
2: aby vy jste ano? tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
3: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
3: To bude velmi těžké.
2: No proč by to bylo těžké, pane doktore, podívejte se. Proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
3: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tíhletí muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
2: Ne, bedna to není.
3: Manžel, že ano. Víte, tíhletí muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
2: Ano.
3: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového, takového mameluka.
2: To tedy máme.
3: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
2: Ano.
3: A kdo je ta žena.
2: Ano.
3: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
2: Vaše paní.
4: V úterý mi volala mama, jestli bych ji nesel do Kerfu, bo tam zas mají jakousi kcapinu ve slevě, jak minule. Tuž já nevím, co ona furt s těmi praškami na praní robí. Minule jsem mi bral 5 kilo a dy to ani není čtvrt roka, no ni? Bez tak to dává fotrovi do kafe místo sladidla, bo on je ten diabetik. Nechtěl jsem se s ní zas hádat, tuž jsem se zoptal na značku a cenu a slíbil jsem mi, že ji ho ve středu večer donesu hned, jak ho koupím. V robotě mi to uteklo tak, jak mlíko z pecu, bo šéf má jakési problémy a asi ho vyráza. Tuž všetci jsou z toho už 14 dní hotovi a moc se nerobí.

blízku lokalku, tu jsem zajel dom, spočnul a zajel tam felinu. Možná si pravíte, jestli nesem hňup, že přijedu z roboty a chce se mi jedna kole do Heřmanic. Guvno, ľudě zlatí. Felina mě parkuje už pár dní před barakem. Garáž je v dupě. Fotrovi totiž zacvaklo, že jsem s ním s tým Mošnovem vydrbal a tak tu garáž, která mu kdysi zůstala, jak prodal svou starou 110, která tak jezdila, jsem tam startovala i sama od sebe, jakému si cigánovi ušentala za 5 kg. Pronajmul kolegovi garáž z bývalé partie. Ten chachar vyhrál ve sportce jakési kechtaky a tak se na staré kolena rozhodnul, že si zrobí malou radost a koupí si zahraniční vozidlo. Starou ojetu Fordku. A Bobil na to pyšný, jak východní Němec na Trabanta, přemluvil fotra, bo přece svoju blaženku nemůže nechat v dnešní drsné době jenem tak na ulici. Tuž vězte nebo ní, fakt dal starému Fordu meno Blaža. A tata ze staré solidarity, bo se spolu ve faračkách nachodili hafo jarních kilometrů 100 metrů pod Beský damy, se nechal ukecať jak 15 na taneční zabavě. Prostě se s tým nesrál. Jeden den mi zavolal, že si mám odvést felinu, že bude co si představovat a jak jsem se ho za 2 dny zoptal, kdy budu moct zaparkovat zpátky, pravil mi, že musím paru měsíců počkat, že tam má Olda Blažu. Tuž nevím, to je jak by mě vydědil, no ni? Ale co, venku už je teplo a Felda co si vydrží. Však je to české auto, tuž od té doby mi stojí před domem. Akurát trochu zle spím, bo každou noc ju chodím mockrát kontrolovat, než usnu. Zlý mi jakýsi hajzel nerve zrcatka, bo mladí gizdi se radi předvaďají. Tež by se mohl vykládat. Však každý jsme byli malí cipy, no ni? Jak jsem potom tahal ten fotru v cukr v kyblu po schodách k mamě, potkal jsem Datla. To je starý kamoš z baraku. Chvíli jsme spolu pokecali na schodách a zaspomínali, jak jsme spolu blbli, jak mali pajtaši. Ptal jsem se ho, co v Chile robí, a on naraz praví, že v sobotu mají z BVU akciu a že to tam jde omrknout a zaspomínat si na staré časy. BVU, tuž jasné, Baník vítězný únor, bojovnost, vytrvalost, úsilí, pro některé aj bojový vojenský útvar. Očiska se mi zamžili, ušiska se mi spotili, hnedla skočila do krku a hned jsem zaspomínal. Na ty různé tury po Beskydách a Jeseníkách, na ty odilové hry, z kterých jsem byl hotový, a na všecku tu symboliku, co k tomu patřila. Jak jsem se spamatoval, hned jsem se mu vnutil, že bych se tež na chvíli stavil, však určitě potkám hafo známých a zapaříme. Jak jsem v sobotu čučil zachmuřeně z okna, hned jsem zalitoval. Bolelo jak alergikovi z rypaku. Potem se na chvíli vyčasilo, tuž jsem se tam vydal. Měli jsme s Datlem sraz na zastávce před bývalou šachtu Odra a jak jsme docházeli k hřišťu, zas začaly padat scanky. Chtěl jsem se obratit aj dom, a jak jsem viděl ty malé nadšené zmoklé boraky, co tam politovali v kraťasách a nedbali na ten hnus, v kapkách, pravil jsem si, že zůstanu. Datel se hned vrhnul ku skupince jakýchsi odchovanců odilu a chvíli si tam divně lomcovali rukami, tuž jsem se decentně vzdalil. Ani vytrvalý dešť těch malých taborníků neodradil od toho staviania těch různých drák, prosutěže a i tribuny, na které měli vystupit zpěváci. Kolem 4. se počasí umoudřilo a konečně začalo být pěkně. Tuž jsem zdělal kapucu a pořádně si to tam prolez a prohlídnul. Měli tam stánky s různými capinami, děcka si tam mohli zrobit hliněné vazy, podívat se na kovaře, jak robí, a hlavně si zasuťažit. Jak jsem viděl ty malé pajtašky, jak tam v helmách proti sobě machají takými tyčkami, tuž jsem šel radši dál. Úplně vzadu bylo na stromě natáhnuté lano, děcko vylezlo po žebřu navrch, chlop, co tam celou dobu visel, ho připnul horolezeckou skobu a ušvičelo dolů. Tuž na to by mě nikdo nedostal. Potem začal brnkat na kytaru Pepik Štrajchel, tuž jsem si chtěl koupit pivko a lapnout na řeď, aby se mi lepší posluchalo, ale zrada. Ti mládežníci tam prodávali enem kofolu. Chtěl jsem si poštěžovat Datlovi, ale došlo mi, že bych u něho asi nepochodil a navíc jsem ho už hodinu nemohl najít.

0: Chlampal jsem kofolu a poslouchal Pepichové songy. Kura, to je tež borec. Před paru rokami měl jakési technické problémy, prý jakusi k dobu skoro nechodil a nemluvil a včil za zpíva a i hraje. Jak skončil, pleskal jsem mu jak na moli přehlídce. Dal jsem si další kofolu a šel jsem mrknout dozadu, bo tam jacisi dva borci robili portréty navštěvníkům. Kura, kdybych uměl tak malovat, seru na robotu a postavím se na Masarykač a ze den mám zarobené to, co ve fabrice za měsíc. Celý den jsem pořádně nežral, tuž jsem si potom dal obědo večeřu BVU gulaš a lapnul se na představení Vojclu s čoklami. No asi jsem se neměl spát hned do první řady, bo ten jeden čokel po mě tak mlsně čuměl, že jsem měl aj strach, aby mi ten gulaš nezežral. Nakonec si ale vybral toho golema v tým červeným a tak jsem se radši šel postavit dozadu. Při zvuku kytary posledního umělca se mi zaza stesklo po těch chvilkách v lese, u taborového ohňa, jak jsem se učil vazať uzle, lasovať a podobné capiny. Tuž to byly časy, to jsem byl ještě mláďoch. Začala mi být kosa a ku vchodu začali přistavovat autobusy, bo akcia pokračovala o 7:30 na Landeku v kompresorovně. Tuž jsem chvíli dumal, jestli tam mám tež se nasačkovat, ale byl jsem utahány z těch vzpomínek a tak jsem šel dom. Večer jsem doma lítal furt scať, bo té kofoli se ne a nezbavit. Než jsem usnul, došlo mi vlastně, že jsem do BVU nikdy nechodil. Ale strašně jsem vždycky chtěl, bo jsem Datlovi zaviděl, co mi o tým vždycky vykládal. Akurát, že mama mi to nedovolila, bo fotr byl havíř a bez tak by ho vyhodili, jak by se Komanči dověděli, že jeho synek chodí do takého poloskautu. Tuž také jsem měl těžké mladí.
1: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to
4: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
1: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
0: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
2: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali

0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
2: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
3: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, to je všechno, ano? Končíte? Soudruh Karotko, vezmeme kytičku?
2: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
2: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
2: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
3: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
2: ano, správně.
0: Tedy, soudruh Karotka?
2: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
2: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Poroce Karotka.
2: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
2: Správně,
0: penzum. Tak tedy penzum je splněno, ano.
2: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček. Ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru Co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
5: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím. Pionýři z Odolené vody vám nakreslili vodníka a předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou desítku pokládal za postřih proti muškám a naopak postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
4: Ale víte, že jsem si na ten postřih tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit. Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
4: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
4: Veltlínské zelené.
2: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
4: Sklenka číslo 2. Tramín.
2: Výborně, ano.
0: Je, ano.
4: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
2: Ano, velmi správně, ano.
4: Millerzík, ten bere.
0: Ano. Chtěl bych vás jenom upozornit, že máte degustovat celkem

0: 10 sklenek, ano, ještě 7.
1: Oh, vodka moskovská já.
0: Správně. Dětka?
1: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
1: Já. Jelínek, slivovice.
0: Ano, správně, ano. Oh. Soudruju Kajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
1: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
1: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
1: Sám. V sedmičce? No jo, Gruziňák.
2: Ano, já bych prosil celý název.
1: Dobrý Gruziňák.
0: Právě. Dobře.
1: Dál? O, já! Francouzský koňák. Le Frasson. Allons enfants de la patrie!
3: Pardon, Jukaj, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že? Ano.
1: Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
1: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
1: Já totiž... Tak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
2: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
1: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
1: Děkuju.
2: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
4: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
4: Jménem závodu vám předávám výpověď.
6: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenské časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej a on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no, tak se chlapi nesází, to vím, pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slanej, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normální, regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O 100? Slanej, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí. On pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje své věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku? když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták. A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat. Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem porád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitele tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já pám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic, poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujice, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Vostry a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ze sarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaři a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
7: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
8: Jak jako zavinil?
7: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
8: No ne, já vymýšlím legrační pořady.
7: Jo, tak to máš pravdu.
8: Já nedělám takovýhle.
7: To máš pravdu.
8: Na vlastní oči.
9: No ne, no tak jo.
7: To bylo občanský judo spíš.
9: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teď on vážně, jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma, po koncertě ochraptělí, nudili se, řekli, že udělají nějakou legraci, pak přišli na to, že někoho oženějí. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchyně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
8: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo. To, no,
9: je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už je hovězí polívka.
8: No, já mám ještě takovou perličku tady, jako pro jakou osobní informaci. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo, ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji než s vodou.
9: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
7: Je to léčivý. Mě bolej klouby, víš, takže...
9: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak...
8: To se asi vystřihne z té desky tohleto.
9: No jo.
7: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak,
2: jevej.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak, hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo?
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu jako... No, co bych řekl, no tak... To takový, tak... Musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění, ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako, musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle, to jako... To jako nic, no. Pak co vám ještě řekl o své rodině. Mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Co vám o něm řekl zajímavýho. Včera si zavázal kaničku u bod. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No, 7 jí nebylo, jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá, jako, úplně přesně, jako, říct vždycky, jako, no, se to furt načítá, jako, jo, a teď, a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No, to je bratr se sestrou, prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo? Ona má narozeniny. Teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok. No a teď, a protože on, a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek. To mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo? Teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt... To není jednoduchý, jako.
0: Čověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No, no, no. Ale tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to.
0: To čověče, co se týče těch dárků, to tak na to já jsem pamatoval, protože jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdyby toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no, no tak...
1: Mám si dává pozor příště, Pepiku.
0: Asi jo, to mi nikdo, teda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou, mosaznou kliku, těžko už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už 1000krát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou 5. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a s Bohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tejtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovy oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, dědo háje chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domluvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštejn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva. A hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštejn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitele obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
4: Kvído schání nevěstu. V den svých 46. narozenin jsem si uvědomil, že bude čas, abych si našel družku do života. Ne, že bych cítil samotu, ale pětinku života už mám za sebou a je na čase, abych nechal bicyklu a mídy, přestal zvonit na domovnici a usadil se. Stejně už se musím 2 roky obden holit. Zauvažoval jsem tedy, kde by byla nejlepší příležitost k seznámení. Na domovní schůzi? Ne, tam loví nájemník Rambousek. Oslňuje perfektní znalostí dějin našeho dvora a umí jedním tahem namalovat schodiště. Proto mu žádná žena neodolá. Stačí jeden tah a máj. Já se sice také snažím, ale po 4 tahy nejdu, i když vindluji a nedotahuji zábradlí. A tak se raději poohlížím po děvčatech jinde. Žádnou příležitost nevynechám. Onehdy jsem zašel do kavárny Slávie. Známí mi radili, abych usedl ke stolku, kde sedí osamělá slečna, a pokoušel se jí zaujmout nevšedním, leč vtipným počínáním. Skutečně bylo v kavárně osamělých sleče několik, ale když jsem kolem nich začal mlsně kroužit, netvářili se právě přívětivě. Jedna mě dokonce polila kávou a když jsem kroužil dále, přihodila šlehačku. Byl bych si k ní přisedl, ale neviděl jsem. Dobrotivý vrchní háva mi otřel oko pěstí a vyzval mě, abych usedl, že nejsem v automatu. Chtěl jsem ho napřed zmlátit, ale pak jsem si vzpomněl na svůj nedávný zápas se školákem Poulem, s nímž jsem se z jara právě ve sklepě o skleněnku a dodnes i zamačkávám Boule nožíkem. Proto jsem si řekl, že bude lepší, když hávu veřejně urazím a zvolal jsem. Neobtěžujte mě, sluho. Více jsem ho urazit nestačil, protože už po mně šlapal a pak odešel. Chtělo se mi plakat, ale když jsem zjistil, že pozornost všech dam je na mne dokonale soustředěna, poznal jsem, že mám na polovic vyhráno. Jakoby nic jsem vstal a zvolna pronesl. Dostal za vyučenou, hejsek. Ten už se sem nevrátí. Jelikož se vrchní rychle vracel, usoudil jsem hlasitě, že je zde výborná obsluha a lepší personál bych jinde těžko hledal. Háva něco spokojeně zamručel a když mě ještě pro výstrahu klepl tácem do hlavy, přestal si mě všímat. Byl jsem otřesen. Mé šaty šlo už jen těžko nazvat nedělními. Zvláště pak vadil utržený rukáv, který ledabile plandal a bez pobízení šel stále za mnou. A když ještě navíc s ním Háva co chvíli mimo děk utíral stoly, poznal jsem, že bude skutečně lépe, když se usadím. Zahlédl jsem stůl plný osamělých děvčat. Tam je tvé místo, Kvído, řekl jsem si. Nezabere-li jedna na tvé populární kousky, zabere druhá. Zde pšenku sklídíš. Popošel jsem ke stolu, uklonil se opačným směrem, abych upoutal. Zasmál jsem se té taškařici, aby poznali, že jsem veselá kopa. A zkaže jistě je zde volné místo, i když není vidět, vmáčkl jsem se rychle mezi dívky. Jedna slečna spadla pod stůl. Co pak hledáte zajíce? Smál jsem se hlasitě. Ku podivu nikdo se ke mně nepřidal, ani když můj loket zatlačil sousečin řízek hluboko do salátu. Hele, jídlo, pravil jsem a okusil, aby nemysleli, že se ostýchám. Když jsem snědl porci a vypil něco vínka, které bylo také po ruce, zdálo se mi jistě neprávem, že se mé společnice příliš nebaví. Musíš to rozjet, Kvído, poručil jsem si a začal hovor. Tak co, buchty, poplkáme? Slečna naproti se už klíbla. Pochopil jsem, že mi dává znamení přízně a soustředil jsem veškerou pozornost na ní. Aby poznala, že si ji všímám, zvolal jsem chytej a hodil jí slánku. Bohužel jí nechytila. Za to vrchní Háva byl v okamžiku nasolen jak treščí játra. Zarazil jsem se, ale pak jsem na něj houkl. To máš z toho, že se tu motáš, lokaj. A pokládal jsem věc za vyřízenou. Ne tak Háva. Přeskočil dva stoly a začal mě zezadu škrtit utěrkou. Přemýšlel jsem, jaké znám vhodné protihmaty, ale nenapadl mi ani jeden. Alespoň, že jsem si vzpomněl na box. Poslal jsem kupředu direkt, ale zapomněl jsem, že Háva stojí zbaběle vzadu. Vpředu byla pouze ta slečna, co mi nadbíhala. Padla na stůl jako poťatá. Chtěl jsem se jí omluvit, ale pak jsem si uvědomil, že alespoň vidí, kdo bude v rodině pánem. To už se mi začínal krátit dech a před očima se mi tvořila zajímavá červená kolečka. Snažil jsem se zachovat důstojnost a obracet vtipnými narážkami celou záležitost v žert. Ale to už mě Háva zvedla a nesl k otáčivým dveřím. Pokládal jsem za slušné rozloučit se s dámami, ale bohužel jsem k tomu neměl čas. Háva mě napěchoval do otáčivých dveří a začal je tvrdě pohánět rukou. Zprvu mě to bavilo a běhal jsem dokola veselé a svěží, ale k půlnoci mě to začínalo unavovat. Copak Háva, tomu bylo hej. Větrání hostů dveřmi byl asi jeho koníček, ale já jsem byl k ránu už zcela vyčerpán a s kuropěním jsem omdlel. Háva mě ještě několikrát ze setrvačnosti protočil a pak mě vyhodil na ulici. Chvíli jsem si poležel, ale za chvilku jsem svěží a plný humoru vstál. Byl jsem polonahý, šatky téměř žádné a také botek jsem se jaksi nemohl dopočítat. Nevadí, Kvído, řekl jsem si, jsi stále přitažlivý. Zítra budeš schánět nevěstu znovu. Šel jsem domů a začal zkoušet kreslit jedním tahem schodiště.
5: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? Jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem. Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň? Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hevel. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
6: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
8: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
7: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
8: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování už ne nedělního, ale sobotního vydání pořadu Co týden dal. Po rozdělení republiky jsme si na chvíli odmlčeli, nejsnad proto, že bychom se divákům zprotivili, ale naopak, ale především proto, že Zuzanka pobývala proti své vůli ve sběrném táboře spolu s ostatními běženci. Nakonec si všechno vysvětlilo, naštěstí Zuzanku poznal náš rumunský kolega z maďarské televize, který vysílá pro Spojené státy americké z Bratislavy, tudíž Zuzanka je zde po mém boku a jak jsme zaslechli, je to náš comeback, ano, nevím sice o co jde, ale dříve, než představím dnešní hosty, namátkou se přehrabu v koši s vašimi dopisy, kterých dostáváme mraky, skutečně, ano, a většinou nás chvalí. Už ho tahám vin, ano, a čtu. Anižáv, ekader, ano, ickader, si, a latina asi.
1: Nie, otičku, prepáč, ale máš ten list opačne.
0: Ano, tu je náhodička. Vážená redakci, to je nejspíš pro tebe, Zuzanko. No nic, představím hosty, je tu s námi Miloš Zeman.
2: Dobrý den.
0: A Ivan Fischera a další hosty se dostaví v průběhu pořadu. Už asi tušíte, o čem bude řeč. Boj o koryta sociální demokracii, ano. Takže...
2: Pane redaktore, myslím si, že byste měl dobře volit slova.
0: Dobře, já budu volit dobře slova, ano, ale vy byste mohli špatně zvolit předsedu, ano? Nebude to škoda?
2: Tak to se mi zdá, že jste špatně informován, protože pane Škoda je členem strany socialistické.
0: No ne, já jsem myslel, abyste v tom zmatku nezvolili blbého předsedu.
2: A vy si myslíte, že blbec může dělat politiku?
0: No, to byste se divil, ano. Pane Černý, myslím si, ano, pane Fischera, prosím, myslím si, že po tomto vašem výroku se řada politiků přinejmenším urazí. Potryfina Husa se vždycky ozvě.
2: Docela mě udivují reakce kolegy Fischery, který je, jak je jeho zvykem, dělen z komérku velbloudy. A nejen to, dokonce není schopen vlastní myšlenky, což je výrazem jeho naprosté impotence.
3: Pane kolego, když už je řeč o impotenci, podle sdělení paní poslankyně Buskové, jste, pánovi opatrně, ano, nejsme Miner magazín, ano.
2: Já nejsem povinen poslouchat nemístné urážky od zkrachovalého referendisty.
3: Pane kolego, opět jste projevil značnou dávku humoru, která ovšem nepoukazuje na vaše politické kvality, ale spíše odhaluje váš talent co by kabaretiéra.
0: Jak to tak poslouchám, přáteli, ať už vyhraje kdokoliv z vás, čeká na sociální demokracii při nejmenším pogrom. Dámy a pánové, už jsou tu další hosty. Je tu premiér Klaus. Dobrý den.
4: Dobré poledne.
0: Premiér Mečiar.
5: Čau ti.
0: A člen Romského demokratického kongresu Emil Farkaš.
6: Dobrý den.
0: Pánovi, vezměte židlí, ano. Ne, pane Farkaš, vrátěte, to bylo myšleno obrazně. Tak, děkuji. A hned palba otázek. Na úvod jedna kuriózní otázka pro pana Mečiara. Pane premiére, u vás se říká, že nikdy při žádných jednáních nepoužíváte písemné podklady a že všechno, tak říkajíc, máte v hlavě. Je to tak?
6: Já v hlavě nic nemám.
0: A to jsme chtěli říct. A ještě jsem přihlédl jednou hosta, ano, je jim zoufalý vodohospodář Julius Binder. Zoufalý, proč?
7: Ako možno viete, Madary búrajú nad Maroš, áno? To mi až tak nevadí, aj keď je to somárina. A viem, že mi to robia náročky. Ale čo ma namosúrilo, že Madar chce odkloniť Dunaj? To je v rozpore nielen s medzinárodným právom, áno, ale aj so zákonmi fyzikálnymi.
0: Jak to myslíte?
7: Vy by ste vedel vyrábať na vodnej elektrárne prúd bez vody?
0: No tak to nevím, páč nejsem vodohospodář.
7: No ani ja už som není. Pán premiér ma definitívne zbavil všetkých funkcií, áno, majetku a dvojky vpravo dole. Áno, na Slovensku si už nepostavím ani pienskové bábovičky. A navyše povedal, že Binder je vraj butatot a že má IQ brzdiča hojdačik.
0: Tak tu nás mrzí, ale teď, pánovi, ukázka.
3: V budově poslanecké sněmovny proběhla dnes volba českého prezidenta, kterou řídil předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde. Slavnostní akt byl narušen nevybíravými útoky na koaličního kandidáta ze strany poslaneckého klubu SRPŠ, pro něž byl jediným možným kandidátem jejich vlastní kandidát doktor Chládek. Přítrž nechutnostem udělalo až vystoupení místopředsedy vlády Jana Kalvody. Já rezolutně odmítám projevy kolegů poslanců, ač se zdráhám v této nejapné frašce je nazývat kolegy. A vůbec nehodlám poslouchat takové impertinence, zda koaliční kandidát se ve dvou letech pomočoval, ve čtyřech pak insultoval kamaráda na pískovišti kyblíčkem, zda k šesté třídě tajně kouřil na klozetu a trhal moucha nožičky. Zároveň tímto žádám předsedu, aby striktně dodržoval 15-minutový časový limit a zároveň využil práva odnětí slova tomu poslanci, který zcela zjevně a záměrně od projednávaného tématu uhde. Jak dopadla volba, dnes už víme, ano, že pan prezident, pan Václav, pan Havel byl zvolen, ano, ale co vy u vás, tam byly problémy, nebo nebyly, pane Mejčary?
6: Bolo, nebolo, dávno tomu, ano. Byly stanoveny některé požadavky na prezidenta. Poprvé, vo světě uznávaná osobnost. Po druhé, nadstranický kandidát. Po třetí, ano, člen HZDS. So všetkými kandidátmi som mal osobné konzultácie. Kandidát za KDH vypadol už v prvom kole RSC, druhý kandidát, Roman Kováč, vypadol v druhom kole KO a Prokeša som tak konzultoval, že mu zuby vybehli. Napokon všetko sa dobre skončilo, máme prezidenta, áno, je to Kováč, hoci je to není ten Kováč, ktorého som ja preferoval, 4 kola, ale je to druhý Kováč. A tu je vidno, že sa demokratizácia nevyhnula ani Slovensku a že prezidenta u nás môže robiť hoci ktorý Kováč.
3: Dobrá, pánovi, další ukázka na ožehávej téma spojená s naší mini-anketou.
4: V severních Čechách opět vypukly rasové nepokoje. V Jirkově došlo k tvrdým střetům mezi Skýny a Romy. Krvavé srážky se později přesunuly i do okolí Jirkova, zejména pak do Chomutova a Mostu, kde rovněž byly zaznamenány těžké boje, v nich se utkaly holé lebky a holé zadky.
3: Jsme v Jirkově, kde postává hlouček skinheadů, ano, provolává hesla jako bílé Čechy, pryč cikány a hála na hrad. A my teď půjdeme se štábem přímo do jámy Lvově zjistit, co a jak. Dobrý den, pane skinhead. Násilnosti tady u vás pokračují, romský kongres vyhlásil hladovku. A co ví na to?
6: Já jim držím palce, vole, ať to vydržej.
3: My jsme si zeptali i druhé strany. Došlo ke krveprolití, co ví na to? Ano?
5: Jdi s tím video do prdele, vole. Třeba to tak ti souvil. To byla nešťastná náhoda, bodnu do kabátu a v něm byl chlap. Upad mi na kudlu a pak ještě 9krát, no. To byl vyprovokovaný incident. Jdi s tou video, aby tě rakovina točila.
3: Pánové, slovo do pranice, viděli jsme ukázku, ano. Setrvalé boje mezi Romy a Cikány, pardon, mezi Romy a Skýny. Kdo začne, pane Klauzi?
8: No, tady v minulosti docházelo k umělé migraci Romů ze Slovenska, kteří jim zde získávali u nás, zejména pak na severu Čech, ubytování a podobně.
6: Ubytování? Viděl jste naše rozmlacené paneláky?
8: No, to jste si udělali úplně sami. To si myslím, že tady v minulosti docházelo skutečně ke střetům nejen dvou rozdílných etnik, ale především rozdílných kultur.
6: Kulturu máme stejnou jako vy, Gadžovi. Ano, včera jsem byl v Číně. Na Cikáni jdou do nebe.
3: A kdy půjdete, tak říkajíc, na film Cikáni jdou do práce?
6: Já nechodím na vědecko-fantastický.
8: Tady opravdu nezáleží na barvě pleti, pokud se každý bude chovat ku prospěchu nové České republiky. Nezáleží, jestli je modrý, žlutý, ano, nebo černý.
3: Tak to se mě týká, ano, konečně budu mít svá práva, ano. Zuzanka, jakým mým dobrým zvíkem se dnes opět nedostala ke slovu, ale čas se pomalu krátí. Na závěr bych si vzal slovo také já a ještě jednou bych se vrátil k vašim dopisům.
0: Co se objevilo skoro ve všech, že náš pořad je přetáčen, že to není živé vysílání, dokonce někdo z vás napsal, že nevysíláme live, takže tímto vás chci ujistit, že skutečně
9: vysíláme v přímém přenosu, že si politici své příspěvky pouze vyukáme pro kůžené lepší mysl.
0: Vážení přátelé, a nyní uvádíme tipy televize na příští týden. Letná, Košíře, Vršovice a Černý most mají jedno společné. Tímto společným jmenovatelem je František Pařízek. Po elitním fotbalovém střelci Tomáši Skuhravém nám v dalším dílu oblíbeného televizního seriálu Ken, Galerie elity národa, režisér Fero Fenič představí elitního popeláře z Libně, Fandu Pařízka, na ČT2 v 19.30. Ti z vás, kteří mají zájem o svůj televizní medailon, pište na známou adresu Jindříská 16, Praha 1, 3 jedničky 50. Do slosování budou zařazeni všichni a nezapomeňte na korespondenční lístek připsat heslo GEN. Program ČT1 připravil v okénku zahraničních filmů jeden ze skvostů slovenské tvorby.
10: Jaj, boha Máriu!
0: Svíňa stará škaredá. Uvidíme film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. Úterý. V úterý se na programu ČT1 ve 21 hodin a 30 minut podíváme společně do semaforu.

za mostem v úzké ulici je králek z dálky vonící meduňkou, rytmem s kořicí, ale hlavně

Dobrý den, vážení přátelé, oni mě taky pozvali, jo, do semaforu, neřekli mi, do kterého, já jich prolez, blbe, než jsem přišel na to, že to je divadlo, oni mě pozvali, abych tady řekl nějaký vtipy, jo. Slušní říkali, jo, to je problém, já žádný slušní neznám. Já vám řeknu, o kterých si myslím, že jsou slušní. Mají takhle myslivci ples, jo, a jeden myslivec říká, frajeři, vsaďte se o flašku vodky, jo, že když mi zavážete oči, já šáhnu na kožešinu a poznám, co je zač, jo. Tak mu zavážou oči, on šáhne takhle na kožešinu, říká, to je srnka, střelená před rokem, jo, cena 2500. Tak mu dej flašku, on ji vypije, jo. Ráno se probudí z mrtvice, jo. Manželka mi je nádobí, brečí a říká, že si přišel ve 3 ráno, to bych ti možná odpustila, jo. Ale že jsi mě celou noc ošahával a řval si krtek za 3,50, to ti nikdy neprometu. Pokají si dva kamarádi, střízlivý, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý, to nevadí, podělat krám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo. A on říká, počkej, co tam můžete užít za žvandu? No představ si, ve Štěpánský v Praze, včera, jo, umřel chlap na ženský. Tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rachve. On jak mu ještě porád... Tak jsme nemohli zavřít víko, jo. Já jsem vzal pohrabáč, dvakrát jsem ho majznul, jo. On vylít a všechny nás tam zmlátil. A on říká, počkej, to jako neboštík božil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Já vám radši zaspívám písničku, která se jmenuje Z obavy, z obavy.

0: se postaví. Já furt myslím na ten pohrabat.
1: Tolik tedy úterý, no a nyní k dalšímu dni. Středa. Jeho tam třeba... Sobota.
0: Cože?
1: V sobotu v rámci vzdělávacích pořadů zhlédneme televizní kurz ruského jazyka. Opakujte v pauzách po učiteli. Kam jdete?
2: Kde vy, idioty? Kde vy, idioty?
1: Zeptal jsem se vaší ženy.
2: Já zprosil vašu ženu. Já zprosil vašu ženu.
1: A nyní složitější fráze. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Neděle. Na neděli je připraveno další vydání písničkového pořadu Rytmik, který uvádí Miroš Birka.
3: V listě, který došel z Břeclavy, nám píše Kateřina Cesnáková. Miro, kdy už konečně v tom tvém rytmiku přitvrdíš? Catherine, já ta velmi a teraz už vážně. Ozaj mi čítáš myšlenky, lebo je tu prvé město skupina Crayson. Ladislav Křížek a vzdialená.

končí typy televize. Věřím, že si z pestré nabídky vyberete a v neděli opět. Naschledanou. Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové.

0: Velbloud.
1: Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5 S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
2: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
1: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
2: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
1: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
2: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
1: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
2: Čeho?
1: Zítra hrajete s Kanadou.
2: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
1: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
2: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř.
1: Snad nám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
2: No, vyplašili mě tři věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
1: Jak to myslíte, trenére?
2: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
1: Proč myslíte horké léto?
2: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
1: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Järvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
2: No hlavně obránci Švédů.
1: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
2: No čert ví, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
1: Ivane, díky za rozhovor.
2: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
3: Kurva, že má jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do nich!
1: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla, a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů

0: jednoho nejmenovaného místa.
1: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
0: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
1: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebo... Prosím?
2: Tu jsou.
1: Já nikoho nevidím.
2: Tu, vo vedlejší kabině.
1: Kdo jste?
2: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůd z Janku Liary.
1: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
2: Tak ma napadlo, že v tomto prostoru někdo lidi mají na Slovensku radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje něco zlého sebe.
1: No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést?
2: Co já vím?
1: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
2: Ještě ma napadlo dojít s drevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
1: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
2: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
1: No, něco málo snad.
2: Tak mi použij 20.
1: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
2: Čo zahrabeš, vouvačku? Já chcem 20 miliard.
1: No tak to je velký úvěr, to by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a...
2: Já bych jich nakopal do rytí.
1: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
2: Ano, to je výhodné, a já mám auto na clearing.
1: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
2: A čo myslíš, kradnout?
1: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
2: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
1: No pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
2: A půjdeme na pivo.
1: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
2: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
1: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
2: Co se hambíš za svůj jazyk?
1: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
2: Tak to bychom si veru velmi nepokecal. A vím po anglicky, iba tak maximálně hello dolly. Pocítám sám, ano, mezi těch svojich hodnototů, čo nevěděl po našem, ano. Kolko je?
1: No bude 15:30, já už budu muset skutečně na letiště.
2: A já půjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže se tě moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že jsme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
3: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. V aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
4: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no potěžkošti.
5: Já, Jatičko, drž ma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
4: Neboj se, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
2: Připačte.
4: Viděla se Zuzankou černou, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
6: Nechte mě bejt, mě politika vůbec nezajímá.
4: No ne, já jsem si chtěl učit pryč. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce bez jedné boty. Co pak, vy jste ztratil botu?
7: Ne, já ji našel.
6: Ano, tak ty sice neuteče, ale zase z ní nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečasi?
7: Ne, pasáci, vale.
6: No jo, tak to jsem šla trošku vedli. A co ty, holčičko, ty sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopněte to, prosím vás. Ať to diskusit raději Zuzanka, protože nejsem měl formy. Takže kamera?
8: Jede.
6: Dobrý den.
8: Já, Wi-Fi?
6: Já, těším, a Bubílková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže, pánové, odvěste ten celý do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo firkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to známé rčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, čo sa tam robí. Cigáni behajú za Klausom, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či behajú za Havlom, alebo za Klausom, to je jedno, ano, lebo obi dvaja sú rovnakí. Jeden ako druhý je vašo. A my máme svoje vaše, ano. A keď to je není prezident, to je do vašho patejdl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky ako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od hajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zas naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovať přece jen více na hospodársky silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky veľmi špatne.
1: Neboj sa nič. Stačí chvíľku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť, ano? Poliaci vexlujú, Čehuňu sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, ano, diváci se dívají.
1: Čuž už, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští...
4: Pánovi, díky a příští týden na vidění.
5: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
5: No, tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
5: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
5: no to je hruza.
0: Letadla, probo, co tam dělají ty lidi?
5: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režii?
5: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsaď. No, tady se nedá dělat.
6: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic se vám nestane. Zbožok a Dobrodinský už odvolali.
7: A co je to za lidi zase?
6: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekúnd. Toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to dělá smysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, či môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, Lizer. Dosť už bolo srandy, teraz vážne.
8: Poslední takový bonus a pak se pěkně rozloučíme. Vy možná teď čekáte na úplný závěr, že se na vás snese snůška vulgarit, sprostot a až možná nechutností, jo? Ale nic takového nečekejte, já zásadně tyhle slova nepoužívám. Výjimka je pohádka a tam se to tak nějak hodí. Takže nic takového skutečně ode mě nečekejte. Bude to vyloženě slušné. O mě se ví, že jsem filozof, myslitel. Ale moc o mě není známo, že jsem poměrně slušný básník. A já vám tedy na úplný závěr našeho večera i našeho DVDčka zarecituji jednu ze svých básní. Já jsem si pro vás připravil ze své momentálně aktuální básnické sbírky, která se nachází na pultech kvalitních knihkupectví a vychází pod souhrnným názvem Suchej dovnitř, mokrej ven. Četla? Co? Četla? No nestojte se, to je kvalitní literaturu, to je v pořádku. Tak z této básnické sbírky jsem si pro vás připravil báseň s názvem Šeřík. Jedná se o lirickou milostnou báseň, takže bych prosil možná až pietní ticho. Takže dámy a pánové, přeji vám hluboký umělecký kultovní zážitek. Miloš Knorr. Šeřík. Stáli jsme spolu pod šeříkem, já líbal jsem tě na tvář. Pak ucítil jsem pod pupíkem, jak v kalhotách mi šátráš. Já přivinul tě k sobě, stisk pevně tvoje hýždě. Ty jsi zašeptala něžně, vem si mě ty zvíře. A tak jsem padnul na kolena, a rozepnul ti kaťata. No, tak vidím, že jsi rozdělaná. Skoro bych řekl načatá. Jen chvíli jsem tě pozoroval a pak, jak je mým zlozvykem, já přisál jsem se na tebe a udělal tě jazykem. Ty zavzdychala vzrušením, jak poprvý, tak postý. Já zašeptal jsem pod tebou, dneska to máš ostrý. A s přiodřeným jazykem dál líbal jsem tě na ústa a ucítil, jak v kalhotách tlak mi zvolna narůstá. Pak ty jsi padla na kolena a rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela, jak pružina napjatá. Vrhla jsi se po něm, jak kdyby z týden jedla a tahala jsi tak mocně, až si mě zvedla ze sedla. Já zavzdychal jsem vzrušením, jak poprvý, tak postý. Ty jsi zašeptala pode mnou, dneska to máš hustý.
9: Show se vám pro Miloši Knorra představil Miloš Knorr!

0: Já vám moc krát děkuju. Děkuju vám, že jste sem přišli. Děkuju vám, že jste neodešli. Vám doma děkuju, že jste si to koupili. A pokud jste se dostali až sem, tak že jste nevypnuli. Děkuju klubu Buena Vista, že jsme tady mohli točit. Děkuju barmanům, děkuju všem. Díky moc.
1: Díky všem, kteří mi pomáhali a hlavně díky Mirku!

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se radši...
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň... Se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým!
0: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: To je hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem... Začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písničce jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád se, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mě se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak. Mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Co je to?
0: To je mrak, to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladý pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hrýte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hrýte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Geniální.
0: To tady jo.
2: Láska a poezie. I když připustme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
3: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
2: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
3: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova Kotva.
2: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
3: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
2: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
3: Podívejte, básník může ve své básni oslovit koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
4: Může.
3: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
2: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny. Prvotiny.
3: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, ta každého spráská. Láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým. Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
2: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
5: Dobrý den.
6: Omilství si, jak copak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
5: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
6: No a?
5: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
6: Aha, tak dobrý.
5: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
6: Vy mě přímo děsíte.
5: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to si nějak nestýte. Hlejte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
6: Ano.
5: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
6: A já?
5: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
6: Jenom duši.
5: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
6: No. Tak se posaďte.
5: Děkuju, já vedle vás takhle, když dovolíte.
6: No, tak pojďte, pojďte.
5: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
6: ukažte.
5: Jo? Ukažte. Nešahat. To je přísně důvěrný.
6: No dovolte, když mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
5: to, ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, abyste odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všecko, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
6: Znám, jo. Já byl svého času podezřelý z velezrady.
5: No, no. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
6: No prosím.
5: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
6: No prosím, prosím.
5: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě. No. Co říkáte politický situaci?
6: No, podívejte se, no,
5: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
6: No počkejte, ne, se vším ne.
5: No, no to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
6: no,
5: ano?
6: No.
5: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistika, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka no. číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
6: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
5: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
6: jo.
5: Tak hned vím, že to byl kolega, co poraz zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
6: No, to je tedy strašně těžký, protože jo. Na tuhle otázku dá se buď křičet, jo. Anebo plakat.
5: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
6: No, víte, ještě k tomu ty srážky.
5: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
6: Jo? Kdy?
5: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
6: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
5: Ja, no dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
6: A. Tak dál.
5: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném? No. To je idiot, co?
6: No vy ho znáte.
5: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
6: To nevím, já ho nikdy neviděl.
5: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
6: Ale do Bulharska, ne. Ale ne k moři.
5: Do Jugoslávie.
6: Ale ne k moři, piva někam.
5: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
6: Jo, ale to tam nepište.
5: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
6: Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište doma máje.
5: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, má je doma.
6: Ale ne, doma máje.
5: No, máje doma, dítě to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaké ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
6: No.
5: Otázka 7. Jak máte velký byt?
6: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
5: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
6: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
5: No, jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš, že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? A když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano? Tak dál.
6: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
5: No, vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
6: Darmo mluvit.
5: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
6: Já děti nemám.
5: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
6: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
5: Dobrý.
6: A 2 roky už nám nefunguje víta.
5: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
6: Ale to je nesmysl.
5: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
6: No, myslíte, minisukně, no to se mi ohromně líbí.
5: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
6: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
5: Ne. Ale, tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
6: Prosím vás, co je komu do toho?
5: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
6: No, jak kdy, no, ty to znáte.
5: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
6: No,
5: jo?
6: To byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
5: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně. No,
6: jste opravdu fikanej.
5: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
6: No tak.
4: Možná, vážení přátelé, že jste už slyšeli onu první desku s hereckými příběhy. A teď vám tedy dáváme k poslechu desku druhou, abyste se znovu mohli přesvědčit, že herecká šatna měla a má stále své zvláštní kouzlo. Já nemyslím jenom pro tu bizarnost prostředí, které tvoří například rozvěšené barevné kostýmy a vůně líčidel, ale především proto, že mezi herci jsou někteří vynikající vypravěči a pamětníci všelijakých zákulisních historek, které se staly v době současné i dávno minulé. To už tak bývá. Slyšíte? Slyšíte tohle? To není obyčejný šum jakéhokoliv anonymního prostředí. To je typický ruch divadelní šatny. A herci v našem divadle tvoří dohromady takzvaný klub dobráků, o kterém jste určitě už někdy slyšeli nebo četli. Klub dobráků není žádný spolek se stanovami, příspěvky se tu nevybírají, členstvo není imatrikulováno, nemáme ani členské, ani výborové schůze. Klub dobráků je sdružení ducha a tkví jen ve smyslu pro legraci. Příspěvky se platí vtipem, členství vzniká prostým zjištěním a bez hlasování ostatních. Nemáme ani funkcionáře, volené ani placené. Předseda to je jenom čestné označení. Prvním předsedou byl Vladimír Řepa a jeho nástupcem byl Josef Grus. Ale nejlépe si dobráctví vysvětlíme na názorných příkladech. Tak třeba v divadle se převlékáme do kostýmů a civilní oděvy odkládáme v šatně. Rovněž boty odpočívají po dobu představení pod stolky pro líčení. Po konci představení přijdete třeba do šatny, vklouznete do svých občanských bot a zjistíte, že jsou hřebíkem přibity k podlaze. Vaše šaty mají pečlivě zašity všechny dírky pro knoflíky, anebo dírky u zimníku či kožichu jsou elegantně spjaty patentním zámečkem, který můžete odstranit jedině přepilováním. To je dobráctví v šatně. Další odrůdou je dobráctví na jevišti. Na jevišti se při hře servíruje nějaký alkoholický nápoj, dejme tomu koňak. Rekvizitář naplní příslušnou láhev od pravého koňaku vhodně zbarvenou tekutinou, která odpovídá barvě koňaku. V tomto případě tedy čajem. Nějaký dobrák se láhve zmocní a naplní peliníkem nebo jinou stejně odpornou tekutinou. A někdy se totéž udělá obráceně. Místo servírované vody se najednou naleje vodka. Tak to jsou vesměs věci, ale které se dnes nedělají. Mnohem více je ceněno dobráctví duchovní, založené na vtipech verbálních. Třeba Vladimír Řepa řekl jednou Eduardu Kohoutovi: Edy, když hrál prvně Radůze, dával mu pan dirigent Bedřich Smetana nástupy na všecko, anebo jenom na celé fráze. Vidíte, to jsou vtipy přímo na tělo, jak se říká. Zbývá tedy, abych vám představil své kolegy a přátelé. Ten seriózní pán, zde proměněný do mladosti, to je mistr Eduard Kohout. Žano, Hamlet, Oidipus, Pelop, Gadeiros v jedné osobě. Vedle něho sedí Lála Pešek. Neopakovatelný Pseudolus, komik Chlestakov. Dále Franta Filipovský, jehož výbuchy smíchu určitě slyšíte. Tam z rohu, kde se panstvo baví, je tam Vláďa Brabec, Mirek Doležal, Radovan Lukavský, Luděk Munzar. Těch hezerských historek je předlouhá řada, daleko víc, než je možné směstnat do gramofonových desek anebo sepsat do knížek.
7: Jako začátek je to výtečný přímo.
8: Takový místo gongu.
7: Nějaký antre jsem musel mít, ne? Vážení přátelé, já musím ve 4 hodiny odejít, protože se někde jinde skandalizuju.
9: No, tak pojďte.
8: Edo, ty bys měl vypravovat o tom, jak jsme jeli do toho Polska. Já. Ředitel končil tu schůzi a říkal: tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský kníž.
9: A přinést potvrzení.
8: A přinést potvrzení.
10: A potom má někdo ještě nějaký dotaz? Na což se Edy přihlásil, stál a řekl:
7: no jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě ji Žižka nevystaví? Já si vzpomínám, byla u nás jedna zpěvačka, která přijela z Vídně, taková wagnerovská zpěvačka.
10: No, Mici.
7: Mici. A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spad, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla roztomilá. Přišla jednou k stávce Procházkovej, přišla k ní do šatny a říká: Slavinka, štěl to fo? Já byla v nemocnici. No, Micinko, a co ti bylo? Šlučník. A ufaná šlučník, ani nevěděla, že něco takového mám. No, co si dělala, Micinko? No, hlavně, co si jedla? No, co jsem jedla? Slepičku jsem jedla. Mě byli kubíru slepičku, můj to nejí, já ráda slepičku, tu čáda slepička, tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku zleva k nejeden vést, tak jsem jich jasokem, ty krintfleš, můžu jsem, abych alcokem vést, no, ale jsem, dan habich sachdortenomen vést, no, předtím jsem jela fiv apetit brötchen, Weißt, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda, weißt, šlehačku já ráda, šlagzahne, to já ráda. Tak jsem si dala ten sachdot, tu šlehačku, a ne ta se šlehačky novtaců, weißt. No, a tak nic. Odpoledne jsem měl nějakou keselšaft, takovou ptý society, weißt. Ptý society, a oni přišli, já jsem jim udělal 2 mísy hum majonéz. Já ráda hum majonéz. No, tak jsem udělal 2 mísy, no. Oni snědli půlku tý mísy hum majonéz a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. On Slávinka, ufajn, má šlechtnu. Já musela do nemocnice a ten doktor, co jen Fischer Kerlvát, weißt. Ten mich da noch aus, aus Wien, weißt, so ein Fischer Kerl, tak ten říkal: no, milost paní, co byste dělala, co byste jedla, no, co jsi měla, slepičku jsem dělala, ne, a pak jsem měla fiv apetit, vrchetchen, a k tomu jsem měla šlagzahne a sachdor, tam říkal, a on mě říkal: no, milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku, chtěl to fort krobián, on řekl v tomhletom věku, ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick, ich bin molet, san alle Werner in san doch molet, mich, tak teďka, no, tak milost paní, tak, stáhněte si ty kalhotky, já myslela, že mám nějaký absicht, víš, a on vůbec ne, svoje nimrtandrvart. A on dal tu injekci na ten pravý hintotajl, tady, a říkal: teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel 2 hodiny a on přišel, no, tak říkal: tak jeďte domů, milost paní, tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitr, já jsem dostal takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomínal, že mám tu humo majonez v té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.
10: Možná to někdo z vás pamatuje. Jednou Stanislav Najman zmeškal představení, a sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup to rybáře Pečárky. A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo? A jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na Měsíc nad řekou, tak on ji pustil, a když přišla domů, tak si pro kontrolu říkal, a jak se ti líbil pan Najman? A bylo to tak, Najman to představení zmeškal, a až to byl krátký výstup, herci to prostě skočili a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo? A on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až potom druhý.
7: Taky jste hrávali Přesou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
10: Já vás pamatuju v Přeloučí přece.
8: Jak jste to myslel, pane
7: Komeko?
10: Hostujícího s ochotníky. Každý týden, v první světové válce, za mouku.
8: To snad ne, Edan nemohl první světové válce, to už dál charakterní obor. To muselo být za 30letý války, ne?
7: Uličníci. Já si vzpomínám, že jsem hrál jednou s ochotníkama, bylo to někde v Ústí nad Labem. Tak mě tam pozvali studenti, abych s nimi hrál Dona Carlose, jo? No já jsem si říkal, no tak studenti aspoň budou rozumět verši a tak dále, že jo? Tak jsem slíbil, že přijedu. No přijel jsem a byl mezi nimi jeden, který hrál ponejprv. Byl to syn tamnějšího řezníka, jo. Takový brunátnej pořez takový, a hrozně se na to těšil. A teď měl jenom jednu větu, já se jim na trůně a on přijde a má říct, celý Madrid je vzhůru a přijel si udělat infanta. A říká, nezbrptej to, Venco, nezbrptej to, ten je zlej, ten by tě zabil. Ty to umím, nebyl mi porád, Lojzo. Teď počká, ti to řeknu, celý Madrid, ne celý, celý, již to je verš, jo. No, ty to vím, celý Madrid je vzhůru a přijel si vidět to, no, infanta. Počkej. Infanta, jo, infanta. A dít já vím, no ale dít já vím, odsledy, abych to mohl říct taky svojima slovy, nevím, neblbni, to je verš přece, to musí mít rytmus, jo. No dobře, dít já vím, celý Madrid je vzhůru a přes si vidět to, no, infanta. No, dít to umím porád, co do mě štve škadle. Celý Madrid je vzhůru a přes si vidět infanta. Teď mu říkaj, tak ven. On vylez, lek se mě, já se jel na trůně a pát. Je tam hrozný brajk a mají jít ven. Už jsme ho nenašli.
8: Krásná s ochotníkama je v Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Anu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skok není problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou, co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
9: Andy, jak se hrál v Lipčanech Komtura?
7: Jo, to taky bylo krásný, ano. To bylo pověstné, tam byly ta jízda selská, že jo, měli krásný koně a jezdili.
11: To bylo v tom přírodním divadle.
7: Ano, v přírodním divadle. A teď mě dali takovou fajn kobylku, že jo, takovou, já jsem ji laskal, denně jsem na ní jezdil a dával jsem jí cukr, jmenovala se Blanka. A to mě bylo takový divný, že jo, tak jsem říkal, jsem Španěl, tak jsem jí říkal, Blankiera! Blanka se lekla ovšem toho, když jsem na ní takhle zařval. A teď čekám na tom vršku, že sletím dolů na to jeviště a v tom mi něco bodlo v těch inkriminovaných místech, že jo, a ona se vzepíjala, zepěla a začala se mnou pelášit nikoliv na to jeviště, ale do polí. Do polí a teď jasný. A já jsem si myslel, že mě zabije, víte, tam byla divoká z toho. A já jsem pořád do ní hučel, říkám, Blankýra, neblbni, musíme na jeviště.
8: S koněm je taky pěkná historka, jak dali, dělali to školní představení ve Valštinský zahradě, ve kterém absolvoval Pepi Glinomas. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Bylo to, pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera a takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru a narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No on jak z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty sloužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kuň odjet, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Hlinomas tam rál mnicha, měl se dívat tak a dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct, Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví dodnes, co je. Ani Hlinomas, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle čelo a ono to vypadalo spíše koukat tomu koněvi do toho zadku. A ten kuň se zřejmě dal nějakým způsobem zhypnotizovat, zved odsa, zadělal se pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení dvěma. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby skovaný mikrofony, aby každý i to nejtěžší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Hlinomas teda, když mu povolili ty nervy, tak řekl, Břetislavem, když on prchal víc nezdálný, už Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. A teď měl mluvit dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhý mnich a povídá, Ježíši Kriste, já nevím jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A opa, to je jedno, tak něco kecej. A říkal, no to je těžký, když já vím en ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrtný působ. A dali tmu, no a koně odvedli tam.
7: Hilar nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo? Já už změnu, nechodil jsem pozdě, ale byl opravdu takhle.
2: S kuframa přišel tenkrát, ještě z polštinský hry.
7: Ano, s Olgou jsme přišli. Ale to bylo jindy. A já jsem přišel nějak pozdě, že a teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou pláč. Obyčejná výmluva, ta by ho dožerala, že jo, to by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala, on mě stejně tu pokutu dal za to. Tak jsem přišel a on říkal, pozor prosím, pozor páni, přišel pan primadon, pan Eduard, prosím tady, no, račte vám prosím vyložit, co bylo, pozor páni, budou báje šošány, tak co bylo? No tak nehněvejte se, doktore, to víte, jsem mladý člověk, my jsme tady taky samý mladý, ne? Jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta, dnes se jsme spolu Vojtovi. Tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, víc to byl taky mladý, je. Já jsem pořád mladý, čeště! No ale tak jako v takové době víte, že jo, tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska, opožděná puberta, stopolu pokud.
8: Když jsi narazil na toho Jarouška Vojtu, no hezká je ta klasická přírod emocie. Ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se
10: vypravoval,
8: který zvíře rád, měl pejska, ten kočičku a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy,
10: holuby,
8: a největší lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a jim koupil venerku. Všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost Veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, Veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
11: Já teda ne z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a
8: ty prý budeš bydlet v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skoupil barák v Modřanech.
11: Já pamatuju, jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal,
8: ty já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch z brdských lesů, to tam vane, kamarád, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
11: A pak jsme jednou s neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do Páry, do Karlových lázní. Sedíme takhle a všel tam takovej ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou, tu lavičku a začal se potit. A teď se tak jako rozkoukává, koukám pořád a najednou.
8: Kluci, ty Grus, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je ten Munzar, no kluci, to děláte dobře. Dobře pečujete o svý zdraví, já se chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
10: To je pro něj typický pro Vojtu.
8: No,
10: to já jsem, ano, to já jsem vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal s Koněm.
8: Já se ti divíš, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta, vždycky mám něco, mám aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda, ze studánky.
12: Já s těma Modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl, povídat.
8: Já už nevím, člověk, jestli starnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popředstavil, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auták, postavím se ho k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry, zapomněl na to, že má auták, dřel to na tramvaj,
11: do autobusu, a
8: pěšky až před ten barák mu kvá. Čoče, já už jsem přicházel domů, jak mám ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej. Proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, teď já ho mám u divadla.
12: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.

0: Pravda. On říkal, no tak s tou veverkou náhodou jo. A ten říkal, a s těma kamnama tenkrát to přece, no tak s těma kamnama taky náhodou jo. A s tím klukem, jak jsme dali tu facku, a říkal si, ty víš, to taky je pravda.
1: No, on věděl.
0: No tak to on věděl.
2: Já jsem zažil takovou nevinnou úplně, ale skutečně to je pravda, to není anekdota. Jeli jsme na Karlštejn hrát, já ho vez v autě, a jeli jsme spodem tak přes Karlštejn, on říkal, počkej Miroslavi, zastav. Já si nakoupím něco, hrajem dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení zboží, tak tam půjdu. No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pan Jarušku, co je? No podívej se, mají tady napsaný Ement, Ementálský se... Jo, to je cement, a ne Ement.
3: To jsem nevěděl tohle.
4: Pěkně je taky, jak ten krčma, jak vozil, jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten krčma jel tou perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esenbák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak krčma zastavil a Vojta říkal, Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá, ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten esenbák ukazuje, vy mu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten krčma myslím si dělal legraci, pán, jo, on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal, ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. On mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
2: Až se dovětek tohoto je, kdyby říkal, no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
3: Ano, a právě když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenné rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdím a zaplať pánbu. Držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dílce, víš? A jak jedu, tak člověče najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volantem a už jsem byl v příkopu. Nic si mě nevěš, byla jeho rada.
0: Teda když jsme u toho motorismu, tak krásná s paní Fabiánovou, kdy si pořídila prvního Fiatka.
3: No to je.
0: No to přijela na tu křižovatku, že jo, červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo, tak teďko šla.
5: Zelená.
0: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená, za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní, ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
4: No, já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová. Tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná, ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on ji poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový malér, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jen si pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl sama řeč a samej vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrávat a pak už si vydal

0: kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si odsel pot. No a přijel do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už, to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila. On vylez a když cítil tu pevnou půdu pod námi, stočil tu hlavu do toho auta a no, s paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem měl 3x v životě Targa Floriu, ale takovej nervák, dneska s váma to jsem ještě nezažil.
1: To mě připomnělo jenom jednu kolegyni z Vinohrad, vezla jinou svou kolegyni ve voze, ta mi to totiž řekla, když já jsem jí pozval do vozu a špatně jsem se řadil na křižovatce. Ona mi říká, poslyšete, ale vy nejste dobrý řidič, že jo? A pán mluví, to snad na tom tak moc nezáleží, že jako... A ona říká, no tak to mi připomíná ten Lídu, jo? Ta mě nedávno vezla a teď pořád jeden a ona furt vlevo, furt v protisměru, pořád v protisměru. Já pám, Liduško, nebylo by dobře, kdyby si se snad držela trošku víc vpravo? A ona mi řekla, ty jezdíš vpravo? To nikdy nedělej, co kdyby ti někdo skočil pod vůz.
2: To je fantastické.
0: Poslyš, Radované, ale to se vyprávalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandrt říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko? A ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel a najednou jsme měli... Já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzal lokomotivu. No a ještě teda jednu tu automobilistickou, to je jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou Sklatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho s sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. No a najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejce, tak je zastavil SMBáka, teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak SMBák vytáhl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy a ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle mě nás věděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili sbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho SMBáka, já jsem ho aspoň ukradl.
3: No, tak to jsme měli u nás, ale vím, možná ještě máte tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak ona vykládal vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víc, no víc, jak je malý, z akademické, víc, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víc, on vždycky holí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víc. Tak to jsme byli v Pazízi, takový ty, víc, taková, sami umělci tam chodějí, víc, takový, jak se to jmenovalo, Božičku, já jsem to, Café di Dom, jo, a když mě něco přižal, zažrala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víte, jak je malý z akademické, víc, to je nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víc, ten nocíšník, já říkám číšník, ať prosím tě, číšník v Paříži. Jak se, já jsem jmenoval, jak se jmenuje, že můj děl takový ten, co přišel a říká, když tě vůbec jde, madame, no tak jsem třejil tam ještě nějaký pán, to, no, Francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říkal, Café du Noir. On říká, Troa? Tak jsem říkal, co? Já jsem chci domů. Co jsi domů?
0: Jo, tak to musí Edy začít Rašilov.
3: On nechtěl hrát určitou roli, jo, byla mu malá.
4: Rašilov,
3: jo. A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Jo, vím. Slyšel jsem, že? Ten, slyšel jsem, že? No ano, slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělal.
5: Se Sašou to jsem přišel do Prahy jako kandrdas a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí Tatře staré, jeli jsme tady přes Perštyn, přes křižovatku, a on říká, chceš něco vidět? Nic víc neřek. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdrhujte, provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel, já nevím kudy. No, kam jedete, kam jedete? No, na Zbraslav. No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy. No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho sakru. A ty ujel z těch křižovatky.
0: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil někde na motorce, jestli se pamatujete. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no, hrozný a vylez z toho auta. A ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zdech nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko, to jsou čurelanky, má to pěnu.
1: Já když jsem kdysi viděl Rašilova ze Života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát, jemu se to, když to Karel Čapek přines, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší a jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal, jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
3: To je krásný.
6: Když jste mluvili o těch omluvách ze zkoušek a tak, jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara, vy to přece musíte pamatovat, jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale ano, prej tak ano, dokonale, ano, rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že ho potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratnýho, on mu z té náruše vyskočil a říkal, děkuju ti, Vašku, a náruči ho donesl.
7: No a to taky je historka, to asi znáte, jak šel vracet roli panu profesoru Getzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. On říká, no je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. A oni myslí, že se dělá legra, jsem říká, ne, já neodejdu z této budovy živej, sáh do kapsy, vytáh pistoli. Ne, nedělejte to, říká, děkuji vám, a sežrali, protože pro vás čokolády.
0: Mě vypravoval neboštík Franta Velebný, mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli, a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat, obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko, tak prostě chtěli lékařské vysvědčení, tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře, a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda, napsal na úřední papír, napsal: herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba. No, nebo s tou Krejčovnou, co dělal?
5: No,
0: všechno změřit na kostým a už naměřili 100 v pase, 108 přes prsa, límec 39, a přišel na první zkoušku a to doved. Najednou měl 80, tady měl jenom 60, a límeček měl 42. Když se furt to měnil.
1: Jenom mě ještě napadlo, a je to Rašilovovi přece, že jak se hrál, jak se hrála ta nová taková původní česká hra.
0: To byla po generálce taková diskuze, že ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo, a
7: hlavně dlouhý to.
0: Dlouhý. A špatný. Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá: víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrtnout jeden obraz.
5: Mistře, který mistře?
0: No, a on na to odpověděl: to je jedno, který si vybere.
7: Kterejkoliv.
5: Záma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
4: Ahoj, holubice.
8: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
4: No, bydlím tady, ne? To víš, tím jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
8: Nic, totiž já nevím.
4: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
9: No, hezký.
4: Tak má sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
8: Je to Jaromír, pan Poupě.
4: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
9: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
4: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
9: Ale tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
8: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
9: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
4: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
9: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
4: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
8: Abys rozuměl?
4: No.
8: Pan Poupě je doktor.
4: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
9: Proč zahradník?
4: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
8: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
4: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hele, to je ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
9: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
8: Migréna.
9: Ano, tak.
4: No to já jsem rád, že tu není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí.
9: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že? Já na to nemám nervy.
8: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
9: Co pak to jde?
4: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
8: Já nevím.
9: Já.
4: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
9: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
4: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přizul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, teď vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helíte se fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic. To byl jenom takový for, berte to tak.
9: Já nechápu, kam tím vším míříte. Skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
4: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
8: Co?
9: Cože?
4: No na kuří boka.
9: Ale proč mě takhle trápíte? Proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu, tady. Já nemůžu.
4: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
9: Ne, neudělá. Proč mě tady vůbec držíte?
4: Já, že vás držím, já vás nedržím.
9: Moment, tak já můžu odejít?
4: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
9: Děkuji.
8: Naschledanou.
4: Poslyš, Andulo. No. Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
8: se. Evžene, nech už to, pro Boha, nech už to. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
4: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
8: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
4: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že je tě líp.
8: Evžene. Já mám strach, že se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
4: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já toho padoucha zabiju.
8: Vidíš? No, konečně normální reakce. A co uděláš se mnou?
4: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a kešem ještě s mou fajfkou.
10: Ale nám se ztratil ten váš mundur, řekl tragicky Vaněk. Saje z kosti, která mu padla do ruky Morek, a vydloubává je zbytek zápalkou, kterou si čistil v zubech místo párátka. Kvůli takový maličkosti rozhodně jsem přijde inspekce. Když jsem byl v Karpatech, tak přišla k nám inspekce kvůli tomu, že nebylo dodrženo nařízení, aby se zmrzlým vojákům stahovali boty bez poškození. No, stahovali se. A na dvou přitom praskli. Jeden měl už... Je rozbitý ještě před smrtí. A Malér byl hotový. Přijel jeden plukovník z intendantury a nebej toho, že hned jak přijel, dostal z ruské strany jednu do hlavy a že se svalil do údolí, tak já nevím, co by bývalo bylo z toho bylo. A stáhli z něho taky boty? Stáhli. Ale nikdo nevěděl, kdo. Takže jsme ani plukovníkovi boty nemohli dát do výkazu. Kuchař Jurajda se opět vrátil ze zhora a první jeho pohled padl na zničeného balouna, který seděl zarmouceně a zničeně na lavici u kamen a díval se strašným zoufalstvím na své vyhublé břicho. Ty bys patřil mezi sektu Hesychastu, z lítosti řekl učený kuchař Jurajda. Ti také hleděli celé dny na svůj pupek, až se jim zdálo, že jim kolem pupku zasvítla svatozář. Pak se domnívali, že dospěli třetího stupně dokonalosti. Jurajda sáhl do trouby a vzal odtamtud jedno jelítko. Žer, baloune, řekl přívětivě. Nažer se, baloune, až pukneš. Udav se, nenažranče. Balounovi vstoupily slzy do očí. Doma, když jsme zabíjeli, tak jsem napřed sněd pořádnej kus vovaru, celý rypák, srdce, ucho, kus jater, ledvinu, slezinu, kus boku, jazyk a potom přišly i trnice. 6, 10 kousků a bachorata jelita, kroupová i housková, že ani nevíš, do čeho máš dřív kousnout, jestli do houskovýho nebo do kroupovýho. A všechno se rozplývalo na jazyku, oj, všechno voní. A člověk žere a žere a žere. A tak si myslím, že mě koule ušetří, ale hlad, že mě dorazí. A že už víckrát v životě nepřijdu dohromady s takovým pekáčem jelitovýho prejtu, jako jsme měli doma. Sulc. Ten jsem nemýval rád, protože on se jen třese a nic to nevydá. Ale žena, ta se zase, žena se mohla pro Sulc utlouct. A já i do toho Sulce nepřel ani kus ucha, poněvadž jsem všecko chtěl sežrat sám. Tak, jak mě to nejlíp chutnalo. A nevážil jsem si toho, ty lahody, toho blahobytu a tánovi vejmínkáři. Jsem jednou upřel prase a zabil a sežral. A ještě mě ke všemu bylo lítomu chudákovi starýmu poslat třeba jenom malou vejslušku. A on mi potom prorokoval, že jednou chcípnu hlady. A už je to tady, řekl Švejk, kterému dneska mimo děch splývaly z úst samy rýmy. Kuchaře Jurajdu už opustil náhlý záchvat soucitu s balónem, poněvadž balón se nějak rychle přitočil k plotně a vytáhl z kapsy kus chleba a pokusil se celý krajíc namočit do omáčky, která v obrovitém pekáči se tulila ze všech stran k velké hroudě vepřové pečeně. Jurajda ho uhodil přes ruku, takže balounův krajec chleba spadl do omáčky. A nedají mu příležitosti, aby mohl vytáhnout lahůdku z pekáče, chytil ho a vyhodil ho z dveří. Zdrcený baloun viděl ještě oknem, jak Jurajda vytahuje vidličkou ten krajec chleba, který se dohněda nasákl omáčkou, a jak jej podává Švejkovi a přidává k tomu ještě kousek seříznutého masa z povrchu pečeně se slovy: jeste, můj skromný příteli, panenko Maria, můj chleba je v hajzlu. A klátě dlouhýma rukama šel balón schánět něco na zub do vsi. Švejk, pojídaje šlechetný dar Jurajdy, promluvil: to jsem opravdu rád, že jsem zase mezi svejma. A moc by mě to mrzelo, kdybych nemohl prokazovat kumpaní dál svoje platní služby. Nevím, co byste si tady beze mě počali, kdyby mě tam byli někde zdrželi a válka by se ještě prodloužila o pár roků. Účetní šikovatel Vaněk se otázal se zájmem: a jak myslíte, Švejku, že vojna bude dlouho trvat? 15 let. To je samozřejmé, poněvadž jednou už byla 30letá válka a teďka jsme o polovičku chytřejší než dřív, tedy 30 děleno 2, 15. Pucflek našeho hejtmana, ozval se Jurajda, vypravoval, že slyšel, jakmile obsadíme hranice Halíče, že se dál nepotáhne. Potom Rusové začnou vyjednávat o mír. A to by nestalo za to válčit, když vojna, tak vojna. Já rozhodně dřív o míru nemůžu mluvit, dokud nebudeme v Moskvě a v Petrohradě. No přece to nestojí za to, když je světová vojna, prdelkovat se jenom kolem hranic. Vezměme si například Švejdy, ne? Za ty 30letý vojny. Odkaď až nepřišli. A dostali se až k německému Brodu a na Lipnici, kde udělali takovou paseku, že ještě dodneška se tam v hospodách mluví po půlnoci švédsky, takže si navzájem nikdo nerozumí. A nebo Prušáci. Ti taky nebyli jenom přespolní. A na Lipnici je po nich Prusů habaděj. Dostali se až do Jedouchova a do Ameriky a zas nazpátek. Ostatně, řekl Jurajda, kterého dnes vepřové hody úplně přivedli z rovnováhy a popletli, Všichni lidé povstali z kaprů. Vezměme si, přátelé, vývojovou teorii Darwina. Další jeho uvažování přerušeno bylo vpádem jednoročního dobrovolníka Marka. Zachraň se, kdo můžeš! Poručík Dub přijel před chvíli automobilem ke štábu batalionu a přivez s sebou toho posranýho kadeta Bieglera. No, lidi, je to s ním hrozný. Když byl s ním z automobilu, tak vpadl do kanceláře a vy víte, jak jsem šel odsud, tak jsem říkal, že si trošku schrupnu. Tak jsem se natáhl v kanceláři na lavici a začal jsem pěkně usínat. Když v tom na mě skočil, kadet Biegler zazval habacht a poručík Dub postavil mě na nohy a teď spustil. To se divíte, co? Jak jsem vás překvapil v kanceláři při nedodržování povinností. Spíš až potroubení. A k tomu dodal Biegler oddělení 16, paragraf 9 kasárenského řádu. A na to bouch poručík Dub pěstí do stolu a rozkřik se. Snad jste se mě chtěli u batalionu zbavit. Nemyslete si, že to byl otřes mozku, má lepka něco vydrží. A kadet Biegler listoval si přitom na stole a přečet k tomu nahlas pro sebe z jedné listiny příkaz pro divizi číslo 280. Ale poručík Dub myslel, že si z něho dělá legraci kvůli té poslední jeho větě, že mu lepka něco vydrží. A začal mu vytýkat jeho nedůstojné a drzé chování vůči starším důstojníkům a teď ho vede sem k hejtmanovi, aby si na něho stěžoval. Za chvíli přišli do kuchyně, kterou se muselo projít, když se šlo nahoru, kde seděl celý důstojnický sbor a kde po vepřové kýtě zpíval baculatý praporčík Malý árii z opery Traviata, krkaje přitom po zelí a po masném obědě. Když poručík Dub vstoupil, zvolal Švejk, habacht, všechno vstát! Poručík Dub přistoupil těsně ke Švejkovi, aby mu přímo do obličeje zvolal, teď se těš, teď je s tebou amen. Já tě dám byt spat na památku pro 91. regiment. Zum Befehl, pane leitnant. Jednou jsem četl, poslušně hlásím, že byla jednou jedna velká bitva, ve který padl jeden švédský král se svým věrným koněm. A obě zdechliny dopravili do Švédska a teď ty dvě mrtvoly stojí vycpany ve Štokholmském muzeu. Odkud máš ty vědomosti, pacholku? Poslušně hlásím, pane leitnant, od svého bratra profesora. Poručík Dub se otočil, odplivl si, strká je před sebou kadeta Bieglera nahoru, kudy se šlo do síně. Přece mu to však nedalo, aby se ve dveřích neotočil po Švejkovi, a s neúprosnou přísností římského Cezara, rozhodujícího o osudu raněného gladiátora v cirku, neučinil posunek palcem pravé ruky a nevykřikl na Švejka palce dolů! Poslušně hlásím, že už je dávám dolů. Mezitím, co poručík Dub s kadetem Bieglerem se ještě na schody hádali o to, zdali kadet, který není ještě nikam zařazen, má nárok na itrnici z onoho množství, které připadá na důstojnictvo jednotlivých kumpanií. Dole v kuchyni už byli siti a rozložili se po rozlehlých lavicích a rozhovořili se o všem možném, přičemž bafali o 106 z dýmek. Kuchař Jurajda prohlásil, tak se mám dneska udělal váčný vynález. Myslím, že to udělá úplný převrat kuchařství. Ty přece víš, Vaňku, že jsem nemohl nikde v tyhle proklatý vesnici najít Mariánku do Itrnic. Herba majoráne, řekl účetní šikovatel Vaněk, vzpomínaje na to, že je drogistou. A Jurajde pokračoval. Je neprozkoumané, jak lidský duch chápe se v nouzi nejrůznějších prostředků, jak se mu jeví nové obzory, jak začíná vynalézat všechny nemožné věci, o kterých se lidstvu dosud ani nesnilo. Hledám tedy po všech staveních Mariánku, běhám, scháním, vysvětluju jim, k čemu to potřebuju, jak to vypadá, a to se měl ještě popsat vůni, ozval se z lavice Švejk. Měl si říct, že Mariánka voní tak, jako když čicháš k lahvičce inkoustu v aleji rozkvetlých akátů. Na vrchu Bohdalci, u Prahy, ale Švejku, přerušil ho prosebným hlasem jednoroční dobrovolník Marek, nech dokončit Jurajdu. A Jurajda mluvil dál. V jednom statku jsem přišel na jednoho starého vysloužilého vojáka z doby okupace Bosny a Hercegoviny, který vysloužil vojenskou službu v Pardubicích u Hulánu a ještě dneska nezapomněl česky. A ten se se mnou začal hádat, že v Čechách se nedává do Itrnic Mariánka, ale Hezmánek. No, nevěděl jsem teď doopravdy, co si tady počnu. Neboť každý rozumný a nepředpojatý člověk musí považovat Mariánku mezi kořením, které se dává do Itrnic, za princeznu. Nutno bylo nalézt rychle takovou náhražku, která by dodala rázovité kořeněné chuti. A tak jsem našel v jednom stavení pod obrazem nějakého svatého pověšený svatební mirtový věneček. Byly to novomanželé větvičky, mirty na věnečku bude ještě dosti svěží, tak jsem dal mirtu do Itrnic. Ovšem, že jsem musel celý svatební věneček třikrát pařit ve vařící vodě, aby lístky změkly a pozbyly příliš štiplavé vůně a chuti. To se rozumí, že když jsem jim bral ten svatební mirtový věneček do Itrnic, že bylo moc pláče, rozloučili se se mnou s ujištěním, že za takové rouhání, poněvadž věneček byl svěcenej, nejbližší kule mě zabije. A vy jste jedli přece mou itrnicovou polívku. A nikdo z vás nepoznal, že místo Mariánkou voní mirtou. V Jindřichově Hradci, ozval se Švejk. V Jindřichově Hradci byl před lety uzenář Josef Linek a ten měl na polici dvě krabice. Jedný měl směs všeho koření, které dával do Itrnice jelit, a v druhý krabici měl prášek na hmyz. Poněvadž ten uzenář už několikrát zjistil, že jeho kunšovti rozkousali v buště štěnici nebo švába. A on vždycky říkal, pokud se týká štěnice, že má kořenou příchuť po hořkých mandlích, který se dávají do bábovek. Ale šváby, že v uzeninách smrdějí jako stará bible prolezlá plísní. Proto on držel na čistotu ve svý dílně a zasejpal všude ten prášek na hmyz. Takhle jednou dělá jelita a měl přitom rýmu a popadne tu krabici s práškem na hmyz a vsypal to do prejtu na jelita. A od té doby v Jindřichovým Hradci chodili pro jelita jenom Klinkovi. Lidi se mu tam přímo hrnuli do krámu. A on byl tak chytrý, že přece na to přišel, že to dělá ten prášek na hmyz. A od té doby objednával si na dobírku celý bedničky s tím práškem, když bylo všem předtím upozornil firmu, od který to bral, aby na bedničku napsali indický koření. To bylo jeho tajemství, s ním šel do hrobu. A nejzajímavější bylo to, že z těch rodin, kde brali jeho jelita, se všichni šváby a štěnice odstěhovali. A od té doby patří Jindřichův Hradec k nejčistším městům v celých Čechách. Už si skončil, ozval se jednoroční dobrovolník Marek, s tím už bych byl hotový. Ale znám podobný případ v Beskydách, ale o tom vám povím, až budeme v Gefechtu. Nyní se rozhovořil jednoruční dobrovolník Marek. Kuchařské umění nejlépe se pozná ve válce, zejména na frontě. Dovolím si učinit malé přirovnání, tedy v míru jsme četli a slyšeli o takzvaných ledových polévkách, to jest polévkách, do kterých se přidává led a které jsou velice oblíbeny v severním Německu, v Dánsku a ve Švédsku. A vidíte, přišla válka a letos v zimě v Karpatech měli vojáci tolik zmrzlé polévky, že ji ani nejedli. A je to přece specialita. Zmrzlej guláš se dá jíst, namítl účetní šikovatel Vaněk. Ale nedlouho, tak na nejvejš týden. Kvůli tomu naše devátá kumpanie pustila pozici. Ještě za míru, s neobyčejnou vážností, řekl Švejk, ještě za míru, se točila celá vojna kolem kuchyně a kolem nejrozmanitějších jídel. Měli jsme vám v Budějovicích oberlejtnanta Zákrejse. Ten se točil porád kolem důstojnické kuchyně a taky, když nějaký voják něco proved, tak si ho postavil hapták a pustil se do něho ty pacholku. Jestli se to bude ještě jednou opakovat, tak z tvý huby udělám důkladně naklepanou roštěnku, rošlápnu tě na bramborovou kaši a pak ti to dám sežrat. Poteče z tebe kaldoun z rejží, budeš vypadat jako prošpikovaný zajíc na pekáči, tak vidíš, že se musíš polepšit, jestli nechceš, aby lidi mysleli, že jsem z tebe udělal fašírovanou pečení se zelím. Další výklad a zajímavý rozhovor o používání jídelního lístku pro vychovávání vojnu před válkou byl přerušen velkým křikem nahoře, kde končil slavnostní oběd. Ze zmatené směsi hlasů vynikal křik kadeta Bieglera: voják má již v míru znát, čeho vyžaduje válka, a ve válce nezapomínat, čemu se naučil na cvičišti. Potom bylo slyšet šupění poručíka Duba: prosím, aby bylo konstatováno, že jsem již po třetí uražen. Nahoře se tedy děli velké věci. Poručík Dub, který choval známé záludné úmysly s kadetem Bieglerem před tváří bataljonskomandanta, byl hned při vstupu uvítán důstojníky velkým řevem. Účinkovala znamenitě na všechny židovská kořalka. Tak volali jeden přes druhého, narážejíce na jezdecké umění poručíka Duba: haha, bez štolby to nejde, splašenej Mustang. Jak pak dlouho si se, kamaráde, pohyboval mezi kaubojem a na západě. Krasojezdec! Hejtman Sagner rychle do něho vrazil odlívku prokleté kořalky a uražený poručík Dub zasedl za stůl. Přistavili si starou rozbitou židli k nadporučíkovi Lukášovi, který ho uvítal přátelskými slovy: všecko jsme už snědli, kamaráde. Smutná postava kadeta Bieglera byla jaksi přehlédnuta přesto, že kadet Biegler přesně dle předpisu hlásil se kolem stolu hejtmanovi Sagnerovi služebně a druhým důstojníkům, opakuje kolikrát za sebou, ačkoliv ho všichni viděli a znali: kadet Biegler přibyl do štábu batalionu. Bieglere si vzal plnou sklenici, usedl potom zcela skromně k oknu a čekal na vhodný okamžik, aby mohl hodit do povětří některé své znalosti z učebnic. Poručík Dub, kterému ty hrozné přiboudliny lezly do hlavy, klepal prstem o stůl a čista jasna obrátil se k hejtmanovi Sagnerovi. S okresním hejtmanem jsme vždycky říkávali: patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce. Připomínám si to zejména dnes, kdy naše vojska v dohledné době překročí hranice. Až jsem dodiktoval, už nemocný Jaroslav Hašek, osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 3. ledna 1923 smrt ho umlčela navždy a zabránila mu tak dokončit jeden z nejslavnějších, nejčtenějších a nejveselějších románů, které vznikly po první světové válce.
11: Že jsem tak smělej, kam vy jako hodláte do zahraničí odcestovat?
12: Nikoli. Já už jsem tam byla, dost mě zklamalo. Zahraničí, třeba Itálie.
11: Jste byla v Itálii? No. Prosím vás, když jste byla v Itálii, to byste mě mohla říct. Je to pravda, že ta Itálie, že vypadá jako bota?
12: Já byla jenom v Benátkách.
11: Ach, pardon. Víte?
12: Ale řeknu vám, vyhozený peníze. Zřejmě, než jsem tam přijela, tak nějaký trouba zapomněl zavřít kohoutek v koupelně. Víte, to bylo vody, no, to bylo.
11: No, on každý výlet do Itálie se nepovede.
12: Ne.
11: To mě připomíná jistýho inženýra Janáčka, to je můj známý. A ten se takhle loni šel dát ostříhat ke svýmu holiči. A holič jako stříhá, povídá: už po dovolení, pane inženýre, jestli ne, tak vám doporučuji Itálii. To je nádherná země, já tam byl nedávno. Víte, to jsou dálnice fantastický, nebe modrý, azurový. V Římě ty ženský, pane inženýre, to mrknete a jsou vaše. Papež mě přijal, no, fantastický zážitky. A ten inženýr jde domů, Janáček, ostříhaný, a říká si: Hergot, já tam nikdy nebyl, to bych mohl zkusit, že jo, tak se to všecko vyběhá a jede do Itálie. Vlastním vozem přejede hranice, prší, leje jako z konve, dálnice jsou samá obíštka, v Římě mrkne na ženskou, dostane facku a papež nepřijímá. Vrátí se zpátky a jde k holiči. a povídá, tak jsem byl, jo, tak jsem byl, poslouchejte, taky v té Itálii, a holíč povídá, no a pane inženýre, co balada, povídá přesně, jak jste říkal, dálnice bílý, modrý nebe, ty ženský, já mrknul, ona byla moje, papež mě přijal, já mu políbil ruku, on mě pohladil po hlavě a povídá, který fušer tě střihá, synu.
12: Přece jenom všude dobře, doma nejlíp.
11: Jo, jistě, to jo.
12: Já osobně tedy pojedu na chalupu.
11: No jo, vy máte chalupu, vy jste no, šťastná.
12: Chalupu, no, chaloupku, prostou, jednoduchou, bez výtahu. Taky jsem ji koupila za babku.
11: Za co?
12: Za babku jsem ji koupila.
11: Já mohl mít nedávno chaloupku, jo. Jenže s babkou. No. Bohužel, bohužel jsme se... Bohužel jsme se s tou stařenkou nedohodli.
12: Jak to?
11: Když jsem mi řekl, že bych jí mohl dát 15 tisíc, tak se tak rozesmála, že jí spadly brýle do zelňačky. Takže mám s dovolenou opět letos problémy. No.
12: Ale to jsou řešitelné problémy. Já jsem zrovna nedávno potkala jednoho známého a ten mi povídá, představte si, moje žena chce jet na Kanárský ostrovy, dcera Jadranu a kluk do Rakouských Alp. A já pán, no a co s tím budete dělat? A on pán, no co? Žena pojede na Kanárský ostrovy, holka k Jadranu a kluk holt do Rakouských Alp. No, a já pán, a kam pojedete vy? A on pán, já to mám jednoduchý, mě zavřou.

0: Dobrý den, soudruh řediteli, prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
0: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
1: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
0: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: No vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
1: Že vám to nevadí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které, všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co ono? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
1: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruh řediteli. Dovolíte, soudruh řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, jo? Prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo? Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo? Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no. No, klid, no. No a potom půjdeme na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Křivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotáhnout. protahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
1: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím, rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruhu Simánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, já bych se zase ještě potřeboval zavolat, já tuž potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
1: No prosím, ale to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě, soudruha ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřednách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednou.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty jsi! No jo, tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
1: Promiňte, soudu, Přivánku.
0: Prosím.
1: To byl přímo, to byl...
0: To?
1: To,
0: to byl.
1: To byl.
0: Rudla.
1: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
1: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
3: Prosím, soudruhu řediteli.
1: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
3: ano?
1: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje, soudruhu křesním?
0: Přece Víťa Pepičku.
1: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak, a teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudruh Ksivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi. Totiž soudruhu, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
1: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
3: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
3: zapomněla
1: co
3: jsem.
1: Co pak,
3: Celý den dnes nejdou telefony. No.
1: Přineste mě Ksivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?
4: Poslouchej, Simánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
5: Čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl jaký pak. Strach, který všechno, můj klidný dás mi to složil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
4: Ale podívej se, Emánku, Lidička tě pozná.
5: Jak by mě mohla poznat? To ale... pak vypadám nějak divně?
4: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
5: No tak to je ono, to chceme, že jo, ale... tak jaký pak strachy. Ale neboj se, nic nechto na mě, dobře, děkuji. Nestane se o to a dost.
4: Nezvoň.
5: Kdo to zvonil?
4: No ty.
5: No tak prosím.
6: Good evening, what for letting?
4: Co prosím?
6: You are the butler here. Visit that is Sluška?
4: Sluška.
6: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America. You understand?
4: Koho mám prosím ohlásit?
6: Yes, mich spiegel Pumpernickel. Já jsem Strýc Jonáš a jedu z Ameriky.
2: Strýček Jonáš.
6: Yes, all right, make stick the popernicky. Come on. Ale máš dolar, jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
4: Tak a ven.
2: Co děláš?
4: Co to žvaníš odpoledním? To je něco?
2: Bojit ne? Hm, já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
4: Hm, Liduška tě pozná.
2: Pozná mě sluha? Nepozná, tak mě Liduška taky nepozná. Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. To je fajn.
7: No, poslouchej, ale ta podoba...
2: What is podoba?
4: Podoba?
7: No, Emanovi.
2: Where's Emanovi?
4: A bratránkovi, Emankovi.
2: Oh, yes, bratránkovi. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
7: Oh, my dear.
2: Oh, Walter. Yes.
7: How do you do?
2: Good.
7: Have you had a good passage? Pesičko?
2: Co je? To pesí.
4: Byl já?
2: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
4: Já se fakt, uno momento.
2: Česká.
4: Pesíč.
2: Ty máš telefonní seznam.
4: Pesíč.
2: Yes. I have two pesíč. I have a little pesíč. I have a bigger pesíč.
4: Nešpaň.
2: My bigger pesíč is a honicn. Honicn, korotvicn zajc.
4: Nežvaň.
2: Yes, all right, come
4: on. Nežvaň.
7: Jonáši!
2: Tilda!
7: Ty mě pozval.
2: Oh, yes.
7: Tvé srdce promluvilo.
2: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
7: Pusí.
2: No, whisky.
4: Come on.
2: A koňák, co si dám koňák?
7: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
3: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
7: Ano.
2: O Americe? Ne.
7: Ale prosím.
2: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
7: O New Yorku.
2: Ne, že jsem od tamtať pěš. A konečně vy New York...
7: Ne,
2: vážně neznáme. Vy neznáte, no tak to jo. Když chcete o New Yorku...
8: Prosím.
2: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... Tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
7: Ale to se není možné.
2: No, ono je to trošku moc. Ale 12 má jistě.
7: No, prosím.
2: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem kupil...

0: že jste si tam nikoho nevěděli zapamätať.
1: Já za to nemůžem, James. Teď ty ministry se tam striedali tak rýchlo. Teď jsem mal pracovný obec s premiérom. No, už jsem si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde někdo jiný.
0: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediný, ktorý sa toho obával, pane.
1: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
0: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. I píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
1: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
0: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
1: A my máme polia, James?
0: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po ní chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani.
1: A teraz tady už dúfam nechodia.
0: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
1: James, ty tiež platíš dane?
0: Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
1: James, ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
0: No, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
1: Tak ty neplatíš dane, James.
0: No,
1: mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
0: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
1: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
0: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
1: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
0: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle.
1: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.
2: Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Tak jí tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se přátelé také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten do princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude vidět posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužili nad Krušnýma horama a byli v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problému uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ti basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z uzenářství pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se čekal. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, víte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. a tudy cesta nevede k mému srdečku. Jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice. Má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtarija, tramtara, trara, trara, tramtarija, trara, tramtara, trara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé, slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my, tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě, navoněli se, vysprchovali se a hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila... slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sekezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Mayovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkák i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
3: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
4: No.
3: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
4: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět. Protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že... taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
3: ano,
4: ale hezky celým tělem.
3: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
4: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
3: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
4: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
3: Já už se můžu uvolnit.
4: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
3: Kdo to říkal?
4: Já no, přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sácky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale navýchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale ty tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gaben, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví, nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy, la la la, la la la.

0: Trochu tajemna, napětí a pohled do nejskrytějších míst lidských duší. To vše na vás čeká v našem následujícím publicistickém pořadu, který uzavírá naše dnešní vysílání.
1: Příjemný dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. V naší neprůhledně bedně se vystřídala řada pedofilů, nekrofilů, zoofilů, úchylů. Naštěstí tito lidé tvoří jen mizivé procento naší populace. I když, co tabu, to úchyl. Takový je i náš dnešní host. Vyrůstal v neúplné rodině. O jeho výchovu se starali jeho dva adoptivní dědečkové. Pan Alois je dítě ze Zkumavky a původně měl být klon horské gorily. Dědeček ho zapsal na dívčí gymnázium. Čím více přibývalo hodin tělocviku a následného sprchování, tím více si pan Alois uvědomoval, že je trošku odlišný než děvčata. Přišla první operace, změna pohlaví z muže na ženu. Pane Aloisi, vzpomínáte si na tu operaci? Dobře. Byla to operace bolestivá? Jasně, ano. Co je na té operaci tak asi nejbolestivějšího? Když vám odňali kompletně...
2: To jsem spal.
1: V narkóze, ano.
2: Spala.
1: Ano, vy jste usnul a pak jste se probudila. Dobře. Co bylo tady bolestivého? Když vám silikonem modelovali ňadra, nebo...
2: Jsem taky spala.
1: Také v narkóze. Dobře. Co je tedy tak asi nejbolestivějšího na té proměně vlastně z muže na ženu, pane Aloisi?
2: Když mi uřízli.
1: Jasně, ano.
2: Půlku mozku.
1: Aha, takže... Zajímavé. Takže snížená inteligence na polovinu, dobře.
2: No ona už předtím nebyla zázračná.
1: Aha, vám dělali nějaké testy na výši vaší inteligence?
2: U mě dělali testy na QI.
1: IQ se říká, pom. Zatímco slyšíme, vypadá to na IQ někde na bodu mrazu, ale třeba se z toho ještě dostanete.
2: Těžko, těžko.
1: Dobře, pojďme dál. Pane Aloisi, kdy vám ty testy dělali a jak dopadly?
2: Ty testy mi dělali, když jsem šel do první třídy.
1: To je běžné, ano.
2: V 15 letech.
1: Aha, to už tedy méně.
2: A dopadly docela dobře.
1: Jasně.
2: IQ pozitivní.
1: Aha, to vám asi dělali trošku jiné testy, pane Aloisi.
2: Tak já nevím, kolik jsem měl přesně bodů.
1: No, přibližně.
2: Ale vím, že jsem byl jenom o 5 bodů horší než automatická pračka.
1: Dobře. No tak, automatické pračky dnes bývají poměrně inteligentní.
2: Vypnutá.
1: Dobře. Pojďme dál, pojďme dál. Pane Aloisi, po té operaci, když z vás během několika sekund, během několika šikovných tahů s kalpelem byla žena, vy jste se vdala. Kdo si vás vzala? Vzala. Za ženu.
2: Děda.
1: Váš nevlastní dědeček.
2: Já jsem se tím sňatkem stal svou nevlastní babičkou.
1: To je hezké. Dobře, ano. Vy jste si vzala muže, kterého jste znala důvěrně od malička. Člověk by předpokládal, že takový muž vás už neměl čím překvapit a že takové manželství asi fungovalo.
2: Nefungovalo.
1: Nefungovalo. Proč?
2: Protože neměl už čím překvapit.
1: Nerozumím. Nerozumím, pane Aloisi.
2: No byl to dědek. No.
1: Aha. Chápu, vy jste to hezky komentoval, já to bohužel nemohu zopakovat.
2: Ježiš,
1: protože
2: to neříkejte, prosím.
1: Nevysíláme po 22. hodině a no, navíc to je to přímý přenos, takže to no. Nelze říci, no. Že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl, že měli oba koule na ozdobu. Takže pojďme dál.
2: Ne, to neříkejte, prosím vás.
1: Byly ve vaší rodině ještě nějaké další problémy třeba?
2: No.
1: Jaké?
2: No ještě si na mě dělal zálusk můj pedofilní strejda.
1: Jasně, aha, takže taková běžná normální rodinka.
2: No, sousedi nám říkali Adams Family.
1: Ano. Proto jste tady, pane Aloisi, protože jste úchylácká familie. Možná jste si toho nevšiml a naši diváci také ne, ale když tady mám úchyla, tak úplně zářím, úplně svítím. Mě to strašně baví, proto jsem tahám ty úchyláky a hlavně každá nová úchylka, o které se dozvím, je pro mě naprosto dobrá prostě. Měl jsem tady třeba Dominus Bruntálu, ona přivazovala své klienty na háky v panelovém domě a pak je trestala dudkami. Docela slušně to štípalo, takže proto jste tady i vy, pane Alojzi, a já mám strašnou radost, že jste úchyl.
2: Vy jste samou radostí neudělal, ty vole.
1: Vás. Já jenom, pojďte raději dál, pojďte dál. Pane Alojzi, po té operaci, respektive po těch neshodách ve vaší rodině, vy jste se rozhodla postoupit další operaci. Změna pohlaví, zpět na muže. Takže z vás byl dvakrát přešitý muž a ještě debil.
2: Hlavně, že děti měli po ptákách.
1: Přesně, ano. Dobře. Pane Alois, já bych v tuto chvíli mohl prozradit vaši úchylku. To jsem tady ještě neměl, to jsem skutečně, jak se říká lidově, ještě nežral. Vy jste od malička velice rád fyzicky ubližoval lidem. Vy jste nevyhledával již vůbec nic dalšího. Vás to uspokojovalo natolik, že jste nevyhledával alkohol, ženy, cigarety. Prostě jenom jste týral lidi, to je hezké. Znamená to, od dětství vy jste vyhledával násilí už třeba při dětských hrách?
2: Nebo? No, už při hrách.
1: Takže jste hráli třeba obušku s pytlem a no.
2: Ani ne, ale to ne. Byla moje oblíbená pohádka.
1: Pohádka, dobře. Jaké byly ty hry, kde jste hledal násilí?
2: No, tak já jsem měl strašně rád vybíjenou.
1: Vy jste říkal totální vybíjená, že se to hrálo pistolí na prasata, to je hezké. Další oblíbená hra?
2: Další oblíbená hra schovávaná.
1: Tam není moc příležitostí ke rvačce.
2: Je, tam se přece říká piky na hlavu a hned dostali přes držku.
1: Aha, takže jste si asi viděl rady u piškvorek a no.
2: Já jsem je kolikrát zapikal do bezvědomí.
1: Jasně. No tak, děti se vás báli najít a vy jste často vítězil, to je hezké. Dobře. Pane Alojzi, po té operaci, když z vás byl znovu muž, vy jste se oženil. Vaše stará musí být taky hezky ulítlá, když jsem jako blbce přešíval. Jak jste se seznámil s vaší paní?
2: Na ulici.
1: Na ulici, vy jste ji rovnou znásilnil po hrabáču.
2: Ne, ne. Ona šla přede mnou.
1: Takže vy jste ji sledoval.
2: Ne.
1: Jak dlouho?
2: 3 neděle.
1: Trošku neobvyklé, proč takovou dobu?
2: No já jsem čekal na nějakou vhodnou záminku k seznámení.
1: Jasně, ta přišla, co se přihodilo?
2: Upadlý klíče.
1: Jasně. Vy jste se sehnul gentlemansky, podal jste je a...
2: Ne, ona se sehnula a já jsem jí gentlemansky s rozběhem nakopal do...
1: Ale prosím. No tak, možná ocenila, že jste lepší než ostatní.
2: No ty jí nosili kytky, pitomci.
1: Jasně, vy jste ji nakopal a to jí oslovilo. Ano. Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já jenom připomenu našim divákům, kteří zapli své televizory až v tuto chvíli, že sledují pořad Tabu. Pane Alojzi, pojďme dál. Byli vaše rodiče, vaši ženy, neměli trošku obavy, že jejich jediná dcera pitomá přijde do rukou jakého blbce přešívanýho?
2: Měli.
1: Měli, jak jste je přesvědčil?
2: Psychologicky.
1: Tak to má být hezky bez násilí, ano.
2: My jsme měli v práci podnikovýho psychopata.
1: Psychologa.
2: Taky to byl takovej blbec jako vy. A ten mi poradil, že prej násilí nemá žádnej smysl.
1: Přesně moje slova, ano, takže jste šel na to psychologicky jak?
2: No já jsem jim volal každou noc, třeba 70krát.
1: To je hezké, ano.
2: Že jestli mi ji nedají, tak je příšerně stluču.
1: Jasně. Oni se zalekli a radši vám ji dali.
2: No, oni se hlavně chtěli vychrápat.
1: Ano.
2: Tak mi ji dali a já jsem je střískal víc, než čekali.
1: To je hezké. Že jste jí charakter. Dobře. Dobře. Pane Alojzi, vaše manželství tady asi funguje, když jste si vaši ženu doslova vybojoval.
2: A jo, tak docela jo.
1: Nebo byly nějaké problémy někdy, nebo?
2: A vás to zajímá?
1: Hlavně mě.
2: A můžu se vás na něco zeptat, pane Šmucmulli?
1: Nebývá to v našem pořadu obvykle, aby se ptal dement z bedny, ale zeptejte se.
2: Vám někdy dělali test na IQ?
1: IQ, no. Samozřejmě i mě ho dělali docela se slušným výsledkem.
2: Vás bych totiž tipnul tak na napařovací žehličku.
1: No, jsou to vaše úvahy a raději odpověste.
2: Tak někdy s ní jsou problémy, hlavně když se sleze se svými kamarádkami.
1: Kamarádkami, ano. Tak už to bývá, manželka se sjede s kamarádkami a přinese do zaběhnuté domácnosti, takzvané nové moresy.
2: No nové, ale pěkně blbé právě.
1: Dobře, tak povídejte.
2: Minule přišla.
1: Jasně.
2: A povídá, tak Milánku, hele, ode dneška si pěkně vaříš sám, bereš sám, všechno sám.
1: To je drzá klázeňská veverka.
2: Právě.
1: Jak jste do toho vyřešil takovouhle situaci?
2: Psychologicky.
1: Tak to má být, ano.
2: U nás byla, hele, týden tichá domácnost.
1: Ano, to docela funguje, hezky, bez násilí. Ano.
2: Týden ode mě neslyšela ani slovo. Dneska už začíná slyšet na pravý ucho.
1: Aha, takže to byla asi hloubková psychologie. Pane Alojzi, když dovolíte, já bych si to v závěru celé shrnul.
2: No tak jestli vám to udělá dobře, tak si to celý shrňte.
1: Dvakrát přešitý muž, jednou ženat, jednou vdán. IQ zmrzlá makrela, sklony k agresivitě. Neměl jste problémy třeba při výběru povolání, pane Alojzi?
2: Ani ne.
1: Neměl.
2: Já jsem sehnal práci, kde takovýhle hledali.
1: To je zajímavé.
2: Silný, blbý a agresivní.
1: Já skutečně netuším, co byste asi mohl dělat. Já se vás zeptám, zda chcete vystoupit. Sice ztratíte svou anonymitu, ale dáte příběhu tvář.
2: Tak mě to je jedno, já klidně vylezu. Ale jestli se budete blbě křichtit, tak vám rozbiju hubu.
1: Ne, to já nedělám, to já nedělám. Jsem rád, že jste se takhle dobře rozhodl a jsem skutečně zvědav, jak asi vypadáte, co asi děláte.
2: Tak já lezu.
1: Tak se vám pojďte ukázat. Skutečně jsem... Kdybych býval tušil, že jste z pohotovostního pluku, který tak neblaze zmasakroval studenty na národní třídě, já se bych vás ani nevzal.
2: No tak si dávej bacha, abych neblaze nezmasakroval tebe, hele. Ještě budeš vzpomínat na bruntáv, nejde.
1: Dobře. Pane Alojzi, vy jste ale musel ministerstvo vnitra opustit, ne snad kvůli politice nebo prověrkám, protože dneska je to u Grulicha stejně jedno, ale vy jste utrpěl vážný úraz. Já vím, že je to na další díl našeho pořadu. Tabu. Ale jenom ve zkratce, co se vám stalo?
2: Mě při zásahu porazilo auto, hele. Čelní střed.
1: Čelně. No. Tak to máte štěstí, jste vyvázal.
2: No, jenom, že pak ještě lokomotiva, hele.
1: Ne.
2: No, čelní střed.
1: Čelně.
2: No.
1: To snad není pravda, to je z pekla štěstí.
2: No, naštěstí se mi skoro nic nestalo. Jenže jak jsem stával z boku, hele, rána, letadlo, čelní střed.
1: Letadlo. Čelně z boku.
2: Letadlo.
1: No, letadlo.
2: Čelně, zákeřně. A to už jsem sotva les, když tom rána poslední ze zadu. Labuť.
1: Labuť.
2: Čelní střed.
1: Čelně do týla, ano. No. To je ošklivé, ano.
2: Až pak ten kolotoč vyply, kreténi.
1: Pane Alojzi, já vám děkuji, že jste měl odvahu na schánou za týden s naším pořadem Tabu.
3: Dobrý den, pane Grundle. Je, dobrý den, pane Carbov, já už vás neviděl.
4: No, já vás taky ne.
3: No jo.
4: No jo, kam padete?
3: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů, víte?
4: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
3: Pak.
4: Co?
3: To přece není okrasná ryba.
4: Ne?
3: No všem, že ne.
4: No ale je hezká, má takový hezký oči má.
3: No jo. Co? To mám na jídlo.
4: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
3: No tak velká není, no ale to víte. Darovanému koni nebudu koukat do huby, že jo?
4: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
3: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
4: Jo, takhle, já.
3: No.
4: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
3: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
4: Jo, takhle, ano.
3: No.
4: Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
3: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
4: No jo, co by se taky z té huby hledal, že jo?
3: No, to víte, psí slovy jsou míšleny vždycky jen tak obrazně, že jo?
4: Ano, ano.
3: To máte jako když třeba řeknete například, kráva zajíc se nedohodí, nebo tak.
4: No, budeš mi ho, prosím. Jak pak by ho mohla dohonit, jo? Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
3: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
4: Obrazně?
3: No ovšem.
4: A zase malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
3: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
4: Je, po jaký pak naučení? Taková kráva by se přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
3: Samozřejmě, že ne, že ano, ovšem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
4: No,
3: víte, takový nesmysl to rozhodně jako nemůže být.
4: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já když přece taková kráva, dovedete si představit, co takovou krávu se zajícem v hubě?
3: Taky to tak není myšleno, pane Carbo.
4: No, tak jak je to teda myšleno, takže to teda tak říkáte?
3: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
4: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
3: No tak, to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
4: No, proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
3: No, teď vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
4: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koní.
3: Ale no tak to je taková jenom podobnost.
4: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
3: Ale zkrátka to je jedno, podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
4: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
3: Dobře, ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si vzal tu rybu.
4: No já to chápu, no.
3: No?
4: No ale to víte, tady koniny by zase bylo víc, jo. A co vlastně budete dělat?
3: Co bych s ní přece dělal? No s nimi samozřejmě.
4: No. Ale nám se trochu vykrmíte, ne?
3: A pane Carbok, jak chcete rybu vykrmit?
4: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
3: Šiškama to přece nejde.
4: Co by to nešlo, prosím vás. Ale jste mi teď měli doma husu, to bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
3: No dobře, ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
4: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
3: Prosím, a pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
4: Já, že tomu nerozumím?
3: No všem, že ne.
4: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
3: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřekl.
4: Cože jste neřekl?
3: No samozřejmě, že ne.
4: Jo, ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
3: Vás. Já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
4: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to ještě větší hladina.
3: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
4: A bojte, pane Grune, mě přece jedno, co si s tou rybou uděláte, že jo. Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset před sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
3: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
4: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Nastřelanou, pane Grunle.

0: jak jsme se vypořádali s Big Beatem. Náš kraj je tichý, katastrofami neoplývající. Básníci sem jezdí tvořit, ba i malíř zajede idylu zachytit. Také léčebnu nervově chorých opodál zřídili. To sice klid kraje poněkud narušilo, ale takovou katastrofu, jaká se udála první červnovou neděli, nepamatují snad ani očití svědkové bitvy u Lipan. Začalo to na schůzi obecní rady, když se přikročilo k hlavnímu bodu. Zlikvidovat beatovou skupinu Pillows, která svými sobotními a nedělními koncerty značně snižuje popularitu místní dechové hudby Kmochův odkaz, žene mládež do tenat chuligánství a neplatí daně. Bylo předneseno mnoho návrhů na likvidaci vesměs hraničících s trestním zákoníkem, ale nakonec byl schválen jen jeden, všeobecný a nejlepší. Dechová hudba Kmochův odkaz vyzve skupinu Pillows k souboji, ve kterém je zničí kvalitou provozovaných skladeb, břeskností trubek a eufónií jadrným rytmem. Souboj bude konán v neděli odpoledne na fotbalovém hřišti. Hřiště je volné. Fotbalisté mají zastavenou činnost, protože před měsícem utloukli rozhodčího Řípou. V neděli odpoledne nastala na hřišti atmosféra připomínající ovzduší slavných bitev. Chyběli snad jen Žižka a Napoleon. Na podiu s bitem z bílých prken ležely už nástroje obou soupeřů. Nad dechovkou visely obrazy Františka Kmocha, Jaromíra Vejvody a heslo Polkou škoda lásky zlikvidujem pásky. Pillowsy nastoupili s fotografiemi Billa Haleyho, Beatles a posměšným transparentem Proč bychom se netěšili, když nám pámbu Big B dal. Prvním, kdo nevydržel napětí chvíle, byl solový kytarista Jiří Milstein. Přiskočil k zesilovači a vyloudil na něm zvláště silný jekot, aby ukázal jeho jakost a tak zastrašil soky. Na to Václav Zalabák, hráč na pozoun, uchopil blesku rychle svůj nástroj a vydal na něj tak mocný a ryčný tón, až ve vzdálených Tuchořicích se začaly radovat krávy, domnívajíce se, že státní statek přiváží obecního býka. Losování o právo první skladby vyhrál kapelník dechovky Milivoj Řičný. Rázným gestem na sebe soustředil pozornost a zahájil pochodem mužně vpřed. Pillowsy odpověděli bez váhání, klasickou již skladbou Rock'n'Roll the Clock. Obecenstvo se nevzrušovalo, neboť všem bylo jasné, že soupeři se prozatím pouze oťukávali. Při polce, ach bože lásko, s tebou je kříž, zvlhly oči všem starším posluchačům a 15-leté Evě Filipkové, která jako jediná z obce neměla známost. Pillowsy tušili nebezpečí a tak následovala skladba za skladbou. Hudebníci ze sebe vydávali vše. Fer Janoušek, beatový idol, extazi padal na podlahu, byl tváří o zem a rval si oděv již tak do skromný. Solista dechovky Joška Zavázal to zkoušel po něm, ale zdařil se mu pouze dokonalý obraz tropického šílenství. Obecenstvu propukali skryté pudy. Důchodce místník tlouk rozjařeně dřevěnou nohou o zem a povykoval. Přituhuje, přituhuje! Kapelník Milivoj Jiříčník chtěl mermomocí strhnout vítězství na svou stranu a proto zařadil naráz dvě polky nejtěžší ráže. Nic si z toho nedělám, že na čele bouly mám a padla facka, padla na sám. A to byla chyba. Řezník Bílek neudržel svou mamutí sílu na uzdě. Vybičován dvojhlasem křídlovek vytrhl plaňku z plotu a udeřil vší silou do stolu, který se rozpadl. Pak hravě roztloukl dva další a vyvrátil posvátnou lípu. Zástupkyně pionýrského oddílu po něm hodila vázu, původně určenou Ferimu Janouškovi, leč zasáhla jen spícího traktoristu Málka. Ten v domnění, že jej předseda budí pohlavkem, vstal a šel orat blesu. Hudebníci se střetli uprostřed pódia, publikum je následovalo. Rozpoutal se zápas všech proti všem. Ředitel devítiletky Leo Vitásek se sice nejprve snažil uklidnit dav přednesem lyrické básně, ale pak raději odběhl do školy, kde se ukryl v botanickém kabinetu mezi tetřevem hlušcem a Káně Temišilovkou. Na hřišti zatím zuřil boj, proti němuž je vyvraždění slavníkovců románkem pro dospívající dívky. Bratrovražedná bitva skončila bez vítěze ve 3 hodiny ráno, kdy silák Řezník Bílek odešel s omluvou, že má před krámem lidi. Koncem příštího týdne k nám ještě zavítala exkurze vysokoškolských studentů, aby si připomněli, jak vypadala Evropa koncem druhé světové války. Dneska už na hřišti zase roste tráva. Postavili jsme novou tribunu a vyzvedli ředitele ze sanatoria. Hudba se však v obci neprovozuje. Nejsou na to nástroje a nakonec ani lidi.
1: Já si myslím, že nejvyšší čas, aby se předvedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
2: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
1: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
2: No, stojí na moste.
1: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
2: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mutnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
1: Všetkých troch spomínal?
2: Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
1: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
2: Kompletne áno, celá rodina.
1: No tak keď si to môžu dovoliť. No.
2: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu,
1: áno,
2: tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
1: Kde? Tu. On mal mozog pod pazuchou?
2: Áno.
1: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
2: No. Mm-hmm. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
1: Áno, farebný.
2: Širokouhlý. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol...
1: Ukradol. Áno, poznám.
2: Vy ste to videli?
1: Poznám.

0: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem, tou Jabloňovou ulicí, a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
1: L.
0: Prosím?
1: 120 L.
0: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
1: Někdo mi je ukradl. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukradl.
0: Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
1: No, to bych nemohl tady.
0: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval. Přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
1: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
0: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
1: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
0: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
1: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No, museli by se vyrábět stěrače nový.
0: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
1: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bývaly šly.
0: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
1: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
0: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
1: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašné pálky.
0: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
1: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
0: Aha. Pane Brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně, poctivě?
1: Já jsem měl kolikrát možnost, já třeba například v páté třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
0: Čili už od dětství v panu Brašnářovi byl takový smysl pro poctivost.
1: Já jsem tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný, a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
0: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane Brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
1: Tak Tadyhle to je naše třída.
0: Já ukážu
1: ještě z obecný, tam na krajičku.
0: A vy jste, kde?
1: Tadyhle na krajičku.
0: Ano, vedle věže.
1: No. A kde je učitel? Měl soudruh učitel Plech.
0: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
1: Ne, on už neučí.
0: Je asi v důchodu, ne?
1: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně to.
0: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
1: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
0: To znám, to se takhle otočilo a padal jsem.
1: A tu jsem taky neukradl.
0: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem Brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane Brašnáři, já vám děkuji.

0: Jemina, tak co se zapni si tu košilku. Zapni si tu košilku. Aha. Máš to tu. No.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem vedoucí souboru, dramatického souboru předčasně dospělých chlapců. Tohle náš nejlepší člen, Erik. 12 let, prosím. Nevěřil byste, je to
1: skutečné?
2: Ano. My jsme založili nadaci a potřebujeme nutně finanční podporu. Víte, chlapec nám překrásně recituje Baudelaire. 3,5 hodiny to trvá, je to něco přenáší. Ne, teď ne. To bychom to měli opravdu velmi dlouho. Víte, a potřebujeme jakou jistou finanční injekci.
1: Rozumím. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě. Já samozřejmě.
2: Eriku, já to vím. No.
1: Ano.
2: Už to nese. Kde to asi má?
3: Tak přátelé.
2: Ano.
3: Prosím vás.
2: Já to takhle jenom.
3: My ty peníze na tu nadaci mám.
4: No jistě mám.
3: Ale prosím vás. Vy si ty peníze nejdřív musíte vydělat.
4: Vydělat.
3: Tak. A pak vám tu částku. Jo?
2: Jo.
3: Uvolníme. Jo? Přemýšlejte o tom. Jo?
1: Hop.

0: Prosím tě, skoč. Co tam děláš, prosím tě, pojď už. Na druhou rovná se plus souřadnice, 25 milionů, s čím budeme dělit, takže tady bychom krátili, to znamená, že 25 tisíc je trojčlenkou, to znamená, že nevidím, prosím tě, já na ten součet nevidím, skoč mi tam. Že prý někde padají peníze sne. Proč mám snít o ráj, když tu mám tebe? Jen ať si nebe nechá ty svý zázraky. Já nejsem na peníze krátkozraky. Co tam děláš? Prosím tě, hami, ham.
1: Takže vy říkáte, že, promiňte, ale já tomu dosti nerozumím, jako, já už opravdu nevím, kolik je jedna a jedna, já nevím.
0: Moment. Potrženeme, vezmeme to trojčlenkou, to celé PR na druhou dáme
2: jedna
0: do závěr
2: a jedna
0: rovná se, jsou... zase to nevychází, ne, znovu zpět. Prosím vás, je to logické, přece jedna a jedna jsou dvě.
1: Takže jedna a jedna...
0: 25 tisíc, 25 milionů, to znamená, že budeme na to do závorky. 25 milionů.

0: Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Vítám vás v divadle U22 v Úhryně vsi. A dnešní téma, co jsem si navařil, musel jsem si i sníst. Nebude to jenom o vaření, jak víme, každý z nás si někdy něco zavařil a horko, těžko se z toho dostával. Co na to náš první host? Prosím o vizitku.
1: Tak já bych ho charakterizoval v podstatě jenom dvěma slovy. Péro z gauče. To jenom stlačíš a letí to prostě, ale naprosto nekontrolovaným směrem a způsobem. Je to herec, v divadle hraje a už poměrně dlouho, v Ypsilonce. Je to zvláštní, ale to je prostě člověk úplně bez humoru, to je opravdu, to je co slovo, to blbost. Vlastně morou, poměrně dost se do toho musí nutit i na jevišti. To je člověk, který spíš hraje takový vážný role. No jestli je miláček žen, no zhruba už tak 15 let ne, ale před těmi 20, 30 lety to byl docela firmol. Je na ženy, takhle bych to řekl, že jako se mu líbí ženy, nepřeorientoval se díky tomu, že ztratili o něj zájem. Ten člověk má přezdívku, ten kolega, ale je spousta herců, kteří mají krásný přezdívky, ale tohle se nedá. To se fakt nedá.
0: No Marjome, prosím pěkně.
2: Člověk bez humoru, hraje pouze vážné role a je na ženy. Je to morous, mající přezdívku, která se prý nedá zveřejnit. A hlavně, co slovo, to blbost. Inu, přesvědčíme se, přichází pan Martin Dejdar.
0: Martin Dejdar sám, nazdar. Nazdar, Martin, ahoj. Trošku vína. Trošku červenou vína, Martine. Péro z gauče, to ses tak nazval sám?
3: Ne. Péro z gauče mě nazval, jestli se nepletu a dobře si to pamatuji, Tomáš Vorel a Vašek Marhol, když někdy... Děkuji pěkně.
2: Pije Péro z gauče víno?
3: Samozřejmě, Péro z gauče pije úplně všechno. Děkuji. Na zdraví.
0: Na zdraví. Vážení přátelé, na zdraví, na Martina.
3: Na zdraví, na vás. Takže to vlastně bylo v době, kdy mě Eva Holubová jako studenta prvního ročníku DAMU přivedla do Bránického divadla, do Mimózy, mezi Mimóza, Pražskou pětku.
0: Pražská pětka, součástí Mimóza.
3: Ano, ano, takže tam...
0: Ty jsi začínal se jako mim, že to byla Mimóza,
3: v podstatě jo, já jsem vůbec, tak rok jsem vůbec nechápal, co vlastně hraju. Protože to byla avantgarda. To přesně si pamatuju, že frčilo slovo, že všechno je vyčpělý.
0: Jo.
3: Všichni byli vyčpělí, jsou vyčpěláci, všechno bylo vyčpělý, na škole to bylo všechno vyčpělý, co se dělalo v disku, bylo vyčpělý prostě, ale jediný, co nebylo vyčpělý, bylo v Bráníku.
0: No jo, já jsem to taky hrával. Jo,
3: taky jsi nebyl vyčpělej nikdy, že?
0: Ano, to bylo divadlo pantomimy, ano. Asi pamatuju ještě Vorla, Skřítku.
3: Skřítek, ano, no jasně, no, ano. To bylo, a já jsem na tom představení, to se jmenovalo Podívejte, jak se kroutí.
0: Jo, to si pamatuju. No.
3: A to bylo neuvěřitelné, protože mě tam vymysleli, že jako, když se budou diváci, když budou přicházet do divadla, to znamená tak půl, tři čtvrtě hodiny před představením, tak já už jsem stál na pódiu jako figurína, tak nalíčený na bílo a takhle jsem měl v ruce kytičku a takhle jsem tam stál 40 minut. Takže ty lidi úplně zapomněli, že tam jsem. No a pak jako se začalo hrát, já jsem různě běhal po portálech, jako jsem vždycky vyběhl třeba 2-3 kroky a různý takovýhle blbosti, tak jsem dostal přes dívku Péro z gauče. No.
0: A kdo tě přivedl do Ypsilonky?
3: Prosím tě, do Ypsilonky to bylo zvláštní, mě připravoval na DAMU Olda Kaiser s Jirkou Lábusem.
0: A opravdu?
3: No. Opravdu, ano.
0: Počkej, ne, jako opravdu. Katodánoda?
3: Je to prazvláštní, ale totiž to má původ v tom, že Naďa Konvalinková, tehdejší Oldova manželka, pochází od nás z Chrastí u Chrudimi.
0: Aha.
3: A byla takhle neděle na podzim roku 82 a od naší příbuzní, kteří tam dřív měli továrnu, volají k nám domů, že tam u nich je Olda Kaiser s paní Konvalinkovou, protože taky nějakým způsobem tam nějaká větev se zpříznila. A já říkám, hele, a to už jsem věděl, že budu dělat zkoušky na DAMU. Říkám, tati, pojď tam, Zkusíme se toho Kajzera zeptat, jestli by mě nepřipravil na damu.
0: A byl to dobrý nápad.
3: Byl to výborný nápad.
0: Tady tyhle recesisti, nedělali si z toho legraci.
3: Člověče, nedělali.
0: No, ne, takhle, vážně, co jako, ti radil Kajzer?
3: Hele, Olda byl výborný, protože věděl, jak to chodí samozřejmě, tak jako kluk s chrastí u chrudimi.
0: Jako aby ses narovnal, třeba ti řekl.
3: No, abych se narovnal, ale hlavně mi vybral ty věci k těm zkouškám, což bylo hrozně důležitý. Já jsem nic neznal, jsem nevěděl, já jsem jenom chtěl. Ale vůbec jsem neměl ánunk o tom, jo. Sice moje...
0: Nehrál si ochotnický divadlo,
3: hrál? U nás nebylo.
0: No, ale jak tě učil Lábus s Kajzrem? Dohromady, nebo každý
3: ne,
0: z vás?
3: Ne, Olda, vlastně...
0: Lábus tě měl na tělocvik
3: a... na tělocvik, na tanec a na rytmus. Ne, mě vlastně připravoval Olda Kajzer, který mi to vlastně všechno vybral. Já jsem k ním jezdil domů, bydleli v Jámě. A když už vlastně bylo týden před zkouškama, tak Olda organizoval doma zkušební komisi, jakože mi to udělají tak, jak to za ten týden opravdu bude na tý damu.
0: Lábus hrál všechny ty profesory.
3: Tak, opravdu, bylo to velice podobné. Ale já jsem si říkal, já je taky musím nějak jako trošku je dostat a připravil jsem si kufřík takový černej a do toho jsem nastříhal novinový papír a udělal jsem takový jako balíčky 100 korun, jako plný kufr.
0: Jo, jenom ty vršky.
3: Jako úplatek té komisy a maminka mi udělala bábovku, tak jsem tam přijel jakoby s úplatkem, což docela zafungovalo, protože čuměli, já jsem otevřel ten kufřík a tam byl milion, jo. 82. ruce, 2. roce, dost peněz, jako jo.
0: No do dneška je to poměrně.
3: Do dneška je to dost peněz. A tam seděl Olda Kajzer, Jirka Lábus, Naďa Konvalinková a její otec, pan Konvalinka. A to byla zkušební komise. A opravdu celý den všechny, přesně pohybová výchova, přednes, zpěv, ty monology. A v podstatě to bylo úplně stejný jako tehdy, jako za ten týden potom, opravdu ty zkoušky. Jediná, ale zásadní diference, zásadní rozdíl byl v politickém pohovoru. Ten byl úplně jiný u nich, než potom byl na tý damu. To teda, tam se to minulo úplně.
0: Proč?
3: No byly to úplně nějaký jiný člověče, jiná podstata toho pohovoru. Ta politická, no, ekonomie...
0: Jasně, že si tam mohl říkat, co jsi myslel u toho Lábuse a Kajzera.
3: Tam dokonce vyžadovali nějak některé věci a...
0: No to se tehdy říkal, no? Největší přítel, jak říkali ty děti, největší přítel naší země je Sovětský svaz a největší nepřítel jsou Rusáci. To tehdy bylo takhle rozdělené. Takže ne, potom si přišel na ty zkoušky a prostě v podstatě to byla taková nuda pro tebe.
3: No tak nuda to nebyla.
0: Psychologická příprava, skvělý. To
3: no ne, super, ale víš co, jediný, co po mně chtěli, řekli, až se tě budou ptát, kdo tě připravoval, musíš říct Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. To byla jejich podmínka, že jako musím se přiznat k tomu, kdo mě připravil.
0: Přiznal se.
3: Vlastně, samozřejmě.
0: A vzali tě.
3: S hrdostí. No, možná to bylo heslo
0: jo.
3: Na to, aby mě vzali, jo. A vzali mě. Tak.
2: Já bych se chtěl zeptat, Martinku, když se moje děti, Otíček a Mimuška, dozvěděli, že tady budeš, tak mám tě poprosit, neudělal bys pro ně Babu Jagu?
0: Já bych to udělal na závěr, Arnošte.
2: Neudělal bys pro ně na závěr Babu Jagu?
0: No.
3: No já si to ještě do závěru rozmyslím, Arnošte.
2: Děkuju ti mnohokrát.
3: Protože, Bolku, ty vlastně... Máš takovou nezávidění hodnou pozici v podstatě, jo, protože ty sem bereš lidi, kteří mají natočený nějaký příspěvek, tam je všichni chválej, všichni jsou na ně milí, je to prostě taková jako strašná pohoda, ale tebe vlastně nikdo nepochválí.
0: Jak to, že ne?
3: No nic tady o tobě jako nikdo neřekne, ty se bavíš
0: žeru doma.
3: O svých hostech. No ale já jsem...
0: Teď Marcelka sedí doma s dětmi usíná, maminka říká, až přijede tatínek, tak mu ty řekneš, tohle tatínku, ty jsi vynikající pohybově, ty řekneš zase, tatínku, ty jsi básník. A já řeknu, nepřiháděj, chlapče.
3: Ale já jsem si říkal, že bychom ti mohli udělat radost hned.
0: Proč ne?
3: A jako? Tak jsem se domluvil se Zdeňkem Zelenkou.
0: Ano.
3: S panem režisérem.
0: Ano, ZZ.
3: Se ZZkem.
0: F to je Federico Fellini a to je ZZ, to je Zdeněk Zelenka, ano.
3: Takže bychom ti taky udělali radost, něco jsme ti připravili. No a já poprosím režii, jestli by nám tedy pustili ten film.
4: Měj Volku, přesně, je to asi 26 rokov, tak vtedy si mě napísal můjmu synovi, který se narodil do diara, mojho diara, toto.
0: Já vím, to
4: Miliorku. A má Shakespeareovský jméno taky. Z celého všeho míra, my dva jediní jsme šašci, co nejsme od Shakespeara. Ahoj, těším se, že raz začneš mluvit. Takže město něho dneska prohovorám já. Modlitba za Bohlka Polivku. Bože, ochraňuj nám Šaška, všeho smíchu tvůrce, ať mu dlouho tluče to moravské srdce.
0: No to řekl hezky.
4: Amen.
0: To řekl Juraj. On to řekl hezky o tom moravském srdci, protože nedávno jsme se potkali před 2 měsíci. A on říkal, já jsem jediný Slovák s českým srdcem. Že má transplantaci srdce, to víš?
3: Ano, vím.
0: A to, ten dárce byl Čech. Tak on říkal, jediný Slovák s českým srdcem. Tak já jsem moravský ještě s moravským srdcem. A tady ty kousky, co ten vyvádí, tady ten labus s Oldou Kaiserem, co oni vyvádí, to jsou přece, tady to má velkou tradici, že jo?
3: To má obrovskou tradici, jo. V Dánsku, tam jsme šli do Tivolského parku zábavního, tak tam Jirka dělal takového jako dementního syna Oldova, jo. Všude brečel, víš, a ten ho řezal přes zadek, ti tam koukali, kroutili hlavou. Jsme jeli na nějakou prohlídku lodí a tam jako seděli ty a teď vohnu přes koleno a teď rukou, víš, mu naplácal. Tam, kde to dítě neuhodíš ani na dálku nikde, že jo, tak prostě a ten řval. A furt, počkej, co to tenkrát? To měl něco? Jo, kakat, furt řval, no to bylo strašný. A já jsem vlastně později jsem přišel na to, proč já vlastně to točím, jo. Protože já, jak se dívám do té kamery, já mám pocit, že se mě to netýká.
0: Jo,
3: že se to jako neúčastní. Víš, jako já to jenom točím. Takže vlastně jsem se schovával za to, že já bych to jinak nevydržel. To se nedá být jako tomu přítomen civilista, tak to se nedá prostě. Jo. To byly strašné věci, jo. Co oni se napáchali po celém světě. U toho Jirky to vlastně je to, že on chce pobavit ty svý kolegy, ty ostatní lidi, jako víš.
0: No jo.
3: Že to je... To je ten
0: ale vlastně si takový, jako je vlastně ten karnivor, že si hledá tu oběť, hledá si tu oběť.
3: No, tak no.
0: To musí vždycky na to někdo, na tu recesi, vždycky někdo aspoň mírně musí doplatit. A ano. Teď jeho prosba byla ta Baba Jaga.
2: Tu Babu Jagu pro jo. Toho otíčka, nevím, kterou mám kameru.
0: Tady čtvrtka.
2: Otíčku, Mimi, dívejte se, Martin vám udělá tu Babu Jagu. Konečně.
3: Konečně, dobře.
2: Čufí, šaltí, dřevěný bohatý, aj, tak jsem se to poradil, jako patoječo, o, vidím, ha, Ivan, přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil, nebyl mu asi vhod, že z dole jsem měla vchod, chaloupku, ke mně vchod, ať sledí zády k Ivanovi. Chaloupko, ke mně! A je, ty máš svaly. Já mám čáry. Čufír, šaltýr, dřevěný bohatýr.
3: Stačilo?
2: Děkuji ti mnohokrát.
0: Děkujeme, Martine Jidár, díky, Pašo. No, někdy člověku zavaří i sám osud. Uvidíme, co k tomu řekne náš příští host.
5: Host je malý.
6: Usměvavý.
5: Blondětý.
6: Milý.
5: Pěkný.
6: A je mi hodně podobný.
5: Tak trošku jo, v něčem jsme si podobní, ale ne úplně ve všem.
6: Ráda vaří. A dobře vaří.
5: S jakou láskou ona umí udělat rajskou nebo svíčkou, tyhle ty věci. I řízek vodní chutná jinak.
6: Ráda cestuje, ráda pracuje na zahradě.
5: Koničky, teď má ráda psy, to už nejsou psy, ona je předělala na lidi.
6: Už je to sice díl, ale vyhrála taneční soutěž.
5: Ona byla výborná gymnastka. Do dneška má větší svaly než já, má takový vypracovaný tělo.
6: Tak spolehlivě mě rozesměje, asi když si doma začne zpívat v koupelně.
5: Roztomilej jsme se pro humor. Čím, no, že mi připomíná věci, které už jednou, dvakrát i třikrát řekla.
6: Je furt taková usměvavá a optimistická.
5: Je taková pevná, zásadovitá. Je to žena činu a to na ně obdivuju.
6: Když bych jí měla dát přezdívku, tak Asi blondýna.
5: Já nevím, jestli má nějakou přezdívku, ale to se málo ví. Ona se jmenuje Dana. Ona se jmenuje Danuše.
0: A kdo to je, přátelé?
2: Žena malá, blondětá a milá. Ráda vaří a má dvě děti, které o ní moc pěkně mluví. Syna rozesmává svým zpěvem, i dceru teda, jak jsme slyšeli, miluje psy a řízek od ní chutná jinak. Pevná žena činu, Dana Batulková.
6: Dobrý den.
0: No jo, ty už jsi předlíbaná.
6: Předlíbaná, teď jsem dolíbaná.
0: Dolíbaná, předlíbaná. Ano, trošku jim děkujeme.
6: Děkuji.
0: Danuško. Danuše. Dano. Malá.
6: Danuše, můžeš říkat Danuše.
0: Jimnacká, takže... hol, na tvoje zdraví. Na zdraví.
6: Na zdraví všech.
0: Raději Danuše nebo raději Dana?
6: Tak i tak, jak to přijde. Já jsem zvyklá od syna. On nám nejdřív říkal, když byl malinký, tak on neměl maminku a tatínka, ale měl rodiče. Pro mě přijdou rodiče, moji rodiče, a potom, když už nás začal jako rozlišovat, tak nikdy mi neříkal maminko, a vždycky mi říkal Danuško. No a potom, jak už byl velký drzej, tak teď jsem Danuše, no.
0: Danuše už.
6: Danuše, teď jsem velká Danuše.
0: Ano. No, dívej se, já jsem říkal, že ten osud někdy si s náma pohrává, když ti vyhoří dům, zrovna dvakrát ti vyhořel dům, je to tak?
6: Nebo no ale jednou jsem ještě nebyla na světě. To bylo v roce 1848.
0: To nejvíc. Vždycky lepší, když ti vyhoří dům, když nejsi na světě, než...
6: No ale jednou jsem byla a po druhý jsem byla přítomna. To bylo v roce 2000. 11. ledna 2000, úplně unikátní datum, 1-1-1-2-0-0-0. Úplně úžasný datum a já jsem se na ten rok 2000 strašně těšila, že bude všecko jinak.
0: Prostě. Změna, ano, tisíciletí.
6: Absolutně prostě svět bude lepší, dvojka je duchovní a to. No a Bůh prostě 11. ledna mi prostě schoří totálně barák pod zadkem, doslova.
0: No to s tím souvisí.
6: Možná, že jo, že jsem měla začít úplně znova jinak. Že prostě ta změna právě byla v tom...
0: No právě, no, že to je zduchovnění, protože no, jak já vím, tak taky se manžel prostě odešel, že?
6: Ano, já jsem vlastně, to bylo takový úplně, to bylo zajímavé.
0: Od rodiny.
6: Manžel, vlastně nejdřív ten dům, potom odešel ten manžel od té mojí rodiny, teda no, i ode mě.
0: Nejdřív byl dům.
6: Nejdřív byl dům.
0: Jsem, že napřed odešel.
6: Ne.
0: A že za sebou pálil mosty a domy.
6: No, on vlastně ale jakoby spálil ty mosty a pak šel, že jo. Takže aha, to bylo takhle to jako souviselo. A do třetice všeho skončilo vlastně moje divadlo, divadlo komedie. To byla úplně, já jsem vlastně, jako kdyby člověk tohle všechno takhle si vzal, tak zůstaneš na té ulici, takhle seš úplně jakoby nahej a vlastně nemáš jakoby nic, jen takhle ty dvě děti. Tam už bylo velký ten jeden. Ty děti. To bylo takový fakt docela unikátní, že to tisíciletí pro mě jakoby začalo absolutní ztrátou všeho.
0: Dobře, ale teď konkrétně, jak to najednou zjistíš, že ti hoří dům? Byla jsi doma nebo?
6: Já jsem spala.
0: Spíš? A co?
6: Spíš v posteli, spíš prostě.
0: Takže v tom filmu, ano,
6: no ne,
0: pes začal.
6: Ne, pes byl venku, kočka utekla. Jsem zjistila, že ta prostě ta zdrhla, jak to šlo, nic neřekla. A byla pryč.
0: Kde jsou ty zvířata, které upozorují majitele, hoří ti barák?
6: No nic, člověče.
0: Takže pes nemluvil, no nikdy nemluvil na no, hoří ti barák. Manžel odešel, kdo to mluví? No. A on pes.
6: Tak nic, hele, mlčelo. U nás se mlčelo prostě. A zjistíš to tak,
0: že... děti tam byly taky.
6: Děti tam byly taky, my všichni jako jsme hajali, spinkali. A já jsem prostě, naštěstí ono to jakoby hořelo vedle mý postele a jak byla dřevěná podlaha, tak jsem se tak jako říkala, jsem se probouzala a říkala jsem si, sakra jako, kde jsem přece, proč mám tábora, když je leden, praská tady dřevo, to je nějaká blbost, jo. A jak jsem si postupně, jsem si říkala, a bylo mi to divnější a divnější, tak jsem se probouzala.
0: Měsíčky nemám. No. Kolem ohně,
6: nikde nikdo. No a prostě už to všechno bylo jako, tak jsme otevřeli okno a vyskočili jsme.
0: Počkej, ne, napřed to musí zjistit. A teď, ne, chci vědět, jestli to zjistí, najednou.
6: Ty to chceš, kdyby se to náhodou stalo, abys věděl, co máš dělat.
0: No to každý asi reaguje jinak, a jestli třeba zařveš.
6: Ne, vůbec, já jsem hrozně, jakoby já všechny katastrofy strašně klidně přijímám. Racionálně prostě vůbec nehysterčím. Já se sesypu třeba až po 10 letech. Mám po mý mamince, to je taky takováhle.
0: No počkej, no dobře, ale teď to je fáze důležitá, cítíš, teď vidíš, už byl viditelný ten oheň?
6: No tak ne, jenom jako ležíš, teď ten táborák, a jak se jako probouzíš, že ty prkínka, že ty třísky tam jako praskají, tak se probouzíš a teprve potom cítíš, jako by říkáš si, aha, to jako tady divně nějak jako páchne, protože už ten kouř ti leze všema škvírama, že jo. No tak jsem vstala a všude byla tma, protože to bylo v lednu, bylo asi 6 ráno, takže byla tma, všude venku mrzlo, tak jsem jako otevřela ty dveře od té ložnice a teď právě, jak se to otevřelo, tak dostaneš tu dardu toho kouře a vůbec nechápeš, co je. A já si pamatuju, že jsem takhle stála mezi těma dveřma a otočila jsem se na toho mýho muže, tam spala ta moje malá holčička 5 let a říkám, Davide, to je v prdeli, my hoříme.
0: A teď se stane co, tak peřina... Dítě
6: a... No, peřina, děti ven, no
0: malej a... Byl, jo, malej taky byl, že jo, malej.
6: No, to bylo 16, to už byl jakoby...
0: Ten už pomáhal vlastně na evakuaci.
6: Ten už pomáhal s evakuací.
0: Teď to dítě drží v té peřině, ty máš sama tu noční košili.
6: No, to jsem odnesla dítě k mamince, mám vedle maminky.
0: Jo, vedle maminka, no, tak to se potom snáší požár.
6: No, to víš, že to bylo v pohodě právě. My jsme měli kam jít, že jo?
0: No jo, no tak to by mě hořelo taky, kdyby měl vedle maminku. To jsi mě zklamala.
6: No promiň.
0: Já se si představím, jak ty budeš potom hledat někde pomoc a nikdo ti nepomáhá. Potom se najde nějaký jako vysoký nosatej, který řekne, pojďte ke mně.
6: Ježiš, no ale byl ti tam krásnej šéf těch hasičů. Strašně se mi líbí.
0: Jo, to v tom fofru ještě se ti stačil někdo líbit.
6: Jo, stihnul. Krásnej chlap, no pěknej.
0: A teď se začne hasit. Pozdě začali hasit teda.
6: No, docela brzo, ale ono to bylo takový docela jako rychlý. Tam byly dřevěný stropy a tak to tak jako ten... No, domeček starý po mém dědečkovi právě, to je přes 350 let starý domeček, víš? Proto tam hořelo, tam dřív hořelo všude. Já jsem to se dočetla v kronice, lidi měli seno nahoře a tam hořelo každou chvíli. To se tak nebralo, jako dneska je to tragédie, že jo? Tenkrát to nebylo až tak. To bylo běžný.
0: Krb máš?
6: Krb mám.
0: No tak.
6: No.
0: Vzpomínka na vatru.
6: Vzpomínka, no vždycky to tam jako, víš, a tak jako, ale jako regulovaný, víš, tak zavřu ty dveře a tam si to prostě...
0: A když se stane taková tragédie, tak se usíná s myšlenkou na tu tragédii a najednou se vstaneš a teprve pak ti dojde, co se vlastně stalo.
6: No.
0: Že se to jaksi zaspí, je to tak, že jo?
6: No, to víš, že jo, a zase se potom probouzíš do té reality. Ale já jsem si vůbec připadala jako ve filmu, protože to se ti hned tak nestane. Jako ten zážitek, jo, rozumíš, to je prostě úplně unikátní.
0: No většina lidí to vlastně ani nemá možnost zažít.
6: Nemá.
0: A taky potom, jak vlastně jste se rozešli s manželem,
6: no,
0: krátce potom.
6: Krátce.
0: A jenom zůstaneš s těma dětma, rozumíš to. Jo, že úplně mě stoupá husí kůže, když... No a teď jenom si má dětmana, ale uběhne pár roků a už máš přítele, usmíváš se jiného přítele.
6: Jiného, no už.
0: Ty se říkal básní Mikulášek. Já svou podstatou jsem lev. Nemohu ovšem žrát, pít a milovat současně. Vynechávám žrádlo. Žeru jednou denně. Když ulovím. To je jeho krásný věty. A taky jeho krásná věta. Děkuji všem ženám, které mě opustily, poněvadž mě umožnili, abych si našel mladší, hezčí a inteligentnější. Takže děkuješ tomu svému, vlastně, že tě opustil?
6: No asi vlastně, jako musím říct, že už teďko jo.
0: Už mu děkuješ.
6: No, protože jako teda slovy básníka, tak je to tak.
0: Našla jsi mladšího, hezčího, inteligentnějšího. To on byl nerad slyšel, ten bývalý. A už se spolu bavíte normálně, nebo?
6: Jo, jako...
0: Dá se. No,
6: tak jako, co už s ním?
0: I pomáhá s výchovou dospělých dětí.
6: No, teď už jo.
0: Chlapi jsou potvory kolikrát, že jo?
6: Že jste, trošku jste. No. Ale my taky nejsme na tom, víš co, to je kus od kusu.
0: No já, tak ty seš taky hezká holka, já bych se na tvým místě nebál. Představ si, ale já, kdyby byl opuštěn.
6: Ježiš, 5 minut by si seděl.
0: Fakt?
6: No my jsme soucitní.
0: Ježiši,
6: tady by se nás našlo.
2: Já bych měl ještě dotaz maličky, Danuško. Děti ji chválí, já ji musím taky pochválit. Všichni. Ale taky má svý negativní momenty. Třeba fotila nestydatý kalendář.
0: Nestydatý kalendář? No,
2: nestydatý fotky. Řekni to, přiznej
6: se. No, je to pravda, ale na tom je jako což kdybych měla třeba.
0: Co je nestydatá fotka?
6: Nestydatá fotka, no tak, že seš tam nahej, ale není vůbec nic vidět.
0: To já si vzpomínám. Já si přesně vzpomínám na každý detail. Vy jste už byli vlastně dámy.
6: No tak už jakoby...
0: Já nevím, jestli mám říct za Zenitem, nebo...
6: Ano, ano. Služebně nejmladší Veronice Gajerovi.
0: Nebo vystřílené muškety se taky
6: no,
0: říká.
6: No, tak. Jako něco,
0: pak co by... říkali vyběhané točny. Pak se také říká laně před honem. Pohoně.
6: Spíš pohoně. No jako prostě jako něco, co by si nepředpokládal, čeho by si ani už jako nevšim, že jo? Protože vy většinou muži se koukáte, jako nejmladší služebně tam byla Veronika Gajerová, který bylo 47 let a to byla hříbátko tam úplný jako nejmladší.
0: Veronika, jo.
6: Ano, a potom to šlo tak... dál a končili jsme, myslím, řekla bych tak u 65. Jako nejstarší z nás. Takže něco, co už prostě vlastně pro vás může už jakoby, že už vlastně ani to nevidíte, toto.
0: Ale nepodstrojují nám tady
6: ale no tak jako...
0: ignorantské.
6: No a my jsme v takovémhle teda pozdním věku jsme a hrozně teda to, fotila to Ilona Sochorová, hrozně šikovná fotografka a je to vlastně, musím říct, hodně hra světla stínu a není tam opravdu nic.
0: Vypadáte tam všechny nádherně.
6: Krásně, tak musím teda
0: říct. Ve starším věku je žena prostě má postřeh a je vždycky trošinku před náma. A teď pojď tady před lidma vymyslíme nějakou pointu. Nevzdávej s těma kyčlema. Danuše Matulková.
7: Děkuju.
0: Ahoj, Dano. Ahoj, díky. Co jsem si navařil, musel jsem si i sníst. K tomu pohovoří host na nejvýš povolaný. Prosím.
8: Tak já bych řekl, že to je takový muž tříve, ostrý, vtipný a výborný.
9: Strašně milý chlapec, který ovšem se vyznačuje tím, že má občas prudčí povahu.
8: Myslím, že vařil někde v Austrálii.
9: V Holandsku a v Německu.
8: Myslím, že teď vaří ve Švýcarsku.
9: Je to, dokonce bych řekl, šéf kuchař.
8: No tak asi mu to vaření trochu jde.
9: Já si myslím, že vaří určitě on lépe než já.
8: Ale já jsem mistr světa ve stejcích. Ale myslím, že on mi jednou říkal, když jsme se bavili, že stejky umí každý blbec.
9: Jídlo, které mě od něho chutnalo nejvíc, byly to nadívaný husí krky.
8: Co má vynikající, tak na snídaní někdy chodím na vejce Benedikt.
9: On fakt myslí na ty suroviny, že mu není jedno prostě, co, z čeho vlastně nakonec ta věc jako se uvaří nebo jaká surovina jde do nás.
8: Já myslím, že se mu říká šéf, ale to se říká většině šéf kuchařů.
9: Kdybych já mu měl dát přezdívku, tak něžný barbar, že bych si počil od pana Hrabá.
0: Major Dome.
2: Navštíví nás muž tříve, ostrý, vtipný, výborný. Umí skvěle husí krky a taky vejce Benedikt. Je prudší povahy a zasloužil by si přezdívku něžný barbar. Nemluví slušně, ale my to, když tak vypípneme. Pan Zdeněk Polraj.
0: Já tě tady vítám, Zdeněk. Ahoj. Prosím, trošku vína červeného. Krásně, čerstvě přivezeného. Polívka na víně jsme to nazvali. My jsme přemýšleli o různých názvech. Na zdraví, ahoj.
10: Ahoj.
0: Ahoj, přátelé. Na Zdeňka, ahoj. Na to apoštola gastronomie. My jsme to chtěli nazvat třeba kafe, polívka s F.
10: Jo.
0: Nebo polívka PF, jo, 2000. Jo. A tak a nakonec jsme se rozhodli pro název polívka na víně.
10: No, proč by ne?
0: A někdo dokonce říká, že to existuje, že se to, jasně, že se to vaří, jo?
10: To víš, jo. To je jako, dělá se taková bílá, krémová polívka, napěněná hezky z takového mladýho, samozřejmě vždycky hezkýho vína, nebo se to dává do různých dalších věcí, do cibulový a tak dále. To víno k tomu vaření celé nebo odbytně patří a,
0: jo, jo,
10: a ta polivka to není ta vím.
0: Hovězí po burgundsku, jo, to je taky víno, tam to červené víno, burgundský, všude, no, bílý, hodně vína.
10: Bílý, červený, všude.
0: Na Slivovici je něco taky?
10: Na Slivovici nevím, jako. Byly nějaký pokusy, byly, ale moc to nedopadlo.
0: Jak ty se, prosím, Zdeničku, k tomu si dostal, k tomu? Řemeslo, je to řemeslo umění, které hraničí jako, s uměním.
10: Jako v každé rodině, že jo, vždycky ten nejchytřejší z té rodiny, ten jde vždycky na nějakou školu a ten druhej nejchytřejší většinou ty skončil v kuchyni vždycky většinou. Takže jako u nás, já jsem z hospodské rodiny, strejda, babička, děda, všichni se nějak pohybovali, děda byl dokonce sládek a moje prarodiče měli restauraci na Pražským Střeleckým ostrově kdysi a pak Myslivna v Jagiellonský a tak.
0: Myslivna. Oni říkali, ty Zdenku, ty budeš jednou kuchař, nebo ty budeš dobrý kuchař. Nebo...
10: To ne, já když jsem si uvědomil svoje možnosti studijní, že jo, chatrný relativně, tak, nebo hodně, tak jsem si říkal, co budu dělat, tak jsem říkal, ne, že by ta kuchařina byla jasná volba, no a rozhodl jsem se takhle a... A co jsem si tím rozhodnutím nadrobil, no to už pak jsem si musel vyžrat všechno sám.
0: Pak si vařil někde v zahraničí, do dneška máš taky restauraci ve Švýcarsku a ty si pak odešel, a to bylo někde v 80.
10: No já jsem se v roce 89 rozhodl, že...
0: 9?
10: No, že budu emigrovat.
0: Tak... Že nebudeš čekat, až se to změní.
10: Jsem ti říkal, jsem byl druhý nejchytřejší v té rodině.
0: Takže ty jsi jako velmi chytře v 89. s prvním obuškem.
10: Jsem se zbalil a jel jsem, no.
0: Do Holandska.
10: No.
0: Dobře, no ale do Holandska, tam mluví...
10: Já jsem k tomu měl takový super vztah, to Holandsko bylo vždycky jakoby milý takový, tak jsem si říkal, tady bych si mohl představit, že bych mohl třeba žít, tak jsem jel tam, no.
0: A v Amsterdamu nebo v nějakým menším?
10: No my jsme byli na severu v takovým vesnici a jako dost dlouho se tam čekalo na to, jak se to rozhodne. Mezitím samozřejmě se odehrály věci, které se odehrály tady a tak jako nakonec, když nám vlastně řekli, že už tam nemůžeme být, protože proto není žádný podstatný důvod, tak se mi ještě furt nechtělo zpátky do Čech a tak jsem se prostě požádal o nějaký papíry všude, možně jsme lítali a Amerika, Kanada, to nakonec jsme skončili v Austrálii.
0: V Austrálii? A to v městě?
10: Adelaide.
0: A Austrálie se ti líbilo? Tam jsou
10: se mi líbilo strašně, tam jsem byl asi 3 roky a tam se mi líbilo strašně a vlastně musím říct, že to byla taková v mém životě opravdu asi rozhodující etapa, kdy jsem pochopil, že člověk, když opravdu se zatne, takže sebe může něco udělat i ten největší blbec, jako jsem třeba byl já. Protože tam jako fakt jsem, jak říkám, no já jsem byl hrozně motivovaný tím, že jsem nechtěl nikomu udělat radost, že přijedu s nepořízenou, takže opravdu jsem pracoval hrozně moc a hrozně, hrozně dobře mi to šlo, jsem měl ten pocit a rychle jsem se zlepšoval a to pro můj život si myslím, že fakt byla jako rozhodující změna.
0: Chodíš po těch hospodách a rozdáváš, ano, jako vlastně rady a vlastně rozdáváš to písmo gastronomické svaté, řekněme.
10: Ano.
0: Ale do toho najednou řekli, Zdenku, Svíčková nepřežije toto tisíciletí. To je tak nečeské. To je tak francouzsko-australské. To je možná i trošku malinko i holandské. Svíčková, že by nepřežili, přežila takové nápory všech možných řeckých kuchyní a čínských kuchyní.
10: A tak to jako... No, nepřežije, no.
0: Svíčková, přátelé, agonizuje.
10: No to totiž nebude umět nikdo uvařit.
0: Myslíš?
10: Myslím, že jo. A myslím si, že někdy třeba v roce 2030 jedna porce svíčkový bude představovat třeba kalorický příjem na 6 týdnů třeba.
0: Já... Jako, že bude taková chudoba, no, nebo bude taková zdravověda?
10: Bude hrozně moc, jako víš, že jako lidi budou odnaučený jíst.
0: Já vím.
10: Tak, a myslím, že, ale to jako si dělám srandu, já si skutečně myslím, že třeba i v těch Čechách se bude vařit o trošku modernější jídlo za příští třeba 20 let a tyhle ty klasický, maminkovský jídla, který všichni milujeme, jednou začal se s tím zprasit, tak myslím, že prostě jich budou prostě trošku ubejvat.
0: Ale člověk se musí trošku vlastně oddat zase těm tradicím. Já vím zážitková gastronomie.
10: Ne, já proti tomu nic nemám, proti tomu já jídlu vím, vůbec, já to mám rád taky, ale myslím si, že jestli ta kuchyň má mít nějakou budoucnost, tak těchto těch receptů prostě bude ubejvat.
0: Zážitková gastronomie, rozumíš? Znáš to, že přijdeš a teď máš jako takový to, a teď ten kousek, další kousek, já říkám samý předkrm.
10: Jasně.
0: A žádná večeřa.
10: No ten zážitek přijde až při placení, pak víš.
0: Jo. Řekni nám, Zdenku, nám svůj největší takový, co jsi znavařil, jak je to téma, co jsi znavařil,
10: největší malér. Já jsem zažil takovej, jako se fakt o mě pokoušeli asi poprvé na poslední dloby v práci. My jsme dělali takovou hodně prestižní oběd pro asi 200 lidí. Dělalo se, odehrávalo se to v Národním muzeu a já jsem si v té době neskutečně věřil. Myslel jsem si fakt, že jako jsem strašný střihoun vařili jsme si, představ, jak je v Národním muzeu je kostra velryby a my jsme ve vedlejší místnosti, jsem se já rozhodl, že uděláme tu nejlepší rybu pod sluncem a že tu rybu uvaříme na místě. Tak jsme tam přivezli celý ten konvektomat, pro kdo to neví, tak to je taková parní trouba. Má to spotřebu elektrickou asi jako půlka vesnice. Akorát jsem si neuvědomil, že elektrická síť v Národním muzeu je zhruba stejně stará asi jako to Národní muzeum. A my jsme to přes nějaký trafo jsme to připojili a najednou boom, a my jsme prostě neměli hlavní chod pro těch 200 lidí. Naštěstí se to odehrávalo v době, kdy jsem šéfoval v hotelu Alcron, který je kousek, že jo, vlastně dole pod tím o jeden blok, tak ty kluci popadli všecko, který to tam se mnou dělali, tak popadli to jídlo, nastrkali to do auta, odjeli s tím do toho Alcronu, tam se zasekli ještě jednou ve výtahu, uvařili to, přivezli to zpátky, vymakali to zadem okolo toho schodiště jakoby pěšky, nakonec jsme to jakoby stihli udělat, ale to jsem si teda jako nadrobil pěkně a to jsem myslel, že můj konec, ale naštěstí to dobře dopadlo. Jak si říká, Bůh přeje bláznům a opilcům, tak jako jsem měl štěstí jako asi za oboje. No.
0: Jo, prosím tě, největší úspěch.
10: Já třeba, kdybych měl to brát, tak já jsem třeba rád, že jedna z našich restaurací pražských má hodnocení od Michelinova průvodce, toho Biba, což sice není hvězda, ale je, pánové od Michelinu usoudili, že dáváme dobré jídlo za dobré ceny, což je jakoby přesně to, co my bychom rádi, aby to naši hosti takhle vnímali. A to, jako, to jsem rád a vůbec musím říct, že jsem docela pyšnej na svoji, jako já nevím, nějakou krátkou sice, ale podnikatelskou historii, že jsme byli zaprvé s mým partnerem schopný vydržet to spolu tu celou tu dobu a že jsme ten podnik někam snad přivedli a jsme z toho schopní prostě slušně žít a nestydíme se za to.
2: Ještě já bych měl, tady se mluvilo o takových věcech zajímavých a taky o tom, jestli to člověka uživí. Já bych se chtěl zeptat na spropitné. Víte, protože to přijde host do restaurace, dá si něco, ono to někdy není moc dobrý, on to vrátí, pak to ještě zaplatí a ještě dá spropitné. Tak je to rozumný?
10: No to je ideální host, řekl bych, jako jo.
0: To bychom
10: byli rádi, kdyby chodili jenom takovýhle, samozřejmě, ale...
0: Zdeněk Vorák, děkujeme. Přátelé, když žena muži odpustila, neměla by mu ohřívat staré hříchy k snídani. Co na to dáš, další host? Vizitku, prosím.
11: Jedna z největších profesionálek ve svém oboru. Královna mých nočních snů.
12: Je to člověk, který vydrží víc než kůň a miluje koně.
11: Myslím, že jsme kamarádi, přátelé i kolegové.
12: No, my jsme kolegyně.
11: Vím, ten se okolo ní tak dlouho motal, až bylo třeba slavit i svatbu. Ano, jejím manželem je Saša Rašilov.
12: To je nějak rusky orientovaný, pozor. Může přijít kdo-nibuď z Rusie.
11: Vystudovala před damu fotografii.
12: Taky má svůj nějaký ten fotoateliér, cestovní fotoateliér.
11: Vzala mě na takový show transvestitu, já jsem nejdřív myslel, že tam vystoupí sama, ale to by byla opravdu škoda. Bylo to ohromný, byl to veliký zážitek, dluží mi pořád ještě jednu daiquiri.
12: Přijede ze zájezdu a ještě jde třeba, já nevím, ten hnůj jde kydat, nebo jede krmit, teprve ráno jít na zkoušku, no prostě je to neuvěřitelná osoba.
11: To jméno je skvělé na plakáty, však za chvilku ho uslyšíte.
12: Jestli má přezdívku Atomová elektrárna.
0: Koho přivítáme?
2: Za chvilku tedy přijde královna nočních snů. Člověk, který vydrží víc než kůň. Zhlédla show transvestitu, má cestovní ateliér a kydá hnůj. Je to neuvěřitelná osoba, přezdívaná atomová katedrála.
0: Elektrárna.
2: Já tady mám katedrála.
0: Výborně.
2: Vanda Hübnerová.
0: Nazdar, děvče. Ahoj. Čau. Ahoj. Tři mi místo a trošku vína červeného máme, ještě máme.
2: Máme.
0: Tak, atomová katedrála. Dá se to říct, atomová katedrála?
2: Jo, ona má spoustu. Kdybych mohl někdy, já mám doma pěkný šatičky saténový, taky na ty transvestity s tebou jít.
13: Ráda, ráda.
2: Jo, děkuji.
0: Kdybych tam šel aktivně?
2: No, a když mám šaty?

0: ocitli?
1: To byla náhoda. On za mnou přišel do divadla Stavovského na představení Mikve. A po této takové tragické tematice na mě čekal, že by mě rád pozval na skleničku, tak jsme to vykompenzovali tím, že jsem ho vzala na travesty show. Takže pro něj to byl veliký zážitek. Já jsem svýho času mezi těmito nádhernými dámami, slečnami trávila hodně času.
0: A to víš, že jsou to chlapy?
1: Jo, to já právě jsem, čím víc jsem tam chodila, tím víc jsem se s nima přátelila, mohla jsem je i fotografovat a staly se mezi nimi i spousta mých současných přátel. Je zvláštní, že to daleko víc baví ženy než muže, tady tenhle ten druh zábavy, protože ty muži jsou daleko víc ženštější než...
0: Přemýšlím se za ženu, že je to baví. No. To jsou... Třeba...
1: Já myslím, že no, nejenom, že to baví, ale pro mnohý z nich je to takový způsob vyjádření. Oni jsou v tu chvíli jakoby naživu. Pak se převlíknou a většinou jsou to takový jako muži nezajímavý, plachý, kolikrát mluví tiše, mají takový nějaký normální občanský povolání, kolikrát mají třeba i doma rodinu.
0: Nebo to nejsou tak... gejové, to jsou...
1: Mě můžou být, nemusí, můžou, ale jo. Tak to...
0: Takže prostě... má doma rodinu, má děti a... A ona a manželka to
1: třeba
0: ví?
1: Neví. Třeba to neví.
0: A který jako zpěvačky?
1: Dokonce vím, že je tam jeden, nevím už, jaké je jeho umělecké jméno, ale je navigátor na ruzinském letišti. Vždycky v pátek dělá Helenku Vondráčkovou nebo Hanku Zagorovou. A
0: umí obě.
1: Umí obě, co mu pustí za playback a pak si vezme praporky a naviguje letadla.
0: Musí být krásný, když přijde k vám Helena Vondráčku a řekne, je doma manžel. Vanda, to možná víte, je dcerou malířky své malířky Jany Kremanové. A taky dcerou, jak je, už její název napovídá, mýho kolegy a drahého přítele, našeho drahého přítele, Borise Hübnera. Tatínek tě učil pantomimu, nebo?
1: Neučil mě, já jsem se jí učila sama, aby to tatínek nevěděl, abych mu ukázala pak, že jí umím.
0: A pak jsi mu ukazovala
1: pak
0: nějaký, co jsi se naučila.
1: No. To je tatínek se mnou v době, kdy jsem se jí chtěla učit, nebyl. Naši rodiče spolu nežili.
0: Já si vzpomínám, jak těžký rozvod.
1: No, protože ležel v té době s tebou v té posteli v Brně, když
0: no,
1: já jsem...
0: No jo, no, ale on se takže... potom ale vrátil, jo, tak to je zase... No víš, já jsem zapomněl, že se možná mohl vrátit i za rodinou.
1: Ale tak v té době, jako kdy já jsem se učila tu pantomimu, už s náma nebyl jako úplně, takže já jsem chtěla, aby si mě někdy všiml trošku.
0: Jo. A on ne.
1: Jako dělal. Později pak si všiml.
0: Styděla se za tatíka, když někdy, když takhle blbnul. Jako... Já si tě pamatuju jednou úplně přesně, když se trošku za něj, nebo aspoň měla takovou pubertální pózu, Vandičko, jak jsem, ale byla jsem u táty. To už měl tu jinou rodinu, že? Byla jsem u táty. A byla jsi taková jako povýšeně, tak říkám, a co, jak se mám, Boris, ale prosím tě, zase u toho oběda. On vzal tu soldičku, takhle si to dal do té dlaně a že si solí to jídlo a my jsme se museli smát. Tak jsem si uměl představit ty děti do toho komedianta a podobně, co víš, Aničkou taky. Jsme byli v malostranské kavárně, Anička proti mně, pětiletá holčička, 4-5 let. A já, abychom se nenudili, jak jsem začal ty cigarety tak jako zase ztrácet a zahodit a pak jsem se zase rasil takový, jak jsem měl takový nacvičený ty kouzelnické grify. Ona se na mě dívala bez úsměvu a řekla, tati, nech toho, jsou tady lidi. Pojízdný fotoateliér. Vím, že jste byli u nás, tak to je nějak, to je stan, že jo?
1: No, my máme prostě stan, nebo fotíme v podloubí, nebo kde zrovna je místečko, kam protáhneme šňůru, elektřinu a splníme každému jeho přání. Máme vlastně za ty 2 roky, co náš ateliér provozujeme, máme neskutečné historky, co všechno lidi chtějí být. A snažíme se jim opravdu poskytnout úplně veškerý služby.
0: To znamená, co, on si sám vybere ten kostým?
1: Buď můžeme, ano, my máme takový menu, kde můžeme nabídnout, no, takhle, můžete být Charlie Chaplin, nebo tohle, vodník, nebo rokoko.

0: taková kráska nebo gigolo, secesní diva nebo cokoliv, všechno, všechno můžeme spravit během 10 minut. Člověka oblékneme, vyfotografujeme, než se převlékne zpátky, tak už je fotografie hotová. Je to taková pouťová atrakce, nevydáváme to za umění teda, ale lidi to strašně baví se takhle, právě je to taková, ta travestie možná, to mě k tomu inspirovalo, protože přijde rodina, která jde úplně náhodou okolo, třeba chtěli jít do cukrárny nebo jdou k babičce na návštěvu a cestou si všimnou, že tam je takovejhle barevný ateliér se stovkama kostýmů a peříček a klobouků.
1: Hezky.
0: No.
2: Jenom bych měl dotaz, Vani. Fotíš výhradně seriózní slušné fotografie nebo taky někdy zajdeš do takových okrajových, méně slušných žánrů?
0: No, dáváme si na stan cedulku, že akty po 10. hodině. Takže je-li zájem, posloužíme.
2: Jo, děkuji, já jsem...
0: Jestli je po 10. teda, ale...
1: Protože akty, fotíte akty taky?
0: Taky fotíme akty.
1: Mužské i ženské? Nebo?
0: Ano, mužské i ženské. Samotné nás to s dámama, které se mnou obsluhují ateliér, překvapilo, že tento zájem byl. My jsme to tam, tu cedulku dali tak jako spíš jako z recese, jako aby jsme ukázali, že máme plnou nabídku, a opravdu, opravdu byla žádost.
1: Jakože přijdou lidi rádi se vyfotografují, svleče se?
0: Ano, přišli dokonce některé z dám, přišli už jako připravené, že měli pouze župan na sobě a už... Hned to bylo. My jsme teda nevěděli kolikrát co s očima, protože jsme na to nebyli až tak jako připravené, ale podařilo se díky právě tomu retru a spoustě peří a různých, my tomu říkáme ovany, takové šály,
1: jo, ovany.
0: Hedvábí, ovany, peříčka, tak
1: no, takový... Každá žena je vlastně oblečeným aktem.
0: Ano, ano.
1: Vanda Imderová, děkuju moc. Vážení přátelé, nezapomeňte, že když si něco takzvaně navaříte, pomoc většinou spočívá na konci vaší ruky. Z divadla U22 v Uhlíně vsi. Naschledanou.

V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně, protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie, ohromně se k nám chovali, všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupám. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový, no a po tím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to lepší vidět. Napřed viděl, s čím nesouhlasím. A to, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, tu už mám co dělat. A v líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s tou musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, a nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se za řepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se za řepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel, a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a to též. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Na místo dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl, ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, F, O. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, blávolím. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá, zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně, pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je taky v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal, a jeho hra spočívala v tom, že zpívala neustále, honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vstekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlá, zdvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ale je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a začala provokovat napovědova svítivá, ale sklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabasisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza. Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ptá se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval jsem svou máti, vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen.
jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený. A v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čau, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jak jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat.
A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel, pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi, či čo? Pál, ne, satkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, lani, marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skovali do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedně ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i Valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa jedna zprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prtínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, víš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá, dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali, nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl
i ten chudák Zápotocký. A příjemné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky po tom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

Pohoda Vánoc. Po zkušenostech z loňska, kdy jsme sháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny lépe a zásoby jsme proto hromadili již přes léto. Tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme pak užili slavnostního večera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5:00 odpolední jsme se promrzlí vraceli. Strýc Balou nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš tak snad ty pletené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpim? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy? Rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Baloun neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrou, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu prahu. To mě opravdu mrzí, zesmutnil Baloun. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně, pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Několik, asi 40 krabic bylo již prázdno. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu. Opáčil Vimpy. Víte, nějak jsem se přejedl kapru. Koupili jste pořádné chlapáky. Ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem asi za 5 smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička, ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Baloun. Co nám to dalo práce, než jsme je našli? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? Ta obluda snědla i krocana. Lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpimu tu srnku a to už se opravdu urazí. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku, zbylo vlastně něco? Dárky, zaradoval se. To bych se neodvážil tvrdit, opravil jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkovan hladovému krajíc namaže, poučoval Baloun. Natož za spodní prádlo, to i krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Stroze obrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku? Již nepříčetně, snad ze zvědavosti vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik radoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já toho na rozdávání sám moc nemám. Pane bože, ten blázen činil dobré skutky. Otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec, a já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, návrh infantilní švagr. S
sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzal. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku. Nevidím zlaté hodiny vykládané slonovinou, chroptěl děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou. Uklidnil ho balón. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky. A sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději. Neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal svůj. A to člověk sní lecos, zvláště když řezní tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude lít, rozteskňil se. A kravku taky porazil řezník, žaloval balón. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se znovu do hovoru Vimpy. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatou nadílku. Z nedaleké věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně balón. Pojďme si zaspívat společně koledy, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodný řev Vimpyho a balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

0: Co? Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prve. No. To máte nový šaty, víte?
1: No, líbí se vám?
0: Moc.
1: Jo.
0: Já mám ovšem hrozný vkus, já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
1: No ale tyhle šaty mi snad sluší, já nevím, ale inšpicient byl nadšený.
0: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco natchne. Je. Když nic jiného, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchala sama?
1: Ale no ne. Dovolte, no tak to šili v módním závodě Paleta, že?
0: Ano.
1: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který schválil režisér s hlavním kameramanem.
0: No tak... To je, člověk neřekl, kolik lidí taková pitomo zaměstná, víte.
1: Tak podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
0: Ne, takhle jsem to nemyslel. Já jenom chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, kolegyně, že? Vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
1: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
0: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv, všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
1: Jděte, kde?
0: Krkonoši.
1: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
0: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně, já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiri.
1: Co to je?
0: Co to je žiry? No žiry je porota, to je to samé.
1: Ale ne, to jak jste říkal, ten...
0: Jo, krkofilm. No to je festival filmů o Krkonoší.
1: Aha, krátký film.
0: Údajně krátký, ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
1: Ale
0: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač. A ten vám není doma ani tak často jako minister zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm. No jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
1: Jo. Teda válíme.
0: Fest válíme teda, ale my jsme odbočili, my jsme původně...
1: Jo, my jsme mluvili o těch mých nových šatech.
0: No, hezky, opravdu.
1: No ne, víte, co by mě zajímalo?
0: Co pak?
1: Jak vypadají na obrazovce?
0: No to není problém zjistit, tady vzadu je televizor.
1: Ale no co pak můžu stát tady a koukat se současně na sebe?
0: Já, že bych se šel podívat a...
1: Jo, tak.
0: Že bych vám to řekl.
1: Vy byste to pro mě udělali.
0: No, milé rád, a já vám to povím na rovinu.
1: Já tady počkám, jo. Promiňte, to důležitý. Už jste tam?
0: Já vás vidím, kolegyně.
1: No.
0: Otočte se malinko doprava. Doprava jsem říkal.
1: Já jsem levačka, promiňte.
0: A teď se otočte úplně tím, teda
1: já vím.
0: Jako k publiku.
1: Já vím.
0: No a teď zase obráceně tím druhým.
1: To vím tak.
0: No. Poslouchejte, ty šaty vypadají výborně.
1: Jo, tak to děkuju. Děkuju.
0: Na revanš, kolegyně.
1: No.
0: Když už tam tak stojíte zbytečně, prosím vás, buďte tak hodná, uveďte další číslo.
1: Ano. Co to bude?
0: Eva Pilarová.
1: Co bude zpívat?
0: Něco o duze.
1: Eva Pilarová.
2: Byl tenkrát překrásný podvečer a od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra, a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé dvě dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti jsou radostí života. a rezignovaně se usmál. Jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut. Strašně aut, chuděrky malé. Ne, ne, nechci strašit. Proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikróbům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 tisíc v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete, to máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No, no tak to vidíte. A to máme 45 tisíc, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno. No, to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 tisíc. Když nad kolenem, 12 tisíc. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 tisíc. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, bolce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to... je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude něco na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky. Ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta stovka a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150 a nosní přepážku za 260. Osmset. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím, hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.
3: Ale že jsi tady vzpomínal svého tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
4: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil z televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil takový ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. On se měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakým delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po 3 nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty 2 máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem 3 z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No, bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty 3 pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
3: Jo, takhle.
4: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže no ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo. Ten pruh není teda úplně bílej třeba. A spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo jak to vůbec děláš?
5: ne, ne, já ne.
4: Jo, takže někdo proti tobě.
5: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga MK. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
4: Tak s tím se dá prakticky jenom žít. Nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
5: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
4: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou, ta kanička, zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo? A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
5: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zuboma, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
4: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne, tu od těch tank.
3: Jo, takhle.
4: A nosí tam vlasec teďka místo toho. Jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo. Takže...
3: Proto budu poposerávat pořád, abyste jako...
4: No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl takový baťoh a on měl docela dobrou náladu, tak 8 boroviček a 3 piva, že jo, to je veselý každej, takže šel do sklepa a přines takový žlutej zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutej baťoh, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
5: Já jenom myslím, že jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
4: Děkujeme za informaci, Richarde.
5: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystil, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že, protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček. Takže,
4: já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
5: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
4: No ty ze Sapora nepsali. To.
5: No a Štědrý den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo jakový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
3: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
4: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Mně to vyšlo na stejno.
3: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
4: Já si vzpomínám.
3: Jak?
4: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
5: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
4: No, on byl z dětského domova, asi... byl takový tichej, hodnej.
5: A kluky byl asi hlavně hodnej, protože... S tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho z hospody a řekl čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci. Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni na mě brečeli prostě, jo. Dojatý a kouká to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize. A fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak si musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den. Jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba. Že?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulární kamerový zkoušky, nebo jestli to byla protekce. Téhra.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Český domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku a na zádech měl nápis Sapporo 72. A nikdy na olympiádě nebyl. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když, jako, já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek, jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. Ale to bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem, o to na zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska slobil, nikam nepůjdeš.
0: Ne, to já jsem říkal v okna. Že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo, jako, tohle bydlení i taky třeba výhodu, že tatínek přišel, jako, třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páčil na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se o tom tu přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. Já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím. Venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, ksepáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče je patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme byli v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a jsi spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on tak to je. To a. No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, že jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má osil jakhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, tak. Pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o ní sevotí už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. A pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, se jí to vytahalo, takže ona furt byla jako v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egypťan Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5 S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
4: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
3: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
4: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
3: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
4: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
3: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
4: Čeho?
3: Zítra hrajete s Kanadou.
4: A ergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
3: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
4: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř.
3: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
4: No, vyplašili mě tři věci. Za první, Švédi tady ve Štokholmu se cítějí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, kteří se točí kolem hokeje, s jakou jsem přijeli Rusáci.
5: Jak to myslíte, trenére?
4: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
5: Proč myslíte horké léto?
4: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera sprdnout Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
5: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
4: No, hlavně obránci Švédů.
5: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
4: No, čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo, nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
5: Ivane, díky za rozhovor.
4: Není za co, no. Ty vole, zrovna tady bude nějakej Ferda opruzovat z televize, ty vole.
6: Podlože voječ! Přihraj mu to! Nasr to tam do dech!
5: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
7: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
8: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
7: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebo... Prosím?
9: Tu jsou.
7: No, já nikoho nevidím.
9: Tu, vo vedlejší kabině.
7: Kdo jste?
9: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůd z Jánku Liary.
7: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
9: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje mě, že zlého sebe.
7: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
9: Co já vím?
7: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
9: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
7: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na ekrům.
9: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
7: No, něco málo snad.
9: Tak mi požij 20.
7: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
9: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
7: No tak to je velký úvěr, to by musela schválit vláda, ano, parlament, musíte podepsat prezident, ano, a...
9: Já bych jich nakopal do ryčí.
7: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
9: Ano, to je výhodné, a já mám auto na clearing.
7: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
9: A čo myslíš, kradnout?
7: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kalků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
9: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
7: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
9: A půjdeme na pivo.
7: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
9: Čo? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
7: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
9: Čo se hambíš za svůj jazyk?
7: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
9: Tak to bychom si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Pocítám sám, ano, mezi těch svojich hotnotů. Čo nevěděl po nošom, ano? Koľko je?
7: No bude po čtvrtém, já už budu muset skutečně letiště.
9: A já půjdem. Nemám fúzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus. Kebyže se ta moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že jsme boli spolu v Davose.
3: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
10: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. Aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
11: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no po těžkošti.
12: Já tyčko držma, lebo mi jde ten sněh na hladlami.
11: Neboj se, Zuzanko, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
9: Připačte.
11: Vydělal se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
13: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
11: No ne, já jsem si chtěl jít a učit. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí dokonce bez jedné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
13: Ne, já ji našel.
11: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase z něj nic nedostane. Páče jak cepelín, ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
13: Ne, pasací, vale.
11: No jo, tak to jsem šlap trošku vedli. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopte tu dobrotí vás. Ať to neskusit raději Zuzanka, protože nejsem já ve formě, takže kamera?
13: Jede.
11: Dobrý den.
13: Já, Wi-Fi?
11: Já těším, a Bubilková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten celý do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: sobotní vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar,
1: dobrý den,
0: a Milan Kňažko,
2: dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilíš. Já už jsem ti neraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 měsíci jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo firkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám z toho takový pocit, že se na vás splnilo to známé rčení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. Ani máme svoje vaše, ano. Aj keď to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano. Vyhrává, zpěvá, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky, jako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy...

0: za ně dá nič, robíš na zkušku.
1: Ale mně se zdá, pane premiére, že by se Slovensko mělo orientovat přece jen více na hospodářský silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, která je na tom ekonomicky velmi špatně.
0: Neboj se nič, stačí chvilku počkat a budeme na tom rovnako. Co máme robiť, ano? Poliaci vexlují, Čechuňu jsme nasrali, Maďarů těž, Rakušané nevědí a hovorí po našom, tak to nám ostává.
2: Samozřejmě Nik, ak si budeme představovat, že Slovensko je voláký pupok světa.
0: Ty kurva, Milan, už málo nevytáče, lebo ti rybra dolámím.
1: Pánové, klid, je to akademická debata, ano. Diváci se dívají.
0: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo jich 5-6 pobijem.
1: Pánové, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští... Pánové, díky a příští týden na vidění.
3: A já vám teď řeknu takovou pohádku vlastně, ale vy dělejte, my vás potom samozřejmě z toho vyretušujeme a dáme tam nějakou školku, jakože to vyprávím dětem, jo. Teďkon vlastně vy dělejte, jak chcete, vy se klidně můžete jako dloubat v nose, jo. Jak přesně, jak to celou dělat, protože vy tam potom nakonec nebudete. Tak, ale. Takže se nedivte, že já s váma budu mluvit jako s dětma, i když třeba vy jako dítě nevypadáte třeba, že jo. Jo, tak už se upokojte, utište se, děti. Sedněte si a poslechněte si pohádku o 13 důchodech. Žili byli milé děti v jedné malé zemi, kdesi v srdci Evropy, kdysi dávno, ještě před volbami, dva relativně spokojení občané, tatínek a maminka. A ti měli, budete se divit, dva relativně spokojené občánky, Jeníčka a Mařenku. Tatínek děti pracoval od rána do večera v továrně, kde zaměstnával spoustu dalších lidí. Lidé měli tatínka rádi, protože jim dobře platil a ještě za ně odváděl poctivě sociální a zdravotní pojištění. Tatínek děti zůstával v továrně často déle než jeho zaměstnanci a tak domů chodil někdy pozdě v noci a maminka si ho tak dobírala a říkala mu, ty se jednou upracuješ, ty můj malej továrničku. Jednoho dne děti šel tatínek do práce a viděl, že před továrnou se objevil velký billboard a na něm nápis Lepší život pro obyčejné lidi. Někteří tatínkovi zaměstnanci stáli pod billboardem, četli nápis a říkali, ano, ano, chceme lepší život, my obyčejní lidé, vždyť tady poctivě pracujeme. Vždyť pracujeme. Vždyť sem chodíme a chceme se mít líp. Nad nápisem děti byla fotografie tlustého pána s bradavicí na obličeji tak velkou, že přes ní ani nebylo vidět, jaká je to svině. Tatínek děti plakát viděl, ale nevěnoval mu pozornost a pospíchal do továrny. O týden později se před továrnou objevil nový plakát. Pořád na něm byla ta samá svině, ale nápis se změnil. Stálo tam 13. důchod z dividendy ČEZu. Lidé stáli pod plakátem a říkali, ano, ano, no chceme 13. důchod, vždyť 8 hodin makáme. No, makáme jenom hodinu, ale musíme sem chodit a chceme se mít líp. Tatínek plakát viděl, lehce se pousmál a už spěchal do kanceláře, kde na něj čekala jeho oblíbená milá kontrola z finančního úřadu. Nebojte se, děti, tatínek měl všechno v naprostém pořádku a tak po 5denní buzeraci 6 finančních úředníků zaplatil jen drobnou, takovou, jen tak kosmetickou pokutu. Jen tak, aby se neřeklo, jak pravil hlavní finanční úředník. Neřeklo se, děti, ale osobně si myslím, že tatínkovi těch 800 tisíc bude přece

0: se jenom chybět. Jednoho dne děti, když šel tatínek zase do práce, uviděl další billboard. Stálo tam progresivní daň je spravedlivá, lépe motivuje lidi. Tatínek si pomyslel spíše, že je to pěkná sviňárna, o čemž ho utvrdil i pohled na pána na plakátu a pokračoval dál do továrny. Děti, představte si, že potom se plakáty měnily i nápisy na nich. Šlo to jeden za druhým a pak přišly volby. Těch obyčejných lidí přišlo volit mnohem víc než těch neobyčejných. A tak se stalo, že pán z plakátu ty volby vyhrál. Po volbách zavedl všechno, co slíbil. Takhle nezavedl nic, ale tu progresivní motivační daň skutečně zavedl. Když si děti tatínek spočítal, kolik bude letos platit, musel uznat, že ho to skutečně motivovalo. A tak se na všechno vysral. Továrnu prodal Vietnamcům, ty z ní udělali kamennou tržnici, propustili lidi a s celou rodinou i s dětmi se odstěhovali do Monte Carla. A jestli tam nezemřeli, žijí tam spokojeně dodnes. Dobrou noc.
1: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit a proto se založilo divadlo.
2: Prosím vás, a kde?
1: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
2: Ten člověk.
1: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
2: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
1: Divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, to největší divadlo v Evropě, teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa. A prý můžeme začít hrát, máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
2: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
1: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
2: Už jsem vám říkal, nashledanou.
1: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
2: A vy nemáte fondu?
1: Fondu, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
2: Tak nashledanou.
1: Počkejte, budete mít všesolovej plat 1200 měsíčně.
2: Tak nashledanou.
1: Nechte mě domluvit. 1200 vy, dohromady 4000, vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
2: A co když nebudou návštěvy?
1: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
3: O, jak je měnivé, to srdce ženivé.
1: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
4: Znám jednu dívku, to modulorky.
1: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no?
3: O, Rosemary, o báje, i královnou syra a je.
1: Něco ještě lidovější, no.
5: A na silnici doprášil, jeden mladý je stáržil.
1: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no.
2: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si přistav, Jeničku, jakýho já tě mám hodního a hlavně poslušného pejska. Já ti mu řeknu. Sedneš si, anebo si nesedneš. A on vám si sedne, anebo nesedne.
1: Dobrý, a co na to veríš?
2: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
1: A Burian?
3: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
1: lidi. Už to vidím, jaký budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
4: Znám jednu dívku, to modu koty, modu koty.
1: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
3: Znám jednu dívku, ta modu koty, modu koty.
1: To je výborný, to je výborný. Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
0: Třeba toho.
4: Toreador se mělí, pozor si dej, pozor si dej.
1: Přijde, to radši něco z českých kluhů, eventuálně hájů, no.
4: My pracovali a strádali.
1: Pravda.
4: Léta, dlouhá léta.
1: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříče, kdyby byl nějaký.
5: I'm here yesterday, man.
1: Ha, ha, ha.
5: And who know the distant mountain.
1: Ha.
5: I'm here yesterday, man.
1: Ha, ha, ha, výborný. Ale to je výborný. To zbude nakonec i na dietky, i 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
0: No to by bylo něco, no to by bylo něco, no to by bylo něco, to by bylo něco ku zdaru, to by bylo něco, něco,
5: to by bylo něco, to by bylo něco ku zdaru,
0: vidíte?

0: sám. Já jsem tady zvítel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontal, čo, quando, siendo,
2: povídá!

Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém, odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pa, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v doba, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo, na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně, najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali. A Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák. To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemají ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co, saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte, máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček a asi, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pá, já vás znám, pane, lidem, já mám jen takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pá, vy máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pá, tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná. A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaly na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem! Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň,
Jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný peský dřežní. Ha! Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takový náš první černý humorista. Ha! No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak už říkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svíct do pravý, on pát tebe? Ty bys nechrastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechrastal, ty víš co, já mám děti, člověk, jak se můžu zmůst na takový vůz. A on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor, to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře. A tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: už je konec, povídá. Co s tebou bude, šovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí. Na 10, sem dávají ty, kterým už není pomoci. Do prdele, to je nespravedlivé. Tak koukaj, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí: jděte s tím, dětku, už do háje, co tady tak hulákáte, jaká pak desítka, teď se podívejte, tady je samej slepák, tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak, ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako pešák a pete domů, on jen si vám můžu věřit, paž žofinka je taková, to je pak. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na 10. V tom tam přišla sestra, pát, děkuju, kam vás strčili, patříte na 15. Já! To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému, já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezám. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přines domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie, milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci: řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám, já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku,
tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš Aňo, Máňo? No. Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jedinej já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču, se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stoje a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tato Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přesličková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, ha, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. Teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Když mám zazpomínat na démona Rudinga Covandu, musím zatápat ve své stařecké mysli, to znamená asi zhruba 30 roků zpátky, když jsme s kapelou Syncope 61 hrávali na nedělních čajích v kavárně Maj nad barem Tabarín. A tam jsme hrávali vždycky odpoledne nějak od 4 do 8 do 10, takže jsme vždycky zahráli tu taneční trojku, pětku, šli jsme odpočnout ke stolu. A jednu neděli jdeme na vál, jak se říká, v muzikantské hantýrce. Na Češ ke mně přistoupil tehdy ještě ne tak korpulentní Rudinek, tehdy už ovšem se svou pověstnou blondětou hřívou, a říká: pane Polák, mohl jsem si s váma zaspívat? Já nic zlého netuše, říkám, proč ne? Ovšem Ruda nečekal, vyrval mě tamborínu, vyrazil na vál a říká: Borci, aby si dal nějaký rock'n'roll. Kapela znejistila, co by to mělo být. No něco tam spustili, takže borci z kapely spustili 12. Ruda začal mlátit do tamboriny a spustil tehdy už pověstný hit. Přišla maminka z práce domů a doma byly dvě děti a měli velký hlad a říkali: maminko, co nám připravíš na jídlo? No a tak dále a tak dále, nebudu to dál komentovat. Načež my jsme byli naprosto v šoku. Takže to bylo moje první setkání s démonem Rudou. Ruda to dospíval, celá kavárna stuhla, ale posléze zjistila, že to je přesně ta alternativní muzika 60. let a že to je největší maso. A od té doby jsem se Rudy nezbavil.
1: Další, další, další, prosím. Jak budou soudou. Jeno.
2: Hlušně si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušně si hák.
1: Naspujte to.
2: He, jako hovězí, no, jako ledvinky, u jako undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje pochlaučila, pěkně mi
1: dá. Tak se posaďte.
2: Nebojoucíme, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: Ajaj, a už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká. Co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: no, víte. Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: No.
2: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl z praporkový abecedy.
2: No voda, každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruh.
1: No tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám, bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, je přece jasné.
2: No ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: Sedm? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7, no. Jo.
1: No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, čověče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já si ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, jak pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslel, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost!
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: A jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak. No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizěčný?
2: On prej byl zvyklý na Žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z Hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, v Hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v Hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do Hostivaře, že?
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
2: Z Pouštěckej?
1: No.
2: Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera. No,
2: ta dcera je vlastně nevlastní. No, ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s tím si chce měnit byt.
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří.
1: No kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No ty to je jeho švagr, na mou
1: no, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře. Tak ten se píše?
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy, no.
2: To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy?
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplný drak na hostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmějete.
1: Já se směju.
2: Čemu?
1: No, že se směju na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: ukázal. Počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, ale není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte ale, soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
2: My toho Nádi Hází Imre, my ho šoupneme do ty ječný a máme to oba z krku, ne?
1: Počkejte.
2: No. Já říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
2: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
2: No, no co máte Nádi Hází Imre v černý pričope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
2: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven! Ven!
2: To copak ven jsme ji dostali. Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
3: Jeseníky show. Smířil jsem se s tím, že další vylety strávím ve svojich jetých teniskách. Sice též od ťamanů, ale mám už jich třetí rok a furt služa dobře. Ve středu, asi, měli po další tůře po okolí celkem dost a kandidovali na titul Bezďacka buta roku 2005. Pravil jsem partii, že s vyletami končím, bo přece mě pojedu do Bosky. No, dní letěli, jak by kdo si spalil kalendář, tak ani nevím, který den přijeli jakési dvě nové robky. Priznáme od Leoša, že by v nedělu? Ni, spíš v úterý. Karla a Dana. Jedna byla celkem šikovna, taká mladší kopia brožové. Barbina jak cip. Akurát jak otevřela pištisko, hned jsem se vzpomněl na strika, který robil statu na šachtě a mluvil tak, že se aj foter sem tam styděl. Druhá mluvila celkem rozumně, ale ta zase jak ten strik vypadala. Tuž jsem se zařekl, že s nimi nic. A vlastně jsem se ještě oficiálně nerozešel ze Zdenku. Tuž co? Ledva přijeli, hned začali jedna přes druhu dřistať o čímsik, co prihybe celým národem. Tuž já jsem to moc neposlouchal, bo se mnou právě hýbali ty knedle se zelím, co byly na oběd. A tak jsem robil, že mě to nezajímá. Pri jakésik reality show. Tuž, co si jsem o tým čítal, ale jak si moc mě to neoslovilo. Co jsem mě přečítal, to mi pověděli ty dvě. Pri tamten s tamtu, tamta s tým, ten šáha na tu, ten na teho. No moc jsem se v tým nevyznal, bo jsem před odjezdem viděl jenem pár minut, jak jsem přepínal na zprávy. Na obuch bylo vidět, že tím žiju, bo o těch soutěžících mluvili tak jak o svojich kamošách. Páru lidí z partie se též přiznalo, že to sleduju. Však čemu ní? No a nás paru, co na to nečumia, a tak se v těch Hanzách a Kačkách a Sašách a Silvách nevyznali, jsme přemýšleli nahlas, čemu do takých capín ľudia lezu. Tuž, jasné, že prochech taky. Akurát jsme se nemohli zhodnout, jestli se dá na ty kamery po paru dňách zvyknout. Polovička tvrdila, že v žádném případě, prý by byli furt ve střehu a nerobili by nic, za co by se doma museli pluvnout před zrcadlem do ksichtu. Druhá půlka zastvrdila, že časem se zvykneš na všecko, a i na hřeby v nohách. Debatovali jsme dlouho, jak poslanci na ČT2. Furt jsme po sobě pořvávali, až kdo si dotáhnul kameru a priže nás nahraje a uvidíme. Partia se toho chytla, alespoň jakasi sranda a tež už měli trochu v palách a nakonec na stole leželo 5 kamer. Tomáš, ten náš macher na komputery, měl tu nejmenší. Chvilku jsem nevěřil, že to je kamera, bo to bylo velké jak plaskula ruma. Ten pajtaž musí mít vždycky to nejmodernější, co existuje. Se divím, že mu to ta jeho doma toleruje. Druhá a třetí byly stejné, bo Kamil se vždycky kupuje to samé, co Patrik. Nevím, jestli nemá vlastní názor, anebo se zavistí. Čtvrtá byla od Jeníka. sice dost obita a divně vrčela, ale podle něho normálně nahrává. Tuž co? Pata byla Leošova zasloužila kamera, co už roky táhá na všechny akcie. Ale nikdy nám nic z toho natáčení neukázal. Bo raz zapomeně kazetu, druhý raz nabít bateriu, po třetí točí s backlightem a podobné hlupoty. No, a jeho podezříváme, že to je jenom umělohmotná maketa z bazáru. Samozvaní režiséři rozestavěli a spustili kamery a jenom tak půl hoďky jsme dřistali o všeckým a ničím. Všetci seděli jak pošeratici a snažili se mluvit slušně. Sem tam aj kdosik použil cizí slovo, aby vypadal, jak by meškal v knihovni. No, banda cipu. Potom jsme to střídavo napíchali do bedni, krom Leoša, bo mu došla baterka. A přes hodinu na to s přetáčaním čučeli. Nikdo furt nechápal, co je také zabavné na té reality show. Tuž, jasné, půl hoďka je málo. Ale ty kazety tež nie sú nekonečné. A štab za stenu nemáme. Aspoň jsme doufali. Tomáš potom navrhnul takú chujovinu, že pri jeho kamera má taký režim, že se sama po určité době zapne na pár minut a natáča. Potom se sama vypne a zas dokola. Jeníkovi se to moc nepozdávalo, bo ten jeho zazrak to asi neuměl. Potom on navrhnul, že bude kolem nás nenapadně chodit a natáčať zajímavé akcie. Jak už jsme měli dost upité, přišlo nám to jako fajný nápad. Baby se odskočili přeleštit pisky a my jsme trochu poklidili stůl, bo při tým předchozím sledování to vypadalo jak na smeťáku. Tomáš furt lítal kolem těch kamer, machal rukami jak mladá vrana, ať se ho nevšímáme, a tak jsme začali debatovat. Některým už to moc nešlo, bo víno a gořálka je víno a gořálka. Dana se dokonce strčila cigaro do špičky. Tuž to mi řekněte, která rozumná roba se bere takou capinu na hory. Tomáš vyřvával, že mu to ještě nefachčí. Tuž jsme otevřeli další flašu a začali nové téma. Čemu ty aeroplany vlastně padají? Jak už byla skoro vypítá, někteří dobrovolníci aj předváděli pád takého Boeingu na ostro. Já už jsem začínal trošku dřimať, ale vždycky mě zbudil divný zvuk, jak když se startuje sekačka na travu a plantající se jeník. Zebral jsem poslední sily a zkusil stanout. Ale nic moc úspěšně, bo koktejl červené rum, který jsem pil poslední půl hodinu, mi moc nespevnil krok. A tak jsem se odplazil jak šarik po čtyřech do lůžka. Ráno, no, spíš před obědem, jsme podnikli ozdravnou cykloakciu. Tož to byl tež zažitek a na kamery jsme potom zapomněli. Sem tam jsme sice přistihli jeníka, jak kolem špehuje s tím svojím vrčícím kramem, ale naučili jsme se na něho dávat pozor a ve sprše se zamykať. Ještě, že ten jeho bebech tak vrčí a kamarád s kladívkem, který by to spravil, je tak daleko. No v pátek před odjezdem nás šoknul Tomáš. Tuž to je vůl. To mi řekněte, kdo jiný by tahal nahory, tak i ten placatý komputer s kompletní vybavu. Pyšný jak bez ruky na hajzlu se nás všecky sezval do zasedačky a do notebooka slavnostně vložil CDčko, na kterém bylo fixem napísané Jeseníky show. Toho vado. Ten gist. Ten pajtaž z nás zrobil notory, ožralce co lezu po čtyřech, hňupy co zadrhávají, furt dokola opakují jedno slovo, no bandu ich tylu na vyletě. Tež nechápu, jak se jeník dostal babám do té kupelky. A ten Leoš na hajzlu mě bude asi dlouho strašit. Jediné plus celého CDčka bylo, že jsme měli důkaz, že Karel chrape. A to, že ten gauč poblul tež on. Tomáš ale zapomněl, že Karel je nelečený cholerik. Bo se potom divil, čemu mu Karel místo poděkování to CDčko rozdupal. Ale hlupý není. Bo na Karlův hlasitý dotaz, jestli má kopiu, krutil hlavu jak v zadní řadě na tenise. Ale je tež možné, že mu v tým pomohla Karlova ruka zamotaná do jeho trika a nohy 10 cm na dlážku.

0: dotančit, prosím. Dotančit. Přistupujeme k zlatému hřebíku naší kulturní zábavy v Pidivajzlici. Soudruzi, tiše tam vzadu. Neperte se tam se soudruhem okrskářem. Pepiku, vrať mu hned tu pistoli. No, proto. Přistupujeme tedy k volbě královny plesu v našich Pidivajzlicích. Do poroty prosím, zástupce místního národního výboru. Dále prosím do poroty zástupce zdravotnického střediska. Nakonec pak prosím do poroty zástupce požárníků v Pidivajzlici. Prosím, ať porota zasedne. Pane vrchní, láhvinku, napište to na kulturní fond, rubrika zájezdy po českých zříceninách.
1: Děkuji, pane.
0: Tak, soudruzi, na volbu soudružky královny plesu Pidivajzlici.
1: Na zdraví.
2: Já myslím, že ono se moc vybírat nedá.
0: To řekl dobře, soudru. To řekl dobře.
2: Ne, já si myslím, že královnu plesu musí být plesu soudružka předsedová MNV.
0: Správně, soudruzi, podporuju tento návrh, protože soudru předseda si to určitě zaslouží.
2: Mimo to, on je slavista, už neměl dlouho žádnou radost. No, tak aspoň ať ta stará jeho jednou něco vyhraje.
3: Soudruzi, pardon.
2: Nic se nestalo.
3: Já si totiž myslím, že by se měl klást větší důraz na politické aspiky, soudruzi.
0: Aspekty, soudruhu.
3: Jo, na ty taky.
0: No.
3: A proto si myslím, že soudruh tajemník, který byl už prosím šestkrát ošátkovaný od pionýrů za různý projevy, by si chudák zasloužil, aby ta jeho manželka byla tou feudálkou.
0: Ano, správně, soudruhu. A to by šlo. A vedle toho má několik vyznamenání za sběr. Jo. A taky bylo zjištěno, že ten ječmen neukradl on, ale bezpečnostní technik. Tím víc by bylo záhodno, aby královnou plesu byla soudružka tajemníková. Na zdraví.
4: Já navrhuju, aby to byl velitel místních požárníků Kozůbek, protože ten taky nic neukrát a navíc má bráchu v nějakém vejboru.
0: No já ten...
2: Pokud vím, tak má bráchu zavřenýho.
4: No jo, ale je tam ve vězeňském vejboru.
0: Ano, to má soudruh pravdu. Ovšem, soudruzi, myslím, že jsme zapomněli na soudružku Lékárníkovou. Když královna, tak soudružka Lékárníková. Protože soudruh Lékárník je prudkej člověk a ten, když se rozčílí, no nazdar.
5: Nazdar, bratři!
0: Pardon. Pokračuju tedy, soudruzi. Hergot, kde já pokračuju?
3: Že lékárník je pes.
0: Ano, lékárník je pes. A nevyřídil on toho čuříka tím jedem na krysy?
4: No jo, ale z roztržitosti.
0: No jo, z roztržitosti, ale vyřídil ho. Já navrhuju tedy Lékárníkovou. A navíc, soudruzi, je daleko lepší usedla královna šedesátnice, než nějaká nevyspělá svazačka, která by se nám s tímhle titulem vůbec nevyrovnala a chodila by nám po Pidivajzlicích mravně narušená celý život. Zdraví!
1: Zdraví proti vnitřně narušeným svazačkám. Ať žije královna doktorová.
0: Ať žije, počkej, já jsem říkal lékárník.
1: A já vás říkám doktorová. Za prvé, doktor musel štujírovat díl než lékárník. A za druhý, když by nás v případě nezvolení, ty svý, chotě mařený přestával uznávat, co udruží, tak kdypak my si máme postavit králíkárnu?
4: No, tak jde nám o králíkárnu, nebo o královnu.
1: Co? Co, druzí, mě jde o králíky, protože mě se strašně rychle kotěj.
4: Moment, já navrhuji, aby to byl velitel požárníku Kozubek, protože, to druzí, on má doma ve špajzu obrovskou bednu syrek. On by nám mohl, kdyby jsme ho nezvolili, zapálit pěděvajzlice a ty by lehli popelem i s tou tvojí králikárnou.
1: No,
2: to
1: ne, ale předseda nebo Kozubek, to je praž nebo uhoď. Když nezvolíme předsedovou, tak nám předseda spočítá metry a stejně nemáme kde bydlet.
4: No dobře, ale nelehne nic popelem. A takhle... Si to představ, všechno lehne popelem, nezůstanou ti ani žádný spotky, ani svršky. Jenom pár legitimací a holej život. To je strašná představa. Proto já navrhuji velitele požárníku Kozubka.
0: No jo. Ale moment, vy tady Kozubek, a kde máte manželku? Kozubek už je 25 let vdovec.
4: A co na to taháš manželku? Pro tebe člověk bez manželky není člověk, jo? To se na to teda špatně díváte ze špatného stanoviska toho druzy, to... Teda promiňte, já vysloveně hlasuju pro velitele požárníků Kozubka. Ať žije velitele požárníků Kozubek,
5: královna plesu v pidi vajdeci.

0: teďka jsem zrovna slyšel jako příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. On říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže
1: sebe... Znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna, Roubíček, jak aby ušetřili. Aby ušetřili, tak měli všechno napůl, že měli napůl byt, chatu, auto a i Sáru měli napůl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kon, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho Kon ptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážní přátelé, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a on mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná a ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Tak žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci, tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Takže, přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům, jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická a vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak ten studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se ho potom ptá, co je s těma šatama, a říká, co by bylo, dědovi byli dobře, no tak je, mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat v obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak je, jste o tom slyšeli, když si ty brýle nasadíte, tak můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že? Tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej, za ruku to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a vběhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitomej. Tak takovýhle voloviny se dělají. Děda se přišel na to komplexní vyšetření, že na tu polikliniku a dole v kartotece mu řekli, že musí do prvního patra na moč, že do druhého patra na krev, do třetího na odběr stolice, že a do čtvrtého na odběr toho spermatu, že a on jim řekl, že jestli by jim tady dole nemohl nechat povlíkačky, že tam všechno, že tak vážně přátelé. Přišel na chirurgii nějaký muž a měl zapíchnutou kudlu v zádech a ten chirurg říkal, že bohužel je stávka a on na něj řval, že o to bolí, že ať mu to vytáhne, že umře, tak mu tu díku vytáhl, pích mu ji do voka a řekl, běž na boční, tam nestávkujou, že jo, takže, a říkám, přátelé, tak znáte to, jak je to na velbouda, že to je do hola, potom dvě rány kladivem do hlavy, že no a nějaký pán, který hrozně špatně viděl, skoro vůbec neviděl, šel na pláž a
0: na pláži bylo samozřejmě plno dětí a lidí a ten pán se svlík do plavek a pak si vyndal z tašky takovou tu gumovou erotickou panu a začali tam nafukovat, že jo, a tak nějaký pán zamýšlel, prosím vás, promiňte, je tady plno dětí, já vím, že nevidíte skoro, ale víte to, že nafukujete erotickou panu tady a ten se pecky za hlavu, říká, Ježíši Kriste, tak jsem celou zimu souložil s kajakem, jo, tak to je, tak já, který má známý běh, nedávno ve vězení, že, a byl tam teda jenom na rok kvůli nějaké dopravní nehodě a když tam přišel, tak ho dali do nějaké cely, kde bylo asi 6 mužů, že on si ptal, jaký to tam je a oni říkali, že je výborný a ptali se, jestli rád hraje tenis a on říkal, no samozřejmě jsem závodní tenista a oni mu říkají, tak to si ti strašně budou líbit pondělky, protože od rána do večera každý pondělí hrajeme jenom tenis, jo, a on si ptal, co úterky, no tak hraješ rád šachy a říkal, no hrozně rád, tak to se ti budou hrozně líbit úterky, protože od rána do večera v úterý hrajeme jenom šachy. A on se ptal, co středa, on říkal, no hraješ rád golf, no miluju golf, tak to se ti budou líbit i středy, protože od rána do večera opravdu hrajeme jenom golf. A oni se ho potom ptali, jsi homosexuál, on říkal, ne, tak to se ti strašně nebudou líbit čtvrtky. Potká jeden druhýho a ptá se, jak se mám, říkal, se teď, že včera moje manželka vařila brambory v papiňáku a byl to nějaký špatný papiňák, vybouchnul a to víko se vymrštilo a praštilo do hlavy a na místě mrtvá. Já jsem zoufalý, dvě malé děti mě zůstaly a on říkal, Ježíši Kriste, a co teda budeš dělat? Asi rejži, že? Tak je.

němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadime. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo a boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tryč.

0: A hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
1: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod. Jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
2: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
2: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
1: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
2: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
1: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
2: Podle mého soudu?
1: Ano.
2: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
2: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
1: Co je to?
2: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
1: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
3: Vážení přátelé, teď bych si dovolil se trošku pochlubit. Chtěl bych vám předvést jeden z přístrojů, které jsem vynalezl já, tedy vynalezených mnou, takzvaný deformátor. K tomu ovšem potřebuji dobrovolníka z vašich rad.
4: Kdo by...
3: Já dobrovolníka potřebuji, ne poštu teď. Pošta pryč teď. Dobrovolníka, prosím vás. Já nechci tu poštu, dejte tu poštu. Prosím vás, tu poštu dejte pryč teď. Kdo by byl ochoten se mnou spolupracovat? Může to být z vašich řad, jak jsem říkal, z páté, z šesté, slovní říčka. Nikdo se ne... Že si vyberu sám!
4: Šefe, to je pošta ze zahraničí.
3: No tak řeknu hned! On řekne pošta, no tak co vezou? Pozor na to! Fragile, italsky, křehký, česky, pozor na to. No tak to otevřete, no.
4: Není čím.
3: No tak ale myslím, klavír v obrátě není čím. Prosím vás pěkně, nemáte někdo nůžky? Nůžky? Tady jsou, co? Máte nůžky? Ne, nůžky, já chci nůžky. Nůžky to jsou dva nože spojené v jeden. Které stříhají, nože dva, stříhají. No tak to... Nožnice ze slovenského nožnice. Nož je dva.
4: Šefe,
3: co?
4: Je to asi tupý.
3: Tupější než vy, pánovi? Tak dejte ten nůž. Dejte nůž, nějaký nůž. No tak dejte ten... Kuchyňák. Proč nosíteš do divadla kuchyňák? No tak ne, prosím vás, nůž, normální nůž, kapesní nůž. No daj házet! To mě připomíná mě to, jak jeden můj kamarád koupil si nůž za drahé peníze a oni mu říkají, prosím tě, proč jsi nekoupil ten vyskakovací za takový peníze? A on říkal, čuči, já nikdy takhle rychle chleba jsem si ukrojit nepotřeboval. Tak to otevřete, nestýjte tady, no! No, co to je? To je kůže, tady je kůže. To je žena! Pánové? Hovoříte česky? Kdo vás sem poslal? Česky nehovoří. Vy se v češtině zeptáte, jak hovoří, tak nerozumí a nemůže odpovědět. Použiju své vylučovací metody. A sice zeptám se všem jazyky, které ovládám, a když neodpoví ani na jeden, je hluchoněmka. Začnu angličtinou. Do you speak English? Do you speak Welsh? Scottish? Irish? Angličanka to není ani Irčanka, ani Welshanka, ani Skotka. Parla italiano, italiano, parla italiano, italiano, parla italiano, ano, italiano, ano. Italka to není. Kjutu, kua, čukuako. Jako. Valašsky neumí. Hablouste. Hablouste. Hablouste? Ne, ani toto není to. Parlez-vous français? Ne, francouzská to není.
5: Oui.
3: Allô? Co vy?
5: Ano.
3: No ano. Ano. Vy? Francouzska. Aha. France. Takhle budeme žertovat. Ano, je to naše drahá přítelkyně, francouzská herečka Chantal Poulin. Tak. Nazdar. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Voyage s'est passé bien? Voyage s'est passé bien sans problème? Hein? Sois bienvenue dans notre manège. Nous sommes vraiment très très heureux de te recevoir ici.
5: Co? Já
3: mu
5: moc nerozumím,
3: má
5: takové
3: valaši
5: přízvuk.
3: Co mám?
5: Valaší přízvuk.
3: Valaší přízvuk. To název nějaké písně.
6: Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. a že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl jet domů tramvaj jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu, soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večer. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, zachovávat rytmus. Závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13. Hází to do sebe a lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vyda kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný Aidamem, který každý knedlík zapíjel půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta, který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi knedlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl ho rdousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka, a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

0: Šel jsem opět na přednášku, opět pozdě. Vstoupil jsem do přednáškové síně, tam seděl kompletní klub bestií. Vypadali spíš jako žáčkové v první třídě, ruce za zádama. Akorát takový ty upřímný buličí oči na mě upřený. Nikdo tam nebyl. Tak jsem říkal, to je nějaký fígl na mě tohleto. Těmu, kluci! No co je? Jsem říkal, nedělí na mě. Řekni mi, co je. No právě ti to. Jsem se podíval ukázaným směrem. Tam byl takový nízký přednáškový pultík. On to něco větší takhle asi. Spíš to vypadalo jako klekátko. A na tom taková velká hlava. V brejlí, píko v puse a mluvila. Přednášel nám antické drama. Takže se ozývalo. Taková klidnická, ta pravda, že? To byla velice půvabná žena. Řekl bych až egocentricky krásná klidnická. To je stejně zvláštní, jak taková krizi ztráta, pravda, že se vlastně prolíná celým antickým dramatem od samého počátku do současnosti. Oni tenkrát ženy se spíše věnovali poloze horizontální, nežli vertikální. Ale takové kravinky si tam nepíšte. Co vás pochopitelně zkoušet nebudu. Teď znáte tu situaci, že víte, že to nemáte dělat, že to je osudová chyba, že pášete vraždu sami na sobě.
1: To je takový zvláštní druh hysterie, který se nedá ničím ovládnout. Jako nemůžeme ovládnout jisté svalové partie v našem těle.
2: Například srdce. Abyže teď se na to vykašli, přestan bouchat, já se kouknu, jak jsem 10 minut mrtvej. Pokažte. Tak to jsem já viděl.
0: Každý ztráta. Egocentrická. To teď jste, pane kolego. Zvykl jsem si já, pravda, že? Zvykli si jiní. Zvyknete si i vy.
2: A jsem se vydal k tý lavici, půjšel čeho prokoušanou, tyče kapesný. Teď jsem strčil tu hlavu mezi ty dvě desky. Teď jsem zapomněl, že ty desky jsou dřevěny. Tím pádem se stávají deskami ozvučnými. Tak to bylo i s basama. Teď ty kamarádi, ty mě všichni mlátí a říkají, ty pitonče, co se směješ? Teď o nás bude zkoušet. Já jsem říkal, no právě proto. Nezvyk jsem si. Tak jsem tam radši přestal docházet. Za půl roku na to ovšem vypukla hodina H. Říkala, to je výborný. Teď se nasměl. Tak melody. Že budeme smát takhle o tu kakuchu. Příčně podélně pruhovaně. Můžeme otevřít i takový úsměv pro zvláštní příležitosti zezadu na zip. Tak jsem šel do koupelny přes zrcadlo a dělal jsem sám na sebe do zrcadla.
0: Klejte se vráta. Nic. Egocentrická. Nic.
2: Jenom křídově bílý obličej. Můj vlastní. Se na mě díval z pokřiveného zrcadla.
0: Velká slza, krásná jak mořská perla. Cinka o studenou podlahu.
2: Cinka, co s tím provedeme, Jiříku? Když tam půjdeš první, budeš vyhozen jako první.
1: když tam budeš prostřední, budeš vyhozen jako prostřední. A když tam budeš poslední, to tam radši ani nechoď. Ale zase, kdo dřív přijde, ten dřív bere, budeš první. Tak jsem vzal ten ještě žádným zápisem neposkvrněný index, který byl bílý, jak padlý panenský sníh, a vydal jsem se za svým osudem. Přišel jsem před ty ohromný, velikánský dubový vrata. Klika tadyhle. Jsem říkal, to je výborný. To mi tak ještě scházelo. Klika vysoko. Zkouška blízko. Abych tě, holka moje zlatá, aspoň umáčk. Jsem se na ní pověsil. Já si připadal jak svatý Vašek v Boleslavi, jak jsi u kostela za kruh, a říká, pusťte mě do kostela, doupo mě, pusťte mě do kostela, doupo mě. Nepustíme, propíchneme, pí. Jsem si říkal, já mám strach, já mám tak hrozný strach. Ale teď máme v sobě ty dva hlasy. Ten krásný, bílej, čistý, andělský. S tou řízou až na zem, s tou zlatou hvězdou na čel, s těma prčkama na těch zádech, ta nad váma stuje a říká, jdi tam, z hřešnici, jdi tam, čiň pokáň. A pak máme v sobě toho malého černého hajzlíka, říká, co bys tamhle z té kramkole, že se ze školu ztrát, tak času stejně ty vyrazí ze školy, ze školu.
2: Nebo. Musíš tam. Tomáš je pohybový. Uvidíš, jak si všichni uvedí. Až budeš uvedí.
1: Teď ti říkám, že je velký bílej plpej, za školu, to je blbost, pojď na panáka.
2: Já jsem v té době ani nepil, ani nekouřil. Jak šťastná to doba. V té době jsem ještě běhal 800 metrů. Jako herec jsem pozoroval své okolí. Mě to měli dokonce přikázáno pozorovat. Taky jsem postavil několik rozhleden v Praze. Tam na Petříně ještě stojí. Možná. A vedli jsme si o tom takový deníček. Tajnej. Pak ho četli všichni, ale byl tajnej. A tam byl takový zápis, který zněl. Viděl jsem jistého občana, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Říká, vidíš, to je klika, ještě si pozoroval. Tady máš to spojení praxe se životem. Teď si to hodí. Tak jsem vstoupil do první hospody. Jsem sám se tý hospodě, že jo? Jsem se chvilku v hospodě, normálně, že jo? Já jsem takový ty běžný věc, jako v hospodě. Jsem občas bouknul rukou do stolu, jako v hospodě. Takový ty... Jako v hospodě. Než ta overtýra trvá dosti dlouhou dobu, říkal jsem to stačí, tak jsem říkal hlavně drsným hlasem. Drsným hlasem s gestem. Tak jsem dělal... RUM! Teď vyšla ty ten pikulíš s tím bratfusem. Říkal, cože? RUM! Říkal, Karle, pojď sem, vyšel druhý platvus, to jsem byli bratři, dvojčata, jedno buněční nejspíš. Říká, podívej se, Karle, to je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Tak co pak si chtěl, bobečku, no? RUM! Jsem ti říká, Kájo, Megy. Podívej se, synku, máš občanský průkaz. Mám index. RUM! A už běžel. Ho dones. Jsem na něj dělal takový, tak jakože... Teď si nemusel jsem nějaký ořezávat to. Nic. Druhej! jsem ho pochvál, že byl rychlej.
1: Nic. Třetí. Nic. Cirka, to je divný. Zinimo to bydlí vode zdi ke zdi. U mě žádná radost, že budu zkoušen, se nedostavuje. Tak jsem říkal, to je možná tím, že oni vědějí, jak jdou za sebou. První rumík, druhý rumík, třetí rumík. Tak jsem říkal, prosím vás, pane vrchu, pojďte se jenom mezi náma dvěma. Mezi třema očima, on jednu neměl. Ještě čtvrtýho a pátýho, ale tak, aby nevěděli, který je který. Jakože ty rumazdyky zblbnu. A teď nastala ta osudová chvíle. Jak jsem ho nesl k ústům, tak jsem tím loktem zavadil do toho zbývajícího. Ten se mohl zvrhnout kamkoliv. Na podlahu, na ubrus, na vrchnu, ne. On se přímo vylil na ten krásný, čistý, bílej index.
2: Ne, ne, pojď! Jsem ho oblíz. Říkal jsem, ty můj chlapečku, bílej, nežloutni tatínkovi, nežloutni tatínkovi. On žloutul jak cukr kandl. Říkal jsem, nesmrk mi, nesmrk, on smrděl tím rumem. Říkal jsem, vysušit podpaž, jak jsem tam šloub. Říkal jsem, ne, ne, tam ne, chyba, bude smrdět tež. Tak jsem ho tak opácal, dal do ty náprsní kapsy. Teď jsem si říkal, kdybych aspoň sebou měl rumový pralinky, jakože mám takovýho koníčka. Když jsem zkoušen z antického dramatu, takže si v ruce musím mačkat rumový pralinky, nebyli. Tuk, tuk, tuk, tuk. Stup dál. Tanku, leda. Jsme se dlouho neviděli, že? Patrte se, kolegáčku.

0: a už mě vychutnával. Kouříte? To je pravda. Kouřím? Nebo nekouřím? Vzít? Či nevzít? Co tady Hamlet zrbkou pít, či nebýt, ale kouříš nebo nekouříš? To je ta otázka. To je chyba, pane kolego. To já kouřím. To je strašně zdravá věc, kouření. Koukněte se, když kouřím, jak jsem zdravý. Index. Lepší to holoubci.
1: Švejchar, na ten samej, co o něm Aleš složil básničku, po desátém pivě chodím často křivě, od koruny na špíchar, proč bych taky pospíchal, se chodilo v zimě v létě, ale je fakt, že hlavně v té zimě. Důvod byl prostej. Zatímco léto je doba dovolených a volných bytů na Mejdanu bylo tím pádem celkem dost, prostě jsme se jen přesouvali z jednoho do druhého a poctivej Mejdan trval někdy i týden, v zimě to bejvávalo podstatně horší. Špejchar měl zahrádku a bejval otevřený až do tří. Jeden nebo dva z nás si tam dali občas i klobásu, ale většinou jim ji sežrali kamarádi. Bylo to vždycky stejný. Hele, upozorňuju, že si dám klobásu, ale zároveň upozorňuju, že nikomu nedám kousnout, řekli jste například. A pak jste si ji přinesli ke stolku a už se ozvalo. Ukaž vzorek, vole, a chlamst. Půlka klobásy byla v hajzlu a chlamst a druhá taky. A člověk byl nakonec rád, že uchránil patičku chleba, že si mohl říct společně s Alešem, po zkažené potravě dojde často k otravě. I když možná nezdá se, že je jed i v klobáse, snad v dalekém komunismu zbavíme se botulismu. Nebude už žádných běd, natož klobásový jed. Na lavicích byl kolikrát navátej sníh, ale to nám nijak nevadilo. Sníh se jednoduše smet a po pár pivech nejste nijak zvlášť cimprlich a nějaký to zebání zadku ani nevnímáte. Špejchar je křižovatka, před kterou tramvaje zpomalovali a protože to byly starý tramvaje, takový ty vynalezený křižíkem nebo kým, tak jsme z jejich otevřených plošin naprosto pohodlně vystupovali přímo před buřtostánkem. Tyhle koleje tvořily hranici mezi Prahou 6 a Prahou 7. A když nás tady v těch končinách pronásledoval nějaký policajt, tak jsme se pokoušeli dostat se za koleje k našim z Prahy 6, o kterých jsme věděli, že jsou na nás dejvičáky méně drsný než ty z Prahy 7. Takový Rio Grande, čili Rio Bravo to pro nás tenkrát bylo. Lepší se dostat na Čkalovku než do křížkárny, říkávali jsme. Na Špejchaře bejvávalo občas hodně rušno a málo kdy se mi stalo, že bych tady většinu lidí nepoznával, i když některý spíš podle oblečení, protože spousta z nich tu kránu podřimovala. Některý na čtenáře, jiný na rybáře a některý rypákem na stole. Policajti měli tohle místo skoro stejně rádi jako my, protože tady nás měli všechny jako na dlani a taky si tu mohli dát klobásu, za kterou samozřejmě neplatili, a to ještě dostali kofolu s rumem ve prospěch rumu. Starý mazáci z jejich řad s námi kolikrát i prohodili slovo a někdy nám říkali i věci jako: hele kluci, kdyby se tu objevil cikán a platil zase drobnejma, tak k nám dejte vědět. A my na to: pro boha, to Pako zas udělal telefonní budku? No jo, dítě blbej, smáli se policajti, a když byli v dobrý náladě, tak přidali ještě něco navrch. Jako jednou například tohle: minulej týden ten génius vybral v noci Forbes u Zívalů. Vlez tam po zavíračce oknem a všechny drobný si vzal do pytle, ale víte, jak on je malinký. Tak jak les zpátky, tak ho ten pytel převážel a on vypadl na chodník a ty drobný se mu rozsypali. Chápete to? Vždyť je to jeho hospoda. Celý den tam stojí a krmí ten krám a v noci to jde ten blbec vykrást. A my se smáli a oni taky, ale jak říkám, takhle jsme se mohli bavit jen s těma nejstaršíma. A ty byli tak 2, 3. Ale abyste si nemysleli, když pojídali klobásu a přijeli nějaký jiný policajti, mladí a nadržený na to, aby nás mohli buzerovat, tak tyhle se od nás odvraceli, šli radši stranou a dělali, že se jich celá věc vůbec netýká. Jeden z nich s náma jednou nad ránem chodil snad 2 hodiny po ulicích a vypravoval nám, že chce studovat práva, a protože Aleš práva dělal, tak mluvil hlavně s ním a stěžoval si na to, jaká je u policie buzerace a jaký strašný idioti tam dělají a že už jen stříhá metr, než to tam odkroutí, a pak, že se teda dá na ty studie. Můj bejvalej šéf byl negramotnej, svěřil se nám. To snad ani není možný, namít jsem. Jak není možný, zvolal a zastavil se. Říkám vám, kluci, že negramotnej. Přišlo na něj udání. Přišlo udání, že major Hruška neumí číst ani psát. Kluci, já byl u toho. Přijala komise, aby to vyřídila, ale nenápadně, rozumíte? Jen tak, že potřebují něco podepsat a vyplnit a že mu přivezli materiály, s kterým by se měl okamžitě seznámit a tak. Co on? Zeptal se Aleš s pobaveným úsměvem. Že nemá brejle. Nejdřív tvrdil, že nemá brejle. Co oni? Zeptal jsem se já. Oni řekli, že brejle mají. Měli kufřík plný brejlí. Měli všechny možný brejle se všema možnýma dioptriema, protože počítali s tím, že jim tohle odpoví. A co on? Chtěl vidět Aleš. Zkoušel si ty brejle a nadává, že s nima nevidí, jenže to vyšetřoval podplukovník. Kluci, víte vy vůbec, co je to podplukovník u bezpečnosti? Takže s nima nemohl vyrazit dveře, jak to dělával s ostatníma. A tak se ještě chvíli vymlouval na ty brejle a pak se zhroutil a přiznal, že je negramotnej. Jak mu to mohlo celou dobu procházet, divil jsem se, vždyť těch papírů, co podepisoval, museli být mraky. Podpis uměl. Takovou muří nohu zvládal, ale to bylo všechno, řekl policajt, co chtěl dělat práva. Stáli jsme na Letenský pláni, kde právě hostoval jako absolutní předvoj normalizačních kulturních snah sovětský cirkus na ledě. Major? Opakoval si jak ve snách Aleš. Až na majora to dotáh? No to taky nevím, jak je možný, pokejval ten policajt hlavou. Ale ke konci mi ho bylo docela líto. Seděl tam v kanceláři, brečel a prosil toho podplukovníka o slitování. Dejte mi, naříkal, jen pár kluků, který budou pode mnou. Já po vás nechci nic víc než těch pár kluků. Páni, řekl jsem. A dali? Zeptal se Aleš. Nedali. Musel jít. Řekl policajt, podíval se na hodinky, pokynul nám na pozdrav, přešel koleje a zmizel v jedné postranní uličce. Stáli jsme u hydrantu, co na něj byl připojený ten sovětský cirkus na ledě, a pozorovali, jak se k nám zdáli přibližuje důvěrně známá postava. To je Ivan, že jo? Napínal jsem zrak do tmy. Krok doleva, 2 kroky doprava, 1 zpátky, chvíle soustředění a pak znova. Byl to náš kamarád Ivan ze Špejcharu. Aleš stál zamyšleně u hydrantu a když k nám Ivan doklopítal, řekl mu místo pozdravu básničku, která ho právě napadla. Majore, majore, ty chlape zelený, pověz ty, magore, proč jsi tak střelený? Já ti to nepovím, sám tomu nehovím, zelený mozek mám, přemýšlet neumím. Ivan se chvíli potácel kolem toho hydrantu a pak zamumlal. Co to do prdele má jako bejt? Hydrant, řekl jsem. A když jsem si uvědomil, komu to vlastně povídám, zaplavil mě dobře známý pocit, že průser bude nedaleko. Hydrant, zavětřil Ivan. Hydrant, povídáš? Hodně vody a když se to pustí, tak to stříká? Tenhle hydrant máš na mysli? A už když to říkal, tak u toho hekal, jak se ze všech sil snažil ho otevřít. Něco cvaklo a téměř okamžitě vytryskl z hydrantu gejzír vody, který se vstyčil k noční obloze v podobě obrovský turecký šavle a pak se s pleskáním snášel dolů až na tramvajový koleje, které byly dobrých 20 metrů od nás. Čau! Zavolal jsem na Aleše a vyrazil, protože tyhle situace jsem už znal a věděl jsem, že mít nějaký ten náskok je vždycky dobrý. Aleš vyběh hned za mnou a tak jsme teda za chvíli pádili bok po boku spolu a ohlídli jsme se až na kraji letenských sadů, kde jsme zapadli do temného stínu zdejších keřů. Ivánek stál pořád na pláni a bylo ho vidět poměrně dobře, protože ho v té tmě nasvěcovalo několik policejních svítilen a z dálky to vypadalo, jako by tam s ním pár příslušníků veřejné bezpečnosti nacvičovalo rejdováka. Jak to, že tam byli tak brzy, jsme se dozvěděli až druhý den na Špejchaře. Strčili mě do křižkárny, rozpomínal se u piva Ivánek, a já furt nevěděl, co jsem provedl tak strašného. Pro pár kapek vody přece nebudete takhle vyšilovat, povídám jim na stanici, ale oni furt jen přísně a důležitě mlčeli a nechali mě v té díře celou noc. Samotnýho? Zeptal se Aleš. Chvíli jo, ale pak přivedli nějakého kluka a já mu říkám, co jsi provedl? A on řekl, šel jsem po letenský pláni a vidím kolečko, a jak jsem byl vožralej, tak mě nenapadlo nic chytřejšího, než s ním otočit, začala cákat voda a když mě zatýkala policie, tak mi došlo, že to je ten hydrant od toho bolševického cirkusu. A tak jsme tam byli už dva a asi za hodinu po něm přivedli dalšího kluka a my na něj s tím druhým. Hydrant? A on jen pokejval hlavou a řekl, jasně, že hydrant. A co bylo dál? Zeptal jsem se, když jsem přinesl další várku. Oni, řekl zamyšleně Ivan, to kurvy vzali ideologicky. Jako ideologickou diverzi. Jako týrání sovětských šelem nedostatkem vody. Já jim říkám, jo, přiznávám, že jsem na chvíli otevřel hydrant a co má jako bejt? Tak já tu vodu zaplatím a je to. To není obyčejný hydrant, hochu, říkal mi ten, co mě ráno vyslýchal. To je hydrant, který patří sovětskému cirkusu na ledě a ty dobře víš, že bez vody se neobejde, takže se netvař, že jde o nějakou klukovinu. Tohle je cílená diverze a ty nám tady nebudeš dělat nějakou monarchii a my s tebou zatočíme a blá, blá, blá, blá, blá. Řek monarchii? Zeptal jsem se. Jo, řekl Ivan. No tak to je v háji, zašeptal Aleš. S těmahle se už nedomluvíš. Seděli jsme dlouho v zadumání a pak Aleš, který něco čmárikal, povídá, hele, tady jsem ti napsal něco pro útěchu a podal mu kus linkovaného papíru ze sešitu, který mýval většinou srolovaný v bundě. Ta báseň se jmenovala Přijal cirkus a zněla takhle. Zavítal k nám cirkus z Rusy, cirkus ledový, ruský holky to jsou kusy, přímo světový. Ruský holky to jsou kusy, k tomu nehledě, že se teprv vidět musí, když jsou na ledě. Každá jedna je jak růže. Klidně bych si lajs říct, že zabalit to může Holiday on Ice. Proto sáhni do tobolky, vstupné bude lidové. Ať viděj ty ruský holky, české živlové. Řekl Ivan a strčil si tu básničku do kapsy. Hele, jak seš najednou pilnej, říkám Alešovi. Včera si tu dřepěl celý den a napadlo tě akorát, prosím vás, Bertolde Brechte, tak mě už pro boha nechte. Což byl fakt. Intermezzo. Jednoho dne v pravý poledne zastavilo na náměstí velké říjnové socialistické revoluce auto, vystoupili z něj dva muži, dali tomu klukovi, který volal poslední možnost emigrace, facku, až se losy rozletěly po celým širým okolí a odvezli ho neznámo kam. Říkal mi to kámoš, který tam tou dobou čekal na tramvaj. Špejcharský génius Loci inspiroval Aleše k následujícím veršům a k prosbě Karle Kryle Odpusť. Pod tmavočervenými jeřabinami pijeme bír u stánku s uzeninami. Zástupce Protýl šlápl na Běláska, všechno jsem propil, pivo je má láska. Na břehu řeky roste tráva ostřice, u stánku z buřty došla v noci hořčice, nad tichou zemí vrčí netopíři, šel jsem na jedno, už mám v sobě čtyři. Na nebi měsíc jako koláč s tvarohem, koupím si láhev rumu v krčmě za rohem. Takhle už chlastám od minulý středy, dostanu nejspíš žaludeční vředy. Charlie nám oznámil, že se konečně našel nějaký dárce a že Míťovi transplantujou ledvinu, ale jen jednu, a že to prostě ta jedna ledvina musí utáhnout sama. Když jsem potkal Míťu poprvé, co ho propustili z nemocnice, tak jsem se fakticky vyděsil. Bezpečně jsem na něm poznal akorát bundu, protože my jsme měli úplně stejný invaze s tím rozdílem, že on na ní měl nášivku se jménem Kovalsky a ta jeho bunda, respektive ten Kovalsky, byl v Dejvicích pomalu slavnější než on a proto jste mohli dost často někoho zaslechnout, jak se ptá, byl tu ten s bundou Kovalsky? Šoural se tenkrát po ulici, šel doslova při zdi, a bylo na něm vidět, že o žádný fóry rozhodně nestojí. V obličeji byl popelavej a celý jeho výraz se jakoby zašpičatěl. A to není nikdy dobrý znamení. To už jsem znal z vypravování, že když se jednomu zašpičatěj rysy, tak je to v háji. Pomohl jsem mu došourat se na lavičku v parku a pak jsme tam dřepěli a já se ho snažil nějak opatrně doptat na to, jak to s ním vlastně je. Ale připadal jsem si dost idiotsky a hlavně jsem trpěl pocitem provinění, který se člověka zmocňuje, tedy aspoň mě, vždycky, když se potkám s někým nemocným. Snažil se, aby mi to ulehčil a udělal pár šibeničních fórů, jako například, že není ještě tak zlé, protože v tomhle skurveném státě je člověk starý na dialýzu až po 50, to už je ta hranice, kdy vás na ní nevezmou, ale jelikož on je mladík, takže je bude mít dokonce přednostně. Doprovodil jsem ho potom domů a šel do hospody, abych informoval kluky, co a jak je s Míťou. Charlienu jsem řekl, že se mi nezdál až tak špatnej, ale dobře si pamatuju, jak se na mě po těch slovech Charlie podíval. Po té transplantaci začal teda Míťa docházet na dialýzu. Myslím, že dvakrát týdně a pokaždý tam strávil snad celý den napojený na nějaký monstrum, který mu říkal sračkárna podle čističky vody v Dejvicích. Nevím jak dneska a doufám, že je to už lepší, ale v těchhle letech, v letech, o kterých tu je řeč, znamenala dialýza něco mezi hospitalizací a vycházkou. Nebyli jste v nemocnici na pořád, ale prakticky jste se nemohli vzdálit z jejího dohledu. Navštívil nás v té době jen párkrát. Dal si limonádu a prohlížel se nás takovým až cizím pohledem, jako by nás viděl ne po dlouhý době, ale vůbec poprvé. Snažili jsme se ho přivíst na jiný myšlenky a málem jsme se přerazili v tom, kdo z nás řekne veselější příhodu. Ale všechno se to dost míjelo účinkem a naše snaha ho nějak rozesmát se jevila jako naprosto marná, takže jsme nakonec zůstali schlíple sedět a jen, jako když se vzdaluje bouřka, prohodil sem tam někdo něco, co mělo vydat za fór, ale sláblo to a sláblo a my pak zůstali koukat jeden na druhýho v hlubokých rozpacích, protože Míťa to měl spočítaný. A i když jsme se navzájem utěšovali báchorkama, jakože slyšel jsem o ženský, která s jednou ledvinou porodila a pořád žije, bylo nám víc než jasný, že nejblíž z nás je pravdě asi Míťa, který občas pronés, že ho čeká v tom nejlepším případě na nejvejš pár let a potom šluz, jak dodával, když před sebou dlaní prudce máchnul ve vzduchu. Člověk by řekl, že když se jeden doví datum svého konce s přesností plus minus několika měsíců a spočítá si, jak strašně málo mu zbývá, takže všechno zabalí a třeba jen tak celý dny kouká do zdi, ale ono je to spíš naopak. Protože spousta lidí, co prokoukají svůj život do zdi nebo do televize, to dělají s pocitem, že jsou málem, že nesmrtelný a že je času dost. Kdežto ty, co vědí, že není, zrychlej na maximum. A to byl Míťův případ. Ne, že by se předtím nějak flákal, ale teď najednou žil snad 100krát rychlejc, než žil kdy předtím. No a potom se stalo, že jednou přišel do hospody a vypadal skoro tak dobře jako za starých časů a nikdo z nás nebyl schopný tu náhlou proměnu pochopit až do té doby, kdy nám oznámil, že zjistil, jak to funguje na západě s lidma, který mají stejný problém jako on. Přines tenkrát štusek dopisů stažených gumičkou, který mu půjčil doktor, co dělal na té dialýze, a pak řekl Charliemu: přečti si tohle a řekni mi jediný důvod, proč bych neměl zdrhnout. Několik dnů na to jsem se Charlieho zeptal, jestli by mi ty dopisy taky nepůjčil, a vzpomínám si, že když je přines, tak mi povídá: musíme ho, vole, dostat nějak ven, protože když se dostane ven, tak bude žít dvakrát, možná třikrát díl než tady. Ty dopisy adresoval doktorovi z dialýzy jeden z jeho bývalých pacientů, který nedávno emigroval tak, že si zaplatil zájezd na Kubu a při mezipřistání v Montrealu, kdy letadlo doplňovalo palivo a lidi museli ven, se jednoduše odpojil od ostatních a vydal se rovnou za pracovníky místního imigračního úřadu, který tu už čekali, protože z každého takovéhohle mezipřistání tu zůstával minimálně jeden, ale většinou tak dva, tři Češi se žádostí o azyl. No a pak ty dopisy byly hlavně o tom, jak strašně moc se liší kanadská lékařská péče od té naší. Tenhle chlápek měl kliku, protože ho podporovali nějaký jeho příbuzný, což Míťa, pokud jsme věděli, nikde neměl. Ale je fakt, že když jsem čet pasáže o tom, jak se už rok na to, co odsud vzal roha, poflakoval s dialýzovým zájezdem po Evropě a popisoval, jak na ně už na letišti čekal mikrobus, který je okamžitě odvez do nemocnice, kde se o ně postarali, tak jsem si řekl, že tady přestává sranda, protože až do té doby jsem si neuvědomoval, že někdo může emigrovat jen z toho prostého důvodu, jako je žít pár let navíc. Vrátil jsem ty dopisy Charliemu a ten je vrátil Míťovi a Míťa si v nich čítal, když mu bylo nejhůř, zatímco my ostatní jsme se v hospodě dohadovali, kde by se dali schrastit nějaký peníze na zájezd na Kubu, a jeden říkal: tak si někde půjčíme a pak to budeme hromadně splácet. A další do toho volal: ale tam ten chlap tam měl příbuzný a co myslíš, že by tam asi tak čekalo Míťu? Říkám ti, že by tam zhebnul stejně jako tady. A třetí se nasral a výhružně prones: kurva, neříkej přede mnou zhebnul, nebo ti utrhnu prdel. A takhle jsme to rozebírali ze všech stran a když se objevil Charlie a zadíval se na nás tím svým pohledem s malou představivostí, což mu kdysi říkával sám Míťa, a když se tiše usadil na kraj lavice, tak tiše, že jsme si ho některý ani nestačili všimnout, tak řekl: umřel. No jasně, ale ať neříká zhebnul, idiot jeden, ozvalo se od někud. Umřel, zopakoval Charlie. Na pohřbu hráli Míťovi Náhrobní kámen. Já jsem tuhle písničku nikdy nemusel. Za těžký prachy a hlavně asi tak za troje prochozený boty jsem si pořídil z kraje 70. let invazi. Tenkrát se týhle originál americký vojenský bundě říkalo prostě invaze, teprve mnohem později Parker. Kdo měl to štěstí, že ji vlastně byl automaticky v první lize. Tenisky, štrausky, nějaký to triko a invaze. To bylo všechno. Víc jste ke štěstí nepotřebovali. A samozřejmě, že háro, to dá rozum. Seděl jsem dopoledne u trojek a poslouchal, jak se u vedlejšího stolu dohadujou nějaký lopaty o tom, kdo z nich víc maká, zatímco si objednávali nejméně pátou rundu kafí s malým rumem. V rohu hospody spal Markis. Bůh ví, kolik bylo tomuhle chlápkovi let. Většinou dřímal na složených rukou a byla z něj vidět jen plešatá hlava plná malinkejch do krve rozškrábaných pupínků. Nevím, proč se mu říkalo Markis. Někdy se probral a laskavě zamžoural do šera lokálu. Měl obrovský fialový rty a ačkoliv působil na první pohled odpudivě, uměl se usmát tak laskavě, že jste ho za to museli mít rádi. Jako přerostlej šmůdla, šmůdla, který ztratil kamarády a čepici k tomu, vypadal tenhle maskůtek zdejšího výčepu. S nohama pohodlně nataženýma pod stolem jsem dopíjel svý první pivo, když se za mnou ozvalo nějaký zamumlání. Otočil jsem se i s půl litrem přitisknutým k rtu, jelikož jsem nechtěl přerušovat pití, a jenom jsem pokejval hlavou. Kluk, co stál za mnou, měl stejnou uniformu jako já a taky to byl Mánička. A ke všemu držel v podpaží physical graffiti a to jsem v té době zoufale toužil mít, protože Led Zeppelin jsem si tenkrát pral do hlavy od rána do večera. Invaze toho frajera byla jen o málo jetější než ta moje. Ale nebejt tohodle detailu, vypadali jsme vedle sebe jak jednovaječný dvojčata. Přisedl si ke mně a rukama zaprosil směrem k servírce, která právě roztáčela novou várku piv a jak předváděl to svý

Kam až s tím druhým můžete zajít a v čem s ním můžete počítat a v čem zas ne? Já třeba řekl jen Stairway to Heaven a on odpověděl Whole Lotta Love a bylo to vyřízený. Ostatní keci jsou na hovno. U dalšího piva začínala naše debata chvílema připomínat spíš nějakou asociační hru u psychiatra, než pokec dvou lidí, který se navzájem představujou. Ale taková byla tenkrát hold doba. Vypadalo to asi takhle. 10 years after. Jo, Elvin Lee je ďábel v lidský podobě, řekl on. Co Hendrix? Nadhodil jsem. All along the watchtower? Voodoo Child? Zved obočí a opatrně dodal. House burning down? Dal by se dohromady? Myslím experience. Šel jsem dál, i když pořád v lehkých. Mitch Mitchell bicí, Noel Redding basařek a ve Woodstocku? Mitch na bicí, Billy Cox na basu a ještě jeden tam byl, jeden na konga. Yuma, řekl jsem, Yuma, vole. Emerson, Lake and Palmer. Dal by se dohromady, udělal jsem vtip a oba jsme se zasmáli. Cream, Blind Face, Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Chicago, Grateful Dead, Move, Who, udělal jsem další for Monkeys. Vrátil mi ho a já jen udělal ha, ha, ha, protože tohle bylo fakt dobrý. Já jsem Marek, řekl. Zeptal jsem se ho, kde tu desku splašil. Tohle už je druhá, povídá mi. Jak druhá? No, druhý LPčko, co mi brácha poslal, on je v Mnichově. Prostě tohle už je druhý kousek, co mi poslal, tím myslím konkrétně Physical Graffiti. To předešlý přišlo přeražený vejpůl. Nekecej, řekl jsem. No jo, no. To dělej ty kurvy celnický, abys neměl zas tak velkou radost, že ti někdo něco poslal ze západu. Jak je to deska, tak s ní prostě někdy párkrát švihnou. Kurvy. Hele, tak abys nebyl zas tak smutný, řekl jsem. Tak jestli tě to potěší, tak já měl kámoše, který dělal v 69. na letišti a jak přišel někomu balíček z Ruska, tak po něm dupal tak dlouho, dokud neucítil vodku. Dobrý, zasmál se Marek. To si musím pamatovat. Nekecám, pokračoval jsem. Tenhle kámoš zavíral zavazadlovej prostor v tom letadle, co v něm zdrhli Petr a Pavel. Dave D. Dozy, Beaky McEntich, víš, o čem mluvím? Jasně, řekl. No, tak to je v té písničce Láska, láska, drahý příteli, to jsou přece oni. Co ten tvůj kámoš? Věděl tenkrát o nich? Člověče, nevěděl. Mě by to bejval tutově řek. Věděl přesně hovno. To víš, že ho vyslejchali, ale pak ho nechali bejt. Možný to je, připustil Marek a pak se rozhlíd a o poznání tišejc prones. Já tu hochu taky nezůstanu. Na to je život moc krátkej, abych ho strávil v tomhle špačkově. Dělníci strnuli jako sochy, protože se jejich parťák významně zahleděl na hodinky. Dobrou minutu bylo slyšet jen větrák. Parťák vzdychl, ještě jednou zkontroloval čas a pak zase vzdychl. A co? Mávnul potom rukou. Stejně nás dneska nezavezou. A jak to ty chlapi kolem něho zaslechli, tak najednou zas ožili a jeden přes druhýho volali. A jdou do hajzlu, když nás nezavážej. A takovejhle bordel je možný jen tady. A do toho k ním připleskala servírka s tácem plným kafí s rumem a volala. Pivo už se dělá, mládenci. Hákuješ? Zeptal se mě Marek. Scháním teď nějakou brigádu, řekl jsem. Něco u geodézie nebo tak, to už jsem jednou dělal a není to špatný na čas. Co ty? Dělám kulisáka, řekl. Kde, povídám, já znám v Praze dost kulisáků. Tohle není v Praze, zavrtěl hlavou. Momentálně jsem na Kladně. V hospodě začínalo být čím dál tím teplejc, takže jsme si svlíkli bundy a pověsili je vedle sebe na věšák. Vypadali legračně, jak tam vedle sebe viseli v hrbatým pozoru. A jen jsme je tam dali, tak vlezli do hospody tři policajti se psem. Já se na to vyseru, zanaříkal jsem. To už je tenhle týden snad třetí šťára v putice. Policajt se psem se opřel o výčep a ty druhý šli rovnou k nám dvěma. Jen se tak leda byli dotkli čepic se štítkem a koukali na nás. Ani to občanský průkaz neřekli. Nic.
Jenom na nás

0: tak zírali policajtským způsobem. Jeden z nich byl vysoký blonďák a ten druhý byl menší a kreten už na pohled. Podal jsem svou občanku tomu blondýnovi, ale on ji beze slova postoupil tomu malýmu nasranému týpkovi a sám se listoval občankou Markovou. Jak dlouho nepracujete? Vyštěk na mě ten menší policajt. Měsíc, řekl jsem tiše. Takže jste příživník, pokejval hlavou, jako by si teď jen potvrdil něco, co už dávno věděl. Ještě ne, odkašlal jsem si nervózně. Nepoučujte mě, zamumlal a vyndal si blok s předtištěnou charakteristikou osoby, kam se vyplňovala vejška, barva vlasů a očí a podobné blbosti. Pečlivě si mě měřil a zapisoval a zase měřil a pak dlouho vyplňoval údaje z mýho průkazu a ten druhej se jen tak zběžně rozhlíd po lokále a pak pokejval spokojeně hlavou, protože Markis byl na svém místě a dělníci ho nezajímali. Beze slov vrátil Markovi občanku a odkráčel k výčepu. Servírka před něj bleskově přistrčila dva panáky. Máte štěstí, že mám dneska dobrou náladu, řekl mi ten malej zakomplexovaný fízl a mrsknul přede mě mou občankou o stůl. Pokejval jsem hlavou, jakože to je fakt, že mám dneska kliku a dokonce jsem se pokusil o úsměv, že to všechno jako patřičně oceňuju a čekal jsem, až ze mě spustí ten svůj nebezpečný pohled a odpochoduje k výčepu, což k mý velký radosti za chvíli udělal. Čuráci. Ulevil jsem si, když za nima definitivně zapadly dveře. Ser na ně, řekl Marek a poručil dva panáky rumu. A já taky. A tak jsme ještě nějakou tu hodinku poseděli, pili rum a zapíjeli ho pivem a semleli jsme všecko dohromady a řeč přecházela z Orwella na Stouny a ze Škvoreckýho na Zapu a dělníci vedle u stolu už dávno vyvrávorali, aby se stihli převlíct, než půjdou domů nebo do jiných hospod a jediný, kdo s náma vydržel až do zavíračky, byl Markýz v rohu u stolku pro dva. A jak už to tak bejvá teprve venku, v teploučký jarní noci provoněný bezem, jsem zjistil, že jsem celkem slušně zlitej. Šněrovali jsme to na tramvaj a já jsem Markovi říkal, hele, víš co, komu to pojede dřív, tak ten je blbej. A jemu se to moc líbilo a oba jsme se tomu smáli, až jsme slzeli a samozřejmě, že mě přijala tramvaj dřív. A tak jsem se s Markem na refíži jen chvatně opilecky obejmul a já se vyhrabal po schudkách do druhého vagónu a tam jsem se u zadního okýnka držel tyče. Stačil jsem Markovi ještě zamávat a pak jsem si na památku ukradl číslo té tramvaje. Krásný, smaltovaný číslo 22. A když se mnou tramvaj prudce najela do Chodkovy zatáčky a obkroužila ležícího lva, tak jsem měl co dělat, abych to s tou cedulí ustal. Udivovalo mě, že ačkoliv bylo dost pozdě, byla tramvaj dost plná a chvílema jsem byl na tyč před sebou přiražený tak silně, že jsem nemohl ani dejchat, takže jsem se otočil, abych si v tom udělal jasno a najednou koukám, že jsem ve vagonu akorát já a nějaký starší elegantní chlapík v takovém tom panama klobouku, co se mi zezadu tlačil na zadek. Chvíli jsem přemýšlel, jak mu jít co nejlíp natáhnout loktem, ale pak jsem si to rozmyslel a řekl jsem jen – v příští stanici se měníme. A stisk okamžitě povolil a já jen zahlíd, jak ten slušně vypadající chlapík za jízdy roztrh dveře a vyskočil. Stál na kolejích, který se přede mnou zužovali a zdálo se mi, že si mě až do doby, kdy mi zmizel z dohledu, prohlíží s hlavou nakloněnou na stranu. Strčil jsem si tu ceduli 22 pod bundu a postranníma uličkama jsem se vydal k domovu. Před barákem jsem šáhl do kapsy a narazil na něco cizího, teda abych byl přesnej, narazil jsem na klíče, ale tohle byly nějaký divný klíče, mnohem větší než ty moje. A ačkoliv jsem je měl jako z praku, tak mi hned došlo, že jsme si s Markem museli omylem prohodit ty svoje invaze. V náprsní kapse jsem nahmatal nějakou divnou občanku, respektive takovou podivnou legitku. A když jsem ji otevřel a posvítil si k tomu svým rakouským zapalovačem, tak jsem si málem set na prdel. V té legitimaci totiž stálo, že patří Marku Langerovi, nadporučíku policie ČSSR. Seděl jsem před barákem a čekal na taxík. Věděl jsem, že přijede každým okamžikem. Za necelou půl hodinu se na konci ulice objevily světla, které se ke mně pomalu a váhavě přibližovaly. Když přede mnou ta taxikářská volha zastavila, Vyleze z ní řidič a beze slova jsme si spolu vyměnili invaze. Na zadním sedadle seděl v přítmí nadporučík Langer a celou tu dobu se ani nepohnul. Doma jsem si otevřel láhev piva a jak jsem ho tak pocucával a dával si v kebuli všechno dohromady, přemýšlel jsem i o tom, jak muselo být asi jemu. A možná, že je to zvláštní, ale mě to najednou rozesmálo. Ale jak rychle jsem se začal pochechtávat, tak rychle jsem to utěl, protože mě napadlo. A co když nijak? Prostě nijak. A z toho na mě padla až čirá hrůza. Z toho, že je docela dobře možný, že ten, co z toho má trauma, je ten, co mu přijela první tramvaj a tím pádem je blbej. Když jsem to celý pozděc vyprávěl Alešovi, tak nad tou příhodou jen nevěřícně kroutil hlavou. A když jsem mu řekl i o tom vošoustovi z noční tramvaje, tak mu zasvítilo v očích a hned druhý den nám všem v hospodě daroval následující báseň. V přeplněné tramvaji frotéři se mačkají. Ke štěstí jim totiž stačí, když se na ně někdo tlačí. Výhradně z těchto důvodů nechybějí v májovém průvodu. Hledáme chlapce a dívky nekonformního vzezření jakožto komparzisty pro natáčení nového československého filmu Temné slunce. Sraz na Flemingově náměstí v Dejvicích tehdy a tehdy. Takhle nějak zněl ten inzerát vystřižený z novin, s kterým se za mnou jednou přihnal Venca Popelka. Točil to jeden zasloužilý režisér, o kterém, jak jsem slyšel pozdějc, napsali Poláci, že se mu poplatalo si všistko v glově. Ale to není podstatný. Podstatný je, že se mi tenkrát zjevil v bytě Venca Popelka a táhnul sebou medvěda i s tímhle inzerátem, do kterého celou dobu, co na mě mluvil, významně ťukal prstem a volal. Mám zaručený informace, že se bude točit scéna, v které hypisáci napadnou policii. Má bejt? Povídám mu tenkrát. Ty vole, teď já mám dvouletý dítě, splácím novomanželskou půjčku a jsem šťastně ženatej. Dostanem prachy, pokračoval, jako by vůbec neslyšel, co mu povídám. A ještě můžeme dát policajtům do držky, protože, zařval, policajty, tam budou hrát policajti. Nejsme na to trochu starý, namítl jsem. Máme dlouhý vlasy a to je to, co oni potřebujou, přidal se medvěd. A tak jsme se teda dohodli, že jo. Ze všech stran se to ráno valily na náměstí Alexandra Fleminga davy opravdu dost strašidelných zjevů. Ale nejvíc vlasatců tu bylo tak v mých letech. Samotného mě překvapilo, kolik nás, přestárlých máníček, vlastně je, když vylezeme z děr. A překvapilo to jistě i režiséra, kterýmu asi brzo došlo, že ukočírovat tuhle bandu bude možná složitější, než uhlídat ty největší masovky s proti všem nebo tankový bitvy s osvobození. Sjeli se sem snad všichni Vágusové z Prahy. Máničky všeho druhu stály fronty na registraci u takových těch mladých slečen, co si říkávali produkční, což byla i nebyla pravda, jak tomu je u filmu Konec konců se vším. Zařadil jsem se mezi ostatní a zjišťoval, že ne snad úplně všichni, ale dobrých 90% se sem přesunulo z nějakého hodně drsného flámu a naprostý většině něco velmi podezřele cinkalo ve všelijakých batozích a taškách a jak říkali už starí Tibeťani, jedna láhev necinká. A tak bylo i nad Temné slunce jasnější, že základní problém už je tady. Ne, že bude, nebo že by mohl třeba později vzniknout, ale že už prostě je. Pomocný režisér se zatím jenom rozkoukával. A jestli měl ještě před pár hodinama nějaký střelivo, nějaký představy na základě kterých si v duchu načrt postup, tak teďka to všecko zase vracel zpátky do toulce a trvalo mu hodně dlouho, než začal s opatrným udělováním instrukcí, kamže si kdo má stoupnout, sednout a lehnout, a k Vencovi Popelkovi přivedla nějaká asistentka jednu mírně nachmelenou holku, která se všemu smála. A ta asistentka, že prej, jestli by neměli nic proti tomu sehrát, když už to má být jako o hippies a jako snad v létě lásky, prostě jen předvádět, ale pro boha jenom předvádět, zdůrazňovala celou tu dobu, že se milujou v trávě. Snad nikdy předtím jsem nezažil Popelku v takový euforii. A když tohle vyslech, tak rozčilením zrudnul jako rak a poměrně hlasitě mi zašeptal do ucha. Ty vole, to je sen. prachy do držky fízlům a ještě si zapíchám. Jenže, jak už jsem řekl, zašeptal to tak silně, že ta asistentka taky celá zrudla a volala: já říkala jako! A ta holka, co tam stála s Vencou, se smála rudlaní a pak spolu s Vencou někam zmizeli. Plácal jsem se tam kolem a když jsem narazil na medvěda, tak jsme se posadili do stínu jednoho stromu a cvakli si z láhve, ve který jsme měli směs vodky s džusem naředěnou ve prospěch vodky. Z megafonu se pořád ozývaly ostrý a uši drásající pokyny, které se tříštily o okolní baráky, a několikanásobná ozvěna pak trhala ty slova na cucky, které nedávaly dohromady vůbec žádný smysl. Člověče! Zaslechli jsme z dálky hysterický řev asistenta režie. Dyť vy tu snad souložíte! A když jsme se s medvědem zvedli, abychom líp viděli, co se děje, tak jsme jen kousek od nás zahlídli takový malý schromáždění nad polonahým zadkem Venci Popelky, který se až po několika důrazných výzvách neochotně skulil z toho svého děvčete, a slyšeli jsme ho, jak všem kolem s úsměvem vysvětluje: Stanislavský, vole! Pár máníček mu zatleskalo a podávalo mu láhve s nejrůznějším obsahem a on si s nima třás pravicí, smál se jak debil a opakoval to svoje Stanislavský, k čemuž pro mě z nepochopitelných důvodů dodával po moravsku: tož ne, kurva chlapi. Někde na druhé straně parku se ozývaly pronikavý zvuky klaxonu a když jsme si s medvedem stoupli na špičky, mohli jsme sledovat, jak se k nám krokem přibližuje hned několik velkých skříňových Antonů a z nich vyskákali policajti. Ale jen se rozhlídli, tak na nich bylo okamžitě znát, že by zase hezky rádi naskákali dovnitř. Ale to už je hnali jejich velitelé k hromadám kostýmů a řvali na ně, aby se co nejrychleji převlíkli a nastoupili na plac jakožto příslušníci policie nějakého nejmenovaného státu, kde si na západ od našich hranic. Máničky začaly hvízdat a zvedat prostředničky a volat: fašisti a gestapo! A policajti tam poskakovali, jak se snažili dostat do filmových kalhot, a i když s tím měli hodně práce, tak pořád tak úkosem, ale ostražitě sledovali ten obrovský dav před sebou. A když jeden z nich při tom převlíkání upad, tak se ozval bouřlivý jásot a lidi skandovali: už se nezvedej! Já měl pořád pocit, že se mi to všechno jenom zdá, že jsem ve filmu, což jsem sice byl, ale já myslím ve filmu o filmu, ve filmu na druhou nebo metafilmu. Jako když máte na sirkách obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek, na který je obrázek orla, co drží v drápech krabičku sirek. Protože my tu teď stojíme stejně postrojený jako v tom létě lásky, akorát že zhruba o 10 let starší a zdevastovanější. Stojíme tu my proti těm samým sviním, co nás v 69. byli jako žito, jenom jeden pouhopouhej rok potom, co s náma nosili trikolory, a pane bože, ono je to tu znovu. Jenže jenom jako. Protože teď už je a bude všechno jenom jako. Uvolněte prosím cestu pro vůz ovoce a zeleniny, ozývalo se naléhavě z megafonu a směrem k nám se pomalu blížilo otřískaný nákladní auto s otevřenou korbou plnou rajčat a snažilo se hlemejždím tempem došourat do prostřed parku. Policajti už byli převlečení do uniform policie nejmenovaného státu a začali se rovnat do řady proti nám, chráněný plexisklovejma štítama. V rukou třímali dlouhatánsky pendreky. Demonstranti mají za úkol vytlačit policii za jejich linii, ozvalo se z megafonu a v tom momentu zatím nezvykle stichlej park explodoval. A mně se uprostřed toho všeho zmocnila velmi zlá předtucha a ta vzrostla ještě víc v momentu, kdy se mezi hradbu těl, která mě obklopovala, obličejem vpeřil ksicht Venci Popelky a jeho vyřvaný hlas teď už jen jaksi drsně škvičel, když mi oznamoval: ty vole, víš, kdo je v přední řadě? Rusňák, ty vole, víš, co s ním dneska provedu? Nejdřív si uděláme zkoušku, zatím jen na nečisto a bez rajčat, hlásil megafon. S první zkouškou nebyl asi režisér úplně spokojený, protože nám přes asistenta vzkázal, že děkujeme, bylo to dobré, ale prosíme demonstranty o více agresivity. Až k nám bylo slyšet, jak to v policejních řadách nesouhlasně zahučelo, protože někteří se ještě nestačili vzpamatovat z toho, jak se na ně před chvílí se strašným řevem vrhla masa přivožralých mániček, který se nějak propletli mezi jejich obušky a štíty a hned několik policajtů nekompromisně smetli na zem. Demonstranti zpátky, volal pomocný režisér. Příště pojedeme na ostro. Trávník, po kterým jsem se pohyboval spolu s ostatníma, se už celkem slušně zaplnil prázdnýma láhvema všeho druhu. A protože sluníčko připalovalo, většina kluků a některý holky s nima se svlíkly do půl těla a režisér v tu chvíli, co to zaznamenal, spokojeně pokyvoval hlavou, protože přesně tohle pro svý léto lásky potřeboval. Potřeboval mládež tak trochu nahou a tak trochu nalitou a trochu bez názoru, trochu oběť drog a systému, mládež tak trochu krásnou a trochu zlou a tu tady teď měl přímo před sebou a jako na dlani.
1: Hele vole, co jim říkáte?
0: Zeptal se mě a medvěda Venca Popelka a ukázal bradou na skupinku zjevů, který sebou přitáh, aby mi je předložil k posouzení.
2: Já nevím. Dostal jsem ze sebe s velkou námahou, když jsem jim všem rozpačitě pokynul na pozdrav, protože vypadali spíš jako nějaký divoký voraři z dávných časů. Nebo spíš apačové to byli. Typy z přístavních krčem. Žádný fanoušci Jima Morrisona jako my ostatní.
1: Slíbili mi, řekl trochu nervózně Venca, že nám pomůžou s Rusňákem.
0: A nervózní byl asi proto, že si v tu chvíli nemohl nevšimnout mýho ustaraného výrazu. Hodit mezi tuhle partu 100 let, tak si je rozeberou. Myslím jako, že už mají něco odsezenýho. Šeptal jsem medvědovi, který souhlasně pokyvoval hlavou a dodal, ten Vulvenca plánuje vraždu.
3: Rajčata, ozvalo se z megafonu. Rozdávají se rajčata.
0: Na korbu nákladáků ovoce a zelenina se vyšplhalo pár dobrovolníků a začali ty rajčata rozdávat lidem dole.
3: Ber jen ty větší,
0: řvali za Popelkou, který odeběh pro fasuňky jeho noví kamarádi z odboje. Chvíli se o něčem radili a pak taky odeběhli, ale jinam. Oni totiž zamířili k nedalekému staveništi, aby tam nazbírali kameny odpovídajícího kalibru. A když se Venca vrátil, tak si všichni sedli na bobek a tiše plnili ty rajčata vražednou nádivkou.
3: Dáme jim tam pár skřítků, zavři očko, chechtal se přitom jeden z nich. Toho ke mně přivolávala matka vždycky před spaním.
0: Ostatní se taky zachechtali, já ne. Já se díval zamyšleně na policejní kordon a snažil se odhadnout, kde stojí kulohlavý Rusňák, rotný s opičíma očima, v podstatě imbecil, který sní svůj sen o práci v mordpartě, zatímco zcela jiná mordparta mu tady chystá přesnídávku na cestu do pekel.
3: Takže klid, prosím, zamečel megafon. Až se ozve pokyn akce, napadnete policisty těmi rajčaty. Pozor, v první řadě tu s vámi stojí jeden z našich hlavních herců. Je to ten s parukou, tak nám ho šetřte. Tomáši, jsi tam? Zamávej směrem k nám, jestli tam už seš. Tomáš tady není, šel za kurvama.
0: Ozval se odkud si zepředu chraplavej výkřik, po kterým následoval huronský smích davu.
3: Tomáši, připraven? Opakoval megafon. Vždy připraven, zařvala z dálky potácející se mánička.
0: Popelka a jeho bojůvka se pomocí loktů propracovali až těsně před policejní štíty a zůstali tam stát v nehybných, napjatých pozicích, který nevěstili vůbec nic dobrýho. Venca si uvázal přes obličej šátek. Jeho novým kámošům bylo evidentně šuma fuk, jestli je někdo pozná nebo ne. Na okamžik se rozhostilo takový ticho, že bylo slyšet, jak od někud z dálky teplej závan větru přivál hlas matky volající syna k obědu.
4: Pavlíku, Pavlíku, oběd!
0: Rozlíhalo se slabonce parkem.
3: Šel za kurvama!
0: Zařval zas ten vepředu, ale jeho pohotovost stačilo odměnit smíchem už jen pár lidí, protože v tu samou vteřinu se ozvalo mohutný
3: akce!
0: Strnulej dav jako by čekal na nějaký ujištění, že dobře rozuměl.
2: A pak už to jeden z policajtů nervově nezvlád, ulil se a zvedl nad hlavu pendrek a tím gestem najednou uvolnil veškerou zadržovanou energii ze stovek stuhlejch, skamenělejch těl, který jen a jen čekali na nějaký podobný signál z hůry. Lidi v parku vybuchli jak stadion plný diváků po vítězný penaltě. Hnal jsem se dopředu s medvědem v zádech, ale za chvíli už jsme se jeden druhýmu na dobro ztratili z dohledu, protože to, co se kolem nás strhlo, to jde jen těžko vylíčit. Nemyslete si, že Venca Popelka a to jeho koulovací komando byli ty jediný, který napadlo zvednout váhu těch rajčat o nějakej ten karát či dva. Masa lidí rázem smetla první řadu policajtů k zemi dřív, než se stačili pomodlit. A ty za něma museli tím pádem o pár kroků ustoupit, protože se jim teď jejich kolegové váleli u nohou. A jak ustoupili, tak přišli o tvár. A tak se jen chvatně semkli ve vyděšených skupinkách chráněných štíty, ale jen částečně, protože spousta policajtů o ně přišla hned v té první nárazové vlně. A tak bylo k vidění i to, jak se za jediným plexisklem krčejí dva, někdy i tři policajti a snaží se zacouvat někam do bezpečí. Pochopitelně, že celou tu dobu je skrápělo krupobytí rajčat, vycpaných šutrákama všeho druhu, ale za chvíli už se nikdo z Mániček nezdržoval nějakým maskováním a prali to do nich poctivejma dlažebníma kostkama a vzduchem poletovali i láhve od vodky, rumu a piva a vůbec všeho možného chlastu, který jste schopný si představit. Pomocnej režisér mečel něco do megafonu, ale v té vřavě nebylo pochopitelně vůbec nic slyšet a i kdyby bylo, tak by se na něj a nějaký jeho pokyny všichni stejně vykašlali, jak byli rozjetí. Každej se choval, jako by tu měl najednou svýho rusňáka a každej se ve jménu svýho osobního boha mstil na svým osobním policajtovi. Od někud z dálky bylo slyšet sirény sanitek, který za chvíli dorazili do parku. Ale byly to taky sanitky filmoví, sanitky nějaký nejmenovaný země. A z nich vyskákali filmoví saniťáci a nakládali do nich zraněný, to znamená policajty. A jediný, co tu bylo pravý, tak to byla krev, co z nich crčela, takže je odtahovali mimo záběr a lidi od filmu pak volali sanitky pravý. Vencu Popelku a jeho vrahuny jsem identifikoval bezpečně. Oddělili rusňáka od jeho soudruhů na způsob vlčí smečky, která izoluje slabší kus, a pak ho hnali někam směrem z parku, ale kam, to jsem nebyl schopnej zjistit, protože jsem měl dost práce sám se sebou. Dostal jsem v té tlačenici taky pár ran. A i když od vlastních a nechtěně, nedá se říct, že by tím pádem boleli nějak míň. Stop, stop, stop! Ozývalo se z megafonu. Děkujeme, byli jste výborní, ale to už stačí! Volal pomocný režisér zoufale, protože ještě teď bylo možno zahlídnout, jak sem tam nějaká ta mánička hrozila na policajty pěstí, ale celkově se dá říct, že se všichni pozvolna uklidňovali a začali se opět normalizovat. Lidi po sobě jen rozjařeně pokukovali, podávali si ruce a gratulovali si a občas někdo vyprsk smíchy, jak těch zážitků byl plnej a někteří se tvářili doslova vyjeveně a jako by se očima doprošovali ostatních. Prosím tě, štípni mě, jestli se mi tohle nezdá. No a pak se začali řadit do front u stolečku a někteří se slušně potáceli a předkládali slečnám z produkce svý potrhaný občanky a ty jim na oplátku podávali peníze. Bůh ví, jak dopad rusňák. Ani Popelka o něm nic nevěděl. Šli jsme spolu s ním a s medvědem do hospody a Venca se chechtal na celý kolo a volal: Pane bože, dneska jsme jim to teda nandali. A objal mě kolem ramen zrovna v momentě, kdy jsme míjeli policajty, kteří se převlíkali zpátky do svých normálních uniform. Vítejte zpátky v realitě, říkali nám jejich pohledy. V jiřském klášteře jsem pracoval jako noční hlídač už druhým rokem a měl jsem štěstí, protože jsem byl ve dvojici s inženýrem Slezákem. S mohutným sedmdesátníkem a majitelem té nejkrásnější pleše, ale hlavně s velikým antibolševikem a milovníkem života. Seděli jsme jednou takhle večer, poslouchali Hlas Ameriky, jedli buchty paní Slezákový, buchty s tvarohem a rozinkama, buchty, do kterých přidávala trochu nastrouhaných jader z meruněk a nechávali přes tu dobrotu v puse proudit chladivý moravský víno. Když v tu chvíli slyším hlas, který se přibližoval a pak zase ztrácel na vlnách přílivu a odlivu nekvalitního příjmu, jak mi povídá:
3: Všichni chartisté shodně vypověděli, že obzvlášť surovým způsobem je u výslechu týral kapitán Daniel Pačes. Zakuskal jsem se v ten moment tak, že se mě kus buchty dostal až do nosu. S očí mi tekly slzy. Kašlal jsem, kejchal a nakonec si i trochu ublink, zatímco mi inženýr Slezák celou tu dobu bušel dozad. A když jsem konečně našel dost sil k tomu, abych se nadech a mžitky, co jsem měl před očima, odtančili pryč, znovu a po letech jsem si vybavil tu scénu ze školy, kdy se na stupínku objevil náš novej spolužák, co šeptal odpovědi a udával spolužáky. Dopili jsme víno, popřáli si dobrou noc a kolega Slezák si pak odešel udělat pohodlí na lenošku v jedné kanceláři v prvním patře. Já jsem si zalez do spacího pytle ve vrátnici asi tak hodinu po půlnoci a že si trochu schrupnu. A jen jsem se do něj zavrtal a našel tu správnou pozici, tak se ozval zvonek a k tomu hrozný bušení na dveře. Vylez jsem ze spacáku, uklidil ho do skřínky a odhrnul závěs, který ty mohutný dveře kryl. Chtěl jsem skleněnýma průzorama zjistit, co se děje venku, ale nešlo to, protože mi někdo šajnil baterkou přímo do očí. Dveře tady byly tak tlustý, že jste museli řvát z plných plic, aby vás ten druhej venku slyšel. A tak jsem teda zařval. Co je? Jděte s tím světlem do háje, co chcete? Pak ty postavy posvítily na sebe a teprve teď jsem byl schopnej rozeznat tři policejní uniformy před sebou. Bezpečnost, otevřete! Křičel na mě ten, co pravděpodobně bušil. Moment! Volal jsem na něj. Jen co si vemu klíče! A natáhl jsem se směrem k okýnku svý kukaně, kde na pultě ležel těžký svazek klíčů. Musím zavolat Slezáka, napadlo mě. Ale v tom mě něco zadrželo. Nejdřív jsem nevěděl přesně, co to je. A trvalo mi možná několik vteřin, než mi to došlo. Ale když mi to došlo, stálo to za to. Protože já jsem si najednou uvědomil, že mám mimořádnou možnost. Možnost neotevřít. Znovu jsem rozhrnul ten závěs a zavolal. Ukažte mi legitimace a povolení ke vstupu. Policajti skoprněli. Oni, kteří měli tu výsadu sloužit na hradě, kde pracuje sám soudruh prezident Husák. Oni, kteří mu ten hrad v noci hlídají, protože jsou to elitní policajti a na dně tady vůbec nejni. A nějaký nímant z vrátnice, nějaký vandrák v tričku, rozcuchaný povaleč, evidentně protistátní živel, tahle škodná v jejich rajonu jim drze řekne o nějaký povolení. Ten, co pravděpodobně bušil, se přilíp z druhé strany na sklo a moje štěstí spočívalo jen a jen v tom, že to sklo bylo fakt pořádně tlustý, protože bejt tenčí, tak ho dozajista prorazil, přitáhl si mě ven k sobě a tam by mě bejval někde v rohu u popelnic bez rozsudku zastřelil. Ty ostatní dva stály nehybně za ním. Já jsem to povolení, řval ten přede mnou a třískal přitom baterkou o masivní kovovej rám. Pokrčil jsem ramenama a bezradně rozhodil rukama, čímž jsem mu chtěl pantomimicky vzkázat, že jsou určité síly, proti kterým jsme i my dva bezmocní. A zatáhl jsem závěs před sebou na znamení, že představení skončilo a Kašpárek se s vámi loučí. Stál jsem za tím závěsem snad půl hodiny a poslouchal, jak mi buší srdce. A teprve, když jsem se zase uklidnil, jsem opatrně vykouk štěrbinou v té těžké oponě a zjistil, že hradní nádvoří je dokonale pustý. V bočním svitu měsíce toho sice moc nevidíte, ale jinak je přímo stvořený proto, abyste v něm mohli spoustu věcí vytušit. A já v tu chvíli tušil. Co tušil? Já si byl na 100% jistý, že jsem si právě zadělal na další životní malér. Na nějaký spaní jsem už neměl ani pomyšlení a tak jsem zavolal inženýra Slezáka a řekl mu, ať se na chvilku probere, protože čekáme návštěvu. A pak jsem jen tak přecházel po chodbě před dveřma, vždycky až k pokladně a pak zase zpátky a v hlavě jsem probíral všechny možné eventuality, které můžou nastat. Měl jsem co dělat, abych udržel profesionální tón, když zazvonil telefon. Volal můj šéf ostrahy, kterýho policajti vytáhli ve dvě ráno z postele a vystrašeným hlasem se mě ptal, jestli jsem se náhodou nezbláznil a co se pro boha děje. Řekl jsem mu, že vůbec nevím, o čem mluví, že v galerii je všechno v pořádku a za celou službu jsem měl akorát jeden poplach, který asi způsobil průvan, ale teď, že už jsou hlásiče zase zapnutý a celý objekt zkontrolovaný zhruba před čtvrt hodinou.
5: Mluvím o tom, proč si odmítl vpustit do objektu policii, naříkal do sluchátka a já z dálky zaslech i hlasy, který přitom mluvili na něj a některé slova jsem dokonce slyšel naprosto zřetelně a byly to slova jako okamžitě, neprodleně, i hned a bylo mi jasný, že patří těm policajtům, co se na mě dobejvali. No tak neblázni a pojď nám otevřít, žadonil šéf.
3: Vám samozřejmě otevřu, protože to je moje povinnost. Za jak dlouho tu můžete být?
5: A pak jsem pochopil, že už tu je. Že ho nevytáhli z postele jen tak, ale přivezli ho rovnou na hrad a to jen v pyžamu, přes který si sotva stačil přehodit kabát. Položil jsem telefon a stoup si ke dveřím. Za několik vteřin se ve stínu zadku katedrály svatého Víta objevila skupinka 3 policajtů, v jejímž čele zhrbeně chvátal vedoucí útvaru bezpečnosti sbírek. Zamával jsem na něj a otevřel dveře. Policista, který mi mlátil tou baterkou do dveří, šel rovnou ke mně a zařval: Dejchni na mě! Takže jsem na něj opatrně dejch a čekal, co bude dál. Chodil po chodbě sem a tam, přesně jako před malou chvíli já, ruce měl založený za zády a na svý dva kolegy volal, jako bych tam já osobně vůbec nebyl.
3: Jestli si hodlá myslet...
5: A pak se zastavil těsně před ním a zahulákal. Tak jestli snad myslel, tak to domyslel. A zase se otočil ke mně a kdyby byl schopnej nějaký složitější myšlenky, tak by mi nejspíš řekl, zatluču hřebík po hřebíku všechny tvoje představy o tom, kdo vlastně seš. Do rakve je zatluču a pak to rakev pohřbím v té nejtemnější díře. Když v tom se ozval hlas mýho šéfa, který vysvětloval těm zbylým dvěma, že z hlediska předpisů, který v galerii platí, jsem postupoval správně. A na tohle na něj ten s tou baterkou štěknul. Na to já vám kašlu! Ještě chvíli tam přecházel sem a tam a pak si sedl unaveně na židli v pokladně a koukal do země a když mu inženýr Slezák řekl, dovolíte, jakože si chce na tu židli sednout on, tak vyskočil a řekl ostatním, jedeme! A jak procházel kolem mě, tak ani nezved oči. Šéf bezpečnosti sbírek mi tu noc už taky nic neřekl, protože potřeboval, aby ho hodili zpátky domů. A tak jsme za nima s inženýrem Slezákem zatáhli závěs, zamkli dveře a šli si zase lehnout. Spalo se mi v tom příslovečným oku uragánu celkem dobře. Ráno jsme to celý rozebírali u kafe s inženýrem Slezákem a on mi vypravoval, že zažil jednou v hospodě, kde se ožrali nějaký estéváci tak, že tam začali mávat pistolema to, že na ně servírka zavolala policii a do sluchátka zašeptala, ale pozor, oni jsou taky od policie, já je znám, je to ta parta, co sem chodí pravidelně. A když položila sluchátko, tak si nejspíš řekla, to bych se moc zdivila, kdyby s tímhle někdo něco udělal, vždyť je to všechno jedna pakáž. A pak byla překvapená víc než ty tajný, protože za pár minut vlítlo do hospody komando pěkně ostrých chlápků s obuchama a střískali tam prej tenkrát celý ten jejich stůl, až z nich chlupy lítali. A inženýr Slezák tvrdil, že to byla taková menší noc dlouhých nožů a celý to prej netrvalo víc než pár minut a že je naházeli jak balíky do připraveného Antonu a zmizeli. Když o tom jeden přemýšlí víc do hloubky, tak nakonec dojde k tomu, že možný to je, protože možný je všechno. A i když se tahle neuvěřitelná scéna odehrála v těch nejtuších husákovských časech, tak co my víme, kam předal tuhle choulostivou informaci policajt, co měl službu? A jestli se hodně rychle dostala k chlápkovi, kterýho jsem si v duchu pojmenoval major Smutný, a tomuhle majorovi už dlouho ležel v žaludku nějakej například major Veselý, přes kterýho se už léta nemohl dostat, protože na něj věděl víc než on na Veselýho, tak pak už to začíná dávat smysl. Jde o to být zkrátka rychlejší. To je celá věda. Nenechat toho druhýho ani nadechnout. A tohle už měl jistě Smutný promyšlený. Konec konců věděl o všech možnostech majora Veselýho a viděl, že ten má v ruce momentálně samý plevy, zatímco on třímá postupku. Bejt rychlejší. Tohle heslo mu vtloukali do hlavy ve všech kurzech a školeních, kterýma prošel, stejně tak, jako to učili majora Veselýho. A stejně tak, jako generálové Grant i Lee absolvovali ten samej West Point, a tudíž oba znali ty samý fígle a finty, tak i Smutný a Veselý. A jestliže byl Smutný víc Grant a ten druhej spíš Lee, tak jako byl jednou Gettysburg a po něm Appomattox, tak se vsadím, že podle týhle srovnávací logiky se musel Smutný stát nejmíň podplukovníkem. Když jsem přišel na další službu, čekali na nás s inženýrem Slezákem ve vrátnici dvě obálky, ve kterých nebyly výpovědi, ale pochvala od našeho šéfa v tom smyslu, že jsme se zachovali příkladně a nikoho neoprávněného nevpustili dovnitř. Co kdyby to byli lupiči v uniformách? A pak ještě takovej dodatek psaný rukou na zvláštním lístečku. Příště je tam radši pusťte. Na mou zodpovědnost. Intermezzo. Na samoobsluze u Bílýho byla komunistická nástěnka a v ní tohle parte. Letí k vám, soudruzi, přesmutná slova. Navždy nám odešla soudružka Božena Jodasová. A prosíme všechny, kterým dojde tato zvěst, přijď jí dát. Kdo měl si rád, poslední práci čest. Ty bláho, to je jak od tebe, řekl jsem pozdějc Alešovi. Žádný příště se už nekoná. Soudružka Srncová se nervově zhroutila. Sdělil mi kvestor Akademie výtvarných umění, kde jsem pracoval jako archivář. Řekl jsem, že je mi to líto, a pozoroval přitom keře šeříku oknem jeho přízemní kanceláře. Jejich květy se chvěly, jak byly plný žíznivýho hmyzu, a vůně, kterou vydávali, byla tak silná, že na mě z toho šla až dřímota. Máte teď na vybranou, zadíval se na mě kvestor. Buď to vám přidáme do referátu její trezor útvaru obrany, samozřejmě, že dočasně, nebo se spolu budeme muset rozloučit. Dřímota mě pomalu přešla a já chápal, že bych měl přejít do střehu. Má to ovšem jeden háček, dodal a se smrtelně vážným obličejem zalistoval v nějakých papírech před sebou. Nejdřív vás musí prověřit, abyste byl způsobilý pro seznamování s tajnými materiály. Kalkuloval jsem a kalkuloval, ale šlo to stuha. Jak dlouho trvají ty prověrky, zeptal jsem se. Asi 3 měsíce, proč se ptáte, zvedl obočí. Jen tak, odpověděl jsem, protože jsem v tu chvíli přece nemohl říct, počítám ty vole, kolik mám času na to najít si novej flek, protože mě neprověřej. Mě přece nemůžou prověřit, ani kdyby chtěli. Já mám davidský rekord, 10x předvedený, a to během pouhých 14 dnů. Ty si myslíš, že o tom nikde nejsou záznamy? Dobře, řekl jsem, nechte mě prověřit. Výborně, vstal kvestor a podal mi ruku. Já vždycky věděl, že v podstatě seš náš. Já? Ušklíbl jsem se. Já jsem duší anarchista, teď to víte. Víme. Usmál se a otevřel dveře, jakože rozhovor je u konce. Došoural jsem se do svý kanceláře a stěžka jsem se sesul do židle. Takže zase půjdu o dům dál, uvažoval jsem ponuře. Zase budu běhat po inzerátech, zase škemrat u kámošů s tím věčným, kdybys o něčem věděl, a pak zahambeně poslouchat to jejich, když s tebou je to těžký, anebo a co vlastně umíš, což byly větičky, které mě vždycky přiváděly k zoufalství. Tak vás prověřili, podal mi o 3 měsíce později z ruku kvestor. Trezor paní Srncové k vám těžká parta přestěhuje příští týden. A hned zítra jdete na školení CO. Vemte si na sebe něco jiného než tohle pyžamo, zamířil prstem na mou lehkou pruhovanou košili z ostrova Chios. V zasedací místnosti nás sedělo asi 10. Sedl jsem si vedle bohemsky vypadajícího muže s dýmkou a s nehleděným vousem, jak se dřívějc psávávalo. Pohodlně se rozvaloval v křesle, ostatní pánové, co tu byli, vypadali ve svých oblecích tak nějak stejně. Vzpomněl jsem si na Ginsberga a na jeho fízly v československých oblecích. Já byl ve svý kioský košili. Šéf šéfů přes civilní obranu vysokých škol nám nastínil pár dost pochmurných vizí o tom, co by se stalo, kdyby praskla Slapská přehrada. Chvíli se hovořilo na téma doběhová vzdálenost na nejbližší stanici metra. A po přestávce se už jen tak klábosilo. A řeknu vám, že kdyby jsme se nebavili zrovna o třetí světové válce, tak to bylo velmi příjemný dopoledne. Pochopil jsem, k čemu je vlastně rozhlas po drátě, protože každý ze členů útvaru obrany, jak mi vysvětlil ten s nehleděným vousem, měl za povinnost ho v určitých dnech zapnout a poslouchat smluvený signál. Myslím, že to bylo vždycky něco o dodávkách proudu. Mimořádný hlášení o přerušených nebo obnovených dodávkách proudu, a to znamenalo prověřit spojení s ostatníma. Ze začátku jsem z toho tajné a přísně tajné byl tak vyvalený, že jsem jednou čekal na ten signál v práci až do 6 do večera, a bylo to v létě a ke všemu v pátek. Neboj se, my ti se vším pomůžeme, řekli mi tenkrát na té schůzi soudružsky. A taky, že jo, pár dní na to mě navštívili dva z nich a vysvětlovali mi rozdíly mezi různýma stupněma utajení a pak mi ukázali obálku nejvyššího utajení, obálku, která se směla otevřít jen v případě jaderného útoku, rozhodně ne dřív, a když jsem tomu jednomu z nich řekl, nebude už pozdě, tak se zasmál a prohlásil, ani uprdnout se nestačíme, až to sem spadne. Když odešli, zůstal jsem stát před trezorem a říkal si, co se asi tak může ukrývat v té supertajné obálce, kterou smím otevřít jen ve chvíli, kdy už nebude čas ani na to uprdnutí. Otevřel jsem dveře trezoru a chvíli potěžkával tu obálku na dlani. Kontroloval jsem, jak je zalepena, a protože se mi zazdálo, že se v jednom místě trochu odchlipuje, zkusil jsem tu mezírku krapet rozšířit kapesním nožíkem. Šlo to hladce, takže jsem milimetr po milimetru postupoval dál až k pečeti se šňůrkama v barvách trikolory. A pečeť se krásně a celá uloupla a já ji velejemně odložil stranou. A vzrušení z toho pocitu, že já budu vůbec první, kromě těch dvou, tří supertajných autorů posledního vzkazu, kdo se dozví, co je uvnitř, bylo v tu chvíli tak silný, že se mi začaly třást prsty. K jejímu úplnému otevření chyběl teď už jen krůček. Nadechl jsem se a polehoučku dojel nožem až na samý okraj obálky. Několik minut jsem jen tak seděl a představoval si, co tam tak asi může bejt. Bůh s vámi? Nebo zanech všech nadějí ty, který přicházíš. Skoro něžně jsem vyndal přeložený list papíru a ještě něžnějc ho rozložil před sebe. A pak se to stalo a já zůstal v úžasu zírat na slovo před sebou. Volat Triolu, stálo tam. A co jako, zděsil jsem se, Triola? Ta továrna, co tam šijou podprsenky? K čemu mi bude dvě vteřiny předtím, než se vypařím platný, si přečíst slovo Triola? Nebo je to jen vtip? Nebo to znamená, že všechno už je jedno, že slova ve chvíli posledního soudu přestanou mít svůj význam? Hořce jsem se zasmál. Tence, visí život na podprsence. Obladý, obladá. Na tu obálku, co jsem ji rozlepil, přišli dva inspektoři, kteří u mě asi tak půl roku na to prováděli kontrolu. Vy jste s ní nějak manipuloval? Zeptal se mě nervózně jeden z nich a studoval ji pod stolní lampičkou. Druhej mu jen tiše vejral přes rameno a občas směrem ke mně vyslal pohled plnej soucitu. Takhle jsem ji už dostal, řekl jsem. Nijak jste s ní nemanipuloval, mohouřil oči ten první. Mně se zdá, že je znovu zalepena. Ukažte, povídám, abych taky něco řekl. A chvíli jsem si ji prohlížel spolu s nima, jakože tak tohle mě teda taky zajímá. Sundali si saka, vyhrnuli rukávy a znovu si začali tu obálku prohlížet ze všech stran. Protože, jestli jste tu obálku otevřel, tak za to je prokurátor, je vám to jasný? Pečeť se zdá být neporušená, i šňůrky jsou v pořádku, pronesl jsem, jako bych tu obálku viděl poprvé v životě, a přitom jsem se jen tiše modlil. Ne, je to v pořádku, už jsem se lekl, že vás budu muset nahlásit. Zamumlal po nekonečně dlouhý době ten první a uložil obálku zpátky do trezoru. No, já myslím, že to tady vedete vcelku dobře. Dáte si kafe? Málem jsem vykřik, jakou jsem měl najednou radost. Podívali se na hodinky, pak na sebe a svorně zavrtěli hlavama. Skočíme si někam na panáka, řekl ten druhej a hloupě se zasmál. Mám tady plný sklad plynových masek, povídám jim, a skoro všechny jsou spuchřelý a mají starý filtry. S tím na nás nechoďte, řekl ten první, to není naše starost. Já jen, že co se týče masek, se dá říct, že jsou nám naprosto k ničemu.
6: Co se týče mě, já bych šel na panáka, řekl znovu ten druhý.
7: Já jsem čiče, vy jste velký kamarádky se Simonou Krajinovou, že jo?
8: To jsme.
7: A čili vy taky trávíte hodně času spolu?
8: Tak jsme sousedky, máme stejnou terasu, takže chtě nechtě se tam
7: potkáváme. Mě tam teda zaujalo, že se často vyskytuje taková informace poměrně impertinentní, ale jenom protože to je veřejnoprávní, tady tak to můžu říct.
8: Do toho.
7: Že vy na rozdíl od ní, nebo ona na rozdíl od vás, nechodíte bez jako... jako na ostro, nebo jak to říkáte? Jedna z vás nějak chodí bez kalhotek prostě. Jsem o tom několikrát čet, a která teda z vás?
8: No já. Vy? A ona to práskla teda na mě.
7: No. Čili vy chodíte jako bez?
8: Ráda.
7: Tak to jo, no tak proč ne, že jo, to jako, a teď taky jo.
8: Co myslíte?
7: A třeba když máte sukni?
8: To všecko jde vychytat.
7: No vychytat, a co když se zvedne vítr?
8: V tom případě...
7: Do baráku.
8: Nasednu do auta a jedu.
7: Do auta?
8: Pro kalhotky.
7: Čili když je vítr, dá se předpokládat, že jste jako kompletně... Ne, já tak já jsem se jenom chtěl jenom zeptat, protože jsem o tom hodně čet, no, ale to nevadí. Můžeme se napít, máte žízen?
8: Jo, já rozumím.
7: Bez, no. Ale tak ono, samozřejmě ono je to...
8: A vy nechodíte v létě třeba na ostro?
7: Ne, já jsem pořád na tu po celoroční. No a vy jste si i trošku takový opravičky nějaký nechala udělat, že jo?
8: A co přesně myslíte?
7: Nosánek.
8: Zlehká, jenom ten konec.
7: A co?
8: Konec, tak koneček, tohle mě nebavilo.
7: To neumě klíčové. I tohle vás nebaví? To je jediný, co mě na něm baví.
8: Fakt? Jo, na vás mě to baví taky, ale na mě, mě to nebavilo.
7: No a ono dobré, no a kvůli mu...
8: Podle nosa poznáš kosa,
7: mi se to jo, nosil... Nesmějí být úzký sklenice.
8: Ne, přesně.
7: To si pak tadyhle dělám drážku a nemůžu se dostat k té tekutině. No a tak nosánek jste nechala jenom konec, jo?
8: Jenom ten konec.
7: A dírky normál, jako?
8: Všecko zůstalo.
7: Všecko zůstalo.
8: Žádná jako nějaká velká změna.
7: No a pak prsa malinko asi ne?
8: Jo, protože ty jsem zdědila po tátovi.
7: A to je dneska standard už, jo?
8: Jo. A tak já jsem to nějak výrazně nepřehnal.
7: No, ne, to je pěkný. Jo? A... Takže nosánek a prsa?
8: No.
7: No a co plánujete?
8: Nic. Všechno ostatní je v mých silách.
7: Jo? Jako, že si třeba držíte liny cvičením?
8: Chodím cvičit pravidelně.
7: A proč se to dá dneska odsát?
8: To mě nebaví. Ne. To ne mě baví. Já chci právě jako to, proč, důvod, proč jsem to udělala, je ten, že to nebylo v mých silách změnit. Proto jsem potřebovala tu pomoc.
7: No, ale když třeba si necháte jenom koneček nosu, tak nemusí se to pak třeba opravovat po lete?
8: To já nevím.
7: Možná... To se asi teprve uvidí, že jo?
8: A já myslím, že už na to sáhat nebudu, já jsem spokojená.
7: Jo, a smrká se dobře všechno?
8: Trošku ne, teda musím říct, že s levou dírkou jako
7: jo.
8: Mám, když mám rýmu.
7: Se ucpává, jo. No tak to zmršili, ne?
8: Jo!
9: Pane brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
10: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
9: No, hlavně, že jste tady.
10: My jsme se zakecali.
9: Ano, ano.
10: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
9: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes divákům měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
10: No, já jsem vám přinesl ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
9: Pane brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete... na ten druhý stojíček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, Čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
10: No tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
9: A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracovali, byste nám ten přehled řekl?
10: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. No. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
9: Kde?
10: V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve.
9: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
10: No, to jsou... V těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák. Šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
9: To jsem si všiml.
10: Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
9: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
10: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřímnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není voda. Krabice moderní.
9: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
10: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
9: Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
10: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
9: To je asi ten králík, ne?
10: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven.
9: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
10: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
9: Jsi teda sám.
10: Jsou hrátky, co?
9: To je teda neuvěřitelné.
10: No já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty panžety to úplně roztrhá.
9: Prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
10: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
9: No a čím se tady holíte, tady to ostatní?
10: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
9: Na štětiny.
10: No, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
9: No od malička ne, já už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
10: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace, i tomu zrcadlo, víte?
9: Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
10: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
9: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
10: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. No a připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
9: No a výsledek?
10: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, že jo. Jedna padla na UK 23. Udělal se kraťas, to víte. ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, tak no, moderní.
9: Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
10: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
9: No. A teď máte v plánu co?
10: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
9: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáře, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často?
10: No jo, to už se uklidnilo. Jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi...

0: Displihlí a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
1: jo,
0: tak on hned ty uši zvedne.
1: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
0: Michale, pojď, no.
1: Je v záběru?
0: Hodnej.
1: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
0: Michale, je telíček. Michale, je telíček.
1: Nevím, já myslím, že nereaguje.
0: Michale, je telíček, zelený, čerstvej, papáničko bude.
1: Jestli není trémista trochu.
0: Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš. No a to je Eliška.
1: Prosím?
0: To je Eliška.
1: Takže to není Michal.
0: No on mi v té přenosce vyhandloval. A mně bylo hned divný, že nešpicuje.
1: Někdo vám to vyměnil. Tak.
0: No švagr, mě ji vyhandloval.
1: Takže...
0: To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic.
1: Já myslím, že panu Brašnáři poděkujeme, že nám ukázal
0: prosím
1: tak pěkného králíka.
0: No? Nemohl bych něco vzkázat švagrovi?
1: No ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce.
0: Srabe.

0: Co děláš? Ty to celý poprská, člověče. Čemu se směješ?
1: Tam se dívej, sakra, nevidíš.
0: No to se dívám, to je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
1: Co?
0: Ten malej takovej, ten, no.
1: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A ten je. Co?
1: A ten Blábus.
0: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
1: To vím, to já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. Ty. No, to je na jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
1: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
1: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej to, legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
1: No, ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Hele, ne... nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
1: No to já nevím, no tak...
0: Už nikam nepůjdu.
1: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu co? Bavit, ne?
1: Tak já nevím, tak...
0: No, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš, to by byl, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jo, frky, ten by tam měl být, to by byly programy. To by byly, víš?
1: Je zavřené.
0: No jistě, proto tam taky není.
1: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci. Ale
0: prosím tě,
1: buď tak hodnej, udělej legraci.
0: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, úplně jak zjančené.
1: Taťko,
0: no, tak.
1: Tak se nenech pobízet, jeď, no, stoupni si a...
0: No? Ty jseš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
1: Co to je?
0: No to byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
1: No to koukám teda. No.
2: Já jsem vám to říkal, všem divákům.

0: tomu se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
1: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
2: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
1: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano,
2: tak... My jsme si připravili příhodu z natáčení... To vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
1: Nevadí. Hlavně, že to bude z natáčení. No.
2: Tak my jsme si připravili... No to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
1: Nevadí. Hlavně, že to bude.
2: Ideální televizní divák. Nic mu nevadí.
3: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
2: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
3: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A tu jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
2: Jako těch... patník.
3: Patník, lepší.
2: Štoudev.
3: No, štoudev taky.
2: Pudštok.
3: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako pudštok.
2: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
3: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
2: Mysleli si, že je to nový ředitel.
3: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
2: Ano. Čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
3: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
2: Bratři se sestrami.
3: V Sokole třeba.
2: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
3: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, ano. Tupý úsměv. Tupý úsměv nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
4: Nazdar, kluci. Tak mě tady máte.
2: Jako Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
3: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě
4: Co to je? To je princ, jo?
3: Ne, to není princ.
4: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
3: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
2: Lučku, kde se tady bereš?
4: No já jsem se díval na televizi.
2: Se díváš na televizi s kladivem?
4: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
2: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
4: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšu na jiný místa.
2: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
4: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
3: Takhle velkým kladivem ty jo. Přitloukáš obrázky?
4: No, já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo? Zatímco velké kladivo musíte držet nutně v oběma rukama. A nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
2: Vidíte, to ve skutečnosti málem Edison.
4: Ano.
3: A Lučku, čím si přidržuješ ten hřebíček?
4: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
2: Ale vidíš, Lučku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
4: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou žeprej už by tě nechce žádný obrazy.
3: A Lučku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
4: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
2: No, takže je to výkonné kladivo.
4: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: mnoho, když jsme tenkrát dali soho.
1: Good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, si přát.
0: Kde mi vždycky chybí sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning, žít krásné nám se zdá. Good morning,
0: good morning.
1: Bonjour,
0: bonjour.
1: Buenos días.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle, že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápřah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnou stranou, Václave, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle, proplivat se mezi světovou elitou je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivoje, je skutečně světová jednička.
1: A čím myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivojář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivojit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bez větří a dobrá guma.
1: No tak bez větří to máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo, asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukvice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly?

0: ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co? Co? No to je Silvestr. Co jako? Že to vychází letos na ten pátek. No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
1: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Točí v okýnku, říká, co jsem, prosím vás, proved. A vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa snad halogenní světla, ne? A pan ještě suvenýr.
2: Já jeden z těch o blondýnách si neodpustím. Blondýna si kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu. Dejte pokoj, tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: to nevydržím! To je moje smrta!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: být, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechci ani vidět ty zvíře.
1: Takže půjdu, mám jiného přítele.
0: Koho?
1: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
2: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
2: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
2: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
2: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
3: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
4: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
5: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
4: Hádanku, jo.
5: Hádanku, kluk, co na mě vždycky hádanky vítejšího domů.
4: No jo.
5: A já žádnou neznám přeci,
4: no
5: že
4: jo,
5: ale vy jste takový.
4: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
5: No, říkejte, já hádám taky
4: tak,
5: rád.
4: Tak kdo to je?
5: No.
4: Tak není to můj bratr.
5: Aha.
4: Není to ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
5: Jak to bylo ještě jednou?
4: No, tak není to ani můj bratr.
5: Ani váš bratr, no.
4: Ani moje sestra.
5: No.
4: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kde je to?
5: Tak moment, tak říkáte, že to není ani váš bratr, že jo? To není bratr.
4: Ne, ne, ne.
5: Sestra to taky není, říkáte sestra? Sestra to není?
4: Ale no tak.
5: Co? Sestra to ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
4: Sestra se není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
5: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
4: Ne.
5: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
4: To víte, že jo.
5: A kdo je to teda?
4: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
5: No tak kdo to je?
4: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
5: no,
4: ani moje sestra,
5: no,
4: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
5: No jo, kdo to může být?
4: No. No to jsem já přece.
5: Vy?
4: No ovšem, že ano.
5: Jo, tak vy, no jo, vy jste no, vy přeci, no. No jo. To se přímo, vy jste to.
4: No,
5: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítě ten vaší matky a vaše otce.
4: No jo.
5: Jste měl štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, to by tak hned někdo neuhodl, to vám
4: to
5: řeknu.
4: Není těžká hádanka.
5: To by tak hned někdo neuhodl.
4: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
5: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to smálně tu hádanku dám tady tej svečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
4: To není svečná.
5: Co?
4: To je pan Řehulka.
5: Panu Řehulkovi to dám, toho svečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte to
4: zkuste.
5: Promiňte, že se tak do vás míchám.
6: Ne, nic, prosím.
5: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
6: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
5: No tak dávajte ho za.
6: Řekněte se.
5: Tak.
6: No.
5: Řekněte mě, kdo to je?
6: Jo.
5: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
6: To já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
5: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
4: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
5: Přesně.
4: No, přesně.
5: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad konečně pochopíte. řekněte mi, co to je.
6: Jo.
5: Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo ta sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo
6: jo,
5: to není, kortchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
6: Jo, jo, jo.
5: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
6: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete říct.
5: Víte, nemá tušení, co vám říká, tohle není tak jednoduché.
0: No jo, ale pane Rejda, vy z toho děláte guláš, to musíte říct přesně. Podívejte se, já vám to budu předříkávat slovo od slova,
5: no.
0: A vy to po mně opakujete.
5: No tak dobře, tak tam moment, já vám to řeknu ještě jednou, snad to konečně pohoď, slovo od slova.
0: Tak, David, no Davide, pozor, tak není to ani můj bratr.
5: Tak, není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr.
0: Není to ani moje sestra.
5: Není to ani moje sestra.
0: Přece je to dítě mého otce.
5: A přece je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
5: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
6: Samozřejmě, že vy.
5: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, kde pak to přece nejsem já?
6: No všem, že to jste vy.
5: Ale kde pak já to právě nejsem.
6: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
5: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No vidíte, nemá tušení, co vám říkal.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec, pamatujete jeho Faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe, nýbrž pro svou dceru Rozárku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana, pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozárka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hiebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimetr. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda? Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer. Und ich mache zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řekl by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah a kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako...
2: 40 sekund!
1: Máme čas.
2: 30 sekund!
1: Stále máme čas. Klid, tančíme, konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7.
1: Neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to napojí. Ne!
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako!
1: To je jako, znovu prosím vás. Znovu prosím vás. Tak prosím, ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako...
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské...
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good, eh?
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady
2: 3,
1: nebyl.
2: 2,

0: banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
1: Abu Dhabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman.
0: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník je lovecký pes nebo norský horník?
2: Bank.
0: To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
1: 498 miliard 396 milionů 118 tisíc 541.
0: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
2: Bank.
0: To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
1: Sám dirigent Salvatore Giannini.
0: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
2: Bank.
0: Čas vypršel.
2: Bank.
0: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
3: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
0: Jiřino, proč právě Jiří?
2: On jaksi...
0: No co jaksi?
2: Totiž...
0: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co?
2: No! On hrozně...
0: Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe?
4: To by tady.
0: Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
1: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
0: Jak?
1: Monotematické.
0: Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že?
1: Zatím.
0: Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
3: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
0: Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot?
1: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
2: Čici obezní. Hergot.
0: Ano, Hergot, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec?
1: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová...
1: Termogeneze. Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrvních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
0: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
2: 30.
0: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
4: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
5: A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Zbabělec! Posera!
2: A smrdí.
0: Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta?
2: Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi.
0: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
2: Já s ní totiž dělám marmelády.
0: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
4: No tak to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
0: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
1: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
0: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic?
4: Křemílek, to...
0: Ano, Křemík.
4: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl,
0: to
4: ne?
0: To tam nevyčetl.
4: Ne, to se nezlobte, ale...
5: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy! Vy, intelektuál, že? Hnidobych! Knihomol! Čemu jsou ty vaše starosti? Čemu? Naprčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
3: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
2: Bye.
6: Tady běhám po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
7: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
6: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledám právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
7: Zajisté, co si přejete? Prosím?
6: No, a vy jste tady jako takovej? Který mám přes...

0: věci k věci. Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
1: Tak prosím.
0: No. Pane poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
1: To je důležité.
0: Začte rozumět při vašem vzdělání.
1: Ano.
0: No, ano. Tak u nás v domě,
1: ano.
0: Jako co bydlím,
1: ano.
0: Nenudím vás?
1: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A vy
0: jste... No jo, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
1: No.
0: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
1: A co se mu stalo?
0: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
1: Tomu pánovi.
0: No tomu pánovi nic.
1: A jak je to možné, to měl ale štěstí.
0: No, on tam nebyl.
1: On tam nebyl?
0: Ne.
1: No, tak pokračujte.
0: No, a dole šel zámečník se psem.
1: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
0: To je to. Moje žena říkala taky, na co potřebuje zámečník psa?
1: Ovšem,
0: jo.
1: No jo. No a co
0: ne,
1: dál?
0: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
1: No.
0: A ten květináč?
1: No.
0: Nebo ty se zlobili bužík a kořenáč?
1: No.
0: No mě to trošku těší, víte?
1: To je stejné, no prosím.
0: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumák.
1: No tak to se vlastně nic nestalo.
0: Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako by se nestalo, jak se to veme.
1: No.
0: Ona toho psa ranila mrtvice.
1: Co?
0: No mrtvice.
1: Toho psa ranila mrtvice.
0: No bojte, jak hrozně. Koukajte, kdyby vystešil a spadl před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. No, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
1: No tak co se jiná, tak
0: co se jiná, no a to je...
1: Zahranila mrtvice.
0: Jo.
1: To se nestává přeci.
0: No jo, nestává, tomuhle se to stalo.
1: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
0: ne,
1: bylo?
0: Ne, to byl ratlík.
1: Ratlík, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
0: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
1: No,
0: už, když mu jsou 2 měsíce a když mi jo 15 let, tak to dělá nohama, jej.
1: Podívejte se,
0: já to se dívám.
1: Ten pes pošel stáří, ne?
0: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
1: Jaký krejčí?
0: No tomu patřil ten pes.
1: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
0: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
1: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
0: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to, ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
1: Jo, tak. No a dál?
0: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
1: No?
0: No a já jsem smutný.
1: Kvůli tomu psovi?
0: Ale ne, po tátovi. Já jsem Václav smutný.
1: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
0: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
1: No.
0: Já jsem to viděl.
1: No.
0: A já mám být jako svědek. Korunovaný.
1: No. Co?
0: Koruní.
1: Koruno. A o co vám vlastně jde?
0: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě vás potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to

0: abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte. Abstrahujte. Co? Abstrahujte. No, když to víte, tak se se mě ptáte. Neužívejte cizích slov, když to neovládáte. No, no tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
1: Nenudím vás, pane?
0: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
1: No jo, pomalu, pač, já koukám, že špatně, chápete?
0: Dovolte.
1: No jo.
0: No a co bylo dál, co vám říkal?
1: No, abych no jsem... že zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsečím,
0: no?
1: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
0: Za co?
1: No, za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
0: Počkejte, počkejte.
1: Kam?
0: Řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
1: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik,
0: Počkejte. Vy počkejte.
1: Já čekám. No,
0: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
1: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva. Ale
0: to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
1: Ne. On... O nikom nemluvil a o sobě taky ne.
0: Podívejte se, pane Smutný.
1: Cože?
0: Podívejte se, pane Smutný.
1: Když vy odkud mě znáte?
0: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
1: No jo, to jsem.
0: No tak.
1: No jo,
0: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený, a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
1: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
0: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
1: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým, jeli k takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
0: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
1: No nenaváděl.
0: No tak co vlastně chcete?
1: No. Jezus, mané, já to věděl, že to bude těžký případ.
0: No.
1: No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
0: No.
1: Raště rozumně.
0: No rozumím, no prosím.
1: Při vašem vzdělání.
0: No.
1: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
0: No to jste mi přeci řekl.
1: To už jsem vám říkal.
0: No ovšem.
1: To je zajímavé.
0: No.
1: Tak to by bylo všechno v pořádku.
0: No to je vyřízený.
1: Nehníváte se, že jsem vás držel.
0: Ale vůbec ne.
1: Ne, no tak to jste hodnej.
0: No.
1: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
0: No.
1: Co jsem dlužen?
0: No to je bezplatná poradna.
1: To je bezplatná poradna?
0: Všem, to je zadarmo.
1: No tak ono to bez toho zavíc nestále.
2: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi, mikromile, miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
3: Milí komoři,
2: no?
3: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
2: To je pravda.
3: Tak co je?
2: Letí k nám drak.
3: Drak?
2: No.
3: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
2: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést vlašťovkama. Vlašťovky přilétají na jaře, draci v zimě.
3: Hele, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
2: Je to blb. Ale strašnej.
3: Co to?
2: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti.
3: Ale prosím tě, zkrať to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
2: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš
3: vore. Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali.
2: No.
3: Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle, sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, noc ještě víc.
2: No, chce princeznu.
3: Jakou princeznu?
2: No jakou princeznu, naší, teda vaší.
3: Poslouchej, komoři, Dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme. Já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
2: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
3: No jo, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu?
2: No.
3: Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, vzít si nějakou ženskou, notabene ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet pěno, se nedá stihnout.
2: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
3: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
2: To neznám.
3: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
2: Co se mnou uděláte?
3: Že tě adoptuju. Ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
2: Počkej, já a princezna?
3: No sám si říkal, že drak je blb.
2: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
3: Ale co, pokud vím, tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše. Ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu. V zájmu království a dynastie se nechá sežrat a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
2: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak... já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik dělá moje věno?
3: Věno?
2: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
3: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
2: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
3: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
2: No tak to je výborný.
3: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jme hledí, nasadí si brejle, co si nemyslíš, že si tě veme? Tele hrudní křivý nohy.
2: To teda ne, to jistě ne, jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových, no, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
3: Jak zastupovat?
2: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle si prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
4: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti, Božena Němcová, přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a 7 trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, Opravilných 12 měsíčka, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne? Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strát. Růženka bude mi říkat Směsková, bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky. A ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde pravotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počet byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Do dneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty jsi přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově srdce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Shlíbí El Sharjah ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Shlíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarža. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Pasonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře, přátelé, u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž organizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na lízu, povídá. Je to maraton o prachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka. Celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlápnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejá. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý vrah s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kýj a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. Ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky. Měli ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívajíce se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo Krušnohorců. Dále je zajímavé, že Krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase Krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, a co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon. Pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, kdy žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších, a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušníma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách! Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak teda ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměli dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr, prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru, prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou batou, já mám holku z úzenáctví pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já se jsem připravil. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu, ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činče za 3 měsíce, chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrén. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku, krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni. Tramtaria, tramtara, trara, trara, trara, tramtaria, trara, tramtara, trara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kde co. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. to v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u Krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu Krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli Krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, Krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma Maruškama. Jedna Maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však, přátelé, o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrichmurka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
5: Když jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
6: James.
7: Prosím, pane.
6: Co myslíš, James? Už přišla jeseň?
7: Nevím, pane, jablka ještě nedozreli.
6: James, ty severokorejská socha slobody. Já se tě nepýtám, či dozreli jablka, ale či už přišla jeseň.
7: Tak v tom případě si myslím, že jeseň už přišla, pane.
6: A jablka? Už dozreli?
7: Ako kde, pane?
6: Já mám jablka rád, James.
7: Vím, pane, už 20 rokov nič jiné nejete.
6: A to je už toľko rokov odtedy, ako mi začali chutiť.
7: Áno, pane. Pred 20 rokmi spadol váš strýko z jablone. Zlomil si väzy a už to nerozchodil. Vy ste po ňom všetko zdedili a odtedy vám chutia tie jablká.
6: No, to boli krásne časy, James. Mali jsme 10 koní. Pravidelně vyhrávali všetky.

0: všechna, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
1: Dobrý večer.
0: Jirka.
2: Dobrý večer, ahoj.
0: A David.
1: Dobrý večer.
0: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
1: No, začít. My děláme teď takový seriál o městě.
0: Dobře, Jirka.
3: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
0: výstavu a Jirka.
2: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší. No, tak...
1: To je přesný docela.
0: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
1: parabola určitá.
0: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
2: Spíš taková hyperbola možná.
1: Necháme toho.
3: Sinusoida to můžu.
0: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stánci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
1: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se dejí nevrší věc. Mě hlavně na tom rozčiluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo.
0: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část.
2: Podívejte, to je pod vás. Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
0: Tady náhodně také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
3: Já už nevím vůbec nic.
0: Doda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A pánové, Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, bosičky, tamhle zase.
1: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj.
0: Určitě, proč?
1: A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík, samozřejmě.
3: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
0: No,
1: krásná,
0: ano, já můžu se vyvíjet s těma postavama.
1: Evolovan.
0: Ven s těma.
3: Kobylka.
0: Ne,
1: potápí.
0: Jo, potápí. Hlemíš, že já věřím.
1: A ta se vyvíjí.
0: To prostě svatý Ferda, já... Mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
2: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pitlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
0: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pánku, že prázdných, nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
2: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
0: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
3: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
2: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
0: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
2: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
0: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
2: No, přesně takhle.
0: O rouchách, to není v těch rouchách.
2: Ani o záhybech.
0: Ne.
1: No. Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
2: No to jsme ti dali.
1: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se rozstoupí, tahle ta část, jo, a on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí, a nic, já tam zahučel po krku. Tady neplatí ty fyzikální principy základní.
2: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak pod tohle bych se napsal. Takže... No.
0: Já mám z celé té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad to říkám.
1: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
0: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
2: koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná, nebo co?
4: Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
5: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
4: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
5: Prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
4: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
5: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
4: Dobře, ano. Co to je, pane Rostě?
5: Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
4: Ano.
5: V Rožmitálu pod Třemší.
4: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
5: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
4: Ano.
5: Ne, oni bydlí v panelovém domě.
4: Dobře.
5: A my jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
4: Ano.
5: Například vůsty, že?
4: Ano, kdo ne.
5: Nebo klobásky.
4: Ano.
5: Ano, maso.
4: Ano, dobře.
5: Ano, stručně. I houska se dá.
4: Dobře, stručněji, kdybyste mohli.
5: I ryba je dobrá.
4: Ano, dobře, pojďme k tomu vynálezu.
5: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
4: To jste říkal.
5: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
4: Ano. A loďi?
5: Ani loďi.
4: Takže proto jste sestrojil tento přístroj.
5: Jak to víte?
4: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
5: Ano, tak
4: prosím
5: je to...
4: vás stručně, já si budu muset jít hnojit.
5: Dobrá. Je to... To je takový grill do panelového domu.
4: Ano.
5: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
4: Ano.
5: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně je
4: to... Topíte v uzavřené místnosti
5: ano,
4: a ono
5: bez
4: to
5: splodin.
4: Nekouří.
5: Ano. Nekouří, ano.
4: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
5: To je právě, v tom je ten vtip, to je vtipné využití stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují,
4: ano.
5: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
4: Dobře.
5: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
4: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
5: To je také zajímavé, tam se dá topit totiž úplně vším.
4: Ano.
5: Staré noviny například,
4: ano.
5: Starý papír, že?
4: Ano.
5: Nebo nedopalky z cigaret.
4: To je dobré.
5: Ano, dokonce takže... i ta nač z těch mých dřevnatých kedluben.
4: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
5: Ano, dá se to tak říct.
4: Dobře. Ano. Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
5: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
4: Takže je to spočítáno. Předveďme si to.
5: Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
4: Ano.
5: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
4: Zažehněme.
5: Ano, velmi opatrně tady dole to zapálím.
4: Ano. Pane docente, teď už když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách.
5: Možná chyba v desetinné částce.
4: Ano. Povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.
6: Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko provodu. Byl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč malně, byla tu zcela neúprostná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jakoby koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jimž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá, asi záhumenková a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím načas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí. Zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

0: Pane řediteli, proč se u nás nepořádají soutěže králů krásy?
1: A proč koukáte na mě zrovna? To? Já jsem skromný.
0: No, protože vy, když volíte nás, ženy, a tak ten nejkrásnější z nás nadáte na hlavu korunu. A mě by zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby sami ženy vyhledávaly mladé, hezké muže.
1: Ano, ale to je pravda,
2: já
1: pane
2: řediteli. Já to chápu, tak to obrátit.
1: Já to sám nechápu, proč sami ženy nevyhledávají krásné, stepilé, urostlé muže. A spíš vyhledávají takový ty, já vám to řeknu otevřeně, takový ty přerostlý, hubený, šedivý, jo, hlavně přerostlý. Když mají velký
2: co?
1: Postavení.
2: No, proto.
1: Počkejte, modele, že vy si o sobě myslíte, že jste hezký?
3: Ano, a polovičku ve valutách, nebo jak to bude?
2: Ale na to teď nekoukejte, modele, my myslíme, jestli se cítíte tak na tom vzhledově a fyzicky, psychicky, že byste byl třeba schopen se zúčastnit soutěže o krále krásy?
3: A kam mě pošlete? Do Japonska?
2: Někam vás pošlem, to buďte bez obavy. Obávám se, že to ale nebude země vycházejícího slunce. Spíš zapadající.
3: Amerika!
2: Tam je větší tma, co myslíme.
1: Tak se nám tady projděte v plavkách. Tak
3: já plavky nemám.
1: Tak v podlíkačkách.
3: Ne, já mám ty slípy.
2: No, to říkáte, sice to nemá s tím co dělat, že máte slípky, ale... Vidíte, kdybyste to řekl před časem, mohli jsme v zimě s panem zástupcem mít od vás domácí vajíčka. Takhle nic.
3: Ale ne slípky, slípy.
2: Počkejte, já už myslel slipy. Slipy, že o to říká špatně. Vy říkáte s dlouhým měkkým. Když to správně máte slipy s krátkým měkkým. Takhle to je.
1: A na konci?
2: Ne. Na konci s krátkým tvrdým.
1: No jistě.
2: Správně, já to
3: jste to moc nevylepšil.
2: No, tady není co vylepšovat, ten mluvnicky.
1: Tak slipy. Si nám tady klidně projděte s krátkým měkkým, nám je to jedno.
2: No, to je jedno.
3: To jsou takový...
2: Takový nadkolena, no.
1: Mně se teda moc nelíbí, abych pravdu řekl.
3: Proč?
1: Abych coural nohavice, ale to je...
2: Takže Šafránková, nyní vaše chvíle, vy sama navazujete známost s těmito muži.
0: To máme dneska hezký den, co, chlapče? Chodíte sem často, chlapče? Máte snad nějaké problémy, chlapče?
3: Co je vám do toho?
0: No nic, jenže jste hezký. Máte krásný velký nohy.
3: To říkáte každému, jo?
0: No tak každému, nejenom tomu, kdo se mi líbí. A vy máte skutečně krásný velký nohy.
3: 42,5.
0: Nechodíte na diskotéku do radosti?
3: Ne. A nebuďte zvědavá, budete brzo stará.
0: Co se vám na mě nelíbí?
3: Se takhle lehce seznamujete s každým, jo?
0: Proč?
3: No. Takový dámy známe, snubní prstínek někde v kapce a doma máte určitě manžela se dvěma dětmama.
0: A víte, že nemám? A víte, že se mi opravdu líbíte? Co? Robáčku?
3: Co si to dovolujete? Si myslíte, že jsem nějaký lehkej nebo co?
0: Takovýhle velký nohy a takhle se to zlobí. Helejte se, mám tady auťák. Zvu vás na večeři.
3: Jaký auťák? Asi tak, jaký asi tak.
0: Pežete na naftu.
3: Už já tady nemám šatec.
0: To nemám. Pojďte takhle, jak jste. Vážně jste kus. Nefotíte? Neděláte fotomodela?
3: No trošku jo. Teďka nedávno jsem dělal možná takový plakát, možná jste to viděla v Sámošce. No. Kůře 100x jinak.
0: No. Tak to jsem sice viděla, ale co jste tam dělal vy?
3: No takhle jsem stál vedle toho kuřete. 100x jinak.
0: Helejte se, mám taky dva lístky do Národního. Bachčisarajská fontána.
3: To je nějaká blbost, ne?
0: Ne, to je balet.
3: Mě balet nebaví.
0: A co vás baví?
3: No já mám rád toho, jak on se jmenuje.
0: Co máte rád, no?
3: Toho, Šumsvistu. Šumsvistu.
4: Tak co, půjdeme do toho národního nebo ne?
3: A já nevím, já bych to musel říct taťkovi, a když mu řeknu, že jdu na nějakou bachči sarajevskou fontánu, tak mě rozbije hubu, až si bude myslet, že lžu.
4: Vy máte teda nějak přísnýho tatínka.
3: To se nedivte, nás je doma 6, samý kluci. 3 bráchové se museli ženit už 16. Já jsem nejmladší, mě hlídá jako oko v hlavě. Taťka mě hlídá nonstop, chodí za mnou sem denně na koupaliště.
4: Prosím vás, mu vás tak hlídá každý
3: den. To je taťka. Ten naháč, to je taťka. Už je tady. Taťko.
5: Ježiš, to je Tonda. No je to Tonda.
3: Tady jsem.
5: Co je to? No je to on. Pachonku, já bych ho ale nepoznal. Černý brýličky, když chceš vidět tmu, tak zavři oči, blbče. Podívej se, kolik je hodin. Máš tamhle jak kráva přes celý koupák hodiny. Už vám máma tě čeká, seber si pár švestek, kam máš domů. Suší, tam oběd s večeří dohromady, to možný, co je tohle za dámičku?
4: Inženýrka Jindra Píchová, obchodní manažer Motokovu, dobrý den.
3: To je inženýrka Píchová. No.
5: Ty mlž hubou, ty mlž hubou a oblíkej se. Dámičko, to se nestýdíte svádět tady toho chlapce?
3: Ale to ona ne.
5: Ale ty mlž hubou.
4: My si tady jenom povídali, jaký svádě. No,
3: povídali.
5: To znám, povídali. To si povídáte a za 14 dnů najdeme kluka z nasmíněnýho příkopě. Doplní noviny.
3: To ona ne.
5: Ty nekecej mlž hubou, oblíkej se a jdem.
4: Já tady mám Peugeota na naftu, kdybyste chtěli, já vás odvezu.
5: Ale dámičko, na...
3: No. Ona má žopeta.
5: Já vím. Mlčím dobře. Promiňte, slečinko, že jsem takhle vyprsk, ale tohle s tím klukem je takovýho trápení. On furt strká ty 5 koruny do těch automatů a nechá tam 150 a nechá... My nevíme, co... Kdybyste takhle toho našeho... Kdybyste ho vyvedla, víte, někam jinam, než do těchto prostředí, někam do divadla, na kulturu, aby... Do národního, kdybyste... To by bylo tím pažoutem, vy byste si udělali vejle, to by koukali ostatní, jaký kluk, že jak si může to dovolit. V národním, to prostředí už teď tam hrajou nějakou, já jsem to včera čet, něco instalatérský, fontánu nějakou.
3: On
5: je trochu retard.
3: Bachči sarajevskou, táto!
5: No. Když to dokochtáš, tak to tam dohrajou, ty prostě mlžubou radši. Jenže oni mají vyprodáno většinou, to je taky potíž,
4: no, tam,
5: samej zájezd.
4: Já už právě mám lístky zarezervovaný, protože já tam mám známý, takže v pokladně, takže lístky jsou zarezervované.
5: Vy máte lístky, no to je, podívejte, paní inženýrce, jak to pálí, že už dopředu ví a tak si to zajistí.
3: Pálí.
5: Chci vám příklad, paní inženýrky, jaký to pálí.
3: Pálí.
5: No pálí to, no.
3: Pálí.
5: No pálí, no.
3: Mě to taky pálí.
5: No, ale jinde, protože jsi opruzenej, blbče. Kolik začíná to divadlo?
4: Asi 7:30.
5: V 7:30. Když kluka přivedete, v kolik to kam může končit? 11, ne?
4: Půl 11.
5: Dobře, ať si dám u baru nějakou sodovku.
3: Sodovku?
5: Mlžu bohu, blbče. V půlnoci může být doma. Hlavně, že o tom s mámou víme. Tady, podívej se, hele, blbče. Půjdeš domů, vemeš si čerstvý slívky, čerstvý ponožky, naželený kaloty, košily, kravatu a půjdeš.
3: Ale mě se na balet nechce, já mám rád sumšvistu.
5: Viděl jste takovýhleho vola, že jako minule, viď, ta krásová s tím Mercedesem. Brče, to se ti zase nechtělo na louskáčka. A kde krásová, kde je Mercedes? Koukej táhnout na fontánu, nebo tě přerazí, brče, blbá.
1: Děvčata, dávejte bedlivý pozor. Taková dívka se seznámí s mladým chlapcem a teď pozor, tomu chlapci jde převážně o jedno. Rozumíte mi?
6: Ne, nerozumím.
1: Zas neříkejte, že nevíte, o co mi jde! Teda vlastně mě o to nejde už dávno.
2: Kroupová, toto je váš chlapec.
7: No to teda není, to je úplně jiný.
2: No dobře, to je modelová situace, ve které model je váš chlapec. Rozumíme si?
1: Jako?
2: Tak, my celou dvojici zasadíme do prostředí izolovaného od okolí. Rozumíte?
1: Do parku.
2: No konečně nápad, pane kolego, ano, park.
3: Já se zasadím.
2: Počkejte. Děvčata, teďka uprázdněte tuto lavici, to bude jako lavička v parku. Kroupová tady zůstává.
7: Ano.
2: Děvčata, pryč. Tak.
8: co je vaším cílem, Kroupová? Vaším cílem je, protože na vás bude naléhat model jako váš chlapec, sexuálně ve znamení svého libida, ve znamení své sexuální tenze.
3: Sexuální penze?
8: Ale.
3: Co tenze. Jsem ani nedoufal, že to existuje.
8: Ale ne. Model, ve vás to hárá. Vaše sexuální pudy ve vás kypí.
3: Zasvíte.
8: Budete naléhat na děvče. Kroupová, ale vy nesmíte dopustit, aby se stalo něco, co nemůže vás teď v této situaci potkat. Aby došlo k tomu nejhoršímu.
3: No hlavně ho nesmí připustit.
8: Prosím vás, nechte si tyhle. Nesmí dopustit, aby
3: k
8: tomu nejhoršímu došlo.
3: No.
8: Proto se musíte ohradit a musíte umět převést chlapcovu sexuální iniciativu jiným směrem. Vy musíte umět přetransferovat jeho tenzi sexuální směrem na koníčky, záliby. Nechci napovídat, ale literatura, turistika, letecké modelářství. Já nevím co, nechci
4: ano,
8: napovídat.
4: Ano.
8: Nechci
4: toho.
8: Správně, no. Píši bod no.
3: A 20 marek příplatek.
8: Ale no, tak vás neubíde, jste chlap, ne? Jste
3: no, to už jste mi říkal.
8: No.
3: Pěkně štíplo.
8: To je ono, jak jste se ohradila plát.
4: Radši mi řekni, co jsi naposledy četl?
3: No, se dalo čekat. Naposledy jsem četl, je to asi tak 15 let, Paní Čvachtovou. Šachtickou
4: no
3: paní.
4: No a o čem to bylo?
3: Ona se koupala.
8: V krvi, pane.
3: Koupala se v mrkvi.
8: V krvi, pane. Panen. Ona...
3: Koupala se v mrkvi. Měla velký... Držel... Holila se,
8: ne,
3: já už vím, netekla voda, tekla krev, koupala se v krvi, pane!
4: Prosím tě, co zveš? Ty jsi říkal, že už si to čet před 15 lety, tak čemu se teď divíš?
3: Tenkrát mě to nepřišlo tak hrozný. Teď se tomu divím.
4: Prosím tě, jinou knížku si nečetl?
3: Jo, taky jsem čet, to je ještě 10 let tomu nazad, jsem čet od Sekiry Ferdu Mravence.
4: No, tak co mi o tom můžeš říct?
3: Co bych ti o tomto díle mohl říct? Začnu vlastním Ferdou. Ferda sám, jakožto persona grata celého díla, měl rohy, ne rohy, měl tykadla a měl za zadkem měl ještě náhradní. Měl 3 zadky.
8: Ale hlavně co
3: ještě. Jo, a pracoval, byl pilný, pracoval, nosil vápno, kolečko vápno, vysypával cihly, vápno, maltu, pracoval, zblbnul z práce. Jo, měl přítele, jeho nejlepší přítel měl taky rohy a Brouk Pytlík.
4: No a to je všechno, co si z toho pamatuješ?
3: Ještě si pamatuju, že Ferda s Pytlíkem se koupali v krvi, pane.
4: Co prvneš, prosím
3: co to kecám, já totiž nic jiného nečet než tyhle 2 knížky a oni se mě pořád pletou dohromady.
4: Prosím tě, a nemáš nějaký jiný zájmy? No třeba jako, jestli si doma po večerech něco nestavíš, nebo tak nějak?
3: Ale Pane řediteli, jak ona to ví?
7: Ale ne, já jsem myslela, jako jestli si doma něco nelepíš, třeba jako ty letadílka nebo tak nějak.
3: To ne, já sbírám angličáky.
7: Angličanky, jo?
3: Ne, angličáky, to jsou takový malý autíčka.
7: No, si je lepíš, jo?
3: Nelepím, já se s nima klepo pojíždím.
7: No dovol!
3: No, chtěl do garáže, no. Už tam dlouho nebyl.
7: A co mi potom? To bylo teda lepší se s tebou bavit o té literatuře.
3: Je to jedno, o čem se se mnou chceš bavit. Mě jde stejně jenom o jedno.
7: A o co?
3: No, abych získal další angličáky.
7: No tak půjdem zpátky k literatuře. Ano? Ano?
3: Ano, ano. Ano.
7: Neznáš nějakou báseň?
3: Znám.
7: A můžeš mi říct?
3: Homu. Mohu.
7: Prosím.
3: Jen dál. Jen dál.
9: Jen pouštného času jsme se narodili. Skoš.
3: Dál to neumím. Jo, ještě umím jednu. Tu jsem se naučil kvůli čertovi.
7: Prosím tě, a proč kvůli čertovi?
3: No, aby mě Mikuláš nezmlátil vždycky, když přijde. Vždycky přijde na podzim, vždycky, jak s uděláním. Vždycky přijde. To se jmenuje Véna Kuk. Véna Kuk byl správný chlapec. Nebyl z těch, co lezou za pec. Byl jak šipka rozjetá do přírody, do světa. Na vodu dal Véna necky, složil do nich všecky věci. Pane, já už budu hodnej, pane čert, já už budu hodnej. Všecky věci, složil do nich věci všecky. Kam pak asi doplavem, bum, a už byl pod splavem. Yeah. Viděla jsi to.
7: Prosím tě. A proč říkáš takový blbosti? No máš mě vůbec rád. No máš mě vůbec rád.
9: To tak už...
3: Jak? Jak rád? Jak to myslíš?
7: No jak to asi myslím? Tak já tady celou dobu vedle tebe sedím na lavici a ty se vůbec k ničemu nemáš.
3: A ty se divíš, když jsi mě taky přivedla na úplně jiné myšlenky, že jo, pane řediteli? To je nejlepší žákyně vaší školy, ona mě to celý zhnusila. Gratuluju vám.
2: No,
3: gratuluju.
2: No, Kroupová, bezvaň, no tak aspoň vidíte. Vidíte, Kroupová, víte, že nevěděl, čí je.
7: No vůbec.
2: A to jste už za výborně. Tak já myslím, děvčata, že jsme to dnes probrali až dost. Kroupová, výborně. Děvčata, až půjdete domů ze školy, s nikým se dneska v dnešní době nezastavujte, s nikým se nedávejte do řeči, protože pro vás už musí ode dneška platit rodina a škola. Škola! Tak.

0: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
1: No, nač tyhle ty podrobnosti, je, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
0: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
2: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
0: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
2: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahý, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
0: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
2: Chudák drahý, no to tady mohl být ještě léto.
1: A on měl taky auto? A to zůstalo celý? Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
0: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
1: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
0: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
1: On nebyl pojištěný?
2: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
0: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
1: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
0: Podle právoplatné závěti...
1: Jenom mě.
0: Ano. Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
1: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
0: ne,
1: kočky.
0: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
1: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
0: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
1: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnci, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
0: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
1: Hubáčkovi? No to jako má bejt?
0: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
1: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
0: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
1: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
0: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Jak prosím?
0: K Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
1: Vodu.
0: Prosím.
1: Dejte mi vodu nebo vomblin. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
0: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
1: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
0: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
1: Nemá?
0: Ne.
1: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
0: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
1: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Cpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
3: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
0: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
3: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
1: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
3: No tak, což o to šprýmař to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? Knou byste se přece nikdy neprokučil.
1: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
3: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
1: To se tedy hrozně mýlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
3: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
1: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
3: No, to se divím.
1: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
3: No, tomu se ani nedá věřit.
1: Jo, jo.
3: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodáka, ženská, jako vy.
1: No, to se nedejte vysmát. Já a spožádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
3: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět, jde.
0: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
1: No počkejte, vy se do toho laskavě nepeďte, jo.
3: Já to mluvíte s panem notářem.
1: Tak co se
3: prosím,
1: ale vy ho nechte, ať to dokonujte všechno, prosím vás.
3: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
1: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
3: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
1: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
3: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
1: Okamžik.
3: Úředně to, prosím.
1: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčem sledovat.
3: Že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
1: chodte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělá. Tak.
0: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si písoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
2: 200. Drahej strajíček. Marná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
1: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
0: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
1: On měl auto.
0: Bohužel. Od sepsání závěti do jeho vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přibyly úroky, že?
0: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: Očích klesá i on.
0: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
1: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
4: I já jsem tratil, dámo.
1: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
0: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal.

0: vy. Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
1: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
0: Ale nemusíš.
1: No nemusíš. Podle chuti, podle chuti. To já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
0: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vyraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.
3: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
4: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava,

0: naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
1: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
2: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
1: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano? Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
2: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
1: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
2: Zajisté, zajisté, pane, pane...
1: Ale Moravec, já
2: pane, jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
1: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
2: To vynechme. Já.
1: Prosím.
2: Ad rem.
1: Prosím?
2: Ad rem. K věci.
1: Ach tak.
2: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
1: Ano, tedy abych začal ab ovo.
2: Prosím?
1: Tedy od začátku jaksi.
2: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
1: Ano.
2: Nejlépe je začít od začátku.
1: Ano.
2: No pokračujte, prosím.
1: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
2: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a

0: citlivé ruce.
1: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
0: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
1: Je, to jsem...
0: A zdárně.
1: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
0: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
1: Prosím.
0: Mohl byste mi prosím říct konkrétně, o co vlastně jde?
1: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
0: No.
2: Já miluji.
0: Prosím?
1: Pane doktore, já miluji.
0: No to je krásné. Gratuluji, ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
1: Ano.
0: No dobře, ale jak si dál?
1: Pane doktore, já miluji vášnivě.
0: Ano?
1: Vášnivě a z celého srdce ženu.
0: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
1: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
0: No to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
1: Ano.
0: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
1: Ano.
0: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
1: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
0: Vy si ji nechcete vzít?
1: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
0: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
1: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
0: Co jí dělá?
1: Vetrené? Ano.
0: Co to je?
1: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
0: Je italsky?
1: Ne, francouzsky.
0: Tak je to vetrán.
1: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
0: Patrně něco tuší.
1: Snad, no? On je vůbec strašlivě žárlivý, ano.
0: No prostě primitiv.
1: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
0: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, začasté komplexy méněcenosti.
1: Ano, často plně oprávněné.
0: No, většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
1: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
0: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
1: To ano.
0: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, ano. Co si koupili.
1: Ano.
0: To je trapné, to velmi
1: trapné. No to je velice trapné.
0: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
1: Morave.
0: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne?
1: No,
0: co já v té věci mohu dělat?
1: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. Rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
0: No,
1: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná. nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Ano?
0: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
1: No, co? Jestli by nemohlo, jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
0: Vám.
1: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
0: To bude velmi těžké.
1: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
0: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
1: Ne, bedna to není.
0: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
1: Ano.
0: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
1: To tedy máme.
0: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
1: Ano.
0: A kdo je ta žena?
1: Ano.
0: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
1: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, ba právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Jde prý se známými do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prsty. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, dál, vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No, překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lék, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vyprávět.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat přecíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a jiní a konverzace. Ne,
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušující. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala, ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrt jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: Ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství, ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

Dla Ilusi na ludzie. Baju ja. Eta uvertura.

Vás. Vlastoj, krásavica moja.

0: No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
1: Tak se daj, šéfe.
2: Dobrý den, co si přejete?
1: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
2: Já?
1: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednával, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
1: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
1: To je mi jedno, co děláte, ne?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
1: Jo tak, klid k tomu potřebuju, tak lejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
1: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
1: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný tenhle, to je číslo tady, to je hezký číslo tady,
2: máte, no. To je v pořádku, ale já jsem
1: nikdo nevěděl. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
1: No já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
1: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no tak se...
2: A co, kdybych nebyl doma?
1: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
1: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
2: No tak a... nerušte a jděte.
1: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
1: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
1: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrlí, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
1: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
1: Ty rány?
2: Ano, to jsou rány.
1: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzního, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
1: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
1: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No, sousedí jsou moc starostliví.
1: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí. Já tady...
2: Co tedy chtějí sousedí?
1: Sousedí, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
1: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedí asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedí nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete klidně
1: odejít. Moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
2: No. Starostliví.
1: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
1: No, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
2: Nekape.
1: No.
2: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
1: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
1: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
1: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
1: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
3: Tady tohle, to je nová Příbram. O kousek dál je stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili

0: Některé scény tady poblíž Příbrami a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku, on mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval, potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodový kurníky. Tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to tady přesně, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle vokůrek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pamatuju, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pamatuju, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. No. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam se zadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ušky, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kafíňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobře, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem pá, jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurni. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malisáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. Já jen tak špitnul, povídám. Hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy, a pa, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film, o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menší, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
2: No já byl první dokonce.
1: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
2: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
1: Úplně první filmová?
2: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku, takovou pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptaj někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
1: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se statuje.
2: Koukejte se.
1: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
2: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Roth, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Roth měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
3: Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot? Ne? No vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo? A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, v tom sloganu, říkali, čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita. A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět. Být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec, nebo vynikající vědec, nebo něco. To nic nemusíte takového umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete, no vy asi ne, ale třeba, tak, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout do bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita. Jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte. Jo, teda. No nic nevadí, mě tohle opustit. Jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo, což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznisu. No a protože o mě nikdo nepíše, no tak jsem se rozhodl, že už tak jako často v minulých případech si pomůžu sám. A založím si vlastní bulvární časopis. A taky jsem to tak udělal. Založil jsem si vlastní bulvární časopis. Ovšem pozor, to není jen tak. Co si myslíte, že je nejdůležitější na bulvárním časopisu? Vy třeba jste taková chytrá. Co? Nevíte? Ne drby, čtenáři ne. Ne, název. Název je strašně důležitý, jo? Vemte si ty názvy, které teď jsou třeba blesk, jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo aha, jo? Jako aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe, a tak jsem ho nazval Terč. A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis. Tak jsem to přepsal na Super Terč. A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme. A říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéf-redaktor, redaktor, jo? Obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No úplně všechno tam dělám já, jo. Paparazzo. No. Divíte? Co? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo. Tam se vám nedostane ani paparac, jo. Ani paparaca. Nikdo, jo. Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo. Tam se vám nikdy nedostane žádnej ten jako paparac, jo, než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím, a u toho je ten nápis bombastický, Miloš se holí. No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo... A zase, ale vy jste nevěděli, že to skutečně jako cenzuru, dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej. Jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. Tak. Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale... Ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře. takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo, no tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo, bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím, ona říká, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je schoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, ne, to já znám, ne, foťáky, videa, to znám, to všechno umím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo. Okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej. Bez všech věcí, bez foťáku, bez deža, bez prostitutky, jo. Všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím on to asi už 5 let. Zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web, takže sledujte www.superterč.cz.

0: Jak jsem robil dortu? V receptu psali, že takú dortu zvládne aj začátečník v kuchyni, bo není třeba váhy ani podobných capin, tož to mě celkem povzbudilo do roboty. Začal jsem vajcami. Oddělte žloutky od bílku, psalo se tam. Tož to se snadno řekne, ale jak? Vzpomněl jsem si, jak to robila mama, a jebnul jsem vajcem o okraj hrnka, vajco aj ze skořapku bylo v hrnku. Akorát, že ten hrnek stál na kraju linky a tak chvíľu dumal, a potom se odebral parakotoulem k zemi. Dumal jsem, jak ten žabý hlen ze střepami dostať z lina pryč. Ale potom jsem obětoval starou košulu, co jsem stejně chtěl vyhodit. Ještě, že jsem těch vajec koupil celé plato, bo to asi nebude až taká hračka. Vzal jsem další vajco a zkusil to menší silu. To už bylo lepší, ale jak jsem se snažil odervať obě půlky od sebe, ruplo mi a šlo celé do druhého hrnka. Kurec, palec po 10 minutách a 8 zdrbaných vajcach se mi konečně podařilo rozebrat vajco na 3 díly. Akurát mě celkem nasralo, že jsem to neměl kaj dát, bo ten hrnek byl plný tých nepodárků, tož chvíľu jsem balancoval a hledal třetí ruku. Nenašel jsem, tož jsem ramenem na třetí pokus otevřel vrchní dveře linky, pískem vzal nejbližší čistý hrnek a přitým dával bacha, abych to rozdělené vajco nevylel ze skořápek. Jak jsem pomaly před stolem robil dřeb, hlavu vytočenu, abych ten hrnek pískem správně postavil a ruky měl furt vodorovně, v duchu jsem si postěžoval, že to vaření je dřina jak cip. Paru takých vaření a mám svaly jak Jarmila Kratochvílová, jak ještě lítala za kocem Bobu po vítkovickým tartanu. Potom už jsem celkem zkušeně rozložil 3 další vajca na bílky a žlutky. Z bílku už leháte sníh. Tož to jsem viděl u mami robiť šlehačem. Ale ten já nemám. Tož jsem to zrobil vidličku. Šlehal jsem jak kombajn s motorem ze stíhačky, ale sníh to furt nepřipomínalo. Tož jsem ještě zrychlil a nakonec to aspoň trochu zbělalo. Jak mám utřeť žlutky s cukrem, se v navodu detailně nerozebíralo, tuž jsem to enem slel do kupy a michal, až se cukr rozpustil. Zkusil jsem a nechutnalo to zlé. Připomínalo mi to, jak mi mama jako malému Harantovi dávala zkusit, jak pekla. Včil jsem měl vmichať tuhý sníh do těch smichaných žlutků. Kurec, jak tuhý! Čemu to nenapsali na počátku? Vlel jsem tu bílou břečku podobnou tému, co je venku na cestě, jak vyjedu sypače, do žlutku a pořádně promíchal. Na co tuhý sníh? Však to musí stačit. Přesypal jsem 6 lžiček polohrubé muky a hrdě si prohlednul budoucí dortu. V duchu jsem se pochválil, že ještě paru vaření a budu tak dobrý, jak ten fajný kuchník Jamie Olivier, co na něho čumím na kabelovce, jak se cpu chlebem z paštíku. Další větu mě ale na vod zaskočil. Směs nalejete do formy vysypané hrubou muku. Do dupy kajavému formu. Že bych ju zašel koupit, to nepřipadá v úvahu. Přece nevyhodím další chechtaky na cosik, co už v životě nebudu potřebovat. Kastrol, kastrol, kulaté to je a jak to pořádně vymažu maslem, tuž to musíš vyklepnout. A jak to bude upečené? Dole v lince jsem našel ještě jeden starý hrnec od mami, co měl dobrou velikost, ale jakési divné věci na dně. Chtěl jsem to vyslat alobalem, bo kdo by se s tím drhnul, ale potom jsem se to rozmyslel, bo by to mohlo smrdět po gulašu. Či co to bylo, to zeleno-modré na dně navíc, kaj bych vzal alobal. Radši jsem vzal hrnec od špaget, aspoň bude dorta velká. Vymazal jsem maslem a nasypal tam muku, ještě že jsem vzal všechny 3 druhy. Nalil jsem tam tu kašu a přečítal se v navodě, že to mám bechnout do rozehraté truby. Kurní šopa, příště se navod přečítám pořádně celý a vícekrát a možná i pospadku. Zapalil jsem trubu naplno a šel se projít po kvartiře, abych se uklidnil. Za 4 hodiny už byla žhava jak vysoká pec před odpichem, tuž jsem tam bechnul dortu a nastavil si budík na 30 minut. V navode psali, že raz za čas se to má zkontrolovat pichnutím špilky. Jak jsem byl nervózní a furt pichal a pichal, tuž to nakonec vypadalo, jak by tam po hlavě spadnul ježek. Nebudu vás napínať. Z truby jsem vytáhnul cosik, co sice mělo barvu dorty. Pokud zprůměruju barvu na krajách a uprostředka. Ale bylo to stejně vysoké, jak ta vrstva té břečky, co jsem tam před 3/4 hodiny nalal. Tuž to by mě zajímalo, jak to podélně rozřežu na 3 stejná plata. Změřil jsem přesně hlubku bocem ze šuplery a plánovaný počet jsem snížil na 2. A to ještě v případě, že to půjde. Nechal jsem to vychladnout venku na římse a dal se slivku na povzbuzení. Za necelou hoďku a 6 slivek to bylo chladné. Což jsem to zkusil vyklopit na talíř. A nic. Klepal jsem, ťukal, prosil, nadával a i vyhrožoval. Šparal jsem kolem okraju nožem, ale gůvno. Jak jsem byl vizavit vstekli, nakonec jsem s tím jebnul o talíře. Naraz to bylo vyřešené, jak tu centimetrovou placku podelně rozřežu, nadíli to ale nevím. Z dorty byla drobenka míchaná s porcelanem. Proklel jsem ty hyeny baby v robotě, rozkubal tu gazetu a jsem na vodem a šel spať. Ráno jsem se vzal snídaní do obývačky, bo v noci se nestal zázrak a žádná vila uklizečka nedorazila. Rovnoměrná vrstva muky pokryvala všecky stolky aj stůl. Sem tam kusek těsta nebo dorty, v dřezu halda bebechu, které jsem určitě nemohl všecké použít a na dně špagetového hrnca rány od kladiva. To mě ale nechalo klidným. Spokojně jsem žvikal kusky správné barvy, zapíjal to šlehačku, která to dílo měla dozdobit a přitím přemýšlel, jak s tými ropuchami v robotě vydržím. Asi se nechám přivřet palu mezi 2 lokálky a nechám se posmíchat paru zastávek. Bo otřes z mozku a strata paměti tato jistí.
1: Haló, pane Vrchní. Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím. Moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co ho najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
2: No tak to vám snad stačí, ne?
1: No, tak jeden mi stačí.
2: No tak už.
1: Hlavně, když mi ho dáte.
2: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si já řízeň?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
2: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal? No.
2: Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale, pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
2: Jo, to všechno, hlejte, tady máte řízek.
1: No a no. To je všecko.
2: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
2: Jaký
1: tady...
2: ptáček, hoď.
1: Ptáček.
2: Vedoucí ptáček, vy to nejde.
1: No, vedoucí, no tak mi doneste tedy ten řízeček.
2: Řízeček, no, samozřejmě, no, no, prosím.
1: Jo a počkejte, ono, no. Vy nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
2: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
2: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
2: Mně to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten úbr. Samej drobek, jo, byste mi to
2: vám,
1: tak trošku
2: samozřejmě to vám trošičku
1: no, ale počkejte, na mě to nemusíte
2: ne,
1: smetávat.
2: To je v
1: pořádku, no.
2: Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě ten popelník, kdybyste
2: no, to tady zase tady, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tady.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je v pořádku, ne. To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podržte to, já vám ještě otočím takhle trošku. Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany. Z téhle strany
1: to trochu stačí,
2: takhle.
1: To,
2: ne, já to udělám to takhle. Dobrý. Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no, z téhle strany, ano. Tak mi doneste ten řízeček.
2: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo, a pane Vrchý, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by to
2: pivečko, chtělo, samozřejmě, pivečko, už je tam natočený, samozřejmě, hned to bude.
1: Ale pane Vrchý, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
2: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám ho přinesu hned, ano. Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace. No jo, depak, kuří hoka, to jste špatně. Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Pane Vrchu, takhle, vás to pivo.
2: V uších jako, no jo. Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo. No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo? Jo tak ne, to asi nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád. Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. No. U nudle? Depak to jste špatně. Depak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se hned do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo. To je...
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
2: Kalný, depo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No a to má být jako ten řízek tohle?
2: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
2: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane Vrchní.
2: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
2: No jo, ale nezapomeňte, že no. Zas na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Ale pane Vrchní, no. To je úplně studený.
2: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
2: No to je takovej druh.
1: Ale
2: no.
1: Ten řízek je taky studený.
2: Řízek?
1: No ovšem.
2: Ten je teplý, no, šáhněte si, no teplý řízek.
1: Co se dělá? Teď mě
2: umastíte.
1: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej hlad, tak se jdu najíst naproti.
2: No jo, vidíte mi to, no, co to je? No naproti tam vařej dobře, tam taky chodím.
1: No ale no. To nejde vůbec ani ukrojit, no pane, podívejte se, pane Vrchine, tohle já jíst nebudu, to si odneste a přineste mi jiný řízek.
2: No jiný řízek, šefe, teď když už se to takhle ohnul.
1: Taky ale vidíte, jak je to tuhý maso.
2: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý, to nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte, no. Já vám trošku nabrousím nůz, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tam krásný. Přineste jiný ne, přívod.
2: Nebojte se, ten bude
1: jiný ostrý.
2: Nebojte se.
1: No, to, tady, já nebudu.
2: Tady u Nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u Nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe? Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tu zara a uteče mi bez placení.
3: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže... A, pardon,
4: Seďte. No. Seďte, to je dobrý.
3: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
4: No, tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit příčinu. No. Paní...
3: Slečna.
4: Slečno...
3: Netečná.
4: Netečná, ano. Já jsem neužil.
3: No to já taky ne.
4: Ale já se jmenuju neužil.
3: Jo, vy se pardon,
4: ale to je teďka musel, vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přijít na závěrečné zkoušce?
3: Neměla jsem příležitost.
4: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
3: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních
4: řad. Ano.
3: No, tak například tady jsou kasaři.
4: Ano.
3: Tady bytaři.
4: Ano.
3: No, tamhle už jsou tuneláři. No. No, pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
4: Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
3: Nevypadají, víte.
4: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
3: To jo.
4: Nenápadnost. No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě obrat 1500 cizinců,
3: no,
4: víte?
3: No.
4: Jakže vám to galerka říká?
3: Ručka šmátralka.
4: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, už jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
3: Jo, dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
4: Vyberte, koho chcete.
3: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
5: Tady, ano.
3: Ano, tak prosím.
5: Dovolím, prosím vás. Děkuji.
4: Ano.
3: No, to je šikovný děvče.
4: Jo, jak se tam tlačí na někoho. Mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
5: Ne, já už jsem tu po třetí.
4: Ale, a na čem pak si vyhořela?
3: Ale ne, jsem... na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. No. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
4: A proč si toho nechala, Brožíková?
5: No víte, mě vadil ten přechod.
4: Hraniční přechod Cína?
3: Ne, přechod na euro, no. Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt málo, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
4: No, jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
5: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
3: Já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček, ranou, že? No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
5: Ano.
3: No, tak začni.
5: Tak, no. Takže.
3: A klid.
5: Jo, tak.
3: No to.
5: Tak.
3: Že jo, to.
5: Guten Tag.
3: Helejte, tato.
5: Entschuldigen Sie bitte. No? Ich suche Wenzelplatz. No? Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
4: Hrostomila, ale nevím, co říkala.
3: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
4: Tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
5: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
3: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do češtiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl, jo. A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Aha. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
4: Teda?
3: Brožíko vás, no.
5: Ministrko, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
3: Nemůžeš, no.
4: Ale ano.
3: Můžeš.
4: Ale samozřejmě můžu, no, ano, ale mám podmínku.
5: Ano. To já taky, na dva roky.
4: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
3: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
4: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši asi... Já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
5: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
4: Ale jako lidi, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
3: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
4: Můžu?
3: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Rožíková, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
5: Aha, no. Takže to je. Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
3: Ale já můžu tím vůbec... Dvě spojky.
5: Jo, jasně.
3: Čmajská spojka,
5: jo,
3: pryč.
5: Jo, já jsem přece, jsem blbát. Čmajská, pak je to spojka.
3: Spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tamhle, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka, no a já jdu v klidu pryč, protože já nic nemám.
5: To je fakt úžasný. Panšelko, vy jste opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
3: Mě to baví.
4: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
3: Panečku, ty budou koukat, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme. No. Helejte, pane inspektore, tak kvalitní jako u nás se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
5: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
3: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka, teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
4: Udělávám, co chcete.
3: No tak počkejte, tak.
5: Jo, tak já...
3: Helejte, tadyhle, tak. Tady,
4: jo, dobře.
3: No, pomoz panu inspektorovi.
5: Ukažte,
3: on ti pak dá dobrou známku. Tak, no.
5: Ježiš, orgány, vy jste teda kávka.
3: No, šmarle trošku, páčko! Já se vždycky tak rozčílim.
4: Ne, a to se nevomlouvejte. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
3: No.
4: Takže... Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
3: Ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové. Jo?
5: A ty mám taky obrat?
3: Ne. Panáčkové jsou nahoře a kunčovky jsou dole. No, a protože koukají nahoru, tak nemá, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
5: Antikoncepci.
3: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
5: Nebo ne? Že jo?
3: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
4: Tak já začnu jako, já začnu jako, jo? Tak koukám.
3: To jsou zkoušky.
4: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam kukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
3: Co bude? Co bude, Brožíková?
5: Bude 12. Bo ne?
4: Kvůra má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
3: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to, Brožíková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku ještě neměla.
4: Ano, ano.
3: No, ještě neměla. Brožíková, kdy si stoupnou tamhle?
5: Za to nemůžu.
3: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
4: Já.
3: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo, a velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
4: Hanuš,
3: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
4: Týnský, jo.
3: Bim Bam House.
4: Bim Bam House,
3: no, a uprostřed toho náměstí, jo,
4: no,
3: je socha Jana Husa.
4: Hus,
3: jo,
4: Feuer,
3: hus,
4: Feuer.
3: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a
4: co?
3: Tam je staroměstská radnice.
4: Jaše.
3: No. A teď, když se kouknete dozadu,
4: jo,
3: tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic.
4: Aha.
3: No, tak, no, tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožíková tlačenice.
4: No, brilantní, no, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
6: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
7: Chápu, děvenko, chápu.
6: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
7: 38 let, děvenko,
6: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
7: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
6: Prosím vás.
7: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
6: chodí tedy pozdě domů.
7: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 12 000 měsíčně jako já.
6: Já už ale skutečně nevím, proč Už vím. Hrdlí se o peníze.
7: Ale moutalík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak. A Pěnkava, děvenko, Pěnkava se...
6: Ano, paní jo. Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná. Váš manžel vás nebije.
7: Nebije.
6: Nehrdlí se.
7: Kdepak.
6: Nepije.
7: Počkat, to já nevím.
6: Jak to, že to nevíte?
7: No, když on Moutelík před 38 lety,
6: no,
7: odešel z domu a ještě se nevrátil.
8: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva, psycholog a sexuolog.
9: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
8: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
9: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století. Tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
8: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
9: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
8: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba,

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. No tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po vás šáhnu.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišelte pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor Sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás, takový vtip to zase nebyl. No, výborně, tak podívejte se, já vám navodím situaci.
0: Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vy sbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako... Lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky.
2: Hau, hau.
0: Pojďte sem. Jaký hu, hu, hau, hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Hu, hu. Jsem to ale zvíře.
0: Vypadněte. Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil. Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil... Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to...
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To... Líto to, že...

0: když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda, ne jako nejlepší. To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán středa, jako krajní.
0: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, ode zdi, od omítky, víte, středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Ale já do vás vidím, středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
0: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
0: No jsou to přízně.
1: No přízně lidi to jsou příbuzní, on je jich víc, jo?
0: Lidi.
1: No lidi, je jich víc, jo?
0: No. My jsme přijeli autobusem.
1: Aha. Chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
0: To je z příze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, středa.
0: To jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co středa? Přijde zase letos Ježíše?
0: No ale... Já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Si dejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, středa, víte?
0: To se nemůže stát, já si do ní leju Fridex.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte, protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadáte jak manekín z domu hrůzy, středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat, je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
0: Je to to.
1: No, tak vidíte, ještě, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián, tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak řvát tu umíte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
2: Teď můžete špačky. Jste si sem nevzal peřinu ještě.
1: Pojďte, já vás probudím.
3: Co je, bude se hlasovat nebo co?
1: Instruktor Sekera.
3: Já jsem Václav Letel Beďouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
3: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
3: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
3: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám nám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
3: Jo,
1: no. Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůcky si musím pojďem se středat, já si vás tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit, budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
3: Já jsem zachránce.
0: Raněný.
3: Zachránce.
0: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
3: Já jsem Vašek Datel Beďoucí.
0: Raněný Petr Seda Zvířat.
3: Vašek Datel Beďoucí.
0: Petr Seda Zvířat. Raněný Petr Seda Zvířat.
1: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese, vy co děláte?
3: Já jsem vedoucí.
1: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí, já jsem vedoucí, já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
3: Jo.
1: Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
3: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu... Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Co tady děláte, čumeče? On tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, teda.
0: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Aha,
0: a vy jste mě nespravedlivě.
1: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka.
4: Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
3: Jen tak bez průpravy.
4: To je jedno, že nic neumíte, hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte. Pája! To se zbláznilo, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
3: Nebojte se, to jsem přece já. Hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
4: Tak pojde, zase špatně. Vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal třeba? No co vám udělal?
0: Kostrč vedoucí, kostrč.
3: Já jsem Vašek Datel vedoucí.
4: Jste se známili, nechte toho. Všechno bylo špatně. Je materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
5: Ano.
4: Zbíráme houby, ano?
5: Ano.
4: Netvařte se uraženě, Datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
0: Vy ty houby rovnou jíte.
4: Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Co pak, nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Co pak je vám, dobrý muži, co pak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptám. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
5: I s těma houbama?
4: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek, vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
3: A co je tohle?
4: To je prašivka.
3: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
4: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
0: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
4: A jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
0: Křičím kvůli orientaci. Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu. Tady, u toho velkýho...
6: To není...

0: Netancujte v tom vedoucí a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten
3: nás... Nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Víš, tak malej datel vedoucí. Na víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá.
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Takhle jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak
3: že...
2: vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho.
2: Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sámi, te. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak ta kouka. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Hele, já vás žádám, abyste nám vysvětlil, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmata.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, hlízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A ukopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu toho moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mě, tak nevím, co bych dělal. Ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci. Lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte. Poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí. A nashledanou.
3: Kde se berou si, jaký nashledanou? Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
3: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Severouci, co je?
1: Postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem.
4: A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko?
3: Tady by se vzalo.
4: A přišel se v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Na mě, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On se bouškube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: A vy se mu neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v látce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, nejste drzej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoubek. Co kdybyste se takhle topil? No. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, dovnitř, topte se mi.
1: Ale. Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čověče, ne? No z úst do úst dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte, utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předa veze kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mě s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Jste rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo, tak.
3: Předa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si ho vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
4: Neuvěřitelný. Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
3: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar!
5: Já nejsem cimprlina ani pedant. A mám pochopení pro objektivní potíže. Ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Někdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Neboť život, přátelé, je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. Užitkové prádlo, vrchní i spodní. Nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté, téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to. Říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody. No. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi. Jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřovaný, a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mím škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou novej balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje. Trikotové spodky, tedy odpuste hrubé slovo. Trikotové spodky stojí stuhlé jak mražený párek. Košili natluču kladivem, pak ji můžu obléknout. Ale tedy stala se historka, no, zrovna k filmování. Dovolte, všecko plasticky vylíčím. Poznal jsem slečnu, jistou madam, hlubší bytost. Ovládá umění, i v divadle už byla, i sklony má. Umí zahrát na klavír jednoručně, týnom tánom na kopečku stála a dvouručně s přízvukem zapírat nechci, zaper si to sama. Slovem umělkyně, tedy téměř Chopin. Jdeme spolu a dost náročně promlouváme o umění, vzdělaně diskutujeme. Já povídám, třeba, že nejsem například virtuos, mohu říci, že mlátit buben je jenom hrubé umění. Kdežto pinkat klávesy, to odpuste, je kabinetní kousek. Slečna se z umělecké skromnosti upejpá a říká to, že přijde na náturu a vůbec, abych jí nabídl rámě, jinak, že sebou praští do bláta. To se ví, ve mně hrklo. V létě, prosím, v létě nabídnu rámě kdykoliv. To nosím krátké rukávy. Ale teď jsem momentálně naškrobený a neohnu loket. Chci na to téma zavést řeč, ale v tom vidím, že za námi courá houf lidí a že mě dost kriticky pozorují. Nejsem rád nápadný, znepokojeně se prohlížím, nekouká-li mě někde kousek propriety. Najednou se ozve křik a všelijaká slova, myslím si, třeba chtějí autogram, ale ne, žene se ke mně SNB a rozčilený houf lidí. Jeden křičí Fritz, druhej smrtihlav, třetí hele, chytili SSáka. Přiznávám tedy, trochu jsem ztratil barvu a trochu jsem se svalil na strážníka. Prohlíží moje průkazy a povídá, tedy prostě nedorozumění, omyl, no. A proč pak vy, občané, povídá mi, proč pak děláte paráde šrit? Pruský krok, není to oblíbené, víte? No krindáčku, povídám já, uznejte justiční omyl. Jaký pak pruský krok, já ani německy neumím. Jenom mám tedy dámy prominou nadměrně škrobené spodky. Ohmatali mi na místě lítka a sami doznávali, skutečně tedy, spodky má jak roury od kamínek, jako by měl nohy v gipsu, jablka jsou nepohyblivá. A disciplinovaně se rozcházejí, ale madam ztratila fazónu, zrudla hněvem. To není procházka, povídá, ale vojenská přehlídka. Sekáte nohama jak pavouk sklípkan. Dočista mi z té ostudy rozbolela nervová soustava. Lepší bude jet tramvaj. No prosím, povídám, prosím. Kom si, kom sa. Tak jsem to řekl sváně nosem, aby poznala vzdělanost. Lezeme do tramvaje, já samozřejmě nesedám. Z opatrnosti zůstávám stát, jenom se tak nonšalantně chytám horního držadla, abych se nepřerazil. Ale umělkyně mačká rukavičky a prohlíží si mě úkosem a povídá, a co vy tady stojíte jak na vartě, proč pak si nesednete? Naschválně znervozňujete? Snažně vás prosím. Nohy mě z přesvědčení nebolí, povídám. Neunavil jsem se tou procházkou, no. Ale z dobré vůle si sedám, abych vyhověl slabšímu pohlaví. Opatrně se skládám, neukvapeně, s rozmyslem a jak dosednu, rána. V kolenou se mi přelomily spodky, z nohavic stoupají obláčky dýmu. Nějaká paní leknutím vyskočila z tramvaje a běžela se schovat do podloubí. Řidič zabrzdil, ztratil rozvahu, přiběhl průvodčí a povídá, není benátská noc, abyste nám tady pouštěl rachejtle. Račte si, prosím, z bezpečnostních důvodů vystoupit. Umělkyně zrudla, sezelenala, zbledla, no měnila barvy tak rychle, že se v tramvaji udělala duha. Pak povídá přiškrceným orgánem, apropo, neračte se obtěžovat, dojedu sama. Jste pro mě příliš výstřední povaha. Prosím. Hrdě jsem se uklonil a pukla mi košile. Zůstal jsem stát nalomený na stanici. Bohu díky začalo pršet, takže jsem se mohl vstyčit. A tak prosím přicházím o partie. Co je mi platno, že stát poskytuje novomanželům půjčky? V Americe odávají v bazénu. Ale tady, informoval jsem se, prosím, tady vás neodají v plavkách ani bez půjčky. No ovšem, když sami jsou ženatí, co oni vědí o škrobení? tak volám, prosím, se všemi svobodnými volám, zakročte v osvobozené domácnosti, nebo třikrát běda, vymřeme.
6: Poklona, pane učitel.
7: Soudru učiteli. Ah. Vy jste prosím?
6: Já jsem prosím otec, soudruh otec teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
7: Vaše jméno.
6: Hlusli si, jak mé jméno.
7: A těší mě, posaďte
6: se. Děkuji.
7: Soudru, posaďte se.
6: Děkuji.
7: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
6: Jo, tak to jste vy. Sakra, on říká, prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
7: Pidlo motejl.
6: Ježišmarja.
7: Spíti hněv.
6: Taky si s tím dost užijete, víte?
7: Proč?
6: No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
7: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci fajn. Vašeho syna.
6: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
7: Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, jo. Je jeho prospěch jaksi napováženou. Tak například já to vezmu z kraje.
6: Jo.
7: Ta čeština.
6: Jo, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
7: Naopak velmi špatné.
6: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
7: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
6: Proto my mu s mámou dobře nerozumíme.
7: Vypadá to na propadnutí.
6: No vidíte to.
7: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
6: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
7: Ne, s malým
6: M. No to nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
7: No nevím, kam míříte.
6: No, já teďka půjdu na pivo.
7: Ne, se soudrem ředitelem.
6: Jde pak úplně sám. Váš starý nepije.
7: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
6: Jo.
7: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra na Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
6: No. Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
7: Ale ne, on to neví.
6: A vy to víte?
7: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
6: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
7: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
6: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hlavně, když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaž někam jinam.
7: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
6: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
7: Prosím.
6: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
7: Kdo?
6: No, uklízečka.
7: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
6: Jo.
7: Posledně neznal Barbarosu.
6: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
7: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Rit, Barbarosa.
6: Ovšem, znám, to zpívá v televizi, že jo?
7: Ale kde pak?
6: Ne, v intervizi, to je Němec.
7: Ale ne, císař ve 12. století.
6: A to už byla televize?
7: Ne, ten císař žil ve 12. století.
6: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
7: Toho prosím neomlouvá.
6: No já vím, ale my jsme dřív združenou nemohli.
7: No
6: Ona tehda měla porád noční a já měl raní.
7: To se neplejte, pane Lustmisi.
6: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti opletačky.
7: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
6: Co? Jak by smet? Teď mě říkáš, že se jmenuje Valoušek.
7: No ovšem, kolega Valoušek, no? Nemůže z něj dostat slovo.
6: Který slovo?
7: No vůbec, ani slovo.
6: Jak by smet?
7: Ne, Valoušek.
6: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
7: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
6: No to máte na kliku, náš kluk se nepere.
7: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
6: No tak sláva aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
7: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
6: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
7: My ovšem dneska žáky nebijeme.
6: No, taky nemáte na to figuru.
7: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
6: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
7: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
6: Jo, jo, tak vy jste filatelista?
7: Ale ne.
6: Napravo, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
7: Já nekouřím.
6: Ale to je známka, Kubo.
7: Prosím.
6: Puerto Rico jako Kubo.
7: A Kuba. Tak.
6: Kuba.
7: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na entou.
6: Co, kam?
7: Na entou.
6: Kde to je?
7: To je přece v algebře.
6: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
7: Ale to je nesmysl.
6: No, no ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, 2-3 prcky a domů.
7: To ovšem slyším velmi nerad.
6: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano?
7: Ale o tom já vůbec nemluvím.
6: No, bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
7: My na vás nic nežádáme, prosím.
6: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
7: Tak pozor, no, pozor. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
6: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
7: Podívejte, pane Hlustysiák, konstatuji, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustysiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
6: Jak to, teď máte otevřít, no ne?
7: Ale ne, začátek vyučování.
6: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
7: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
6: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
7: Jako co?
6: Jako fotbalista.

0: Pro pana krále!
1: No!
0: Františku!
1: Kdo to přišel?
0: Františku!
1: Ty jsi mě poznala! Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
0: No, tak. To bych spíš čekala vyhubat, kde jsou neštěvé.
1: Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
0: Jo, ty si to tak přesně pamatuješ.
1: Taková malá pozornost.
0: Ale to si nevím.
1: No, to tam leželo na lavičce v čekárně.
0: Ale to by to tak.
1: Ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
0: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
1: Kdo přijde?
0: Manžel
1: přijde. Tady ještě někdo byl?
0: Manžel.
1: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
0: Dávno, Františku.
1: Jedno, to mě nenapadlo.
0: Co tě nenapadlo?
1: No ne, jakože přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad aby radši šel, ne?
0: Kam by si chodil?
1: No jsem cizí člověk.
0: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy?
1: No kdyby jenom do školy chodil.
0: No co? Nic jinýho přece nebylo.
1: No ne, to a neříkám, že no, mi něco bylo, když nekrát mi to nezalo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu,
0: ale no, to se nehodí. Ale no, to mě přece neuděláš, no tak sedni si a povídej.
1: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
0: Jsem telegram?
1: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
0: A proč by měl mít jaký podezření?
1: Když chlapu vidí to.
0: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
1: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
0: Seď, povídej. Co žena, děti, no rodina.
1: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
0: To jsi přece ženatý.
1: Já ženatý.
0: Ty jsi se neoženil.
1: No vůbec, ty jsi spomněl, jak mě říkali Joe zakusovač. Kdepak žádnou kudlánku nechci. Já jsem se měl ženit, jenže já jsem neměl s kým, no tak to víš. A maminka ještě furt dobře funguje, takže tak jíst mám, co říct mi nechybí. No já taky nemůžu se rozhodnout tak ze dne na den, že ano, to je přece jenom událost.
0: Ty pořád
1: událost.
0: Ještě přemýšlíš,
1: ještě přemýšlel,
0: to
1: no,
0: jsi vždycky
1: no.
0: Přemýšlel. Je to taky na tobě vidět, František.
1: Jako, já furt myslím, já kam sednu a koukám, myslím, no. A nebo co je na mě vidět?
0: Chybí ti knoflíky u srdka.
1: Ty mi náhodou nechybějí, víš, ty já mám zadní kapse u kalhot. Dneska ti ukradnou kde co, já jsem si to říct, ve vlaku mi to někdo.
0: Ale nepovídej, vyndej knoflíky, sundej sako, já ti to přijdu.
1: Ne, když se tam to vůbec ne, přichází v úvahu, chceš se vrátit tvůj manžel.
0: Co se vrátí
1: manžel? No já tady musím jít nahadný v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
0: Ale prosím
1: tě, chlapno, to nejde
0: upravdu. To pořád jdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
1: Pokud tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu doma.
0: Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec nic.
1: Ale já bych rozmyšlený. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
0: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
1: No takhle ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
0: Počkej, pomoc, já se zeptat, připrav si za tím.
1: Já už tím nemám zkušenosti, já už mám...
0: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega se studií.
2: Tady se mě těší, sikora.
0: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františko, já se tím něco připravím, kuchyni.
1: Já... jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknohra, opravdu tak... A jednou tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
2: Já si pak omluvila ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
1: Prosím pěkně, vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. A. Nemyslete si nic zlýho.
3: No,
1: rozumíte?
3: Ne.
1: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo.
3: Já.
1: A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
2: A jste už tady dlouho?
1: Prosím?
2: Jste už tady dlouho?
1: No celou noc jsem tady byl. Ale ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
3: Ne.
1: Ne, to chápu. No prosím, chápete, ale byste to nechápali nějak obráceně.
3: Jak obráceně?
1: No, obráceně, abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
2: To si taky nepřipouštějte. To si vůbec nemyslím, co?
3: A co bych si měl myslet?
1: No, prosím, v tom dítě nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap košili, na to vám nedojde, nebo co?
2: Fialky, a co má znamenat, ty fialky a víno, no tak víte,
1: no přece to je tak známý, jak to je, ženy, zpěv a víno,
2: no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda.
1: Ale prosím díky, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si s toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo, tohle to tak vše.
2: No
1: jo. No. No tak, jak bych tak řekl, no a teď
3: co?
1: Já najednou v koši.
2: No a no, když je to jednoduché, když jste přišel, bylo vám horko, tak se sundal sako, ne?
1: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jako sovi.
2: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
1: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
3: Ona.
1: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale...
3: A to je...
1: No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
3: Jo.
1: No. Ty tamhle někde dlachní mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, já prosím, tak se to stalo.
3: No. Co by si měl myslet?
1: No jak to, no, když se to stalo takhle, to, tak co byste si měl myslet? No jakože to, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a? No a co, no tak já jsem to skáka nechtěl, paši, to riskantní.
3: A co je riskantní?
1: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
2: No
1: víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: Jo tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vítaný, jo?
1: Já si, pane, nemám
2: nic konečního. V košili a já jakože nic, jo?
1: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
1: Na stranu.
2: Sedět, čekat, přijdu.
1: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
4: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
0: Správně.
4: Ano, já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. Kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, vím, že vy vás poznáte.
0: Přímo mistr Habka.
4: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
0: Opět Michal Horáček.
4: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
0: Jo. No a?
4: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože on opakuje si má levandulová a zase má levandulová, nádherně levandulová a famózně levandulová. Nebyl on, mě trošku se zdá, nebyl on trošku neměl, nebyl ovíněn špičku, neměl on špičku, ty si má levandulová?
0: Ne, nebyl.
4: Neměl špičku.
0: No ale vlastně mohl by jí mít.
4: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte.
5: Mě vám řekni, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Že jo?
6: Třeba žijou z gáže, co já vím.
5: Ne, oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
6: Jak já to mám vědět? No, ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
5: A to byste pro mě neudělal?
6: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
5: Jo.
6: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože no. Kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejné.
5: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
6: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
5: Ano.
6: To je konec konců taky rozdíl.
5: No nepatrnej. Svok si myslí, že dvě a dvě je pět a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že dvě a dvě jsou čtyři, jenže ho to zneklidňuje.
6: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
5: A sobci jste.
6: No,
5: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
6: Přesně.
5: No, ano.
6: Přesně, no tak moje žena, to snad je v pořádku, ne?
5: No, tak taky to zdůrazňujete.
6: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
5: Jo.
6: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni a on pípnul naše kalhoty? Kamarád, já vám řeknu, mě ho bylo kolikrát líto přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
5: To jo, a on měl tři známosti, jo?
6: Ne. Známost měl jednu, ale oni dvakrát je odmítli vodat, on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
5: No.
6: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
5: No ale nakonec šel, že jo?
6: Jo, tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
5: No jo.
6: A taky už měl strach o játra, to víc.
5: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím.
6: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako byste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků.
5: Jo.
6: On se urazil, odjel, za dva dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku, ale ono to není velký město.
5: No.
6: Vybrat.
5: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
6: Přesně.
5: No ten měl přece dvě známosti.
6: Jo.
5: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
6: No tak vošklivá.
5: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
6: Já nevím, no tak dirigent, asi tu zpěvačku.
5: No ale vošklivou.
6: Ale muzikální.
5: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc.
6: Dirigent se
5: ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásný a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
6: To je, poslouchejte, velmi smutná historka.
5: No.
6: Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný.
5: No prosím.
6: A když zpívají, nevadí. Takže já bych zavolal Petru Černockou, ne?
5: Ano.
6: Petra Černocká.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Petro.
5: Ano.
6: Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
5: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
7: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Choti.
6: Neříkejte.
7: Ano, ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám?
6: Slyšela jste to?
5: Jo, ne, já jsem
6: hluchá. Ona hluchá. Petra není jenom krásná a muzikální a ze Smíchova, ona je i sečtěla.
5: Marně se namáháte, Petra není jenom krásná, muzikální, sečtěla a ze Smíchova. Petra je i zadaná.
6: Petra?
5: Jo, Petra. Petra Černocká.
8: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřah na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde skovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den.

0: jsem a Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověk, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku, zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo, počkej člověče, tady není, on tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
1: Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. druhý Loprajs s

0: Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor a poslední aspirant na titul Egypťan Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Haló, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o 1 gól víc než soupeř.
0: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně, přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No čertý, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna tady bude nějakej Ferda opruzoval z televize, ty vole.
2: Podlože moje jeď! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
0: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
3: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
3: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebo... Prosím?
5: Tu jsou.
3: Já nikoho nevidím.
5: Tu, vo vedlejší kabině.
3: Kdo jste?
5: Co jsi mě nespoznal? Mám navíc jíba fůd z nějakou liary.
3: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
5: Tak ma napadlo, že v tomto prostředí dojde mají na Slovenskou radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje mě zlého sebe.
3: No dobrá, ale teď to je odlucen. Jak to chcete provést?
5: Co já vím?
3: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
5: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
3: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na ekum.
5: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
3: No, něco málo snad.
5: Tak mi použij 20.
3: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
5: Čo se hrabeš, vovačku? Já chcem 20 miliard.
3: No tak to je velký úvěr, to by musela schválit vláda, ano, parlament, musíte podepsat prezident, ano, a...
5: Já bych jich nakopal do ryčí.
3: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
5: Ano, to je výhodné, a já mám auto na clearing.
3: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
5: A co myslíš, kradnout?
3: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kalků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
5: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roků.
3: No pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
5: A půjdeme na pivo.
3: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
5: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
3: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
5: Čo se hambíš za svůj jazyk?
3: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
5: Tak to bychom si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Pojď si tam sám, ano, mezi těch svojich hotnototů, čo nevěděl po nočom, ano, koľko je?
3: No bude po čtvrtém, já už budu muset skutečně letištěm.
5: A já půjdem, nemám fúdzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš, Klaus, kebyže se ta moja stará upýta, ano, musíš jej povedať, že jsme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
6: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. Aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
7: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvědčit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením a když to tak vidím, no po těžkošti.
8: Já tyčko držma, lebo mi jde ten sněh na hladlami.
7: Neboj se, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávejte pozor na cestu, kam koukáte.
5: Připačte.
7: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám kouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
9: Nechte mě bejt, mě politika vůbec nezajímá.
7: No ne, já jsem si chtěl naučit plíšku, takže, no nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptám, i tady ten neuteče, pan se tady válí, dokonce bez jedné boty, co pak, vy jste ztratil botu?
9: Ne, já ji našel.
7: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase z ní nic nedostane, páče jak cepelín, ano, takže se zeptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečasi?
9: Ne, pasací, vale.
7: No jo, tak to jsem šlap trošku vedli. A co ty, holčičko, ty je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít drážit, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stopte to dobro, ty vás. Ať to neskusit raději, Zuzanka, protože nejsem já ve formě, takže kamera?
9: Jede.
8: Dobrý den.
9: Já, Wi-Fi?
8: Já těším, a Bubilková.
7: Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. Miluši, končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže, pánové, odvěste ten celý do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Jo, mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: sobotní vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepci, alebo antikoncepci, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti neraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 měsíci jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo firkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám z toho takový pocit, že se na vás splnilo to záměr činí o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty somar, kto je na západe? Čehuni, za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Kdyby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. Ani máme svoje vaše, ano. Aj keď to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano. Vyhráva, spieva, na jarmoky chodí a nekrkve sa do politiky jako ty, Kňažko.
2: Ja som samozrejme nemyslel sa iba orientovať na Českú republiku. Ja som myslel Západ ako taký, Európske spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od ajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zase naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by si Slovensko mělo orientovať přece jen více na hospodársky silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, ktorá je na tom ekonomicky veľmi špatne.
1: Nebuj sa nič. Stačí chvíľku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť? Áno. Poliaci vexľujú, Čehuňov sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rybra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, áno. Diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští... Pánovi, díky a příští ty nenavidím.
4: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
5: Mě upadly klíče.
4: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
5: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? Byl obchod na směny.
4: Směný obchod, obchod na směny. Jak na směny?
5: No jak na směny, no žel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
4: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směný obchod, to byl obchod výměny.
6: Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
5: No, chtěl bych.
6: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolega, ty zabiješ prase?
5: No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
6: No, tak prosím. Tak nedostaneš mléko z mojí kozy?
5: Já nechci, a kozí mléko nepiju.
6: No, a to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoc a napít se trochu kozího mlíka.
5: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
6: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
5: Aspoň se nebudu muset přemáhat.
6: Přátelé, vidíte, že směrný neboli výměný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
5: Co to?
6: Tady byla ta mince.
5: Kolik?
6: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct. Že...
5: Co?
6: No tak kde je ta mince, kolego?
5: Kulatá?
6: Kulatá byla, no hnědá, tradičně.
5: Hnědá?
6: No.
5: Tak to je ona.
6: No.
5: To je ona.
6: A jak se přestěhovala do kapsy?
5: Pardon, kolego, to je zvyk.
6: Trapný zvyk.
5: Trapný zvyk.
6: Trapný zvyk.
5: Trapný zvyk.
6: Trapný.
5: Ale zase to vináš.
6: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
5: Že? Jak to, kolego?
6: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
5: Nemáme.
6: Víte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
5: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
6: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
5: No až to byla moje známa.
6: A no, takhle.
5: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
6: Jo, její soukromí no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
5: No až mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení a viděl, jak jablka vypadají.
6: No, čím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
5: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
6: bychom byli. Jakou práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
5: No sám se tady jste v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
6: Jo, rovnat jablka.
5: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
6: Aha,
5: víte,
6: no. Takže vy máte jablka. Chcete rovnat, že?
5: Já jsem si to spět s bramborama.
6: No takhle, lečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
5: No prosím pěkně.
6: Já nechci tady ty z krámu. Budete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
5: To nejsou brambory, to jsou jabka.
6: Tak, já jsem vás definitivně chytnu na švestka.
5: Švestky taky nemáme.
6: Já nechci švestky, já chci jabka.
5: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
6: Samozřejmě jabka.
5: To by mohl říct každej.
6: Protože já to začínám jít od vás do.
5: A ještě byste chtěl jabka, chamtivče!
6: To jste to řekl, chamtivče?
5: Ne, já byste šťastlivče. Jako šťastný člověče, chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
6: Vždyť jsem je nesehnal.
5: No ale málem.
6: Vy mě provokujete. Přineste mě k ním přání a stížnosti.
5: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jste vám nechtěl prodat jabka.
6: Přinesete ji.
5: Nepřinesu.
6: Přinesete.
5: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
6: Já bych ji zavolal stejně.
5: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
6: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
5: Čestný slovo?
6: Čestný slovo.
5: To vám radši prodám ty jabka, oni by mohli totiž velmi lehce přijít na to, že vám manko.
6: Vy máte manko?
5: No, čestný, kolik chcete?
6: A, nemáte.
7: Dejte mi dvě jabka, co se tady bavíme.
5: Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
7: To je moje věc, kolik si jablek,
5: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
7: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
5: ne? No teď tě vážím, já mám si v rukách, pane. Jabka to je 80, 95 a 120.
7: Pojďte, neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
5: Za dvě jabka 13,60.
7: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
5: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
7: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
5: No, buďte rád, že jste rád.
7: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
5: Se švestkou to bude za 16.
7: Jak to za 16?
5: Já počítám zálohy na pecky.
8: Pro mě podstatný bylo, že my už jsme se začali opravdu tenkrát poohlížet po tom, co se tady v divadle dělo a že se toho tenkrát tady v Brně nedělo málo. Celý 60. léta to byla jedna velká slavná epocha brněnského divadla. Na to, abych já ji rozebíral nějak seriózně, na to si netroufám, na to jsou povolanější. Já bych se na to, když dovolíte, podíval spíš trošku z té legračnější stránky. My jsme tam v tom divadle statovali opravdu v kdečem a zažili jsme kdeco. Viděli jsme takové titány, jako byl pan Schläger třeba. Pan Schläger už byl tenkrát starší pán, už zapomínal, měl už na to právo, já už dneska zapomínám taky, už vím, co to je, ale on zapomínal krásně, on chrčel u toho. Já, jestli dovolíte, tak to předvedu znovu. On postavil se, on měl jako postoj, že jo, a teď... A teď se pomalu sunul k portálu, kde byla nápověda, jo. Nahoď! Kus matčiny minulosti, řekla ta nápověda, jo. Tak se tam sunul zpátky, jo. Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus matčině času dosti! No, to nás strašně povzbudilo, že jo? Jsme si říkali, když i takovýhle titáni, jo, no to bude velká sranda, to divadlo, to nebude jen tak úplně vážný všechno a taky to tak bylo, že jo. Tam, ono taky se říká, víte třeba, že herci pijou. No pijou, samozřejmě, pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. A já jsem zažil i takovou chvilku, kdy šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil hru Antonius a Kleopatra, aby si zahrál Antonia, se bavil s jedním ze svých kolegů, který přišel před představením a říkal mu, promiňte, že dneska jsem se dostavil, že trošičku jako mírně teda... A můžeš ti do tě upozornit, že na tom jevišti ty lidi nic nepoznají. A ten šéf mu na to odpověděl, to si potom vyřídíme. No a jak se tak bavili o těchto těch uměleckých problémech, jo? Tak vůbec nezaregistrovali, že daleko nejhůř je na tom Cezar. Toho nemohli vůbec najít. Až ho našli úplně stuhlýho v šatně, tak za ním přišli a říkali, prosím tě, zvládneš to? A on řekl jenom... A šel na jeviště, že jo, tam vystrčili, to se odehrávalo na šikmě celý, v Janáčkovým divadle. To byla taková šikma, to je takový to zařízení, aby vy jste dobře viděli a herec se snadno zabil, že jo, takhle dolů, jo. Ten Cezar měl tu obrovskou nevýhodu, že balancoval na vrcholku té šikmy, jo. Díval se dolů a dole šel Antonius s Kleopatrou, navíc neměli se moc dva, tyhle ti dva rádi, že jo, tak se na sebe dívali a ten Antonius takovým vznosným hlasem řekl, odkud přicházíš, Gáje? Ten se na něj podíval z vrchu a říkal, z Králova pole, mi vole. No a opona šla dolů, že jo, protože co chcete dělat dál, že jo, to nejde bez Cezara. Navíc ti lidi se chlámali zrovna tak jako vy. A to byla tragédie, že jo, celý. Ne to, že se chlámali, ta hra byla tragédie. No a to dál nešlo, že jo, no a navíc jeho to stálo asi 15 tisíc, to na tehdejší dobu jistě nebyla zrovna malá částka. Podívejte, třeba Lucerna, já viděl Lucerna, to je krásný představení, že jo, teď tam je ta situace, kdy přichází ta kněžna do toho zámečku se chce jít podívat a ten mlynář jí má půjčit Lucernu a doprovodit ji tam a to a slibuje, že ano, a kněžna tak potom jí tu Lucernu dáte a odjíždí takhle na točně, to je takový to točící zařízení na jevišti, odjíždí dozadu, to měla, ona odjela, ale už neměla přijet a ona znovu přijela. To bylo pro to dvořanstvo takové mírné zděšení, ale ještě se s tím tak nějak jako vyrovnali. Jako. Takže paní kněžna zase odjela a v zápětí zase přijela. A už rychleji, jo. To už bylo pro to dvořanstvo takový mírně unapetitlich teda. To už jako nechtěli tohleto, ale ona odjela zase a přijela ještě rychleji. A teď se to zrychlovalo čím dál víc a ta kněžna rotovala na té točně. Protože ten člověk dole, co to obsluhoval, ten odešel, ten zmizel, než ho našli, než to zastavil, tam se to nějak vymklo z těch zubů, než ho našli, tak ta byla uježděná na to. Pak ji odnesli teda chudinku z té točny, že jo, a hra pokračovala. Ve stejné hře jeden kolega, který vždycky měl pozdější nástup, ta hra vždycky začínala ve 2 hodiny a jednou mu neřekli, že začíná o 2:30 a on vždycky chodil přes jeviště do šatny. A vy, jako vnímavé publikum, už tušíte, co asi následovalo. No, samozřejmě, on šel zase přes jeviště do šatny, že jo, a vpředu už si jeho kolega odříkával monolog mlynáře a on šel kolem něho a říká, co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? No a to už nevrátíte, že jo, to už tam jednou sedí a ty lidi prostě... Najednou jim to do ty lucerny nějak nepasuje, že jo. Ale stalo se. No jo, to jsou horší věci, protože ono si řeknete, nemělo by se de facto nic stát. Máte věty takřka nepřebreptnutelné. Třeba vyjadřují mínění vás všech. Jednoduchá věta. Ale já slyšel kolegu, který řekl, vydražují všechnání vás míň. A vůbec si to neuvědomil. To je ta lepší varianta. Horší varianta je ta, kdy si to herec uvědomí a chce to napravit. To je třeba případ kolegyně, která zavírala kolegu do vězení a měla mu říct a trp. Nedávno musím říct... Já nevím, co je na tom přijít. Nedávno jsme se s Pepičkem Somrem bavili o tom, protože pan Somr je taky z Moravy, které sloveso moravské je nejkratší. A dospěli jsme k názoru, že nejkratším moravským slovesem je sloveso h. H nebo neh. Hnul se, nehnul se. Jo. A tohle to taky teda nepatří zrovna k nejdelším, to trp. Ale ona samozřejmě, jak se snažila, zavřela ho do toho vězení, tak se nadechla a s tou vervou teda řekla to, co vy už jste vytušili, a prd. V tu chvíli se zarazila, teď si to uvědomila, teď jí to prošlo tou hlavou, nadechla se a noblesně to zopakovala. No a to už je jenom na úklonu a rychlý odchod do šatny, protože s tím už se prostě nedá nic dělat. Že? No ale říkám, nás to bavilo hrozně. Já se ještě jednou vrátím k té situaci, kdy herec na jevišti pije, což by neměl a taky to nedělá. Z 90% si to nikdo nelajzne. To jsou opravdu jenom takové výjimky. Ale viděl jsem herce, který dokonale odříkal monolog krále beze slov. On skutečně byl tak namol, že on nemohl ty slova najít, ale on byl dobrý herec, výborný herec to byl, takže to odříkal tak, že skutečně sdělil obsah toho monologu. Ty lidi nic nepoznali, spíš naopak, to vypadalo tak, že on tam stál v takovém vytržení prostě a teď
9: A lidi koukali za chvíli.
10: Přátelé, před přestávkou se pokusíme zkomponovat jeden velký Cimrmanův živý obraz, který zhotovil pro vzájemně pojišťovací banku Slávii a který nesl název Škodu nezjistí, kdo se pojistí. Bankovní úředníci ho předváděli ve dvoraně pojišťovny každou sudou hodinu jako náborovou akci. Já tady mám náčrtek a popis, takže bychom se pokusili tento výjev zkomponovat. Tak, uprostřed scény je pojišťovací agent. Myslím pojišťovacího agenta. A zde vpravo je skupina nepojištěnců. Vlevo stojí pojištění rolník. Tím jsme vyčerpali naše kádrové možnosti a musíme se obrátit o pomoc k vám. Prosil bych lavičku. A na tu lavičku bychom potřebovali 3 dobrovolníky, 3 muže. Nebojte se, je to jenom kompoziční vyvážení obrazu, budou tady jenom sedět. Takže pojďte třeba vy. Jenom budete sedět, nebojte se. Tak ty nám budou představovat trojici pojištěnců. A vedle pojištěného rolníka stojí jeho žena, takže bych potřeboval ještě ženu přiměřené stáří. No, stáří vlastně nerozhoduje. Nebojte se, bude to jenom tak. Začneme tady tou trojicí nepojištěnců. Ti se charakterově odlišují. První nepojištěnec je rozhodnut, pevně už rozhodnut dát se pojistit a hlásí se o příslušné tiskopisy. Ano. Druhý nepojištěnec se také chce pojistit, ale váhá, zda má uzavřít pojistku úplnou nebo částečnou. To váhání vyjádřete nějakým gestem. Ano. Třetí nepojištěnec se také chce pojistit a už kontroluje výši své hotovosti, jestli se pojistit může a na kolik peněz. Peněženku, něco podobného. Tak. Teď tato trojice pojištěnců. Tak první pán nám představuje zatvrzelého odpůrce pojišťovací myšlenky. Vyhořel, pojištěn nebyl. Takže na to, jak se patří, doplatil. Ale ani toho nepoučilo. Pojistit se nedá, je to postava tvrdošíná, záporná, nesympatická. Možná, že by bylo lepší, kdybyste si přesedl s tím pánem. Ten pán se mi zdá na toho odpůrce lepší typ. Ano, tak. Druhý pojištěnec je smutný, vyhořel, byl sice pojištěn, ale proti krupobytí. Takže teď je smutný, ramena svěšená, obličej protažený. Ten obličej by nešlo víc protažený. Třetí pán, ten také vyhořel, proti požáru pojištěn byl, ale nezaplatil včas pojistnou splátku. Takže od pojišťovny nedostane nic a teď si drbe hlavu. Tady pojišťovací agent ukazuje váhajícím nepojištěncům a zdrceným pojištěncům šťastně pojištěnou rodinu. Tato rodina byla pojištěna proti požáru, sice vyhořela, ale včas splácela pojistné splátky, takže může být po požáru plně spokojená. Mladé paní bychom dali ještě šátek, aby vypadala skutečně jako rolníková žena. Michal teď bude tak laskat, udělá vás maminkou, ano? Tak. Tak a teď bychom potřebovali ještě ústřední postavu celého obrazu, totiž Slávii. Symbol banky Slávie. To vždycky, jestli si pamatujete na ty pojišťovací plakáty, byla mladá, hezká žena. Takže bych prosil ještě jednu dobrovolnici z řad diváků. Nebojte se, bude tady jenom stát. Bude tady tedy stát a v ruce bude mít tento nový domek, který pojišťovna dává tedy šťastným pojištěncům, vyhořelým. Myslím, že to je celkem skutečně jednoduchá záležitost. Nic zvláštního. Je tu jenom ještě takový detail, že ta žena musí být nahá. Si pamatujete z těch obrazů, že? Který úplně nahá není. Má přes prsa, respektive mezi prsy, šerpu v národních barvách. Takže nebojte se, je tady teplo, hřejí nás reflektory. Vy jste se hlásila? Já myslel, že už se rozepínáte. Jsem upravovala límeček. Tak než se ještě rozhodnete, já bych vám chtěl říct, že na základě účinkování v tomto našem živém obraze se jedna slečna vdala šťastně. Ten její nastávající, který ještě neznal, tady byl v divadle a viděl jí tu vůbec poprvé ve svém životě a hned jako banku slávy. Už spolu žijí 2 roky. Paní nám píše, že manžel často vzpomíná, že si koupil tedy lísky do zadní řady a že prý dneska lituje, že nesehnal lísky někam blíž. No. Tak opravdu by se nenašla nějaká dívka, která by odložila skrupule? Nenašla. No, jste sami proti sobě. Tak my zase budeme muset udělat to, co děláme vždycky. Prosím vás, svlékněte doktora Pence. Uvidíte, že to nebude tak pěkné, jak by to mohlo být. Teď prosím vás, zaujměte ty pozice. Ano. Tak. A než si uděláme přestávku, tak tu chvilinku necháme na sebe obraz působit, ano? Plně soustředěně. Ještě maličkost, prosím vás, než bych jenom nerad rušil. Všimněte si jedné zajímavosti na tom obraze. Tady ten prostřední nepojištěnec, tenhle ten, co váhá, ten má takovou zvláštnost, že ať ho pozorujete z kteréhokoliv místa sálu, vždycky se na vás dívá. Můžete se o tom přesvědčit. Tak nejprve se přesvědčí tato polovina sálu. Teď se přesvědčí tato polovina sálu. Tak si uděláme přestávku.

0: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
1: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava.

0: Plň se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
2: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
1: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
2: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
1: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš.
2: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
1: No.
2: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
1: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
2: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
1: No jistě.
2: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
1: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
2: Jo, no.
1: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, vy? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
2: Proč?
1: No to jsem zkoušel.
2: A co?
1: No co?
2: Studená voda nebo co?
1: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
2: A co ty na to?
1: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
2: Hele, a co je vzít na lodičky?
1: Lékaře?
2: Ale. Děvčata?
1: Na lodičky, jo.
2: No?
1: Hodně daleko od jezu.
2: Proč?
1: Víš, co je to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory? To v našem věku nemůžeš stačit.
2: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co oslovit děvčata takhle v metru?
1: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
2: Proč?
1: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
2: A co říkali?
1: Nic, pustili mě sednout.
2: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
1: To víš, že ten způsob existuje.
2: No tak.
1: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
2: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
1: Jo. Jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
2: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad. Co odvez děvčata na Petřín? Do Bludiště.
1: Do Bludiště? A co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
2: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
1: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
2: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
3: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
2: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji, na pouť.
4: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
2: No.
4: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízel, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
2: Proč to nevzal?
4: Já to vzal, odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě v ostatní strašidla bojej.
2: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
3: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
2: Jo.
3: No jistě.
2: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
3: Jakou? Ty máš teorii
2: nějakou? No jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
3: Neříkej, kterou ti připomínám já.
2: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
3: Jak to?
2: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
3: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
2: Ne.
3: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
2: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
3: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
2: Taky ne.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka,
2: hudební. Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polohy?
4: Dobrý, držte. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: jedem. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý,
5: už nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

0: Bylo smění.
1: Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce a před lety zpíval Oldřich Nový.

co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nastat, většinou však nesmyslí. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměsíčník a ty náměsíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63, to je neuvěření, že jo, paní? Že to mi nikdo neřekne, tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. Jo, vodnáře. Tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všichni dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka? Že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No, samozřejmě, vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince

0: Zepsche, St. Konzerbr, Damu, Auswehen, ROH a mezi tím WC.
1: No tak vidíš.
0: Strašně rychle to šlo.
1: No.
2: Dokonce si představte, že jeden čas Y v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předodu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme. Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Pak vás podovedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebody ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Datové přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpoledně plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážení přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
3: Vaňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
4: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutná.

0: vítám všem.
1: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jau, svině, já. Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
0: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
1: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
0: Já nemůžu tak rychle.
1: No tak dělej, píte šeratici. Zrychlí váš krok.
0: Těžko.
1: Slovenská tlač do celého světa.
2: Ještě není čas.
3: No. Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
4: Tak budu znovu dělat to, co jste slyšeli, ale jako je to žena a stává se, že tam něco se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. Blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle starého historického románu Viktora Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz za klasy Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
3: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Spráchenska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím, zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím, nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má, a pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má, parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím, plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svůj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál? se bude dít, nemusí někdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna strávit s milou pár šťastných dnů.
4: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Ta tu bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat part Vévody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou, teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat? Budeš překládat?
1: Budeš překládat, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Les bébés la vaisseur les viagères de notre trou. Oh, les mages à la vaisseur de Clivian. Je passe à tri. La mage à la vaisseur. Les mages à la vaisseur de les mages à la vaisseur. Je centre des dubois. Les mages à la vaisseur les mères à trou du fond. Les beurs, je sauterai des pins. Les nerfs, je l'avais zéro. Je sauterai des deux fiers. Les manches, je les fais s'y dire. Je prends ça, tout est ouvert. Les bons, je sauterai des
2: deux fiers. Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les fonce,
2: moje drahá, ty se tam nezradila. Asi skočím do scény nebo z okna. Ještě nevím kam.
1: Je pense trop de téléphérence.
2: Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč jsem mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. Osm pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím.
3: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, elektrosinity! Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
1: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, neopravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vyleze ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišové boty na vysokém podpatku bránily rozsadnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
2: Do prčec!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
2: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčekávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
2: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku a jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
0: Podivné,
1: pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
0: Azore! Azore! Azore!
1: Třikrát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustil Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: No tak nech toho.
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. Ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmar, co vyvádíš, prosím tebe?
3: Pane, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, ježiš. Pojď sem. Ježišmar, ono to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmar, jadič. No, to je prostě... No tak...
1: to, co Marie Hudová před sebou uviděla, když prudce otevřela, by každému vyrazil dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Hudová. Pau!
4: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším první řadě.
1: Jaruš, no
0: jo. Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu moje žena, nebo i co to je, že? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve ne, že jo, to je jako...
2: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo, a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesi, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se vnuci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti vstáváme. A nebo i děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu zároveň v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarka namazala chleby, chleby s medem, a děti šly ve 2 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti co, kolik je hodin? No my jsme že 8 dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše, to je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v 9:30 dopoledne.

yo una vez nada más.

0: My v Semaforu velice rádi hrajeme s Jirkou představení, které jsme nazvali Besídka bývalých žáků zvláštní školy. Tam já hraji ředitele Doucho a Jirka Krampol tam hraje vlastně 7 postav, 6 bývalých žáků a ještě k tomu učitele Kolíska. Jeden z těch žáků, to je repetent ústavu Černá skvrna školy ředitele Douchy, žák Temník, a ten tam také čte svůj životopis. Samozřejmě v tom životopise, když jsme obsali, jsme čerpali ze života Jiřího Krampola. Jeho dětství bylo zajímavé. Zatímco já jsem z David, což byla taková uhlazená je Nobel čtvrť, tak Jirka Krampol pochází ze Žižkova. On tvrdí, že Žižkov dal světu velikány, no já žádný neznám. Ale vím jedno, že zatímco já jako dítěm jsem dobře oblečen, si hrál v Davicích s drahými, mechanickými, barevnými hračkami, malý, smutný Jirka Krampol bloumal dole po Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah a tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v boloňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když 6. pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: brambora k bramboře, úno je na dvoře. Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
2: Dovolíte, abych si...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo...
3: Ne, já tady luším křižovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím,
3: jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: No ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
2: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No, to je pro mě taky, víte, no, Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se dostane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte?
3: Ano.
2: To je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: No to právě tady nestojí.
2: Aha. Tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: No právě.
2: A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
2: Tak to je těžký tohleto, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, víte?
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
2: Jo. Na 3 metry, nebo...
3: Ne, na 3 písmena.
2: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: A nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím, to je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
2: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano, tak
3: vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
3: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak kdo jestli takových akorát pár, víte.
2: Pár, no, anebo ještě míň, co no, právě. Ne. Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne, co? Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte.